0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Milí posluchači, zdraví vás Václav Hybš a mám radost, že se opět můžeme spolu setkat u hodinky krásných písní a melodií v dalším díle pořadu Desky, pásky, vzpomínky.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: Tak slyšeli jsme znělku, tohle vlastně byla znělka orchestru Václava Hybše. Slyšeli jsme ji už tady dvakrát dneska, to je vlastně třetí setkání s jeho kapelníkem, dirigentem, aranžérem, skladatelem, ale také trumpetistou, jak jsme si povídali hned v prvním díle. Teď jsme slyšeli znělku. Pojďme si něco k ní říct. Jak se stalo to, že právě tahle melodie se objevila na světě? Kdo ji vybral? Jak vůbec se zařadila do repertoáru? Jak to s ní celé bylo?
1: No to vzniklo náhodou. Já jsem nikdy žádnou znělku nechtěl. Vlach měl Stardust. Tenkrát se mnou hrál Karel...
0: Růžička.
1: Karel, ano, to ty víš, já už jsem ti o tom říkal, že to hrál Karel Růžička a takhle si brnkal a najednou slyším tuhle melodii. A co to je, Karle, tohleto? On říkal, to je menuet Luigi Boccherini. Jen tak si to hrál a tím pádem vlastně mně se to velice líbilo. Tak takhle přesně v této úpravě se mi nahrál a stala se znělkou pořadu, to ty jsi ještě asi nebyl na světě, Dobrý večer s Valdemarem. A od té doby to zůstalo a je to krásný snímek. Takže to je vlastně moje znělka taková.
0: S ní se budeme každý týden takhle setkávat. Vzpomínali jsme na tvé dětství, na tvůj příchod do Prahy, na to, jak jsi vlastně dostal do prvních angažmá, až vlastně k tomu, jak jsi zakládal už i svůj orchestr a o tom si dnes budeme trochu povídat. Pojďme si teď poslechnout některý právě ze snímků, který se aranžoval, který se dával dohromady. Pocit sváteční?
1: Může být, proč ne?

0: Pocit sváteční. Je to píseň, kterou později také nahrál Karel Gott. Co tebe na téhle skladbě, písně, melodii nejvíc bavilo? Jak jsi takhle instrumentoval?
1: Ne, mně se to líbilo jako písnička, mně se to líbilo a když jsme hrávali na plesích, tak potřebuju mít repertoár. Tak jsem si to udělal jako orchestrálku.
0: Další věc, co bychom si mohli poslechnout, je také instrumentálka. Raindrops Keep Falling on My Head, známá píseň.
1: Je to z nějakého filmu. Ne, nevím teď přesně, ty seš na mě moc rychlej, chlapče. Ale určitě je to známý. Ty, da, da, da, ty. No, tak víš, o co jde. Tak si ji poslechneme.

0: Slyšeli jsme dvě instrumentálky, pojďme se zase podívat na zpěv, protože přece jenom zpěv to je klenot každé kapely. Každý posluchač samozřejmě má rád, když kapela skvěle hraje, ale jakmile se tam objeví solista a skvělý solista, tak to najednou celou tu věc posunuje někam do tématu události. Určitě mimořádnou událostí bylo, když před vámi stál Juška Černý. Toho jsme si pouštěli už před týdnem. Pojďme si o něm říct něco víc, protože mě to právě zaujalo, jak on se vůbec ke kapele dostal, jak k té spolupráci
1: došlo.
0: No
1: tak to je král moravský písničky, no zpěvák úžasný. A kdysi Karel Wagner mě požádal, jestli bych udělal CDčko, celý CDčko s Joškou Černým. No tak jsme do toho šli, tak si můžeme pár věcí zahrát.
0: A jak se rodák z Police nad Metují shodne s někým z Moravy, kdo je vlastně opravdu symbolem Moravy? Jak no, to mezi vámi fungovalo?
1: Když my dva jsme se dohodli taky, ty seš odkud? Ty nejseš Hradečák.
0: Já jsem z Trutnova.
1: Z Trutnova, no tak Trutnov znám dobře. Tam jsem byl taky několikrát. Dokonce ti řeknu, proč jsem byl v Trutnově. Tam mě operovali nosní mandle. No jo, když jsem byl malý kluk. Takže to
0: a
1: už
0: udělali to dobře asi, jak je vidět.
1: No tak asi jo. Dokonce bych si vzpomněl i na toho operatéra. Ale to už je tak dávno všecko. No, počkej, aby jsme od toho Trutnova se dostali
0: zpátky
1: na Moravu k Joškovi Černýmu. Mm-hmm. On je z Břeclavy. No, tak jako ej, od Buchlova můžeme si zahrát. Ty si vybereš, co ještě budeš chtít, no.
0: A mě by zajímalo, ještě než si to poslechneme, s tvými vlastně zkušenostmi, skladatelskými, aranžerskými, jaké to bylo najednou přistoupit k lidové písni?
1: No, tak hele, já bych to trošičku řekl takhle, že my vlastně muzika se používá i při těch nejslavnějších. Je to těžký hrát i při narození, i při úmrtí. Kolikrát jsme my hráli v krematoriu, nebudu jmenovat komu všemu jsme hráli, ale to znamená, že teda my musíme umět zahrát folklor, normálně taneční muziku, operety. Později se dostaneme i k operám. Do všeho jsme zabrousili. Lidové písničky mě vždycky byly blízko. No tak ten Joška s námi naspíval spoustu věcí, celý CDčko. Ale jako ukázku si můžeme dát, kolik, tři věci mě dovolíš?
0: Dobře, pojďme na tři písně, takže třeba Ej od Buchlova, Lásko bože lásko, anebo Slovácké písničky.
1: To je taková malinká směs.
0: Těším se.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Pane kapelníku, jak na to reagovali folkloristé? Přece jenom ti muzikanti, co tahají každý týden cymbál někam, kontrabas a teď najednou velká kapela, dechy, všechno. A najednou ty jejich písně, které oni berou jako možná svůj poklad. Najednou někdo z Prahy, netuše, že jste odjenut původem, přijede a hraje jim to. Vzali to dobře nebo se vyhraňovali?
1: Tak tohle to ti odpovím tak. To se musí zeptat jich a ne mě.
0: Tak já věřím, že se k tobě stejně něco dostalo. Nebo hlavně, co na to říkal Jožka Černý, protože ten ví stejně nejvíc.
1: Od té doby jsme kamarádi.
0: Takže to dopadlo dobře.
1: A já miluju ten folklor jejich moravský. Mm-hmm. Tak to je skutečně, i oni mají i ty nejenom cymbálovky, ale i dechovky ohromný. Uh-huh. Pojďme dál, co bys chtěl ode mě?
0: Pojďme se trošku posunout zase někam malinko, jakoby k současnější hudbě. Ty jsi taky spolupracoval s Laďkou Kozderkovou.
1: No jistě, no uh-huh. Laďka to byl...
0: Byl to živel?
1: Obrovský.
0: No tak, a byla jenom na pódiu živel, nebo i v zákulisí, i
1: no
0: při
1: tak
0: zkouškách?
1: To já nevím.
0: Myslím,
1: já
0: jako při tom, při takové té muzikantské komunikace.
1: Bohužel, skončila strašně brzo. A ta Laďka, kdyby se narodila trošičku někde jinde, mm-hmm. tak dosáhla světový úspěch. Skutečně to byl dar od Pána Boha. Úžasná holka. Dokonce asi tak 14 dnů před tím, než zemřela, jsme točili nějaký televizní pořad a ona říkala, pojď, jdeme na kafe, mám chuť na kafe. Tak jsme šli ke mně, já byl jim blízko Žofína. A jen jsme tam došli, tak říkala, já už nemám na to, ne, tak a ona byla, už se mě zdála taková, ona věděla, co jí čeká. Ale skutečně zaspívala tu věc, kterou si teď pustíme, to je úžasný.
0: Nevěř očím svým, Laďka Kozderková.

0: nevěř očím svým, Laďka Kozderková. Pojďme vzpomenout ještě na další osobnost, třeba na Milana Chladila.
1: No, Milan Chladil taky nám odešel takhle brzo. Milan byl úžasný a ten nám zaspívá písničku. Víš, kdo ji napsal, tu písničku, té, kterou mám rád?
0: Nebyl to Charlie Chaplin?
1: No, ty to víš, samozřejmě, ano. Setkal jsi se s ním?
0: Bohužel nikdy.
1: No, ale já jo, protože on byl prezidentem takového festivalu. A tam ta písnička zazněla v podání nějaký francouzsky a mně se to líbilo, tak já jsem ji přivez a nechal jsem si ji od Zdenka Borovce otextovat. No a Milan to zaspíval úžasně.
0: Pojďme si poslechnout Milana Chladila ve skladbě, kterou napsal Charlie Chaplin.
1: Té, kterou mám rád.

0: Tak tohle byl Charlie Chaplin jako skladatel, zpíval Milan Chladil. My jsme se teďka během téhle písničky tady bavili o jedné desce, kterou tady sebou Václav má, a je to vzpomínka Pocta Jaroslavu Ješkovi. Jak ty se s tímhletím úžasným autorem, skladatelem vlastně pamatuješ, jak jsi si s ním někde potkal, jakoby myslím muzikantsky, kdy jsi třeba slyšel prvně jeho písně, nebo kdy jsi první hrál, nebo čím tě oslovuje? Pojďme si ho představit.
1: No tak s geniální hudbou Jaroslava Ješka jsem se setkal asi tak ve 13 letech a od té doby mě provází celým mým hudebním životem. S velikou pokorou se skláním před jeho tvorbou a obdivuju, co všechno dokázal za tak krátký život.
0: Myslím, že kdyby se právě Jaroslav Ježek narodil jinde, anebo že v lepších letech, možná už to by stačilo, že by to byla opravdu zářivá hvězda i na tom světovém nebi. Rozhodně na našem českém za ním zůstává nezapomenutelná stopa. Život je náhoda, je v podstatě taková druhá česká hymna, co si budeme povídat.
1: No, tak víš, kdo byl jeho nejbližší? No, tak ne, určitě měl kamarádů moc, ale jeden z nejbližších, František Filipovský. Mm-hmm. A ten mě vždycky říkal, škoda, že jste se nepotkali s Jardou, myslel tím Ježka.
0: Tak
1: ten...
0: aspoň prostřednictvím jeho jste se vlastně aspoň tak vzdáleně potkali, což
1: asi
0: je fajn.
1: Jo.
0: Pojďme si poslechnout třeba jeho Bugatti Step.
1: Pojďme, Bugatti Step, který potom přejde na nebe na zemi, což zaspívá Milan Chladil. Uh-huh. To je spojený ty dvě věci.
0: Bezvadně. A piano, Bugatti Stepu zahraje?
1: Piano hraje Pavel Větrovec.
0: Paráda.

0: deskypářské vzpomínky Václava Hybše a teď posloucháme vzpomínky na Jaroslava Ježka. Jakým klíčem si vybíral interprety, kteří vlastně zpívali písně Jaroslava Ježka? Třeba takovou stonožku, velmi vtipnou, hravou píseň.
1: No tak to nám zaspívá Karel Štědrý.
0: A proč právě on? Jak ti to napadlo?
1: Na tohle to neumím odpovědět. No tak napadlo.
0: Čiže je to pocitová volba většinou, že člověk neví třeba přesně proč, ale cítí, že tohle by bylo nejvhodnější od...
1: Ano, no tak jednak se mnou už zpívali snad všichni mimo tebe. Takže tu stonožku jsem si říkal, že by udělal skvěle Karel Štědrý.
0: Dobře, poslechněme.
2: Vážení, klidně se posaďte, uvolněte se, posloucháte nádhernou píseň Jaroslava Ježka, Stonožka. Zpívával ji Verich s Voskovcem a já mám tu čest, že si ji mohu zaspívat s orchestrem Václava Hybše. Hezký poslech.

Jsme to mustonožka, co má práce s obouváním, jen se oběda dočka, začne se zoubáním. Na každou totiž nožku

0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Karel Štědrý a Stonožka. Zmiňovali jsme tady druhou českou národní hymnu Život je náhoda. Tu se nechal naspívat Naďou Urbánkovou. Jak se s ní spolupracovala?
3: S Naďou bezvadně. No tak život je náhoda. Nevím ani proč jsem to hodil na tu Naďu, ale to uslyšíme.
2: Já myslím, že volba u tebe vždy právě dopadla dobře, protože někdy je dobré nad tím nepřemýšlet a nechat to na pocitu a člověk se rozhodne správně.

0: Hrát Jaroslava Ježka je pro každého muzikanta sváteční událostí. To jsou krásné melodie, nádherné harmonie, všechno je to dokonale do sebe dopasované a udělané. Jak třeba muzikanti v kapele? Samozřejmě oni, je to pro ně trochu práce, ale ocení právě, když přijdeš s takovýmto projektem, který jim nějakým způsobem víc...
1: Ale no tak buď trošku praktik, realista. Muzikantům je to jedno. Ale musím na nich vidět, že to dělají rádi.
0: Tak to jsem si myslel. Já si totiž myslím, že zrovna tuhle muziku by vesměs měli hrát rádi a že pak je to většinou z té nahrávky trošku víc cítit. Je to tak?
1: No je to tak.
0: Tak pojďme si poslechnout Karla Černocha. Karel Černoch naspíval píseň O Španělsku si zpívám, což je další z písní Jaroslava Ježka.

0: krásný je.
1: Rozhodně nelehkým úkolem bylo obsadit někoho do role zpěváka Tří strážníků. Ta píseň je velice těžká, navíc když se člověk vzpomene na Osvobozené divadlo, tak přesně víme, jak by měla znít, jak by měla vypadat, a myslím, že tady si zvolil opět skvěle. Jiří Korn je interpretem písně Tři strážníci. Jak se s ním spolupracovalo?
2: No s Jirkou naprosto dokonale, protože vždycky přišel připravený a překvapil nějakým nápadem.
1: Čili on vlastně ty role těch tří strážníků už měl předpřipravený, aby to byl ten dialog, aby tam byla ta hádka.
2: No jistě, takže nemůžu na Jirku říct jediný křivý slovo. Skvělej.
1: Tři strážníci, Jiří Korn.

0: Jaroslav Ježenka, ten jeho hudba, jak na tebe působí?
1: No ne, i ten jeho život. V té Americe on nadával furt těm kolegům, co znamená Voskovcovi a Werichovi, vy jste mě zatáhli, ale kdyby ho nezatáhli, tak by skončil v koncentráku, ten Ježek. To byla tak strašná doba, že vlastně utekli před Hitlerem všichni tři. A ten Ježek, jemu se strašně stýskalo a opravdu jim to tam vyčítal, nadával a tak dále. No a on se tam oženil taky, už na smrtelný posteli. Mm-hmm. Já jsem hodně čet o jeho životě, tak je úžasný, co on všecko dokázal. A on psal i muziku, dokonce měla i Česká filharmonie v repertoáru Ježka, protože on skládal i vážnou muziku, ale kdyby nedošlo k tomu spojení Voskovec, Werich, Ježek, tak dneska už by nikdo neznal toho Ježka, protože přeci jenom ta vážná muzika neudělá to, co udělá tato muzika. Přišel do povědomí všech lidí, ale zrovna tak ti dva, Voskovec s Werichem, kdyby se nespojili s Ježkem, bylo to obou strany skutečně, bylo to jedinečný.
0: Ty jsi potkal někdy s panem Werichem?
1: No samozřejmě. Ne, že bychom byli kamarádi, protože přeci jenom byl o mnoho starší, ale s mnoha lidma jsem se setkal vlastně z Osvobozeného divadla. S Františkem Filipovským mnohokrát, ten vždycky říkal, no škoda, že jste se nemohli potkat s Jardou, protože byste se měli rádi. No určitě já Ježkovou muziku hodnotím, je to úžas. No ale i jak se ptal teda s panem Werichem, jsem se setkal, dokonce vím kde, ale to není důležitý teď povídat. Když měl, já nevím, snad 75, tak jsem mu předával na jevišti květinu, to bylo v Lucerně. Měl jsem v životě opravdu štěstí se potkat s mnoha lidma, což bys mě mohl v některém případě i tak trošku závidět. No, no tak, ale ne, promiň, že takhle.
0: Já ti to závidím a zároveň obrovsky přeju.
1: Děkuju.
0: Kdyby jsi měl třeba doporučit pro někoho, kdo nezná tvorbu Jaroslava Ježka, dvě skladby nebo prostě něco, co by, no tak, co by měl určitě slyšet. Co je to?
1: No tak máme tady spousta orchestrálních věcí. Úžasné je třeba jeho valčík Jarní vítr, anebo potom Proměny, Carioca. Bugatti Step, ale ten už jsme slyšeli kousek. Je tady spousta orchestrálních a to nechám na tobě.
0: Já mám radost, když z Bugatti Stepu, teď se k němu také jenom vracíme. Pro spoustu mladých muzikantů, kteří samozřejmě hrají piano, je to takový odrazový můstek, k tomu se posunout někam dál, kdo zahraje Bugatti Step, tak jako je opravdu jakoby už na vyšší úrovni hry. A málo kdo z nich předtím tuší, že to vlastně napsal Čech, že to napsal Jaroslav Ježek, protože to berou jako nějakou slavnou americkou nebo prostě světovou skladbu, protože ono to opravdu světová skladba je a my jako Češi bychom na ní měli být rozhodně hrdí. Pojďme si tady teď na závěr dnešního pořadu, na dnešním setkání s Václavem Hybšem poslechnout právě již zmiňovaný Jarní vítr, čili valčík v instrumentální podobě orchestru Václava Hybše.
1: No tak já jenom bych chtěl poděkovat za setkání a těšíme se za týden.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí. Já mám nalíkají.
1: Slyšte z toho strudana.
3: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
4: Předklání se před mikrofonem, natahuje se po sluchácích a už je taky slyšet. Chtěl by nám něco říct. Vítá ho Patrik Rozehnal. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
5: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne.
4: Dneska máme denlízátek, už jsi měl?
5: To je pro mě novinka. Jo. Neměl jsem, to jsem nějak opustil před drahnou dobou let.
4: Jak to?
5: No tak jedině, že bych tak nějak zmrzlinku nebo něco takového, ale že bych jako lízátko jako takový, teď by se mi mohlo něco stát.
4: Co třeba? Rozumíte,
5: když patřím do té kategorie ohrožený, tak třeba bych se s ním mohl zadusit.
4: A ježíš to ne, tak hodně zdraví.
0: Humoriáda.

0: začněme bez dýzátek. S tuškou v ruce se seznamem, budeš si to škrtat, co jsme už odehráli, nebo zaškrtávat, co chceš pustit, máš před sebou.
1: Já jsem ještě chtěl říct jako k tomu lízátku, a tak jako, jak se říká, že kůň jednou hříbětem a člověk dvakrát dítětem, tak možná, že se ten čelský šáhnu po lízátku blíží. Ano. No nedej bože, že přijdu sem a nebudu moc mluvit, třeba, protože budu říkat, moment, musíte mi nechat dolízat.
0: Tak jo. Teď ti nechám vybrat.
1: Dobře, dobře. Takže my si dopřejeme zážitky sportovního komentátora v podání Karla Poláka.
0: Ano.
1: Mě utkvěl tím, že pretěkárka má sametový klín. Tak možná to uslyšíme.
2: Já jsem 4 roky robil vlastně hlásatela televizních novin. Hneď moje druhé či tretie vysielanie mohlo znamenať môj absolútny koniec v televízii, pretože to boli práve dni, keď zomrel prezident Antonín Zápotocký a zvolili Antonína Novotného. Antonín jeden, Antonín druhý. A ja som suverénne hlásil správy, ako herec ja som v podstate čítal, alebo správy som prednášal skoro vlastnými slovami. Nestačilo sa pozrieť na tú správu, ja som dokázal povedať na spameť. Takže ja tu tak suverénne do obrazu som sa pekne pozeral, a končil som jednu reportáž z Bratislavy tým, že zo slávnostného zasadnutia Slovenskej národnej rady poslali účastníci pozdravný telegram novému prezidentovi republiky, súdruhovi Antonínovi Zápotockému. Na to trik, cvak a pokračovala Praha. Ja si tak sedím a kameraman spoza kamery vystrčí hlavu a kričí na mňa: Novotnému! Čo vravíš? Novotnému! Ježišmarja, tedy som si uvedomil. Ja som sa bál vyliesť z tej hlasateľne. Tam už samozrejme telefóny zvonili. Sabotáž, vyhodiť a tak, že? Zúve. No tak prečo to len tak, že vyšiel som nakoniec na chodbu, lebo som musel už vyjsť von. Tam bežal námestník, Sarvaš sa volal. Jediné, čo zvolal na mňa, ty krepáň, to je taký liptovský výraz, potatier, krepán, to je ako taký akože debil, blbec a to všetko dokopy. Tak to nejako takto prešlo, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Splést někomu jméno, na to může každý z moderátorů vzpomínat. Taky se mi podařilo. Co tobě, Jirko?
1: Ježišmarja, ale to jsem, myslím, už tady vyprávěl. Já jsem hned při první službě na jedničce, tehdy byly jenom jednička a dvojka, teda první a druhý program České televize, a já jsem sloužil takovou exponovanou službu, protože se vysílal pořad, který byl o Blízký východ a natočil to, bylo to věnováno Blízkému východu, natočil to jak jinak než sovětský specialista Farid Sejful Muljakov, specialista na otázky Blízkého východu. No a mě přinesli ten text jako krátce před tím, než protože to bylo, jako byla to žhavá novinka. No já jsem se podíval na ten text a říkal jsem si, jo, tak to celkem zvládnu, to se snad naučím, a když tak akorát to jméno, teda to je hrozný Farid Sejful Mulj, jako do dneška si ho pamatuju. Nedošlo k tomu, rozsvítila se červená, já jsem začal mluvit, mluvil jsem, přišel jsem k jménu Farid Sejful Muljakov a tam mě posedla pícha a já jsem místo specialista na otázky Blízkého východu jsem řekl specialista na otázky Dalekého západu, tedy především Blízkého východu. A když jsem přišel úplně zbrocenej, téměř krví, a Martě Skarantovi jsem říkal, prosím tě, slyšela, co jsem řekl, ona říká, no slyšela, prosím tě, buď klidný, no to je sovětský specialista, obsáhne tu země kouli celou
0: kolem dokola. A jakou metodu máš na to naučit se to jméno právě úplně sestavené ze slabik, které nejsou české, nebo tak
1: no,
0: české
1: tak jako na to narážím, když dělám komentáře v dokumentech, to se stává, ale nemám celkem, já jsem se naučil číst dopředu, takže, no a potom, když je nějaký jméno, který opravdu teda, nebo jsou tam takový ty ochechulózní názvy, nějaký třeba lékařský, no tak to samozřejmě se zastavím a přečtu si to.
0: Kyseliny a takové ty léky.
1: No ježišmarja, no.
0: Tam se ty písmenko úplně pletou na to,
1: no, samozřejmě
0: je to strašně dlouhý.
1: No ježišmarja, ano. Ale ono hlavně totiž, jako tam člověk zjistí, že není prostě ve všech oborech fundovaný a tady
0: A pomáhá ti co? Jako potrhnout si to barevně, rozdělit si
1: tak
0: to?
1: Tak já nemám čas si to... Teď já nedostanu ten text, já ho dostanu, když tam přijdu. Teďka už to nemáme na papíře, máme to na tabletu, takže já musím listovat rychle. To ještě je další věc.
0: A trvalo ti nějaké z poslední doby nějaké slovo, přes které ses musel dlouho přenášet, než toho vyslovil správně?
1: Tak asi jsem někde se zarazil, to ano, ale že by to, jako že bych to nenatočil, to ne, třeba... že bych šel domů a říkal, zej tam přijdu a natočíme to znovu. To se by teda zaplať pámu, kde stalo.
0: S Františkem Kinským jsme teď natáčeli taky a on se nemohl dostat při tom, když četl text pod Krkonoší. No, tomu to prostě nešlo.
1: Tak mohu říct, to říkala Pavlína Filipovská, říkala prdko Konoší.
0: Myslím, že to tak nějak znělo. Jiří Ptáčník je naším dnešním hostem, vybral Karla Poláka, sportovního komentátora. Další jeho vtipné zážitky z komentování sportu můžeme slyšet v té ukázce, v tom pokračování. Ačko anebo Bčko nasazuji proti já, tedy především Josefa Hlinmaze ve scénce nazvané Nečti miláčku, pořad na veselné vlně, ze kterého bereme. Telefon sem 731 800 900, číslo SMS-kové 90 01 04, humor mezera anebo B, pravidla jsou stejná i dnes. Posloucháte Humoriádu.
4: Co tě znám?

0: Pardubické léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Patrik Rozehnal a Jiří Ptáčník ve studiu dnes v Humoriádě a další jména důležitá pro vás, Karel Polák a nebo Josef Hlinomas, které si vyberete vy do ukázky, která může zaznít ve vysílání Humoriády. Vítáme vás na telefonu 731 800 900.
5: Dobrý den. Miroslav Karvine, dobrý den Ptáčníku. Dobrý den i vám, Patriku. A
4: děkuju.
5: Hlasuju pro Josefa Hlinomasa.
4: Píšu mu bod a děkuju i vám.
2: A zdravíme do Karvine.
4: Kdo další?
2: Dobrý den.
6: Haló, slyšíme se?
2: Ano.
6: Tak tady je ve radio, to je kůsek od Strážnice, pan Junák má tady chatu.
4: Ano.
6: Já bych chtěl pana Poláka a něco bych mohl říct panovi Zápotockému.
4: Zkuste, když to bude stručné, no, abychom nezdržovali.
6: Bude to krátké. Panu Zápotockému se říkalo Tonda Práca. A když se Veselý otevíralo nové nádraží, tak on ho byl otevřít.
4: Ano.
6: A nějak v tom chumlu lidí se ztratil. Tak oni ho hledali a našli ho v hospodě v partu chlapu, jak si dává do nocu. Děkuju.
4: My taky, mějte se pěkně.
2: Zdravíme vás.
4: Myslím si, že je v téhle chvíli už rozhodnuto, že jste si vybrali, že zabralo to povídání, které není tak časté od sportovních komentátorů, dobře vybrali Jirka Ptáčník, zážitky sportovního komentátora. Budeme v tom pokračovat.
7: Manfred Kokot. Tak co říká tohleto jméno bývalého německého sprintera?
8: Já se toho nezbavím. Mě se každý na to pýtá a už se pomalý aj hambím, alebo to po česky stydím o tom hovorit. To bylo tak, že tento Manfred to byl atlét Německé demokratické republiky, běhal stovku za 10-1 už vtedy, bol majster Európy v sprinte na 100 metrov a volal sa Manfred Kokot, čo v Nemecku nič neznamená. U nás to má troška iný význam, u vás možno nie až taký, ale u nás taký.
7: Ale my tomu rozumíme.
8: Ešte extrémnejší. No a bolo to v čase, keď na olympijskom štadióne v Berlíne pokryli tartanovú dráhu, vyrobili a na počesť tartanu bol veľký meeting atletický, ktorý sme vysielali, ja som to komentoval, no a vidím tam beh na 100 metrov. Boli tam nejakí Američania, Rusi, Francúzi, Nemci, samozrejme, medzi nimi tento Manfred, štvrtá dráha. A naši dvaja, Janeček a Mandlík, šprinteri Dukly Praha v tom čase. A ja tam vidím to Manfreda, tak som si povedal, no toto ja predsa nemôžem nechať len tak, to ja musím nejako využiť. Ešte som nediel jak, ale niečo reku, musím na to povedať. No tak som povedal, prvá a štvrtá dráha, teda Manfreda, bababa. Bum, vybehli, po 20 metroch už mal Manfred náskok. Suverene zvíťazil, tak som zahlásil podľa očakávania, suverene zvíťazil Manfred Kokot z Nemeckej demokratickej republiky, druhý bol nejaký Francúz, tretí bol tuším Rus, Američan a to. A žiaľ Bohu, naši dvaja reprezentanti na predposlednom a na poslednom mieste dobehli. Tak som si tak vzdychol, že jaká škoda, že u nás doma nemáme takýchto kokotov. V zápätí mi volá pražská réžia. Soudruhu, to jsi nemohl říct nějaký jinak. A ja mu říkam, ale to nemôžeme odvysielať, ja mu říkam, tak ja som to mal preložiť do češtiny. A som aj povedal teda, jak. A on je, prosím, Trebero, takže čo som mal, keď je kokot, tak je kokot, čo mám s tým robiť? No, prosto, ja som mal takú hlášku ešte peknú, jednu, spomínam si, Liana Drahová, to bola naša reprezentantka v krasokorčuľovaní a získala striebornú medailu v Sarajeve na Európe, či na svete, už neviem, a jazdila exibíciu záverečnú ako medailistka, no mala veľmi krásne nohy a vrtela piruetu. A práve kamera začala snímať tak špičky korčulí, bruslí, jak ten ľad tak striekal od nich a postupne šla cez členky, lítka, kolena, až na stehná a hore, hore, hore. A vtedy mi to ma napadlo, prišlo mi na úm taká jedna myšlienka, ktorú som niekde čítal, som to aj povedal, že aj tie najkrajšie nohy sa niekde končia. A zas došlo asi 1500 všelijakých ohlasov. Ty svino jedna, ty chlípáku a podobne. Čiže no, ľudia to prijali aj s humorom samozrejme, ale nie všetci. Humoriáda.
9: U nějakého sportovního přenosu ty jsi byl, Jirko?
10: No, takhle, já jsem vzpomínal teďka celou dobu a říkal jsem si, že to už je tak dávno a zřejmě takové věci se už nedějí, protože ta studia jsou vybavená klimatizací, takže tam je to teďka v pohodě, myslím. Ale v době, kdy já jsem tam byl nejdřív, poprvé, to znamená ještě za Totáče, tak klimatizace nebyla a bylo jenom vysílání prvního a druhého programu. Takže když došlo k tomu, že byl přímý přenos nějakého utkání v tenisu, no tak to byl nervák, protože se nikdy nevědělo, kdy to skončí. Takže my jsme byli třeba v tom studiu
9: připraveni
10: a byli jsme už zasvícený, že jo, protože kameraman si musel udělat obrázek, zasvítit, musel si dát bílou a připravený buď tím pádem, jako kdyby se cokoliv stalo, tak tě mohli střihnout a kdyby jsi nereagoval dostatečně, tak bys byl blbý.
9: To už bylo něco jako v kotvě u přívozu, jak tam...
10: No, ale to už dneska neexistuje, ne. To není ani v televizi, ani tady. Já když jsem přišel potom tam znova, tak už to taky nebylo.
9: To je
10: retrospektivní, hodně retrospektivní. No, ale vím, že jsme to řešili tak to rada mého kolegy Miloše Frýby, který říkal, hele, až budeš mít tenis, tadyhle pojď, já ti ukážu, tady je kýbl, natoč si studenou vodu a dej si nohy normálně do toho. Ano, takže já jsem říkal, akorát by bylo blbý, kdyby náhodou třeba

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokročme v humoriádě dál k ukázce číslo 3 s Jiřím Ptáčníkem, který se ze seznamu vybírá.
2: Nastal čas pro anekdoty. Uslyšíme myslivecké anekdoty. A psáni jsou tady různí interpreti, takže vám nemůžu slíbit, koho uslyšíte.
3: Stalo se na lovecké chatě. Pučte mi pušku, pravil pan Janotka, já půjdu a střelím si divočáka. Stalo se. Netrvalo ani půl hodiny a pan Janotka se vřítil do chaty, byl bez klobouku i bez pušky a volal: okamžitě zabarikádujte dveře, já ho přivez živýho!
4: Přijde myslivec k fotografovi. Prosil bych divočáka zvětšit, mne ponechat.
5: Tati, bojíš se medvěda?
6: Nebojím.
5: Ani rozuzeného divočáka?
6: Ne.
5: Ani když jsou oba pohromadě?
6: Taky ne.
5: Tak ty se bojíš jenom mámy?
7: Stařičký lord vypráví v klubu, jak před 50 lety lovil v Indii tygry. Postřelil jsem tygra, ten se na mě řítí, namířím, stisknu spoušť a puška mi selhala. Lord má na čele kapičky potu. Vidím tygří zuby, poklekl jsem v kolenou a pak

0: Pak, lady, promiň, nezjistil jsem, že si jaksi musím převléknout dolní část oděvu. Lady říká soucitně, o, to muselo být tenkrát vaše lordstvo hrozné, ale drahá lady, povídá lord, tenkrát ani ne, ale teď ano.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Myslivci. V životě Jiřího Ptáčníka. Byli nějací? Potkal
3: ne, prosím tě, vůbec ne, ale...
2: Absolvoval poslední léč, seděl na posedu. Síla zvěř.
3: Ty nějak jako, mně to nebylo blízký, protože se jako u toho střílelo, no to jako bez toho nejde, že jo. Já tomu rozumím, že to je zase přirozený zásah do toho, aby se nemnožil a tak dále. Ale já jsem si teďka vzpomněl, jak jsem poslouchal, takže jsem slyšel moc hezký vtip, tak se pokusím ho interpretovat. Je mezi 11. a 12. hodinou v noci, jde pán kolem hřbitova, tam je taková úzká pěšina, on se bojí a kouká se, tak se rozhlíží, jestli tam není někdo a objeví se chlap tam nějakým, říká, prosím vás pěkně, byl byste tak laskavý, mohl bych se s váma svést, mohli bychom jít společně tou cestou, já se hrozně bojím. A on říká, jo, jistě, samozřejmě, přijdou tu cestu, minou ten hřbitov, on se loučí a říká, já vám moc děkuju, já se strašně bojím tady kolem toho hřbitova chodit. A on povídá, no, to já jsem se bál taky, když jsem byl naživu.
1: Humoriáda.
2: Kam vy na to chodíte? No a co ti myslivci? Nic jako, takového nikdy, si... žádný bál si neabsolvoval, myslivecký, nebo ta příroda ti není blízká, jako, ty jsi lázeňský.
3: Ne, já mám přírodu moc rád. Jako nejblíž mi byl Petr Štěpánek, protože on je Nimrod, že jo, po tatínkovi a tak, jako to je tradice, kterou ta rodina ctila, takže tam jsem slyšel spoustu vyprávění o tomhle oboru nebo ano. o téhle zajímavosti, ano. Tak vím, že to samozřejmě má své místo ve společnosti, to já některak jako, jenom jsem tomu nějak nepropad, no, a já nevím, jestli...
2: Jedna z největších organizací vůbec.
3: No já vím, no, ale...
2: Myslím, že snad větší jsou zahrádkáři, ne?
3: Fakt, jo, tak to nevím.
2: Jenom... To taky neděláš.
3: Ne. A pak ještě taky jako si myslím, že ta zelená barva, to ono to připomíná taky vojáky, jo.
2: Jo.
3: To je takový militantní.
2: No, jako bys ale do lesa chtěl.
3: No, proto
2: ti vyoranžu.
3: No ne, tak já jim to... musí mít mimikry nějaký.
2: Jo. Tak Jirka Ptáčník vybral anekdoty. Můžeme pokračovat nikoliv s mysliveckými, ale dáme si takovou směsku od herců z Jihočeského divadla. A nebo nabízím, já proti dlouho to podle mě nebyl, tak si říkám, mohl bych to dneska zkusit proti Pepíček Beck.
3: No výborně.
2: Takže anekdoty nebo Josef Beck, kterou variantu si vyberete, řekněte nám to, zavolejte na telefon 731 800 900 nebo pošlete SMS-ku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04. K tomu Karel Gott.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Sestavte si vysílací plán podle svého z nabídky, kterou jste dostali, anekdoty nebo vyprávění Josefa Beka. Na telefonu 731 800 900 můžete dát hlas favoritní které ukázce. Vybíráte je v SMS-kách. Na telefonu je kdo? Ptáme se s Jiřím Ptáčníkem.
2: Dobrý den.
1: Vítejte u nás. Těšíme se, že budete hlasovat.
3: Dobrý den, tady je Monika, tak mě pobavil pan Ptáčník tím hebkým klínem. A chtěla bych teda říct taky z doby socialismu anekdotu, slečno, měla jste již chlapce? Ne, já mám holčičku. A volím tedy anekdoty a chci se zeptat, kdy bude knížka a poprosila bych, aby to byla audiokniha, protože máte oba velmi krásné hlasy a rozhodně tomu neříkejte ptákoviny, ale třeba tajnosti, protože o panu Ptáčníkovi nic nevíme, jste oba elegantní, tak by mě zajímalo, jestli šijete, jestli si necháváte šít obleky, nebo jako, jak jste takhle oba elegantní.
2: Necháváš si šít obleky, já jo.
4: No tak já už dávno ne.
2: Tak jsme vám odpověděli.
4: Já ho nepotřebuju už. Já v podstatě...
2: Ještě jeden, jo.
4: Jako, myslíš, do rakve, jo.
3: A bude kniha v dohledné době, už to píšete?
1: Dala jste nám vnukla nápad, třeba jo, ale zatím takhle v plánu není.
3: Ale hlasuju i pro audioknihu, mějte
4: dobře,
3: se.
4: Dobře, taky se mějte krásně, naschledanou.
1: Děkujeme, kdo další vybírá, vítejte u nás.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František, zdravím vás.
4: My taky.
5: A přádičtí anekdoty.
1: Píšu jim bod od vás a děkuji moc za zavolání 731 800 900, to je náš telefon. Kdo se dovolal? Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Labem a expert na ptákoviny. Zdravím kolegy na ptákovinky, humoristickou stranu Čech a Moravy. A dáme si Bekoviny, Beka, Josefa.
1: Beka, ano, píšeme mu bod a děkuji za to zavolání.
4: A pozdravujte pejsky.
1: Kdo ještě přispěje?
7: Dobré odpoledne, chlapi, Honza z Roka, my vás oba zdravím.
4: My taky zdravíme.
7: A já bych hlasoval taky pro pana Beka.
1: Taky pro pana Beka. Dobře,
4: díky.
1: Děkujeme za to. Ať se daří, myslím, že je rozhodnuto, uděláme tentokrát změnu. Josef Bek bude vyprávět, bude vzpomínat na Jiřího Steinmara.
8: No tak když člověk, podívej, v mým věku už člověk málo spí. A když nemůže usnout, tak mu jdou teďka takový biograf před očima. Všechny ty slavné postavy, za 50 let u divadla se setkáš s tolika zajímavýma lidma. Já jsem měl takovou kliku, hlavně při filmování, že jsem se setkal s těma bardama českého divadla, českého filmu, panem Štěpánkem Pivcem, Marvanem, Hegerem, Rašilovem. No, byli to Steinmarem. To byli prostě, když jsme se scházeli, dřív neexistovalo filmovat, aby se to stihlo kvůli penězům za 30 dní, to se filmovalo půl roku, rok. A nejkrásnější byly ty večery v exteriérech, to jsme se těšili. Tam jsme se vždycky připrdli a teď se zpívalo, vykládalo. No a ty dětkové, ty měli všechny ohromně bohatý život, víš. Třeba takový pan Steinmar, to nikdo neví, že on byl ohromný obchodník. Že on vedle svý gáži, kterou měl největší u Národního divadla, tak on ještě podnikal, že on měl hotel v Černošicích a nebo dělal šéfa činohry v Olomouci. On ráno jel třeba tím Špajswagenem do Olomouce, tam na něj čekalo auto od úřadu, ale to tam a pak zase šlafák nemá. Tam si dělali konexe a známosti. No ten byl ohromný, když jsme dělali třeba obrácení Frdyše Pištoli, tak ten zničil každou zkoušku. Yeah. Pač vykládal, jak to dřív bylo, ty nádherné doby u divadla, kdy to nebylo rozptýlování filmováním a tím, akorát měli tak dětkové rozhlas a jenom to divadlo. Takže to bylo pro ně ohromný. On třeba, o něm byl známý, že rád pěstoval tam, myslím, že on bydlel v Klánovicích nebo tam měl vilu a tam pěstoval kuřata a holuby a tak. A za protektorátu se herci taky živili tyhle sloupy Národního divadla, že jezdili na gastšpíle ven. No a pochopitelně tam dostali takový proviant a to. A oni o něm věděli, že pěstuje tuhle drůbež, tak mu dali do krabice s těma dírkama, aby se neudusili kuřátka. No a on jel zpátky vlakem, měl pochopitelně první třídu a teďka jim tam bylo mu líto těch kuřátek, tak zvy ten dekl a odkryl to takhle, vyndal ty kuřata na tu lavici a teď je tam drobili mrohlíky a přijde průvoči, říká, co tady ty kuřata dělají, pal? Pane průvoči, žerou a serou. Takže on se s tím není bral. Byl to ohromný klap.
1: Dostal jsi jako někdy živý honorář?
4: Jako, že bych dostal za něco? Nějaký zvíře?
1: Kuřata, živé sele.
4: Ne, tak to krávu. To jsem nedostal, to jsem opravdu nedostal. Já si nedovedu představit, co bych, jak bych s tím naložil, protože já mám zvířata moc rád, ale bohužel nejsem jako pěstitel. Já celý život toužím potom mít psa, ale neodvážil jsem se, protože to je strašná zodpovědnost. Pořád jsem říkal, až budu starší. No a teďka jsem tak starý, jak jsem zodpovědný, čím dál tím víc. No.
1: Takže nebude pes?
4: Nebude pes, ne.
1: Ne,
4: já se zaštěkám sám.
1: Až budeš něco chtít.
4: Tak.
1: Aby někdo přišel.
4: Ale slibuju, že podstoupím reinkarnaci a v příštím životě budu pes.
9: Jaký bys chtěl být?
4: No já bych chtěl být hlavně pes u Madly Drahokoupilový, protože ta je miluje a je ochotná pro ně udělat cokoliv. Takže bych měl, kdybych se narodil tak, že by si mě ona pořídila, tak by to bylo úžasný. A to bych se musel převtělit.
1: Takhle hezky a kultivovaně říct, že by si chtěl být sdílet lože s Madlou Drahokoupilovou, je fajn.
4: No teď jde o to, že bych měl pelíšek někde jinde, rozumíš?
1: Tak jestli je takovou milovnicí, tak věřím, že určitě si nenechává v pelíšku, ale pouští do ložnice, určitě ne.
4: Ona teďka už nemá pejska, nemá, ale mívá vždycky, protože všichni známí, kteří jsou kolem ní, tak pejsky mají a svěřují jí je a ona s neuvěřitelnou péči se jim věnuje a opravdu tím se nese modrý z nebe.
1: Hlídal ty jsi někdy nějaké zvíře?
4: Přemýšlím. No tak jsem hlídal vosy, aby mě nepopíchali. To je jediné.
1: To jsi se bál, ano. Ale že bys dostal svěřenu třeba kočku na týden, když jedou sousedi, nebo krmil papouška, nebo něco takového.
4: Ne.
1: Nebo ne, to zabil rybičky tím, že se nenakrmil.
4: Ne.
1: Ne, nikdy.
4: Já si myslím, že ne. A ani jsem nedostal, jako, i když moje jméno k tomu vybízí, ani jsem nedostal na starost žádný ptáka.
1: Jirka Ptáčník, náš dnešní host. Co vyberete? Řekněte nám to, když nabídnu Josefa Beka a proti Lubu s Kořepovou s Milanem Nedělou. Tak telefon 731 800 900 je už teď v provozu a můžete volat, věnovat někomu hlas. Ještě jednou připomínám, Josef Bek Ačko, Bčko, Luba s Kořepová a Milan Neděla. Stejně tak můžete poslat SMSku na číslo 90 011 04. A my vám k tomu zase pustíme jednu písničku. Už zní Držím ti město a skupina Tým.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě se s námi můžete spojit. Telefonní číslo 731 800 900. Vybíráte mezi Bekem a Skořepovou z Nedělou. Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové. Tady Petr ze Zdolnek. No, to je s váma děsná prača. Já se směju nejenom tím stěnkám, ale i vám tam.
2: Tak to jsme rádi.
1: Tak děkujeme. A co vybíráte z těch ukázek?
3: Lubu.
1: Dobře, varianta B.
2: Děkujeme moc. A zdravíme.
1: Mějte se, ať se daří. Kdo další?
4: Dobrý den, Karel Vojkovi. Zdravím pana Ptáčníka i vás, Patriku.
2: Ano, my vás taky.
4: A já bych si přál pokračování pana Peka.
2: Dobře.
1: Píšeme mu bod, moc děkuju za hlasování. Ještě další telefon.
2: Dobrý den.
5: Ještě jednou Honza z Vlkavy a určitě dál pan Bek.
1: Určitě.
2: Děkujeme.
1: My děkujeme všem za pomoc. Už třetí souboj a vyhrává ho varianta A. Vyhrává Pepíček Bek, bude vzpomínat na Jaroslava Vojtu.
6: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mi dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak pak jsem byl takový, já dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já sjedu každý kopec, ale musím mi dojezt, nebo zhruba mě odstřelili, víš. No já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál, a musel to ten režisér Ruba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tých jsem se zastavil, ty byli pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sýkora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nosy, já mám vlastně nos, kde začínají, končej nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky. To a jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojto tam takhle vešel, ještě Ruse spole a pal, co tomu Bekovi lepíte za reťafu, a kdyko má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky, já tam měl Šikanédra, Jarda spal Chytuzí, opak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleše, že jo, s Danou Metříckou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netří se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končil exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slíkli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou, no a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho a ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval, vy vůbec nedělejte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pohčí. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jaroško, to musíš dát ty plavky dolů, báč tam děláš jako to, pal, když jsou tady ženské, pal, dám tak nějakou vyhostovaná, tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a pali jsme, Jardo ještě furt, on pal, pořád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš, říká. A on člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to člověče, moc jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. A ty tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten Arsepaďal, ředitele Akademie výtvarných umění, a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No a když jsme to zkoušeli, ten Řepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zvedl, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš, a ten Řepa pál nějakej hadr cítím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
1: Humoriáda. Vy jste byli ohromní, děkujeme za pomoc, za to, že jste s námi tuto hodinu prožili i ve vysílání, i aktivně, stejně tak jako Jirka Ptáčný. Děkuju moc.
2: Já moc děkuju za pozvání a moc děkuju všem posluchačům. Bylo to velmi příjemné a uteklo mi to, jako když praskne do vody, je to na to tata pryč. Ano. Takže vy, vážení posluchači, užívejte života pomalu, radujte se z každé vteřiny, hodně zdraví přeju.
1: Ano. Užijte si poslední písně této hodiny a další pořady Českého rozhlasu, které pro vás vysíláme, a já se v Humoriádě těším zase zítra. Mějte se krásně a úsměv na tváři.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
0: Za opravu kulturního střediska zaplatila až na Chebsku 174 miliony korun. V Horní Blatné tvoří tento týden umělci z Čech i Německa. Zákaz telefonů ve školách by mohl začít platit od září 2027. Dnes bude většinou oblačno, teploty do 21 stupňů. Krásné ráno přeje Lukáš Staněk. V Aši na Chebsku finišuje rozsáhlá rekonstrukce kulturního střediska. Objekt z roku 1912 je památkově chráněný. Kromě kulturních akcí se do prostor přestěhují také různé spolky a organizace. Za práce město zaplatilo 174 miliony korun. S financováním částečně pomohla dotace. Oprava trvala 3 roky, říká starosta Vítězslav Kokoř z Hnutí ANO.
2: Se vyměnili všechna okna, museli se vyřešit v podstatě veškeré úpravy světel, rekonstrukce veškerých ploch. Vzniklo tady ještě jedno místo, což je takové místo venku, takové zátiší, kde by mohla být i kavárna. Je tady nová opona, nové jeviště, všechno tady vlastně svítí novotou.
0: Horní Blatná na Karlovarsku opět hostí mezinárodní umělecký workshop Milíře. Umělci tvoří ve společenském sále hotelu Modrá hvězda i ve venkovních prostorech. Obě místa jsou volně přístupná, lidé tak můžou po celý týden sledovat tvůrce při práci. Pokračuje hlavní organizátorka akce Varvara Divišová.
3: Schází se tady pravidelně mezi 10 až 14 umělci, letos jich tady máme 14, je jich tady 7 z Německa a 7 z Krajské umělecké asociace z Karlových Varů, která vlastně pořádá tady ten workshop.
0: Akci v pátek ukončí vernisáž výsledných děl. Vláda podpořila zákaz používání mobilů ve školách. Oznámil to premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Zákaz by mohl platit od příštího září. Týkat by se měl mateřských a základních škol i nižších ročníků víceletých gymnázií a konzervatoří.
4: Nově by děti nemohly telefony používat ani o přestávkách ve družině i jídelně, říká ministr školství Robert Plaga za ANO.
5: Neomezujeme školy v tom, jakým způsobem ty telefony budou zabezpečeny, to znamená, jestli využijí nějakých skříněk, ať už centrálních nebo ve třídách.
4: Užívání mobilu už ale reguluje zhruba 90% českých škol. Učí děti, aby je využívali smysluplně a jen s dovolením učitele, pokračuje ředitel Pražské základní školy Londýnská Martin Ševčík.
6: Ten systém funguje, děti mobily po přestávkách u nás nepoužívají léta a plošný zákaz nepovažuji za šťastné řešení.
4: Plošný zákaz kritizuje taky dětský ombudsman Martin Beneš. Veronika Sutková, Český rozhlas.
0: Požár ve španělské provincii Guadalajara už spálil 26 tisíc hektarů porostu. Oheň se šíří od čtvrtka. Podle španělského deníku El País se kvůli ohni muselo evakuovat na 1200 lidí. Plameny zasáhly i zalesněnou horskou oblast, do které spadá přírodní park Sierra Norte. Tedy je domovem několika ohrožených druhů živočichů. Sport. Česká výprava zahájila mistrovství světa ve vodním slalomu ziskem 2 medailí. V časovce kajak krosu vybojovali v Oklahoma City stříbro Jakub Krejčí a Kateřina Beková. Mezi muži vyhrál o 16 setin sekundy Brit Clark a mezi ženami o pouhé 3 setiny Australanka Foxová. Do sobotních vyřazovacích jízd se kvalifikovali taky Matyáš Novák, Vít Přindiš a Olga Samková.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte oblačno, ojediněle přehánky, k večeru pak vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane zpočátku slabý, přes den mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky budou po celý den dobré až velmi dobré, aby o zátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Dnešní časné ráno je na západočeských komunikacích klidné. Aktuálně nemáme hlášeny žádné nehody ani jiné problémy, které by bránily plynulosti provozu. Tak šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Tam, kde se do úterního rána probouzíte spolu s námi, přejeme příjemné vstávání a hezký poslech právě začínajícího ranního vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Vítá vás u něj Jitka Brošková a na úvod dnešního dobrého rána prozradím, že hudebně ho otevřeme spolu s písničkou od Heleny Vondráčkové. V ranní anketě Ahoj rádio nám děti vysvětlí, co je to životní pojištění. A první ranní příspěvek, ten bude na hudební téma a potěší milovníky klasické hudby. A o čem tedy konkrétně bude? Jeden nenápadný rukopis, dvě různá písma a objev, který překvapil hudební svět. Představte si, v Paříži našli dosud neznámou Mozartovu hudbu. S rozluštěním objevu pomohla i jedna česká odbornice. Všechno vysvětlíme už za pár minut v úterním dobrém ránu, které právě teď začíná. Je 5:05. Dobré ráno.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co je to životní pojištění?
1: Že nikdo nesmrtelný.
2: Že když někdo umře, tak třeba rodina zdědí ty peníze.
3: Že třeba od dětství mu rodiče ukládají ty peníze a potom, když je starý a má nějakou nemoc, tak se je může vzít na sebe, aby neumřel.
4: Když někdo umře při nějaký tragédii, tak dostanou peníze.
5: Když někdo umře, tak mu udělají moderní pohřeb.

0: počasí.
1: 18 na hodinách přejeme hezké dobré ráno ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. V našem regionu se ranní teploty pohybují mezi 8 až 11 stupni Celsia a dnešním ránem nás provází zmenšená oblačnost, která ale bude postupně přibývat. Přes den pak bude oblačno a večer se opět vyjasní. Ojediněle se mohou vyskytnout přehánky s vyšší pravděpodobností v horských oblastech. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 18 až 21 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 13 až 16 stupni. Vane slabý vítr, během dne to bude mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž, ta je mírná na stupni číslo 1.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: budíček do dnešního úterního rána se nám postarala zpěvačka Eva Farná a za 7 minut bude 17:30. No v prvním příspěvku Dobrého rána zůstaneme i nadále u hudby. Desítky let ležel bez povšimnutí v knihovním depozitáři a teď se ukázalo, že malý sešitek skrývá dosud neznámou hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Skladatelův rukopis objevili ve francouzské národní knihovně. Nejde ale jen o nové melodie. Sešit s kompozičními cvičeními a skladbami pro flétnu a harfu odhaluje i to, jak Mozart vyučoval a vedl svou studentku. Francouzští experti objev konzultovali i v Moravské zemské knihovně.
1: Právě slyšíme úryvek z Allegra C-dur pro flétnu a harfu z nově nalezeného rukopisu Mozartova, který patří do sbírek Francouzské národní knihovny v Paříži.
2: Nahrávku dosud neznámé Mozartovy skladby popisuje muzikoložka z Moravské zemské knihovny Jana Franková. Vznikla po letošním objevu rukopisu v Paříži a pořídilo ji Radio France. Rukopis samotný našel kurátor Antoine Pierre Gua z Národní knihovny Francie.
3: Mluvím jen trošku česky, ale mám rád váš krásný kraj a váš jazyk. A také rád spolupracuji s doktorkou Janou Frankovou z Moravské zemské knihovny.
2: Jak říká nálezce rukopisu pro Český rozhlas, samotný objev byl vlastně dílem náhody.
4: Pracoval jsem na zpřesnění katalogu asi 20 anonymních hudebních rukopisů ze 17. a 18. století, které mě zaujaly.
2: V únoru si jeden z anonymních rukopisů odnesl do kanceláře. Obsahoval dva různé druhy písma a jeden z nich mu připadal povědomí.
4: Vzpomněl jsem si, že jsem před několika týdny prohlížel několik Mozartových rukopisů. Když jsem je porovnal, zjistil jsem, že všechny charakteristické znaky jednoho z rukopisů odpovídají Mozartovu písmu.
2: Podezření pak konzultoval s dalšími odborníky. Ti potvrdili, že jde o sešit z Mozartových lekcí kompozice z roku 1778, kdy skladatel při svém posledním pobytu v Paříži vyučoval mladou šlechtičnu.
4: Jde o malý sešit o 44 stranách, který obsahuje dosud neznámou Mozartovu hudbu. Rukopis ale nevznikl pouze jeho rukou. Mozart skladbu začal zapisovat a dokončila ji jeho studentka.
2: Objev zároveň zachycuje další mezeru v Mozartově životopisu. Rukopis totiž dokládá jeho pedagogickou činnost, vysvětluje Jana Franková.
5: Tato žačka celým jménem Marie-Louise Philippine de Monnier de Guin byla ve své době 19 let ta vynikající harfenistka.
2: Nově objevenému rukopisu vtisklo zvukovou podobu Radio France. Nahrávky jsou na jeho webu volně dostupné do středy 22. července. Marek Hensel, Český rozhlas.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o atraktivní ceny. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne zodpovězte naši soutěžní otázku a vyhrajte zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Chebu začaly práce na modernizaci světelných křižovatek. Prvním modernizovaným místem je křížení ulic Dukelská a Žižkova. V následujících 3 letech plánuje radnice obměnu 18 semaforů po celém městě. Svatava na Sokolovsku připravuje výstavbu nového sportovního hřiště pro žáky základní školy. Vznikne na místě, kde letos dělníci zbourali starou školní budovu. Radnice teď chystá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Až pokračuje v úpravách fotbalového stadionu Střelnice. V loňském roce se práce týkaly stavby nového zázemí pro sportovce. Za to radnice zaplatila zhruba 7 milionů korun. Letos má město v plánu instalaci závlahy trávníků za téměř 670 tisíc. Lidem starším 80 let by se od příštího roku mohl každých 5 let zvýšit důchod o 500 korun. Počítá s tím novela zákona, kterou schválila vláda. Od roku 2028 si mají polepšit i pracující seniori. Za práci po dosažení důchodového věku by se jim měl důchod automaticky zvýšit. Návrh zákona naopak nepočítá se zastropováním věku odchodu do důchodu na 65 letech. Velká Británie má nového premiéra, jejím bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Britský král Karel III. Ho už pověřil sestavením vlády. Fotbalisté Sparty znají soupeře pro kvalifikaci Ligy mistrů. Letenský klub narazí ve 3. předkole na Olympique Lyon, za který hraje český reprezentant Pavel Schulz. A dnes bude většinou oblačno, ojedinělé přehánky a teploty do 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlových Varech je z důvodu práce na silnici uzavřená část ulice 5. května.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: První krátké zprávy připravil Lukáš Staněk a v 6:30 se opět vrátíme do vln našeho hudebního proudu. No a v něm na vás čekají písničky od slovenské skupiny Elán a právě teď od Valdemara Matušky a taky se připravte na naše pozvánky za kulturou a už za moment na výběr očekávaných událostí. Tak ať se vám hezky vstává do úterního rána.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Za 5 minut bude 6:45 a úterní dobré ráno se nám pěkně rozjíždí. Mohu slíbit, že i dnes bude plné písniček, které máte rádi, plné pravidelných rubrik, reportáží i informací a zpráv z našeho regionu a nejen z něho. Ale teď to pro vás máme výběr aktuálních a očekávaných událostí. Tak Česká republika dnes v Londýně podepíše memorandum o spolupráci při přípravě dalších lokalit pro malé modulární reaktory. A ty mají vzniknout v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Za Česko podepíše memorandum ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. V Libereckém a Moravskoslezském kraji se vyskytla ohniska kočičího moru, konkrétně v oblasti Studénky, Bílovce na Novojičínsku a taky v Novém Boru na Českolipsku. Onemocnění není přenosné na člověka ani na jiné živočichy, ohrožuje ale hlavně mladé a neočkované kočky. Na Karvinsku se začíná zasypávat první ze 4 černouhelných dolů ČSM. Zásyp jámy by měl podle firmy OKD trvat zhruba 11 dní. Těžba černého uhlí se v šachtě zastavila asi před půl rokem. Byl to poslední černouhelný důl v Česku, kde se ještě těžilo. Likvidace by měla být hotová do roku 2028. A součástí turnaje WTA v Praze na Štvanici je i výstava věnovaná poháru federace z roku 1986. V místě vznikající síně slávy českého tenisu si fanoušci mohou připomenout prostřednictvím trofejí a artefaktů památné finále mezi Československem a výběrem USA, za který hrála Martina Navrátilová. Většinu předmětů věnovala bývalá tenistka Helena Suková, která v rozhovoru s novináři ocenila, že podobná akce vznikla.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dobré ráno, je 6:45 a 1 minuta a v našem regionu se ranní teploty pohybují aktuálně mezi 8 až 11 stupni Celsia a dnešním ránem nás provází zmenšená oblačnost, která ale bude postupně přibývat. Přes den pak bude oblačno a večer se opět vyjasní. Ojediněle se mohou vyskytnout přehánky s vyšší pravděpodobností v horských oblastech. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 13 stupňů. Vane slabý vítr, během dne to bude mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biometeorologická předpověď ta hlásí jedničku, tedy mírný stupeň zátěže.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Jan Šťastný.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: Spolu s rádiem vašeho kraje se probouzíte do úterního rána. Za 10 minut bude 6 hodin, kam vás dnes pozveme. V Mariánsko-Lázeňském městském divadle pokračuje od 10 hodin dětský festival Kapsa plná pohádek. Pražské divadlo Evy Hruškové, Jana Přeučila a Zdeňka Rohlíčka uvede pohádku Čert a Káča. Technická poradna pro seniory se otevře od 9 do 12 hodin v městské knihovně Ostrov. Lektoři poradí třeba, jak obsluhovat chytrý telefon nebo notebook a jak nastavit určitou aplikaci. Místo je třeba si rezervovat. Dětské prázdninové prohlídky nabízí na zámku Kinžvart. V čase od 11.10 a od 15.10 si děti jako princezny a princové projdou buď s čarodějnicí Agátou během 30 minut zámecké interiéry, anebo se zahradnicí Marcelou navštíví zámecké zahradnictví a oranžérii. Chebské muzeum zve na výstavu nazvanou Hurvínek 1926 Forever. Připomíná výročí 100 let od doby, kdy známou loutku vyrobil Gustav Nosek. Návštěvníci si vyzkoušejí, co obnáší práce loutkoherce, nebo uslyší Hurvínka se spejblem v různých jazycích. A k vidění je také krátký úvodní film, ve kterém ikonická postavička provede návštěvníky místy, která jsou v Chebu spojená se jménem jejího tvůrce. Výstava přední české malířky Ivany Lomové v karlovarské Becherově vile představuje soubor 13 filmových maleb, který vychází z podnětů televizní obrazovky, kde autorka zachycuje statické filmové interiéry. Návštěvníci díky autorčiným rodinným fotografiím uvidí takzvaná díla zamrzlá v čase. A pohled na rozmanitou krajinu Krušnohoří, ale i do světa abstraktních krajin nabízí výstava fotografií Jiřího Wendlera v městské knihovně Ostrov. Jmenuje se Cestou světelnou do plošné dimenze.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: jak žít do 100 let a jak žít co nejzdravěji, kam pokročila věda a které babské rady fungují? Hledejte odpovědi společně s doktorem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. dopoledne na rádiu vašeho kraje.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Pracujícím důchodcům se zvýší penze, schválila to vláda. Zámek Valeč na Karlovarsku vyhlásil sbírku na obnovu zvonu do kostela Nejsvětější Trojice. Plzeň by mohla mít nový lanový park u Seneckého rybníku. Dnes bude většinou oblačno, teploty do 21 stupňů. Jsou tu nové zprávy a Lukáš Staněk. Pracujícím důchodcům by mohli od roku 2028 stoupnout penze. Schválila to vláda. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku se těmto seniorům má automaticky přičítat k valorizaci. Zákon teď míří do sněmovny.
4: Návrh počítá taky s tím, že už od příštího roku by se mohly zvyšovat penze lidem od 80 let. Každých 5 let by k důchodu dostali navíc 500 korun. Teď tento systém funguje až od 85, pokračuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
5: Ve vysokém věku se totiž výrazně samozřejmě mění náklady a výdaje na zdravotní péči, také na sociální péči.
4: Plošné navyšování důchodů kritizuje bývalý ministr práce lidovecký poslanec Marian Jurečka. Podle něj by mělo být zvyšování cílenější.
6: Daleko více našim seniorům by pomohlo, kdyby stát mohl zvýšit adresnou cílenou pomoc, například formou zvýšení příspěvku na péči.
4: V aktuálním vládním návrhu zároveň taky není avizované zastropování důchodového věku na 65 letech. Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: Do kostela Nejsvětější Trojice v zámeckém areálu ve Valči na Karlovarsku by se mohly vrátit zvony. Zabavené byly ve světových válkách ve 20. století. Národní památkový ústav na jejich obnovu vyhlásil sbírku. Do sbírky se může zapojit každý. Významní dárci budou mít možnost nechat odlít svá jména přímo na plášť nových zvonů. Ty budou stejné jako původní, říká kastelán zámku Miloš Bělohlávek.
7: Vzhledem k tomu, že existují rekviziční protokoly, existují původní záznamy, tak my bychom rádi zvony odlili ve víceméně původních velikostech. To znamená, že ten větší zvon bude mít téměř 350 kg a ten menší, jestli se nepletu, něco kolem 170 kg.
3: Původní větší zvon byl zabaven v roce 1916 během první světové války. Menší zvon potkal stejný osud v roce 1942. V blízkosti Seneckého rybníka v Plzni u budovy lesní školy by mohl vzniknout lanový park. První plzeňský obvod má hotovou vizualizaci a aktuálně řeší, jestli je možné lanový park na daném místě postavit. Podle starostky Ivany Bubeníčkové z Hnutí ANO zatím žádná taková atrakce v Plzni není.
8: Pracujeme ve věci té zeleně, co využít za stromy, jak je využít, jak koncipovat zázemí, aby to sem všechno zapadalo. A já si myslím, že lanový park v Plzni a okolí nikde není a že by to mohlo ještě více zatraktivnit celou tu soustavu těch rybníků.
3: Jestli se lanový park bude u Seneckého rybníka stavět, bude jasné zhruba do 2 měsíců. Maďarská šachistka Judith Polgárová odmítla nabídku stát se prezidentkou země, informuje agentura AFP. Návrh jí v pondělí předložil premiér Péter Maďar. Dosavadní prezident Tamás Šujto v sobotu oznámil, že podepsal ústavní dodatek, kterým svůj mandát ukončil. Maďar vyzýval Šujtoka k odstoupení opakovaně a označil ho za loutku režimu bývalého předsedy maďarské vlády Viktora Orbána. Maďarský parlament musí nového prezidenta zvolit do 30 dnů. Sport. Tři české tenistky postoupily do druhého kola turnaje WTA v Praze po výhrách ve dvou sadách. Obhájkyně titulu Marie Bousková porazila španělskou Bouzasovou Manierovou, Lucie Havlíčková američanku Parksovou a Dominika Šalková chorvatku Ružičovou. Alisa Oktiabrieva vypadla a podlehla francouzce Dodénové ve dvou setech. V dnešním programu prvního kola dvouhry se na štvanici představí dalších 7 Češek.
0: Počasí.
3: Dnes čekejte většinou oblačno, ojedinělé přehánky, k večeru pak vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane zpočátku slabý, přes den mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky budou po celý den dobré až velmi dobré, aby ho zátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Doprava v Karlovarském kraji je plynulá bez hlášených dopravních nehod. Krásné ráno a šťastnou cestu přeje Český rozhlas Karlovy Vary.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Minut po 6. hodině a nový den, úterý 21. července, načínáte ve společnosti Rádia vašeho kraje. A komu budeme dnes blahopřát k svátku a k narozeninám? No tak to se dozvíte už za moment. Hned po písničkách, co nestárnou, od Karla Zicha a Petra Reska. O počasí si budeme povídat s meteorology, no a taky uslyšíte o tom, že vychází česká videohra Scarlet Deer Inn. Zaujme především audiovizuální zpracováním. Temná středověká pohádka má vyšívané postavy a prostředí inspirované filmy studia Ghibli. Tak si počkejte na podrobnosti a vstávejte a posnídejte s námi.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

Také v Karlovarském kraji se nám probouzí nový den a já doufám, že i vy spolu s ním. Ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary vám přejeme pěkné ráno. Dnes je 21. července a mezi dnešní oslavence patří slovenská herečka Andrea Růžičková, rozená Kerestešová, která oslaví 42. narozeniny. No a rovněž Damien Marley, trojnásobný držitel ceny Grammy, významný reggae umělec a nejmladší syn reggae legendy Boba Marleyho. Dnes je mu 48 let. Také připomeňme, že v tento den roku 1899 se narodil americký spisovatel Ernest Hemingway, který se dožil 61 let. V roce 1951 se narodil americký herec a komik Robin Williams, který zemřel ve věku 63 let. A v roce 1979 zpěvák David Stipka, který zemřel ve věku 41 let. No a k svátku dnes popřejeme Vítězslavům. Mužské křestní jméno Vítězslav má slovanský původ, vykládá se jako slavný vítěz nebo slavící vítězství či slavný svou mocí. Tak tedy všem dnešním oslavencům přejeme jen to nejlepší a posíláme písničku od Stevieho Wondera. Hezké ráno.

0: počasí.
1: Čtvrt na sedm a dvě minuty a pozdrav pěkného úterního rána posíláme po našich frekvencích za vámi, kteří načínáte nový den v naší společnosti. A pokud vás zajímá, jaké bude dnes počasí, tak si pojďte poslechnout meteoroložku Martu Suchou, která nám to poví. Já vás vítám ve vysílání, dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tak prozraďte, jak vypadá úterní ráno v našem celém karlovarském regionu.
2: Tak převažuje oblačno v jižní polovině kraje až polojasno a teploty se pohybují mezi 7 a 10 stupni Celsia. V tomto intervalu jsou nejen teploty v nižších a středních polohách, ale také na horách.
1: A jak bude pak přes den?
2: Tak kolem tlakové níže, která je nad severovýchodní Evropou, k nám bude proudit chladnější a vlhčí vzduch od severu až severozápadu. Bude převažovat oblačno v průběhu dne, srážky ty se vyskytnou jen výjimečně v odpoledních hodinách, především na horách. Večer bude pak ubývat oblačnost. Nejvyšší denní teploty budou podobné jako včera, nejčastěji mezi 18 a 21 stupni. Na horách očekáváme maxima mezi 13 a 16 stupni Celsia. Vítr je slabý, přes den povane mírný vítr od severozápadu až severu průměrnou rychlostí 3 až 6 metrů za sekundu.
1: Tak taková je předpověď počasí pro dnešní den 21. července. A já děkuji meteoroložce Martě Suché. Pěkný den vám přeji, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, krásný den.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: hudební společnost se nám postarala právě teď zpěvačka Anna K. A my vám přejeme hlavně bezproblémové vstávání. Za 7 minut bude 6:30. Temný středověký příběh inspirovaný pohádkami bratří Grimmů anebo Erbenovou kyticí, tak na ten láká česká videohra Scarlet Deer Inn. Ta dnes vychází po 6 letech vývoje. Novinka rodinného studia Atu Games ze Znojma nejvíce zaujme na stroji vyšívanými postavami, malovaným prostředím a také hudebním doprovodem. Opusti to lůžko jisté,
1: kde periny bývaly čisté. Autoři vyšívají všechny herní postavy na šicím stroji. Každou v mnoha podobách, které následně skenují a skládají z nich výslednou animaci. Pro tvorbu prostředí zvolili vývojáři z dvoučlenného týmu Atu Games jinou techniku.
2: Pro celkový vizuál a pozadí čerpáme inspiraci u filmu studia Ghibli. I když je nakonec malujeme digitálně, snažíme se držet tradičních postupů, které se u jejich filmu používají.
1: Vysvětluje ve videodeníku vývojář Lukáš Navrátil. Autoři popisují Scarlet Deer Inn jako dobrodružnou plošinovku. Netradičně se v ní hráči nevžijí do role nebojácného válečníka ani vyvoleného hrdiny. Ujmou se Elišky, matky dvou dětí. Společně s ní se ponoří do středověkého příběhu, který dokáže být i poměrně temný. Inspiruje se třeba Erbenovou kyticí nebo pohádkami bratří Grimmů. Pokračuje Eva Balíková Navrátilová.
3: Chvíli řešíte starosti a drby se sousedy v malebné vesničce, kde možná všechno není tak idylické, jak by mohlo na první pohled vypadat. A chvíli zase bojujete o život v temnotě podzemí. Hra je zasazená do světa inspirovaného českým středověkem a slovanským folklórem.
1: Hudbu vývojáři nahráli s vlastní kapelou. Hra Scarlet Deer Inn, v překladu Hostinec u šarlatového jelena, je dostupná všem hráčům na počítačích, kde se dá vyzkoušet také hodinová ukázka zdarma. Filip Svoboda, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Březová u Sokolova spouští kampaň Staň se Březovákem. Chce tak zvýšit počet lidí s trvalým pobytem v Březové. Každý, kdo se do 18. prosince přihlásí k trvalému pobytu v některém z katastrů města, dostane 5000 korun. Jenišov u Karlových Varů vybral firmu na opravu chodníků v tzv. Jenišovském esíčku. Obec za stavební práce zaplatí přibližně 1 000 000 korun. Práce by měly začít ještě v letošním roce. V Sokolově začala rekonstrukce cest v Husových sadech. Město opraví a rozšíří pěší chodníky, položí na ně stejnou okrovou dlažbu jako v sousedním Zámeckém parku. Cyklostezka zůstane asfaltová, radnice nechá taky instalovat nové lavičky a odpadkové koše. Vláda podpořila návrh, který zakazuje používání mobilů ve školách. Zákaz by měl podle návrhu začít platit od 1. září 2027. Týkat se má dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Podpůrný a garanční lesnický fond podal žaloby na 28 dceřiných firem z holdingu Agrofert. Chce vrátit podporu ve výši 22 milionů korun. Tolik dostaly firmy na dotacích mezi lety 2017 až 2021, kdy byl vlastník holdingu Andrej Babiš poprvé premiérem. Vymáhají je kvůli porušení o střetu zájmu. Fotbalisté Sparty budou hrát na začátku srpna ve třetím předkole Ligy mistrů s Lyonem. Pražané začnou dvojzápas doma. Rozhodl o tom los ve Švýcarsku. Dnes bude většinou oblačno, ojedinělé přehánky a teploty do 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 1/6 mezi Chlumečkem a Pomezí nad Ohří na Chebsku se provádí pokládka mikrokoberce. Doprava je tam řízená kyvadlově.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Písničky od Janka Ledeckého a Věry Martinové jsou naší další nabídkou pro váš dobrý poslech a aby se vám dobře vstávalo. No a nenechte si ujít ani pozvánku k poslechu našeho odpoledního vysílání a samozřejmě ani kalendárium, které pro vás připravil, jako vždy, Petr Jungmann. Je 6:30, dobré jitro.

0: Loni, co vyhrál nejslavnější Steeplechase, nám zpívala první dáma české country hudby Věra Martinová. A já doufám, že se vám i dnes pěkně poslouchá. A máte-li hudbu rádi, tak si nenechte ujít jeden zajímavý víkendový tip. V našem odpoledním vysílání vás totiž pozveme na festival Rock'n'Roll, který proběhne na pláži Koupaliště v Nové Roli tuto sobotu. A jaký tedy bude program, jaké kapely a interpreti vystoupí a na co se mohou těšit dospělí i děti, tak to se dozvíte dnes odpoledne po 15. hodině. Hostem dobrého odpoledne bude ředitel festivalu Jiří Švec. Za 5 minut bude 6:45 a po písničce si povíme, jaký bude ten dnešní den, co se týká počasí. Buďte s námi.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: S rádem vašeho kraje načínáte nový den, úterý 21. července a v našem regionu je oblačno a aktuálně se nám teploty pohybují mezi 7 až 10 stupni Celsia.
1: Počasí.
0: Je 6:45 a dnes čekejme převážně oblačno. Ojediněle se mohou vyskytnout přehánky s vyšší pravděpodobností v horských oblastech. Večer pak bude oblačnost opět ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia. Na horách se teploty budou pohybovat mezi 13 až 16 stupni. Vane slabý vítr, během dne to bude mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
1: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: máme signál.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 21. července. Svátek má dneska Vítězslav. Všechno nejlepší. Vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. První belgický král po vyhlášení nezávislosti země složil slavnostní přísahu veřejně před chrámem svatého Jakuba v Bruselu v roce 1831, to je 195 let. Byl jím Leopold I. belgický a zemi vládl 34 let. Historické jádro Prahy bylo prohlášeno za městskou památkovou rezervaci nařízením vlády před 55 lety v roce 1971. Svou rozlohou je to největší městská památková rezervace na světě. Tenistka Martina Navrátilová získala americké občanství před 45 lety v roce 1981. Jedna z nejlepších hráček všech dob pobyla na prvním místě žebříčku WTA celkem 332 týdnů v řadě. Jen Wimbledon ve dvouhře vyhrála 9x. Raketoplán přistál naposledy po misi před 15 lety. Byl jím Atlantis. Na 33 misích strávil celkem 307 dní na oběžné dráze. Prvním raketoplánem ve vesmíru byla Columbia v roce 1981. S přistáním Atlantis skončil i celý vesmírný program Space Shuttle. Přišel na skoro 200 miliard dolarů.
4: Paní Dalkajerová.
5: Mně jsem příjemně překvapena, že jste doma tak brzy, drahá.
3: 75 by dneska bylo tátovi v sukni, herci Robinu Williamsovi.
5: To obrovské drahé auto patří vám, no ne. Říká se, že muž, který si musí koupit takhle velké auto, si tak kompenzuje malé genitálie.
3: Oscara získal za roli ve filmu Dobrý Will Hunting. A já přeju pěkný den.

0: praktické rady s Jarkou Vykoupilovou. Osvědčené postupy, recepty a neotřelé nápady našich babiček. Babské rady. Každý všední den dopoledne v našem vysílání.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Tender na bytové domy Třešňovka v Mariánských Lázních pokračuje. Ústí nad Labem dá 90 000 korun na další ročník projektu Příběhy našich sousedů pro základní školy. Česko a společnosti ČES a Rolls-Royce SMR podepíšou v Londýně memorandum o stavbě dalších dvou malých modulárních reaktorů. Dnes bude většinou oblačno, teploty do 21 stupňů. Nejnovější zprávy vám přináší Lukáš Staněk. V Mariánských Lázních pokračuje hledání zhotovitele výstavby bytových domů Třešňovka za zhruba 215 milionů korun. Pondělní mimořádné jednání zastupitelstva skončilo neschválením programu. Na něm měl být částí zastupitelů projednávaný navržený bod o zrušení nadlimitní veřejné zakázky. Zájemci se tedy mohou dál hlásit. Výběrové řízení trvá do 28. července. Z 18 přítomných zastupitelů z 21 členného zastupitelstva hlasovalo pro projednání programu 9 z nich. 4 zastupitelé byli proti a 5 se zdrželo. Starosta Martin Hurajčík z Hnutí ANO tak mimořádně svolané zastupitelstvo ukončil. Ústí nad Labem poskytne téměř 90 000 korun na projekt Příběhy našich sousedů. Toho se v první polovině školního roku zúčastní 3 městské školy. Každá z nich obdrží skoro 30 000 korun. Žáci vytvářejí reportáže o životních osudech místních pamětníků. Letos by se mělo po Ústecku zapojit celkem až 7 škol, říká regionální koordinátorka projektu Markéta Novotná.
5: Ty školy si vytvoří svůj tým o maximálně pěti lidech. Ten tým má nějakého vedoucího pedagoga a v ideálním případě oni sami by se měli najít svého pamětníka z okolí nebo s nějakou návazností prostě na to město nebo aspoň na někoho z toho týmu.
4: Česká republika dnes v Londýně podepíše memorandum o spolupráci při přípravě dalších lokalit pro malé modulární reaktory. Ty mají vzniknout v Dětmarovicích na Karvinsku a v Tušimicích na Chomutovsku. Za Česko podepíše memorandum ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
6: Je to milník české energetice, protože vlastně poprvé jdeme s jádrem mimo tradiční lokality, jako jsou Dukovany a Temelín, do regionu.
7: Řekl Českému rozhlasu ministr průmyslu a obchodu. ČES ve spolupráci s firmou Rolls-Royce SMR, ve které drží asi pětinový podíl, hodlá do roku 2050 vybudovat modulární reaktory s celkovým výkonem až 3 gigawaty. První takový reaktor by měl vzniknout v areálu Temelína, a to v první polovině 30. let. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas.
4: Sever Chile zasáhly přívalové deště. Nejméně 10 lidí zemřelo, 17 je zraněných a další 4 se pohřešují. Uvedly to tamní úřady. Silné lijáky zničily nebo výrazně poškodily přes 1100 domů. Stoupající hladiny řek odřízly některé obce od okolního světa. Bahno a výpadky elektrického proudu narušily dodávky vody. Vláda vyhlásila stav nouze. Sport. Vodní slalomáři Jakub Krejčí a Kateřina Beková vybojovali stříbrné medaile v časovce kajak krosu na mistrovství světa. 23-letá Beková v Oklahoma City nestačila o pouhé 0,3 sekundy na vítěznou Australanku Foxovou. V cíli přitom kvůli nízkému startovnímu číslu musela na konečný výsledek čekat dlouho.
8: Já jsem byla strašně nervózní v tom cíli, protože jsem věděla, že za mnou jede 16 holek a to je podle mě mnohem horší, než být na tom startu a mít to ve svých rukou, protože to čekání bylo strašný. Ale je to úžasný, já jsem v životě nestartovala na mistrovství světa seniorským a začít to medailí je úplně nemožný.
4: Krejčí byl druhý o 16 setin za Britem Clarkem. Do sobotních vyřazovacích jízd se z Čechů kvalifikovali ještě čtvrtý Matyáš Novák, osmý Vít Přindiš a mezi ženami 22. Olga Samková. Dnes čekají kajakáře a kajakářky týmové závody a kvalifikace. Závodit se začne po 16. hodině českého času. V akci budou Češi Přindiš, Krejčí, Prskavec, Hilgertová, Beková a Bára Galušková.
0: Počasí.
4: Dnes čekejte většinou oblačno, ojediněle přehánky, k večeru pak vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane zpočátku slabý, přes den mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky budou po celý den dobré až velmi dobré, aby o zátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Zvýšenou pozornost věnujte řízení při průjezdu Jáchymovem na Karlovarsku. V dolní části města se v okolí silnice 25 opravují chodníky a na vozovce se mohou pohybovat lidé.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Část senátorů i poslanců navrhuje, aby vraždy v Česku byly nepromlčitelné. Takových případů policie eviduje ročně zhruba 5. Drtivou většinu činů objasní. Má navrhovaná změna smysl? A co by to znamenalo pro vyšetřování? Tak to si povíme už za pár minut. A nebude chybět ani něco pro odlehčení a pro dobrou náladu, a sice naše rubrika Ahoj rádio. Děti nám zodpoví otázku, proč doma muži nechtějí pomáhat s domácími pracemi. Je 7 hodin a 5 minut a dobré ráno pokračuje písničkou od Ilony Čákové a já vám přeji hezké ráno.

0: Proč doma muži nechtějí pomáhat s domácími pracemi?
1: Protože jsou líní.
2: Protože chtějí dělat něco lepšího, třeba cvičit a tohle.
3: Aby odpočívali.
4: Chtějí vydělávat peníze.
5: A mají hodně práce.
6: Protože se dívají celý den na televizi a nepomáhají uklízet.
7: Protože jim jde líp opravovat auta.
8: Protože by něco zkazili.

0: počasí.
1: Je 7:45 a v dobrém ránu přinášíme předpověď počasí. Tak aktuálně je na většině území Karlovarského kraje oblačno a teploty se nám pohybují mezi 7 až 10 stupni Celsia. Dnes tedy bude převažovat oblačno, ojediněle se mohou vyskytnout přehánky s vyšší pravděpodobností v horských oblastech a večer pak bude oblačnost opět ubývat. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni Celsia na horách mezi 13 až 16 stupni. Vane slabý vítr, během dne to bude mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré a biometeorologická předpověď ta přináší jedničku, tedy mírný stupeň zátěže.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tak ať už nás posloucháte kdekoliv, doma, v práci, za volantem, na dovolené, anebo u dědečka na prázdninách, přejeme vám příjemné vstávání spolu s námi, ladíte rádio vašeho kraje a za 10 minut bude 7:30. Tak skoro 90% vražd v Česku kriminalisté objasní, jen asi u 5 vražd ročně na pachatele nepřijdou. A někdy na to nemusí stačit ani 20 let, jako tomu bylo dřív, ani 30 let, které mají od letoška policisté k dispozici na usvědčení vraha. Po nich už je čin promlčený a pachatele nelze potrestat. Senátoři i poslanci teď tedy jednají o návrzích změn zákona, takže za tak závažný trestný čin by podle nich měl pachatel pykat i po delší době.
1: Jednou z nejznámějších vražd, u které policie pachatele nikdy nenašla, je smrt kontroverzního podnikatele, tehdy označovaného jako krále podsvětí, Františka Mrázka. Takhle o ní na konci ledna 2006 informoval Radiožurnál.
2: Smrt svého společníka Radiožurnálu potvrdil i Tomáš Pitr.
3: Bohužel ano, můžu potvrdit, že byl pan Mrázek střelen.
1: Stalo se to před 20 lety. Vražda je tedy od letoška promlčená. I kdyby policie v budoucnu přišla na to, kdo na začátku roku 2006 střílel, trestu by unikl. Podle skupiny senátorů ale nestačí ani letos zavedená 30-letá lhůta. Navrhuji ji proto zrušit, vysvětlovala plénu senátorka Jitka Seitlová z KDU-ČSL.
4: Zájem společnosti i obětí na potrestání přetrvává. Pozdní potrestání plní generálně preventivní i satisfakční funkci.
1: Senátoři argumentují taky třeba novými vyšetřovacími metodami. Podobně vysvětluje vlastní návrh úpravy trestního zákoníku, který připravil společně s Renatou Veseckou za motoristy taky

0: Říká náměstek ředitele Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování plukovník Radek Šmejda.
1: Protože nikdy není zřejmý, tak promlčení skutečně došlo. Jo. A úkolem policejních orgánů je objasnit vraždu i jakýkoliv jiný trestný čin.
0: Dodává, že většina neobjasněných vražd v Česku je ještě z 90. let. A na ty by například senátorská úprava zákona nedosáhla. Uplatnit by se dala až na vraždy spáchané po nabytí účinnosti zákona. Tedy nejdříve v roce 2057. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V bazénu luxusní vily je nalezeno tělo vyhledávané plastické chirurgině. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Silvestr v kabaretu Růžový slon a pravda o vraždě jejich otce. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí filmovou báseň z hororových květů Karla Jaromíra Erbena Kytice. Úterní večer s Českou televizí.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: V Chebu začaly práce na modernizaci světelných křižovatek. Prvním místem je křížení ulic Dukelská a Žižkova. V následujících 3 letech plánuje radnice obměnu 18 semaforů po celém městě. Svatava na Sokolovsku připravuje výstavbu nového sportovního hřiště pro žáky základní školy. Vznikne na místě, kde letos dělníci zbourali starou školní budovu. Radnice teď chystá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Až pokračuje v úpravách fotbalového stadionu Střelnice. V loňském roce se práce týkaly stavby nového zázemí pro sportovce. Za to radnice zaplatila zhruba 7 milionů korun. Letos má město v plánu instalaci závlahy trávníků za téměř 670 tisíc. Lidem starším 80 let by se od příštího roku mohl každých 5 let zvýšit důchod o 500 korun. Počítá s tím novela zákona, kterou schválila vláda. Od roku 2028 si mají polepšit i pracující seniori. Za práci po dosažení důchodového věku by se jim měl důchod automaticky zvýšit. Návrh zákona naopak nepočítá se zastropováním věku odchodu do důchodu na 65 letech. Velká Británie má nového premiéra, jejím bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Britský král Karel III. Ho už pověřil sestavením vlády. Fotbalisté Sparty znají soupeře pro kvalifikaci Ligy mistrů. Letenský klub narazí ve 3. předkole na Olympique Lyon, za který hraje český reprezentant Pavel Schulz. A dnes bude většinou oblačno, ojediněle přehánky a teploty do 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Silnice číslo 213 mezi obcemi Vojtanov a Hazlov na Chebsku je z důvodu prací na vozovce zcela uzavřená.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tak to byly krátké zprávy s Lukášem Staňkem a náš ranní program pokračuje dál. Do dnešních regionálních novin už za chvíli nahlédneme spolu s Danou Jelínkovou a v dnešní ukázce z pořadu Alex a host uslyšíme herce a dabéra Jana Šťastného. Poví nám o tom, jak současná doba proměnila fungování divadel. Je 7:30 a dobré ráno pokračuje písničkou od Ivety Bartošové. Hezký poslech.

0: Dnešní noviny.
1: Na hodinách 7.39 a pokud vás zajímá aktuální dění v našem regionu, jste ve správném čase spolu s námi. Úterními regionálními novinami listovala editorka vysílání Dana Jelinková, kterou vítám ve studiu. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tak o čem píše regionální deník?
2: V Lokti se na čtvrtý pokus podařilo vybrat firmu, která opraví 5 let zavřenou lávku ve Svatovských skalách. Zakázka bude stát víc, než město předpokládalo. Oprava by mohla začít ještě během prázdnin a potrvá 3/4 roku. Cena projektu byla odhadnutá na zhruba 7 milionů korun a město získalo dotaci z integrovaného regionálního operačního programu. Práce vyjdou na víc než 8 milionů a je v nich zahrnutá i obnova turistické trasy u lávky. 60-metrový most, kterému místní říkají houpací, bude pouze pro pěší. Obnoveno bude i předmostí, zábradlí na pravém břehu a také tam vznikne nové odpočinkové místo. Dočtete se, že v Karlovarském kraji se do programu Staráme se o zoubky zapojilo v uplynulém školním roce 21 základních škol. Péči o chrup se v nich učilo přes 1500 dětí. Kraj chce v preventivní akci pokračovat i v dalších letech.
1: Co se dočteme v deníku Právo?
2: Právo píše, že Ašsko se stane prvním místem v Česku, kde se odborníci pokusí hledat nové cesty, jak zastavit mezigenerační chudobu. Projekt s názvem Vlaštovka má propojit školy, sociální služby, zdravotnictví i bezpečnostní složky a zároveň ukázat, jaké změny zákonů by podobný přístup vyžadoval. Projekt míří na problém, který obyvatelé Ašska znají celé roky. Řada dětí vyrůstá v rodinách zatížených dluhy, nezaměstnaností nebo sociálním vyloučením a často opakují životní osudy svých rodičů. Právě tomu chce tento projekt zabránit. Jeho cílem je vytvořit model, který bude možné využít i v dalších regionech.
1: No a do třetice ještě regionální příloha Mladé fronty dnes. Tak co ta na svých stránkách nabízí?
2: Přibližně půlkilometrový úsek Ohře u Kinčperku nad Ohří v těchto dnech připomíná spíš pastvinu. Na hladině se jako každoročně objevily chráněné rostliny. Stulík žlutý a lokušník štětičkový. Jedná se asi o 450 metrů dlouhý úsek. Vedle stulíku a lokušníku žije v těchto místech i kriticky ohrožený druh vodního mlže, veleru malířský. To správcům toku z povodí Ohře znemožňuje jakýkoliv zásah do tohoto ekosystému. Pro samotnou řeku ovšem nepředstavuje žádné nebezpečí. Ani pro vodáky na kánoích nebo raftech nepředstavují rostliny větší nebezpečí. Maximálně je zbrzdí nebo zastaví. To, že se aktuálně Ohře změnila v rozkvetlou louku, lze přičíst na vrub nízkému stavu vody.
1: Přehled regionálního tisku připravila Dana Jelinková. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou a krásný den všem.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Krásné úterní ráno, je 7:45, vítejte u předpovědi počasí. Také dnes bude přes den převažovat oblačno a ojediněle se mohou vyskytnout přehánky s vyšší pravděpodobností v horských oblastech. Večer pak bude oblačnost opět obývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 13. Vane slabý vítr, během dne mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 3 a 6 metrů za sekundu. Rostylové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biometeorologická předpověď, ta hlásí stupeň číslo 1, tedy mírnou zátěž. Přejeme pěkný den spolu s Českým rozhlasem.
0: Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.

0: Rádio vašeho kraje je vaším ranním společníkem a nás můžete poslouchat nejen analogově, ale také v digitálním vysílání, rovněž ze satelitu přes družici Astra, anebo také na internetu na webu vary.rozhlas.cz či v aplikaci Můj rozhlas. Skupina Tichá dohoda nám zanechala svou hudební stopu v našem ranním programu, no a v něm vás odpoledne po 13. hodině pozveme k poslechu pořadu Alex a host. A já prozradím, že tentokrát bude hostem Alex Minářové herec a dabér Jan Šťastný. No a dozvíme se například i to, proč si myslí, že by měl herec hrát v seriálech.
1: Protože ona se nám doba proměnila. Od začátku to tak samozřejmě nebylo. Ono přece jenom dneska trošičku divadlo bojuje o to, aby do něj vlastně chodili lidi. Obecně to tak platí a není to jenom o to upoutat nějakým, pokud možno bulvárním titulem, ale třeba velká divadla asi mají povinnost svoji už z titulu svého postavení jako přece jenom nosit tu, řekněme, kvalitnější dramatickou literaturu. Ale je to samozřejmě boj. Je to velký boj, doba je trošku spovykaná, všichni jsme uhonění, pořád nás někdo straší, že, já nevím, jsou tady nemoci, že bude válka a tak dále a tak dále. A vlastně že lidé zpracování těmito informacemi, protože na nás opravdu útočí ze všech stran. Trošku jsme zapomněli třídit, přestali jsme to umět třídit, co je vlastně pravda, co není pravda a tak dále. A lidi opravdu žijou trošku v úzkostech. To znamená, když jdou do toho divadla, že se spíš chtějí pobavit, možná zapomenout, zasmát.
0: Celý rozhovor s Janem Šťastným si poslechněte dnes po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

jako já, jo, jako já. Kde hucelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládá.

Ať se na hoconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já.

na bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na husonský šíp najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

0: kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, to jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlconský šípky najmou ptá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Předposlední etapa letošního seriálu turistických výletů po Krušných horách je tady. Další stříbrnou stopu odstartujeme v sobotu 25. července mezi 9. a 11. hodinou na parkovišti pod ski areálem Welfling. Trasa povede pod Perninským a Tisovským vrchem, dále na Bílou a Dračí skálu. Tři stopaři získají podepsanou knihu Štěpána Javůrka Nebe nad Perninkem a jeden z účastníků se pak může těšit na digitální rádio od Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tak nezapomeňte, už tuto sobotu dopoledne.
1: Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.
3: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Osm hodin.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: V Aši finišuje rozsáhlá rekonstrukce kulturního střediska. V Karlovarském kraji se sklízí ozimý ječmen, další obiloviny a řepka čekají. Na Karvinsku se začíná zasypávat černouhelný důl ČSM. Dnes bude oblačno a teploty do 21 stupňů. Hezké ráno u zpráv s Lukášem Staňkem. Za rekonstrukci kulturního střediska zaplatí až na Chebsku 174 miliony korun. Oprava trvala 3 roky a na financování se částečně podílela dotace. Památkově chráněná budova má nová okna, fasádu, na dvoře vzniklo zátiší a stavební firmy vyměnily parkety, oponu i jeviště. Nová jsou i svítidla v sálech. Radnice taky do prostor objektu umístí časovou schránku, říká starosta Vítězslav Kokoř z Hnutí ANO.
6: Do té časové schránky umístit veškeré informace o tom, kdo přišel s nápadem, kdo byl projektant, kdo se na tom podílel. Památkáři nám řekli, že s tím souhlasí a nebudou dělat žádné překážky k tomu, aby tady ta časová schránka byla. Předběžně jste se bavili o tom, že bychom ji umístili vedle vchodových dveří, tak aby byla vidět, a bude to v průběhu podzimu.
4: Kromě kulturních akcí se do objektu přestěhují i různé spolky a organizace. Taky veřejnost se na rekonstrukci finančně podílela. Jejich jména budou k vidění na desce, kterou radnice umístí na stěnu hlavní chodby. Zemědělci v Karlovarském kraji sklízeli i minulý týden zatím jen ozimý ječmen. Ostatní obiloviny a řepka na sklizeň zatím čekají. Ozimého ječmene je v regionu pod střechou 61% osetých ploch. Před týdnem to bylo mírně přes čtvrtinu. Vyplývá to ze zveřejněných údajů Ministerstva zemědělství. Karlovarský kraj patří tradičně mezi regiony, kde se sklízí později a žně také později končí. Firma OKD dnes začne zasypávat první ze 4 jam dolu ČSM na Karvinsku. Byla to poslední černouhelná šachta v Česku, ve které se těžba zhruba před půl rokem zastavila. Zásyp tzv. Výdušné jámy v jižní části areálu potrvá podle OKD asi 11 dní. Celková likvidace dolu se zachováním těžby metanu bude hotová do posledních měsíců roku 2028. Francouzský parlament bude dnes hlasovat o zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let. Podle deníku Le Figaro je pravděpodobné, že nová legislativa projde a zákaz bude platit od září.
7: Pokud nový zákon projde, Francie se stane první evropskou zemí, která zakáže sociální sítě dětem do 15 let. Na jednotném znění legislativy se včera shodli poslanci i senátoři. Zákaz se má týkat například TikToku, Snapchatu, Facebooku nebo Instagramu. Tyto platformy budou muset kontrolovat věk uživatelů. Opatření dlouhodobě podporuje prezident Emmanuel Macron, který tvrdí, že mozek a emoce dětí nejsou na prodej. Podle něj bude zákaz postupný. Od září už si mladiství na sociálních sítích nezaloží nové účty a jejich stávající budou postupně zrušené. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
8: Sport.
4: Cyklistická Tour de France vstoupí po dnu volna do posledního týdne. O 5 minut vede celkové pořadí Slovinec Tadej Pogačar. V dnešní individuální časovce podél Ženevského jezera se ztrátu pokusí stáhnout Belgičan Remco Evenepoel, který je v této disciplíně úřadujícím mistrem světa a olympijským šampionem. Nejlepší z Čechů, časovkářský mistr republiky Matyáš Vacek, je celkově 50. s odstupem přes 2 hodiny.
5: Počasí.
4: Dnes čekejte většinou oblačno, ojedinělé přehánky, k večeru pak vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane zpočátku slabý, přes den mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky budou po celý den dobré až velmi dobré, a biozátěž na jedničce tedy mírná.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: V Chebu je z důvodu stavebních prací uzavřena ulice Hradební. Objížďka nebyla stanovena. Využijte přilehlé městské komunikace.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Víte, jaké rostliny nebo živočichy byste našli pouze u nás a nikde jinde na světě? Tak to bude téma, které bude už za chviličku rozebírat Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A také se vypravíme na výstavu nazvanou Hodiny do karlovarské Becherovy vily, kde návštěvníci uvidí obrazy přední české malířky Ivany Lomové. Je 8 hodin a 5 minut a úterní dobré ráno pokračuje písničkou od Lucie Vondráčkové. Já vám přeji hezký poslech.
5: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku najdeme několik rostlin a živočichů, kteří žijí pouze u nás? Lokálně originální druh rostliny nebo zvířete se nazývá endemit. Příkladem jedinečné tuzemské rostliny je hvozdík písečný český. Jde o vytrvale bíle kvetoucí rostlinu, která tvoří husté trsy a dorůstá do výšky zhruba 15 cm. Vyskytuje se pouze na jednom místě naší republiky, konkrétně v Národní přírodní památce Kleneč u Roudnice nad Labem. Další ryze českou kuriozitou je myšice malooká Cimrmanova. Tento vzácný poddruh malého hlodavce byl objeven roku 2002 na Žatecku. Uměle tuto myšici chovají pouze v plzeňské zoo, kde jí také dodali přízvisko po neexistujícím českém géniovi Járovi Cimrmanovi. Kmotrem této malé myšky nebyl nikdo jiný než Zdeněk Svěrák. Kromě endemitů z říše rostlin a živočichů máme v Česku i jednu raritu mezi houbami. Je to lysohlávka česká. Stejně jako jiné evropské lysohlávky obsahuje psychoaktivní látky, které vyvolávají halucinace. Konzumace této houby je tedy riziková.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Švédská formace Ace of Base se mihla v našem raním vysílání. Je 9:15 a teď se na předpověď počasí zeptáme meteorologů.
1: Počasí.
0: S vámi a pro vás Český rozhlas Karlovy Vary a dnešní a zítřejší předpověď počasí nám přináší meteoroložka Jana Adamovská. Já vás vítám, hezké dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
0: Tak opět je před námi chladný letní den, co říkáte?
2: Dá se to tak říct, teploty budou spíše pod průměrné. Nejvyšší teploty dneska budou stoupat tak 21 stupňů, na horách bude 13 až 16 a po ránu už máme v kraji velkou oblačnost. Ta oblačnost bude ubývat až ve večerních hodinách a v odpoledních hodinách se objeví i přehánky, ale bude jich málo a vyšší pravděpodobnost je spíše v horských oblastech. A vítr, ten zatím vane slabý, během dne se zase rozfouká mírný severozápadní až severní rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu.
0: Tak taková je předpověď na dnešek. A jak bude vypadat ten zítřejší den?
2: Tak zítra se během dne obloha zase zatáhne a odpoledne se už v Krušných horách mohou objevit přehánky. Později večer zaprší i jinde v regionu. Maxima budou stoupat k 22 stupňům, na horách bude do 17 a zase po ránu bude foukat slabý vítr a během dne přechodně mírný severozápadní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: O počasí jsem si povídala s meteoroložkou Janou Adamovskou. Moc vám děkuji. Příjemný den přeji, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

Letní ráno 21. červencové trávíte ve společnosti Českého rozhlasu a my vás teď pozveme do Becherovy vily v Karlových Varech, kde můžete vidět obrazy české malířky Ivany Lomové a taky vidět, jak to vypadá, když přijde.

0: fotografická malba?
1: Já tomu říkám realismus.
0: Co vás na něm nejvíc baví? Mně přišly zajímavé tři momenty při porovnání fotografie a vašich obrazů nebo pomyslné fotografie. Ať už jde třeba o sérii příběhů inspirovanou výjevy z televizní obrazovky, to je to HD, anebo tátovy fotky. Klasická fotografie se splošťuje na dva rozměry, zatímco v těch vašich malbách jsou vidět tři, někdy to až vtahuje jakoby dovnitř.
1: No, proto mluvím o realismu, ne o hyperrealismu, protože si ty fotky trošku upravuju. A musím říct, že to byla docela legrace, protože když jsem malovala ty filmové interiéry, tak jsem několikrát se dostala do bodu, že tak to nemůže existovat, jak to je na té obrazovce, že je to složený z kulis a že je tam fejkovej interiér. No, takže jsem si to dobásnila.
0: Poznamenává Ivana Lomová. Trošku ty vaše obrazy působí takovým jakoby retro efektem.
1: Není to záměr, ale bude to asi mým konzervatismem.
0: No a do třetice takový otazník efekt, kdy si člověk říká, co vás přiměje k tomu, že vidíte nějaký výjev v televizi nebo fotografii a dáte si tu obrovskou práci převést to na plátno. Je to něco jako pokus, touha uchovat nějaký okamžik natrvalo?
1: Já jsem ty filmy vybírala čistě podle těch interiérů. A měla jsem takový požadavek, aby mě ten interiér byl blízký, jako kdyby to byl třeba interiér nějaký tety, ke který jsem v mládí chodila, nebo něco takového. Mě fascinovaly ty interiéry sami o sobě.
0: Dodává Ivana Lomová. Když jste se probírala rodinnými fotografiemi, znamená to tedy, že návštěvníci galerie Becherova vila uvidí třeba vaši babičku?
1: Ano, ano, přesně tak. Jsou tam mnozí členové naší rodiny, ale i nějaký jakoby cizí lidi nebo přátelé, a opět jsem ty fotky vybírala ne podle důležitosti postav, ale podle toho, jak se mi líbily, jak mě přišly zajímavý. No. Já tam mám pak tu sérii malinkých fotek v té chodbičce a to jsou zase Sicilané a ty už opravdu mají s naší rodinou hodně málo společného, ale ty lidské věci jsou pořád stejné. A ty mě vlastně bavily pak ještě víc než vlastní rodina, protože jsem to tam nějak v tom ještě víc viděla, ty věci, které mě zajímají.
0: Uzavírá pozvánkou do karlovarské Becherovy vily malířka Ivana Lomová. Z Karlových Varů Josef Šorfa, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Je 8:30.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Březová u Sokolova spouští kampaň Staň se Březovákem. Chce tak zvýšit počet lidí s trvalým pobytem v Březové. Každý, kdo se do 18. prosince přihlásí k trvalému pobytu v některém z katastrů města, dostane 5000 korun. Jenišov u Karlových Varů vybral firmu na opravu chodníků v takzvaném Jenišovském esíčku. Obec za stavební práce zaplatí přibližně 1 000 000 korun. Práce by měly začít ještě v letošním roce. V Sokolově začala rekonstrukce cest v Husových sadech. Město opraví a rozšíří pěší chodníky. Položí na ně stejnou okrovou dlažbu jako v sousedním Zámeckém parku. Cyklostezka zůstane asfaltová. Radnice nechá taky instalovat nové lavičky a odpadkové koše. Vláda podpořila návrh, který zakazuje používání mobilů ve školách. Zákaz by měl podle návrhu začít platit od 1. září 2027. Týkat se má dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Podpůrný a garanční lesnický fond podal žaloby na 28 dceřiných firem z holdingu Agrofert. Chce vrátit podporu ve výši 22 milionů korun. Tolik dostaly firmy na dotacích mezi lety 2017 až 2021, kdy byl vlastník holdingu Andrej Babiš poprvé premiérem. Vymáhají je kvůli porušení o střetu zájmu. Fotbalisté Sparty budou hrát na začátku srpna ve třetím předkole Ligy mistrů s Lyonem. Pražané začnou dvojzápas doma, rozhodl o tom los ve Švýcarsku. Dnes bude většinou oblačno, ojedinělé přehánky a teploty do 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Sokolově je z důvodu opravy povrchu vozovky uzavřená ulice Jiřího z Poděbrad mezi křižovatkami ulic Jeronýmova a Petra Chelčického.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: 8:55 a i nadále hezký a ničím nerušený poslech přejeme v naší společnosti. Dnes je úterý 21. července a kdo slaví svátek, tak k svátku popřejeme Vítězslavům. Mužské křestní jméno Vítězslav má slovanský původ a vykládá se jako slavný vítěz, slavící vítězství anebo slavný svou mocí. Tak tedy pro Vítězslavy tu máme písničku k svátku od Michala Tučného a už za 6 minut budeme soutěžit. Buďte s námi.

0: Jana Kratochvílová zpívala Mám ráda tvůj smích a teď si pojďme zpestřit ranní vysílání soutěží. Naše časomíra ve studiu ukazuje 8.39 a v té dnešní soutěži vás pozveme na zámek Toužim. Máme pro vás rodinnou vstupenku na prohlídku a to by mohl být tedy příjemný výlet, co říkáte. Máte-li čas a chuť se s námi zasoutěžit, vytočte telefonní číslo 221 55 37 37. Zámek Toužim byl původně postaven jako hrad. Jeho historie sahá až do 13. století, přestože je zámek chráněn jako kulturní památka, od druhé poloviny 20. století chátral. V roce 2016 vznikl spolek Živý zámek Toužim a dobrovolníci tak postupně památku opravují a v letošním roce tu proběhne několik kulturních akcí. Například tuto sobotu 25. července zámecký jarmark. Každý víkend si navíc můžete prostory zámku prohlédnout a dozvědět se podrobnosti o jeho historii. A my v dnešní soutěži nabízíme rodinnou vstupenku na některou z víkendových prohlídek. Tak rodinnou vstupenku můžete vyhrát právě teď na telefonním čísle 221 55 37 37. Linka už je obsazená, kdo pak se dovolal? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Pepo z Chebu.
0: Zdravím do Chebu, Pepo. Tak zveme vás na zámek Toužim. Mám tady pro vás nachystanou soutěžní otázku, takže jste připraven?
1: Ano.
0: Dobře, tak poslouchejte. Který významný husitský vojevůdce a hejtman získal Toužimský hrad v roce 1429 a později ho formálně obdržel od krále Zikmunda? Dám vám na výběr z několika možností, jedna z nich je správně. Tak buď to byl Jan Žižka z Trocnova, nebo Prokop Holý, Jakoubek z Vřesovic, nebo Jan Roháč z Dubé.
1: Pan Trojku, to je Jakoubka.
0: A je to tak? Ano, skutečně. Jste znalec, je to tak? Máte pravdu, Jakoubek z Vřesovic hrad dobyl v roce 1429 a v roce 1437 ho dostal do zástavy. A já dodám, že po Žižkově smrti se stal jedním z předních husitských hejtmanů. Jeho působištěm byly severozápadní Čechy, kde získal rozsáhlý majetek. Takže rodinná vstupenka je vaše, Pepo. Gratulace ode mě. Hezký den. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pohodové úterý přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. Je 9:15. A jaké bude počasí? Tak dnes bude přes den převažovat oblačno a ojediněle se mohou vyskytnout přehánky s vyšší pravděpodobností v horských oblastech. Večer pak bude oblačnost opět obývat. Denní maxima dosáhnou 18 až 21 stupňů Celsia. Na horách naměříme 13 až 16 stupňů. Vane slabý vítr, během dne to bude mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu. Rostylové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biometeorologická předpověď ta přináší jedničku, tedy mírnou zátěž. Ještě přidám teplotní rekordy Karlovarského kraje pro dnešní den 21. července. Minimální teplotu 2,9 stupňů Celsia zaznamenaly Mariánské Lázně Skláře v roce 1996, zatímco maximální teplotu tu naměřili Karlovy Vary v roce 1998 a bylo to 34,4 stupně Celsia.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Hudební dvojice Helena Vondráčková a Jiří Korn na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary a úterní dobré ráno se pomaličku uzavírá, protože se přibližuje 9. hodina. Po zprávách z regionu i ze světa spolu s Lukášem Staňkem ho vystřídá dopolední vysílání se Stanislavem Juríkem u mikrofonu, takže se za chviličku dozvíte, co na vás hned v začátku čeká. Užijte si dnešek, jak se patří a mějte se krásně, mějte se fajn. Loučí se Jitka Brošková. Naslyšenou.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Jan Šťastný.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Předposlední etapa letošního seriálu turistických výletů po Krušných horách je tady. Další stříbrnou stopu odstartujeme v sobotu 25. července mezi 9. a 11. hodinou na parkovišti pod ski areálem Welfling. Trasa povede pod Perninským a Tisovským vrchem, dále na Bílou a Dračí skálu. Tři stopaři získají podepsanou knihu Štěpána Javůrka Nebe nad Perninkem a jeden z účastníků se pak může těšit na digitální rádio od Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tak nezapomeňte, už tuto sobotu dopoledne.
3: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Karlovarský kraj pokračuje ve vzdělávacím programu Staráme se o zoubky. CHEP začal s modernizací světelných křižovatek. Odboráři z pražského letiště vstupují do stávkové pohotovosti, nesouhlasí s výběrem nového ředitele. Dnes bude většinou oblačno a teploty do 21 stupňů. Pohodové dopoledne přeje Lukáš Staněk. V Karlovarském kraji se do programu Staráme se o zoubky zapojilo v uplynulém školním roce 21 základních škol. Péči o chrup se v nich učilo přes 1500 dětí. Výuku pro žáky zajišťují odborné týmy stomatologů a dentálních hygienistek. Podrobnosti k průběhu výuky popsala mluvčí krajského úřadu Jana Boučková.
4: Během jednotlivých lekcí se učili správně pečovat o svůj chrup, seznamovali se s významem preventivní péče, pravidelných návštěv zubního lékaře i dentální hygienistky. Významnou součástí výuky byly také magnetické sady. Díky nimž děti poznávaly, které potraviny zubům prospívají a které naopak zvyšují riziko vzniku zubního kazu.
3: Kraj chce v preventivní akci pokračovat i v dalších letech. V Chebu začaly práce na modernizaci světelných křižovatek. V následujících třech letech plánuje radnice obměnu 18 semaforů po celém městě. Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Podrobnosti doplňuje mluvčí města Simona Liptáková.
5: První realizace začala na křižovatce Dukelská Žižkova. Půjde tedy o modernizaci technologie. Účastníci silničního provozu si musí dát pozor, protože se předpokládá dočasné vypnutí světelné signalizace.
3: Úpravy dalších křižovatek bude radnice koordinovat s dalšími pracemi ve městě. Odbory pražského letiště Václava Havla i tamních handlingových společností vstupují do stávkové pohotovosti. Informaci České televize Českému rozhlasu potvrdil předseda odborového svazu dopravy Luboš Pomajblík. Zaměstnanci nesouhlasí s výběrem nového generálního ředitele. Tím se má stát bývalý šéf ČSA Radomír Lašák. Podle odborářů je Lašák spojený s úpadkem českých aerolinií a obávají se proto o budoucnost pražského letiště. Pomajblík zároveň řekl, že by odbory dnes měly jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Její rezort ruzyňské letiště vlastní. Vyjádření Radomíra Lašáka zjišťujeme. Spojené státy od 19. srpna zavedou dodatečná 50% cla na některé kanadské zboží. Rozhodl o tom americký prezident Donald Trump. Podle něj Kanada znevýhodňuje americké firmy a sama zavedla odvetné poplatky. Americká cla se budou týkat daného zboží bez ohledu na to, jestli je zahrnuté v dohodě o volném obchodu mezi USA, Mexikem a Kanadou. Opatření se vztahuje například na auta, alkohol nebo mléčné výrobky.
0: Sport.
3: Do dvouhry na tenisovém turnaji Live Sport Prague Open dnes vstoupí 7 českých hráček. Jako první se po 11. hodině představí Nikola Bartuňková proti Číňance Joan. Program dne uzavře duel vítězky turnaje v Aténách Barbory Krejčíkové s Lindou Fruvirtovou.
0: Počasí.
3: Dnes čekejte většinou oblačno, ojediněle přehánky. K večeru pak vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Biozátěž bude celý den na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Doprava v Karlovarském kraji je aktuálně plynulá bez hlášených dopravních nehod nebo jiných zdržení. Tak šťastnou cestu a dobře dojeďte.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Úterní dopolední program Rádia vašeho kraje je tady. Jmenuji se Lada a jsem cukrovka. Za chvilku vás seznámíme s verzí diabetu, o které možná ani nevíte. Stojí mezi cukrovkou prvního a druhého typu, čemuž odpovídá i číselné označení 1,5. Čím je takzvaná Lada typická a jak se léčí, to vám řekneme už za chvilku v rubrice Zdraví v cajku. Přejeme příjemný poslech.
6: Český rozhlas Karlovy Vary a

0: Zdraví v cajku.
1: Víte, co se skrývá za označením DM1,5? Cukrovka, kterou najdete někde mezi diabetem prvního a druhého typu. Podrobnosti připojí Miroslav Šuta. Pane doktor, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Předpokládám, že písmena DM představují diabetes mellitus. Jak číst to 1,5?
2: Máte pravdu, DM opravdu znamená diabetes mellitus neboli cukrovka a číslo 1,5 znamená, že se jedná o cukrovku 1,5. typu. Upřesněme si, že cukrovka prvního typu je způsobená nedostatkem inzulínu v těle, vzniká už u dětí a léčí se právě podáváním inzulínu. Cukrovka druhého typu vzniká u dospělých nebo starších lidí a je způsobená tím, že tělo je necitlivé na inzulín, používají se léky, které tu citlivost zvyšují. Lékaři raději pro tu cukrovku 1,5. typu používají zkratku LADA, jedná se o anglickou zkratku, v češtině bychom tu zkratku přiložili, že se jedná o pozdní autoimunitní onemocnění u dospělých.
1: Čím se LADA, tedy 1,5, liší od jedničky a dvojky a jak se projevuje?
2: Projevuje se až v dospělosti, obvykle mezi 35. a 40. rokem věku, takže mnoho lékařů předpokládá, že se jedná o vlastně časný nástup té cukrovky druhého typu. Proto často tu cukrovku léčí jako cukrovku druhého typu. Nicméně ukázalo se, že příčina je vlastně shodná s tou cukrovkou prvního typu, to znamená, že tihle lidé mají poškozenou slinivku, neprodukují dostatek inzulínu a dříve nebo později proto musí přecházet na léčbu inzulínem.
1: Jak častý je tento typ cukrovky, tedy LADY?
2: Ještě v době, kdy já jsem studoval medicínu, tak se považovala tahle cukrovka za poměrně vzácnou, nicméně pozdější výzkumy ukázaly, že příčinou vzniku jsou autoimunitní protilátky a když je testovali u nemocných s cukrovkou, tak se ukazuje, že každý 10. až každý 5. cukrovkář má tyhle protilátky. Vypadá to tedy, že LADA je častější, než jsme si mysleli.
1: Než se dostaneme k léčbě, řekněte mi, jak náročné je diagnostikovat tento typ diabetu. Co všechno lékaři zjišťují?
2: V zásadě musí zjistit to, jestli se vyskytují u toho člověka protilátky proti buňkám slinivky. Ten věk, kdy se nemoc objevuje, může svádět k tomu, že diagnóza je špatná a předpokládá se, že se jedná o cukrovkáře druhého typu. Čili ta diagnóza založená na stanovení protilátek ukáže, že je potřeba nemocnému hned nasadit inzulín.
1: A co léčba diabetu 1,5? Půlka tabletky na cukrovku prvního typu, půlka tabletky na dvojku, takhle to asi nechodí.
2: Nechodí to tak. Právě ta diagnoza je důležitá proto, aby nemocný dostával správnou léčbu. Protože u nemocných s cukrovkou LADA nevzniká dostatek inzulínu, je potřeba co nejdříve jim ho do těla dodávat.
1: Tolik Miroslav Šuta, děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Dnes to bude Alena Vránová a Josef Větrovec ve scénce s názvem Schůzka na inzerát.
2: Není dobře člověku samotnému.
3: Ano, kanapátko už je připravené.
2: Co to prosím?
3: No, říkám, že kanapé je vám kdykoliv k dispozici.
2: Kanapé? No ano, no tak samozřejmě mezi námi, že ano. Proč taky chodit dlouho kolem horké kaše, že? Máme 20. století, všechno má své tempo, my nežijeme v dobách Mrštíkovy pohádky máje, že ano. Já jsem vám znal jednoho výpravčího, ten takhle v pátek požádal jednu slečnu o sňatek a za týden mu do občanky připsali s ní i dvě ratolesti, to bylo tempo.
3: To je povedené.
2: No právě, že naopak, nepovedené. To vám byly pěkní šibalové.
3: No tak to je snad jejich věc, ne? My bychom se raději měli vrátit k té válendě, ne?
2: Promiňte, ale vy musíte patrně žít už dlouho. Osamocena není, liš pravda.
3: No počkejte, co to má společného s...
2: No já jenže... Jste taková nedočkavá?

0: Jaro pohrává. Já mám... v žilách mám úplné víry. Promiňte, madam, že jsem tak smělý, ale... můžete mě říct, proč vy jste se právě rozhodla pro moji nabídku?
1: No, já jsem váhala. Já jsem dlouho váhala. No to víte, nabídky se jenom hrnuly. Taky nenabízím ledacos.
0: No, že to vidím, to vidím.
1: Já jsem původně chtěla vyhovět jednomu staršímu pánovi, který se chystal do důchodu.
0: Proboha, to nemyslíte vážně.
1: No počkejte, to byl veselý člověk a štramák, štramák. Jenže nebyl zrovna při penězích, tak mi za to nabízel pár hradských kanárů.
0: No to je ovšem drzost.
1: No, drzost.
0: Lidi jsou cynici, vidíte? Doufám, že jste ho odmítla.
1: Ano, odmítla. On měl totiž o tu věc zájem nějaký učitel hudby. Ano, ovšem byl to šetřílek, šetřílek. Jako protihodnotu mi nabízel, že mě naučí na citeru.
0: No to je hrůza. Každý by využil nejraději příležitosti a nic za to nedal, co?
1: Ano, ano, já doufám, že vy mi učiníte přímo čařejší nabídku.
0: No jistě, to jste se nesklamala. Já tedy... já nemám kanáry, na citeru nehraj, prosím, ale já vám nabízím celé srdce.
1: Aha. Vy jste řezník. Nebo perníkář.
0: No ne, ne, ne. Já prosím pěkně pracuji u dráhy.
2: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: Tipy pro volný čas.
1: Galerie Ladislava Sutnara v Plzni láká na výstavu 100x, 100x, 100x, 100. Projekt představuje práce studujících a pedagogů pěti středoevropských uměleckých škol. Díla vystavujících musí respektovat rozměry transportního boxu 100x, 100x, 100 cm s maximální hmotností 100 kg. V rámci těchto limitů se ukazují rozdílné přístupy k současnému sochařství, materiálu i prostoru. Výstavu si můžete prohlédnout do 20. srpna. Muzeum Jižního Plzeňska zve na letní vycházku po Blovicích. Ta vás vtáhne do dob, kdy městem voněl slad a pivo teklo proudem. Vycházka Blovice, hospody a pivovary startuje v 17 hodin od zámku Hradiště. Ve foyer kavárny kulturní a kreativní zóny Depo 2015 uvidíte výstavu Jana Lichtenberga, umělce, který ve své práci propojuje inspiraci starými mistry s realistickou a expresivní malbou. Výstava Jan Lichtenberg Art potrvá do 11. srpna. Národopisné muzeum Plzeňska zve na výstavu Ladislav Lábek archeologem. Ladislav Lábek byl historik, etnograf, muzeolog a zakladatel Národopisného muzea Plzeňska. Výstavu věnovanou této výrazné osobnosti kulturního života západočeské metropole první poloviny 20. století si můžete prohlédnout do 8. listopadu. V Mariánsko-lázeňském městském divadle pokračuje od 10 hodin dětský festival Kapsa plná pohádek. Pražské divadlo Evy Hruškové, Jana Přeučila a Zdeňka Rohlíčka uvede pohádku Čert a káča. Technická poradna pro seniory je otevřena do 12 hodin v městské knihovně Ostrov. Lektoři poradí třeba, jak obsluhovat chytrý telefon nebo notebook a jak nastavit určité aplikace. Tolik tipy pro volný čas v našem dopoledním programu. Za chvilku se za další aktualitou přesouváme do Tachova. Hezké dopoledne.

0: Mnichov láká do města lékaře, především pak praktické lékaře, pediatry nebo zubaře. Radnice se tak snaží pomoci pojišťovnám zajistit lidem primární péči v tomto příhraničním městě. Vedení Tachova proto už druhý rok po sobě schválilo pobídkový program a ve spolupráci s městskou poliklinikou usnadňuje nově příchozím lékařům rozjezd a fungování jejich ordinací. Jak se to zatím daří, to probereme s redaktorem Lukášem Milotou. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Lukáši, jaká je v Tachově situace, co se praktických lékařů pro dospělé, ale i pro děti týče?
1: Ta situace je křehká, tak bych to asi nazval, protože faktory, které ji tak nějak skřehčují, je generační obměna lékařů a třeba i náhlé výpadky. Jak jsme tak mohli spočítat v Tachově, tak je tam teď nějakých 6 až 8 plných, nebo ne plných, ale úvazků lékařů, ale různých úvazků, třeba jenom na některé dny. No, v poslední době ta situace se zkomplikovala, protože jeden lékař šel do důchodu, jedna lékařka náhle zemřela a další odešla na mateřskou dovolenou. Co se týče třeba pediatrů, tak je tam například v Tachově dlouholetý pediatr, který už je hodně, hodně v důchodovém věku. Takže opravdu je potřeba v Tachově pediatr, praktický lékař pro dospělé a nebo třeba také zubař.
0: V čem spočívá ten pobídkový program města? Jak může Tachov lékařům pomoci?
1: Město už loni schválilo takový balíček výhod pro lékaře, kteří by se rozhodli ve městě působit. Letos se ten balíček ještě nějakým způsobem vylepšilo. Je v něm 1,5 milionu korun, přičemž 500 000 korun může získat lékař pro dospělé například, ale až 1 000 000 korun může získat pediatr. Je to taková dotace na rozjezd. Navíc město připraví byt, poliklinika připraví ordinaci na míru tomu lékaři a pokud má ten doktor dítě, tak získá místo i třeba v dětské skupině, ve školce, ve škole. Podařilo se v tuhle chvíli už nějakým způsobem také tu situaci vylepšit nebo kombinovat s tím, že je možné čerpat i dotaci od Plzeňského kraje. Samozřejmě, pokud lékař přijde do Tachova, tak má od pojišťoven nárok na bonifikaci, která může být u praktického lékaře až 800 tisíc korun a u pediatra až 1 000 000 korun. Takže opravdu je tam takový balík různých výhod, které můžou ty lékaře přilákat.
0: No jestli pak má už ten pobídkový program nějaké konkrétní výsledky? Pomohl ke zlepšení situace?
1: Ano, loni nastoupil nový praktický lékař, 31-letý Radim Houška, který zachránil tu situaci ve chvíli, kdy právě, jak jsem říkal, byl tam ten odchod do důchodu, úmrtí lékařky, lékařka na mateřskou dovolenou. Nicméně, tento lékař už má zase, jak jsem se dozvěděl, plno a už další pacienty aktuálně brát nemůže. Je tam také taková věc, že když potom má ty nové pacienty a všichni musí projít nějakou vstupní prohlídkou, takže ti pacienti třeba se dostanou na řadu až někdy v únoru 27 příštího roku. Takže ty čekací doby potom tam můžou být delší. Co je ale dobrá zpráva, co už víme a můžeme to snad i říct naplno, že do Tachova by v říjnu měl nastoupit další lékař, který právě využije těch různých pobídek, takže bude zase šance získat lékaře v Tachově.
0: Ještě nějaké číslo na závěr, víme, kolik lidí v Tachově nemá praktického lékaře a co můžou v takové situaci lidé dělat?
1: Těžko se to sčítá, protože ve městě je kolem 14 000 obyvatel, víme, že ve městě je také 4 000 cizinců, z toho zhruba 3 200 by měli být, nebo jsou Ukrajinci, ať už ti, co tam žili před válkou, anebo ti s tou dočasnou ochranou, tedy ti váleční uprchlíci. To, že ale tam je tolik lidí, neznamená, že tam třeba někomu výrazně, nebo všem těmto lidem, kteří by třeba neměli praktika, že jim výrazně chybí, protože někteří lidé samozřejmě k lékaři třeba nechodí roky, nepotřebují ho, nebo mají pocit, že ho nepotřebují a vyhledávají ho jenom v případě, že mají nějaký akutní problém a v tu chvíli jdou třeba na pohotovost nebo k jinému praktikovi, který je ošetří. Podle Petra Šonky ze Sdružení praktických lékařů je to ale taková ošemetná situace, protože praktický lékař má možnost evidovat všechny screeningové programy, to znamená zachytit různá onemocnění, která se ještě neprojevují třeba v těch časných stádiích a může zachytit prakticky 80% nějakých problémů, aby se to nerozvinulo v něco vážnějšího. No a to je samozřejmě důležité, zejména v regionu Tachovska, kde není nemocnice dlouhodobě a kde to zdravotnictví stojí na takových třech pilířích a to jsou právě ambulance těch lékařů, je to pohotovost a je to také záchranná služba.
0: Lukáš Milota, děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Jsme s vámi i na Tachovsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Broučci.
2: Tak už zas broučku poletíš, ale budeš poslušný?
3: Budu.
1: Legendární příběh Jana Karafiáta o nezbedném broučkovi.
2: Ono si tě to samo najde. Už slyšíš, broučku?
1: Broučci. Audioknihu v podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
5: Naším dnešním hostem bude herec Jan Šťastný.
4: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
6: Vítejte, máte-li chuť poznat další zámek a také soutěžit, jste ve správný čas na správném místě. Soutěží vás provede Pavel Kudrna, no a dalším zámkem specialista, odborník, znalec zámků i šlechtických rodů, František Kinský. Kam nás pozve dnes?
4: Zámecké léto.
7: Vezmu vás na výlet na Bruntálsko, kde stojí jednopatrový barokní zámek Slezské Rudoltice. Je obklopen parkem, který byl v době největší slávy v 18. století přirovnáván k Versailles. Zámek Slezské Rudoltice teď navštívíte s kolegyní Petrou Štrimplovou.
5: Kastelánem Tomášem Zembou stojíme u fotografie, reprofotografie historické podoby zámku Slezských Rudoltic.
8: Na které je zachycen náš zámek v roce 1869. O své dvě patra přichází v roce 1901 a to z toho důvodu, že už tady měla být jenom kalcovna a nějaká ubytovna, proto se to průmyslníkům neoplatilo opravovat.
5: Jaký je vlastně ten příběh?
8: Zámek vlastně byl postaven v druhé polovině 16. století, představen z tvrze Fulštejnama, no pak to získali Sedlništi z Choltic, pak opět Olomoucké biskupství, no ale hlavní byli Hodicové a hlavní postava byl Albert. Albert Hodic, blázen z Rudoltice, říkal. To je obrovský příběh.
5: To jsme v kterém století?
8: To už jsme v 18. století samozřejmě.
5: A to je období, kdy se Rudolticím říká Slezské Versailles.
8: Ano, on nás proslavil v celé Evropě, kdy se začali sjíždět návštěvníci ze všech koutů. No a nejvzácnější návštěva tady byl pruský král Fridrich, který pobýval vlastně několikrát.
5: Jak velkolepé to teda bylo?
8: To bylo honosné, nezbylo z toho vůbec nic. On to prošustroval celé, jak se říká, jo. On prostě se zadlužil neskutečnou částkou. A on si to užil do posledního, jak se říká, zlatky, jako jo. Po něm nezbylo vůbec nic. Už v roce 1779 se celý zámek rozprodal, aby se umořili dluhy. Takže tady už v roce 1779 lítali jenom netopíři.
5: No, kolem nás je po stěnách spousta loveckých trofejí, takové to klasické paroží, jdeme kolem vycpaného chlupatého medvěda.
8: Těch medvědů tady máme víc, samozřejmě ty trofeje. My jsme v roce 2008 začínali jedním srnečkem a dneska jsme majitele přes 800 kusů trofejí. A sbírka se nám stále rozrůstá, každou chvíli přijde nějaký myslivec své paroží zhodit k nám na zámek.
5: Kudy vlastně návštěvníky vodíte, co všechno vidí?
8: Prohlídkový okruh, projdete skoro celým zámkem. Kromě severního křídla, které je k dispozici jenom obci pro kulturní akce, no a jde se jak do zámecké kaple, tak do interiéru.
5: Na co jste obzvlášť pyšní?
8: To potom uvidíte pokoj přátelství.
5: Tak podíváme se. Tohle je pokoj přátelství?
8: Jo. To je jediné, co zbylo z našeho zámku. Nic víc. Omítky, tady ta mozaika z 18. století, alegorické desky a socha Máří Magdalény ze zámecké kaple. No a pozlacené zrcadlo, které údajně mohlo viset v zámeckém chlevě nad korytem. Hrabě tady měl dokonce dafní dvůr v zámeckém parku, což byly hospodářské budovy, kde uprostřed byla krásně barokně vyzdobená budova, kde byly ustajné krávy ušlechtivých plemen, které žrali z dubových koryt ve tvaru mušli. Každá kráva měla svoji služku a ty dojili čerstvé mléko, to slilo do obrovských džbánů, které se chladily ve vodotočích a šlechta, když šla na procházku do parku, tak pili chlazené mléko přímo u kanálu.
5: Musel to být teda pěkný cirkus, jak vás poslouchám. Opravdu zajímavá komnata. Tady jsou vlastně stěny v tom syrovém stavu, obouchané omítky, vidím i rozvody.
8: My jsme se rozhodli, že to necháme jako memento, že to opravovat nebudeme. Na Čančaných zámku je strašně moc a tady si lidi můžou aspoň podívat, co dokázali sami udělat s památkou.
5: A Alberta z Hodic máme tam na té podobence.
8: Ten příběh je obrovský. Náš zámek není postavený na historických předmětech. My to máme nainstalované jako iluzi, jak to asi mohlo vypadat. vypadat, ale celý prohlídkový okruh je postaven na tom příběhu našeho pána.
5: Dokdy vlastně funguje zámek jako zámecké sídlo?
8: Tak do konce 19. století tady byl poslední šlechtický rod Čejkové z Badenfeldu a pak už se tady střídali průmyslníci. Za války byl poslední majitel konský handlíř Franz Andres, který spolupracoval s Němci. Tady bylo výcvikové středisko Hitlerjungen, ale hlavně část Goebbelsova ministerstva propagandy. Potom už to byl jenom ruina a v 70. letech sklady krizového zabezpečení státu, které tu vydrželi do roku 2004.
4: Zámecké léto.
7: Zámek Slezské Rudoltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským.
6: Určitě se podívejte, stojí to za to. Mě tam zaujalo to, že to vypadá jako zámek ve Versailles, nebo že inspirací bylo. Je to pravda, přesně ten styl i ten park nádherně stříhané, ornamenty, ty keře do různých tvarů, květiny. A pochopitelně jako běžného, řekněme průměrného návštěvníka mě zaujalo, že každá kráva měla svou služku. No, to by dnešní krávy mohly jenom závidět, ale to už je trošku komedie, vidíte. No, my se dáme do soutěžení. Soutěžní otázka je připravena, jestli jste dobře poslouchali, tak to bude velmi jednoduché. Hrajeme o cestovatelský zámecký balíček, sluneční brýle, najdete tam také piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. A správná odpověď vás zařadí do pátečního slosování. Tam jeden z těch pěti z tohoto týdne, z těch výherců, získá soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, vždy pro dvě osoby. No a na konci prázdnin pak losujeme tři zámecké víkendové pobyty, respektive tři výherce ze všech soutěžících za dobu více než dvou měsíců. Ano, i dva dny v červnu jsme soutěžili. Tak ta soutěž je připravená, jestli vy také, dáme se do toho.
4: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ano, když čas, tak 9 hodin 54,5 minuty, máme čas na soutěžní otázku. No a tu uchopí zvedne pan Vladimír z Rapotína. Pane Vladimíre, hezký den.
1: Hezký den, zdravím, Český rozhlas.
0: Tak jak se cítíte do soutěže? Jste nažavený?
1: No, zkouším to každý den, ale vůbec děkuju, teda, že konečně.
0: To vyšlo.
1: Super.
0: Vy jste třetí, takže určitě budu teď držet palce. Vy jste třeba v loni soutěžil v Zámeckém Letě?
1: Ano, soutěžil určitě v loni, předloni, jsou každý den v podstatě.
0: Zábava, taková zábava, životní náplň trošku.
1: Tak já jsem na zahradě, mám to pouštěný pěkno, na zahradě rádia, takže slyším pořád.
0: Rozumím, správný přístup. Tak pane Vladimíre, dáme se do toho. Zámek Slezské Rudoltice v minulosti vystřídal řadu majitelů. Jak se jmenoval majitel, který zámek v 18. století proslavil v celé Evropě a hostil i pruského krále Fridricha? Za A. Maximilian z Dietrichsteinu, za B. Albert z Hodic, za C. Baron Friedenthal.
1: Tak to teda jsem neprosvětlo, takže to asi mám špatně, takže za A, bohužel, nevím.
0: Tak máte jeden primát, jste letos první, kdo neúhodl, ale nevadí, zkoušejte to dál, máte šanci to zavolat zase zítra, no, vyzkoušet. Mějte se hezky naslyšenou.
1: No
0: a dalším, kdo je u telefonu, tak je pan Vladimír z Rudic. Pane Vladimíre, dobrý den i vám.
2: Dobrý den.
0: Otázka zůstává stejná, už vás nebudu zdržovat. Soutěžní otázku, nebo mimo soutěžní. Zámek Slezské Rudoltice v minulosti vystřídal řadu majitelů. Jak se jmenoval majitel, který zámek v 18. století proslavil v celé Evropě a hostil i pruského krále Fridricha? Za A. Maximilian z Dietrichsteinu, za B. Albert z Hodic, za C. Baron Friedenthal.
2: No, taky jsem špatně poslouchal, ale dám za C.
0: To se dneska nepovedlo, to máme jubileum, první nepovedené soutěžení, bylo to za B, Albert z Hodic, ale pane Vladimíre, i vy to zkuste zase jindy. Mějte se hezky, naslyšenou. Trošku zklamání v hlase, ale vůbec nic se neděje. Prostě tak není každý den posvícení. Třeba budeme slavit zítra a ozve se ta kladná znělka po kladné odpovědi. Mějte se krásně, zítra nás čeká luxus zámek Český Krumlov. A Pavel Kudrna vás spolu s Františkem Kinským opět provede.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Do kostela Nejsvětější Trojice ve Valči by se mohly vrátit zvony. Národní památkový ústav vyhlásil sbírku. Svatava u Sokolova postaví v areálu základní školy nové sportovní hřiště. Přímé letecké spojení mezi Prahou a Šangají by mohlo být v provozu příští rok v létě. Dnes bude většinou oblačno, teploty do 21 stupňů. Jsou tu nové zprávy a Lukáš Staněk. Zámek ve Valči na Karlovarsku vyhlásil veřejnou sbírku na obnovu zvonů do kostela Nejsvětější Trojice. Původní zvony z roku 1728 byly během obou světových válek ve 20. století zabavené pro válečné účely, říká kastelán zámku Miloš Bělohlávek.
2: Větší zvon byl rekvírován za první světové války a menší za druhé světové války a společně s těmi zvony tedy přišla Valeč a ta unikátní barokní krajina Valče o významnou část své historické paměti, tedy o zvuk těch zvonů. Proto jsme se rozhodli vyhlásit sbírku a zapojit veřejnost do právě toho projektu navrácení těchto zvonů, které budou odrážet i ty historické zmizele.
0: Podrobnější informace najdou zájemci na webových stránkách zámku Valeč. Svatava na Sokolovsku připravuje výstavbu nového sportovního hřiště pro žáky základní školy. Vznikne na místě, kde letos dělníci zbourali starou školní budovu. Radnice teď chystá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Podle nezávislého starosty Radka Burdy by práce měly začít na začátku příštího roku.
3: Mělo by to být multifunkční hřiště, to znamená na malou kopanou, volejbal, tenis, bude to hnedka vlastně vedle školy, takže to bude využívat škola, což je taková priorita a odpoledne by to mohlo být takový volnočasový místo pro ten sport.
0: Od léta příštího roku by mohla začít létat přímá linka mezi Prahou a Šanghají. S čínskými aerolinkami China Eastern Airlines o tom dnes jednali zástupci letiště Praha, kteří jsou součástí české parlamentní delegace v Číně. Podle ředitele rozvoje leteckého obchodu letiště Praha Jiřího Vyskoče by linka mohla létat několikrát týdně.
4: Frekvence toho spojení by měla být alespoň třikrát týdně, tak aby nabídla tu dostatečnou konektivitu a flexibilitu v tvorbě vlastně těch itinerářů, jak už pro organizované zájezdy, ale i pro individuální turistiku.
0: V tuto chvíli létá přímé spojení mezi Českem a Čínou jen z a do Pekingu. Po spuštění linky z Šanghají by mohla následovat další, a to Praha-Hongkong. Mezinárodní měnový fond schválil čerpání další částky z čtyřletého úvěru poskytnutého Ukrajině. Částku v přepočtu necelých 15 miliard korun může země začít čerpat okamžitě. Rozhodnutí oznámila výkonná rada fondu po dokončení přezkoumání finanční dohody s Ukrajinou. Mezinárodní měnový fond schválil čtyřletý úvěr pro Ukrajinu ve výši v přepočtu přibližně 170 miliard korun v únoru letošního roku. Peníze mají zemi pomoct s udržením ekonomické stability během války.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte většinou oblačno, ojediněle přehánky, k večeru pak vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane zpočátku slabý, přes den mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky budou po celý den dobré až velmi dobré. A biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na Svatém kříži na Chebsku je z důvodu opravy povrchu vozovky zaveden kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Počítejte s krátkým zdržením. Šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Známá plzeňská hudební skupina Anaconda Benda končí. Tahle šokující zpráva obletěla před pár dny internet a sociální sítě, ale nic není tak horké, jak se to uvaří. Jak to muzikanti s koncem kapely myslí a jak a podle čeho se Anaconda Benda kdysi pojmenovala? No zeptáme se už za chvilku našeho dnešního hosta, bude jim Miroslav Polata.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: S naším dnešním dopoledním hostem si budeme povídat hlavně o muzice a hlavně o muzice plzeňské kapely, která se říká Anaconda Banda. Vítám Míru Polatu, hezké dopoledne.
1: Zdravím, Míra Polata, dobrý den.
0: Míra Polata přišel osobně jako člověk, který zakládal Anacondu Bandu. My se známe, dá se říct, desítky let, tak posluchač promine, že si budeme do vysílání tykat. Míro, 2000 to je sice rok založení Anaconda Banda, ale ta kapela podle mých informací existovala ještě předtím, nebo se pletu?
1: Jo, pravdu máš, my jsme původně neměli vlastně skoro žádný název. V tom složení Pepa Urlich, Honza Klik, Pavel Šebek a já. A dokonce se nám stalo na první nějakým vystoupení, že nás tam nazvali jako Hudba Plzeň, protože jsme neměli vůbec žádný název. A potom se stalo něco, čím vznikla Anaconda Banda.
0: Stalo se něco, já jsem posluchačům slíbil v té upoutávce, že to prozradíme, podle čeho se vlastně kapela jmenuje. Ona je to taková zvukomalebná věc, Anaconda Banda, ale má to docela jasný a racionální podtext. Takže proč se jmenujete Anaconda Banda?
1: Vzniklo to tak, že my jsme jako s tím baskytaristou v Pavlem Šepkem, my jsme si dělali trošku legraci s našeho kytaristy, že má trošku zajímavý přirození většího vzrůstu a jeho to prostě trápilo, tak jsme si to dělali legraci, no a prostě pak přišel jeden nápad, že prostě bychom se mohli jmenovat Anaconda. A Banda vzniklo, jsme chtěli band, ale nakonec vzniklo Banda, protože někde byl překlep u prvních plagátů, tak se nám to líbilo, že to bylo vlastně taková blbost správná. No.
0: Takže úplně nejdřív Hudba Plzeň, následně tedy Anaconda Band a potom Anaconda Banda. Takhle to Přesně. vzniklo v roce 2000. No, jak jste se dávali tenkrát dohromady? Vy jste o sobě nějak navzájem věděli, jako muzikanti? Kdo to dával dohromady? Byl jsi to ty?
1: Asi trošku bych řekl, že jsem to u toho byl všude, protože samozřejmě můj soused, přímý soused, kde jsem vyrůstal v Berlíně na Lochotině, tak byl kytarista Pepa Urlich. Tam jsme leta letoucí spolu se viděli. Můj jeden ze spolužáků byl Pavel Šebek. A co se týče Honzy Klika, je taky z Košutky, takže všichni jsme byli košutecký, takže jsme se tak nějak jako potkávali. A já ještě v době totality jsem hrával s Honzou Klikem v Géře, to je kavárenská kapela Krystal, kde jsem působil těsně před revolucí, takže tam jsem se s Honzou Kliků taky vlastně jakoby potkal.
0: Berlín, to je legendární místo v Plzni. Scházelo se to kolem tam fotbalového hřiště Sokol Košutka, je to tak, házenkářské hřiště. Tam, to vlastně, tam jsme se konec konců poznali.
1: Tam my se vlastně známe. No.
0: Ježiš, no teď mi to došlo teprve, že vlastně se známe už vlastně, dá se říct, skoro z dětství.
1: To je síla. To ani bych nechtěl počítat, jak dlouho my se známe.
0: Strašně dlouho. No, Anaconda Banda začala tím, že hrála vlastně převzaté věci a u toho potom v tom repertoáru zůstala, je to tak?
1: Jo, jako my jsme to vzali trošku jiným směrem, chtěli jsme mít víc fanoušků, než jako hrát si svoje vlastní věci, samozřejmě každý muzikant by chtěl hrát svoje vlastní věci, což my jako taky bychom rádi, ale bohužel prostě nemáme na to asi, myslím, a je lepší asi ty lidi bavit a mě ten život baví, když ty lidi se smějou a mě taky jako to baví tím pádem. No.
0: Samozřejmě, že je to hlavně zábavová záležitost. Vybíráte repertoár podle toho, jak se to hodí do vašeho zvuku, to znamená, aby tam byl trochu rock, trochu big beat?
1: Je to určitě postavený tak, že za prvý česky, to je první, druhá věc, aby nám to sedělo jako hlasově, jo. Takže zpívá, půlku zpívá Pepa Šafařík, kytarista dneska, a baskytarista Pavel Marek Potuček, který vlastně se střídají kluci a já tam broukám zádu prostě za něma a tak nějak jako dělám takovýho maskota, no.
0: No, maskota bych neřekl. Maskota máte, dá se říct, skoro živého. Je to velká plyšová anakonda. To vám někdo věnoval.
1: Ale prostě stando bylo jich několik, jo, už za tu dobu. Vždycky dostáváme nějak jednou za rok, dvakrát za rok od různých fanoušků. Jako, tím chci samozřejmě pozdravit naše fanoušky, kteří jsou skvělí. Já bych řekl, že my máme jako výborné fanoušky. Věkově od do, vůbec to se nedá ani určit. Jsme kolikrát překvapeni, jak mladí lidi na nás přijdou, nebo i kolik těm fanouškům nakonec je. Takže jako vážíme si to, ale Co se týče anakondy jako plišáku, tak samozřejmě těch bylo víc. Občas se nám taky nějaký ztratí, občas ho nosím jako šálu. Takže je s nima trošku sranda. No.
0: No samozřejmě, podle toho poznáte Anaconda Bandu, že má velkého plišáka v čele pódia, dá se říct. Jako frontmana kapely, dá se říct.
1: Přesně.
0: Hrajete ve třech, dostaneme se k současné vlastně sestavě kapely. Teď tady mám jednu takovou zvukovou hádanku pro tebe. Mm-hmm. Asi to nebude nic těžkého. Pustíme si písničku, kterou bys měl uvést sám. O co se jedná?
1: Píseň Velký frajer.
0: Velký frajer. V klipu mimochodem hraje hokejista Dominik Kubalík, je to tak?
1: Je to tak.

0: Tak pokud jste to nevěděli, takhle zní Anaconda Benda z Plzně, písnička Velký frajer. Ta písnička vznikala ve studiu Michala Šindeláře, o tom jsme se tady teď s Mírou Polatou během písničky bavili, ale kde vznikal ten klip?
1: Ten vznik přímo v takovém klubu v Kalikovském Mlýně,
0: ano,
1: kde jsme i tenkrát Dominika přemluvili, aby nám tam zahrál, což je neuvěřitelný člověk, který dokázal v hokeji tolik a dokazuje. Takže Dominiku ještě jednou děkujeme a samozřejmě bylo to pro nás první zkušenost natáčet klip a myslím, že ne poslední.
0: Ještě se k jednomu klipu minimálně dostaneme, takže tohle Kalikovský mlýn, možná mezník v dějinách kapely, první klip, nějaké další mezníky, kterých si vážíš za těch 26 let existence kapely?
1: Myslím si, že za zmínku určitě stojí ten druhý klip, kdy jsme natáčeli. A určitě tam prostě jsou tam mezníky, ještě tam je zajímavý jedno hraní plzeňské věznici, kdy jsme prostě před asi 3 lety nebo 4 lety, já už teď nevím, se nějakým způsobem domluvili, oslovili jsme plzeňskou věznici, domluvili jsme se, že v nějakých jejich prostorách, jestli bychom nemohli zahrát. Oni to přijali jako super věc, nakonec to přišlo na první advent, takže dokonce se toho chytla i televize Prima, takže jsme měli z toho radost, a i když teda jsme překvapili i ředitele plzeňské věznice, jak jsme přišli oblečení, my jsme tam přišli v civilu, ale vystoupili jsme normálně v pruhovaným, prostě úplně takovým tom správným vězeňským, což on bys nečekal a říkal, čekal jsem, že může být i půšvih. A nakonec my jsme taky nevěděli, jak to celý dopadne. Podle reakcí, že si začali ty kluci tam šlapat nohama pomálu a za chvíli tam opravdu zvedali ruce a prostě úplně jásali, takže to jsme jako byl pro nás příjemný.
0: To musí být zážitek. No, v jaké sestavě hrajete teď? Ono je to sice teď, ale říkali jsme, že je to už od roku 2007, že hrajete v téhle sestavě.
1: Jo, v roce 2002 přišel Pepa Šafařík, kytarista, který samozřejmě asi nahradil toho zakládajícího velkého Anacondu. Mm-hmm. A v roce 2007 se tuto uskupení vlastně ustálilo, a tož byl Marek Potuček, baskytarista, který v tom složení od roku 2007 jsme jako Anaconda Benda známí. No.
0: Které písničky z toho vašeho repertoáru mají největší úspěch pravidelně? Kterými třeba končíte ty jednotlivé zábavy? Co je jako jasný tahák?
1: Dneska jsou to, my se snažíme, jak už my máme si, já nevím, bych řekl tak 40 kusů, jo, zhruba do 3 sérií, po 12-14 kusech vlastně v sérii. A končíme třeba letokruhy od traktorů, nebo prostě jsou tam věci, jako třeba teď jsme udělali Být stále mlád od Karla Gotta, což je jako neuvěřitelná v rockovém stylu. Díky AI jsme se teda jako trošku do toho pustili a jako, i když jako uznamujeme tady nějaké ukončení, tak si myslím, že furt máme dobrý náboj, jako si trošku tomu dávat šťávu.
0: Teda převzít si Karla Gotta, Být stále mlád, je teda opravdu drzost velkým D, proč ne? Stejně tak to potkalo Oldřího, vy jste si půjčili jeho Hlupák váha.
1: Přesně
0: a
1: tak.
0: Jakže to hrajete, v jakém stylu?
1: Jo, my jsme na tom našem nějakým CDčku, který jsme jednou natočili, tak jsme použili i píseň od kapely Katapult Hlupák váha, kde jsme ho předělali do stylu boogie a konce i Olda dostal od nás CDčko a přehrál si ho a pak přišel, vtrhnul k nám do šatny, když jsme hráli někde společně a říkal úplně přesně, řekl vy volové, to je dobrý.
0: To je docela pochvala tedy. No, pustíme si druhou ukázku, to je ten druhý klip, který jsi zmiňoval. To teda musíme říct, že to vznikalo, a já to řeknu za tebe, že to vznikalo ve strip baru. A je tam spousta osobností. Můžeme říct, kdo tam všechno v tom strip baru se objevil v tom klipu?
1: Musím říct, že to byl účel toho klipu, aby tam byly plzeňské osobnosti ze sportu, z jakéhokoliv odvětví.

0: kapele Anaconda Benda si povídáme s Mírou Polatou, bubeníkem téhle kapely a vlastně zakládajícím členem. Míro, zvali jsme tě do rozhlasu hlavně proto, a je to teda smutný důvod, že se na sociálních sítích objevily informace o tom, že byste jaksi po 26 letech s dovolením chtěli končit. Co je na tom pravdy?
1: Jo, pravda to je, s klukama docela společně jsme se domluvili, že klukům už teď bylo 61, mě tahne na 60, takže máme trošku už nějaký vybitý baterie, ale takže jsme se domluvili, že prostě ukončíme kariéru do konce roku, dohrajeme všechno, co jsme slíbovali a slíbili, končíme na Silvestra v Osterii Garáž, kde samozřejmě doufám, že lidi přijdou a bude jich hodně. A zároveň si myslím, že nám to bude chybět, si myslím, to jako víme všichni tří a možná, že se ještě někdy můžeme snad objevit, ale říkám, není to žádný marketingový tah, je to prostě upřímně, říkáme si v tom nejlepším bychom měli přestat.
0: Setkali jste se s tím, že vám to lidi nevěří?
1: Přesně tak, úplně přesně, jak to říkáš, prostě ty lidi tomu nevěří. A myslí si, že to prostě je jenom marketing, ale není, jo, všem říkám, že není, ale říkám, bude nám to chybět, takže když dostaneme nějakou zajímavou nabídku nebo eventuálně přijde nějaká možnost, tak bych řekl, že se snad domluvím.
0: Jsou tam ještě otevřené nějaké možnosti prostě do budoucna. Dobře, jsem rád, že to říkáš takhle pěkně živě do vysílání, protože to se už nedá vzít zpátky, už to zaznělo, je to venku.

0: Pozveme posluchače na nejbližší vaše akce. Vím, že jsi se díval do Diáze. Je toho celkem hodně. Já tady mám i konec konců váš web a ještě v červenci máte vlastně třikrát hraní tady v regionu.
1: No, já se to moc nepamatuju, ale vím, že je tam první teď v sobotu Nechmíř, nejbližší, což je výborná akce, vždycky fotbalisti a styčema dohromady. Taky zvu všechny od 8 hodin večer. A pak ty dva...
0: Pak tam máte Černice, Burgmister?
1: Černice, Burgmister, to je středa, to je takové jako nějaký odpolední čaje, ale výborná akce taky.
0: A Liblín.
1: A Liblín. To je v kempu, což většinou bývá taky fajn. Zase jsou tam vodáci a další takový zajímavý lidi. No.
0: Páteční večer vlastně posledního července, takže. No, co budete dělat za rok? To mě tak napadá. Když na Silvestra skončíte, začne nový rok 2027, co budete dělat? Jako
1: bez se to nemůžu představit. Na to Silvestra sám mám kolikrát takový jako mrazení. 26 let s tutou kapelou, předtím s jinou kapelou, prostě člověk tím žil nějakou dobu. Jsou tady samozřejmě taky nějaké jiné možnosti u životní, jo. Člověk má ty jiný, malinko jiné priority, vnuče a další a další. S tím, že samozřejmě říkám, chybě to bude a chystám se na trošku jiný styl života, i klucí podle mýho, ale na druhou stranu musím říct, že bubny určitě jednou za čas vždycky vyndám a trošku si budu muset na něj zamlátit, anebo prostě si s klukama zahrát, to nevím.
0: Říká Míra Polata, náš dnešní dopolední host za kapelu Anaconda Benda. Díky moc za to, že jsi přišel, že jsme si mohli popovídat, bilancovat vlastně víc než čtvrtstoletí existence tahle kapely. Ať se vám daří, pozdravuj kluky.
1: Budu a děkuju za pozvání. Měj se hezky.
0: Taky, ahoj.

Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary.

nadále přejeme krásné dopoledne a za chvilku už dnešní povídání s hostem střídá další aktualita z regionu. V Aši na Chebsku finišuje oprava kulturního střediska. Budovu z roku 1912 stavební firma opravovala 3 roky. Kromě kulturních akcí se do ní přestěhují také různé spolky a organizace. Máme k tomu reportáž, uslyšíte ji už za chviličku.

0: V minulosti město uvažovalo o zbourání, teď je kulturní středisko v Aši na Chebsku opravené a opět bude sloužit veřejnosti. Budova z roku 1912 je navíc památkově chráněna. Zrekonstruované je v ní úplně všechno. Sál s pódiem, který kdysi sloužil jako tělocvična, nová je opona, okna i dveře. Práce trvaly 3 roky a město za ně s pomocí dotace zaplatilo 174 milionů korun. Stavební firma má měsíc na odstranění nedodělků, pak bude následovat kolaudace a vybavování nábytkem.
1: Jak vám to jde dneska?
2: Nic moc.
3: Co je za problém?
2: Máme tu menší renonc se světloma.
3: Patrik s Filipem, elektrikáři, tak tady teď zkoumají a kontrolují vlastně dráty. Asi ta oprava nebude složitá, Patriku.
2: Bude to rychlovka, jenom přijít na to, co je tam špatně.
3: A už tak nějak zhruba víte?
2: Měl bych takovou představu, buď to bude nějakou vlhkostí, protože nám to vyhazuje chránič, takže uvidíme, vysušíme a bude to v pořádku.
1: My jsme měli největší problém vlhkostí.
3: Tady ve sklepě byl největší problém s vlhkostí, ano.
1: Když se to vyřešilo, tak je tady předstěna. Je tam udělaný vlastně žlábek navrtaný. A když přes tu stěnu naprší a teče voda, tak to jde do přečerpávací šachty a normálně do kanalizace.
3: Říká stavby vedoucí Ašského kulturního střediska Václav Frolík. My se teď spolu díváme do jednoho z těch otvorů, kde je ta předstěna, tak ta je cihlová. Zatím je nějaký prostor asi 20 cm a tady to už je to kamenné zdivo nebo to původní zdivo.
1: Je to sanační omítka vlastně, která tu vodu propouští a přesto to pomalu prokapává do toho kanálku.
3: Je té vody hodně?
1: Určitě té vody je dost, podporuje to hlavně déšť, když jsou velký deště, tak stačí 2 dny, když se to nečerpá a můžete mít po kolena vodu ve sklepě.
3: Teď jsme vešli do jedné z místností, která by měla sloužit spolkům. Co by tady mohlo třeba být?
1: Tady podle projektu je navržena keramická dílna, nějaký výtvarní činnosti tady.
3: Jsou tady různé ozdobné prvky, vycházeli jste z nějakých historických materiálů, abyste věděli, jak to tady původně vypadalo.
1: Celá rekonstrukce probíhala pod dozorem památkový péče, který vychází ze starých dokumentů, ze starých fotografií černobílejch. Dělali se tady průzkumy, zkoumaly se ty barvy. Bylo tady asi 7 vrstev nátěru, který památkáři zkoumali, škrábali to a z toho vlastně vyzjistili ty barvy, co jsou teď.
3: Starosta města Vítězslav Kokoř z hnutí ANO. Teď stojíme v prostorách Ašského kulturního střediska. Co se týče rekonstrukce, co všechno se tady muselo udělat?
4: V podstatě se vyměnili všechna okna, museli se vyřešit veškeré úpravy. Vznikla tady ještě jedno místo, což je takové místo venku, takové zátiší, kde by mohla být i kavárna. Je tady nová opona, nové jeviště, všechno tady vlastně svítí novotou.
3: Prostory kulturního střediska se otevřou obyvatelům na začátku příštího roku. Z Aše na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

V noční lince se vás dneska zeptáme na to, jestli věříte v osud. Řekli jste si někdy, že tuto situaci nebo tohoto konkrétního člověka vám do života postavil právě osud a podobné situace, no tak samozřejmě se můžete svěřit a to dnes mezi 11:00 a 1:00, tedy v noční lince, moderátorce Janě Chládkové. To bude ale až za dlouhou dobu, teď máme před sebou zprávy v 11, konkrétně za 4,5 minuty. Kim Wilde, You Keep Me Hanging On a přání hezkého dopoledne.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Karlovy Vary změnili dva pozemky kvůli chystané opravě Chebského mostu. Trávník na fotbalovém stadionu Střelnice v Aši bude zavlažovat nový automatický systém. A dnes čekejte většinou oblačno, teploty do 21 stupňů. Pěkné dopoledne u zpráv s Lukášem Staňkem. Karlovy Vary změnili se soukromým vlastníkem dva pozemky u Dolního nádraží. Důvodem je připravovaná rekonstrukce Chebského mostu, kdy tak město vypořádalo majetkoprávní vztahy a může začít s přípravou projektové dokumentace opravy mostu. O finanční podporu by pak chtělo požádat Státní fond dopravní infrastruktury. Podrobnosti doplňuje náměstek primátorky Lubomír Kovář z hnutí ANO.
4: Cena za ten most a podchody je zatím kolem 350 milionů bez DPH. K tomu musíme připočítat ještě provizorní lávku pro pěší. Rád bych vyhlásil už na sklonku léta projektovou dokumentaci, tak abychom získali v konci roku 27 povolení stavebního záměru.
3: Rekonstrukce Chebského mostu začne až po dokončení oprav Pražského mostu. Až pokračuje v úpravách fotbalového stadionu Střelnice. V loňském roce se práce týkaly stavby nového zázemí pro sportovce. Za to radnice zaplatila zhruba 7 milionů korun. Letos má město v plánu instalaci závlahy trávníků za téměř 670 tisíc, říká místostarosta Pavel Matala z hnutí za Aš.
5: V letošním roce bychom chtěli na hrací ploše instalovat automatický závlahový systém, který je tam potřeba. Jedná se o velkou plochu na sluníčku a samozřejmě ten živý trávník tím trpí. Je potřeba ho automaticky zavlažovat a tím vylepšovat vlastně tu kvalitu toho povrchu.
3: Instalovat zavlažovací systém bude městská společnost Ašské lesy. Odbory pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Zaměstnanci nesouhlasí s tím, že by měl letiště vést bývalý prezident ČSA Radomír Lašák. Spojují ho s někdejším úpadkem národních aerolinií. Přímo na letišti se zaměstnanci jedná ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Její mluvčí Stefan Fous informoval, že chce Schillerová vyslechnout obavy pracovníků, diskutovat o nich a vyvrátit případné nejasnosti. Letiště podle rezortu nebude propouštět a v plánu není ani privatizace společnosti. Prioritou ministerstva je rozvoj infrastruktury a zajištění stabilního provozu. Vláda v Peru vyhlásila v centrální části země na 2 měsíce stav nouze. Opatření umožní úřadům po sobotním zemětřesení urychlit zřizování zdravotnických stanic, vysílání záchranářů, odklízení trosek a opravování infrastruktury. Kvůli otřesům zemřelo nejméně 6 lidí, dalších 32 je zraněných. Národní institut pro civilní ochranu eviduje více než 50 zničených domů. Sport. Kajakáře a kajakářky, včetně vicemistrů světa ze včerejší časovky kajak krosu Jakuba Krejčího a Kateřiny Bekové, čekají na mistrovství světa ve vodním slalomu týmové závody a kvalifikace. Závodit se začne po 16. hodině. Kromě Přindiše, Krejčího a Bekové pojedou ještě Prskavec, Hilgertová a Bára Galušková. Počasí. Dnes čekejte většinou oblačno, ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní až severní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Aktuálně nemáme ze silnic Karlovarského kraje hlášené žádné dopravní nehody ani jiné problémy, které by bránily plynulosti provozu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Víte, proč se v češtině říká koukat jako puk? No ten, kdo netuší a kouká teď jako vejr, vyvoraná myš a husa do flašky, by se měl počkat na jazykový koutek. Bude to už za chvilku.
7: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.
8: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: Jazykový koutek.
1: Jak si mladí studenti vykládají význam starých rčení, to vám teď ukážeme na jednom příkladu. Jazykovědkyni přizval k mikrofonu Vladimír Šťovíček.
2: Proč se říká kouká jako puk? To nám právě teď přišla osvětlit Helena Chýlová. Dobrý den.
3: Dobrý den. Já bych nejprve připomněla význam daného rčení. Kouká překvapeně, vyjeveně, nechápavě, neví, o co se jedná.
2: Základní dotaz ale asi bude, jak se do rčení dostal právě puk.
3: Je to tak. Mí studenti mě překvapili lidovou etymologií tohoto slova ve frazému. Domnívali se, že jde o hokejový touš, tedy o věc neživou, která ve rčení reprezentuje věc neschopnou něco pochopit a neschopnou se dívat.
2: Z vaší reakce je patrné, že tento moderní výklad asi nebude korektní, tedy že o hokejový puk nejde.
3: Myslím, že ne. Jednak se jedná o frazem starší, vzniklý v době, kdy se hokej ještě nehrál. A jednak, zamyslíme-li se nad frazémy se stejným významem, mnohé mají nespisovnou podobu, například se slovesy čumět nebo vejrat, a objevuje se v nich také často zvíře. Například kouká jako tele na nová vrata, kouká jako vejr, kouká jako sůva z nudlí, kouká jako husa do flašky nebo kouká jako vyvoraná myš. Můžeme tak předpokládat, že slovo puk užité ve frazému označuje také zvíře, konkrétně kozla. V jeho západu českém nářečí je doloženo pro kozla slovo pukl, které má i podobu puk. Doklady najdeme ve starších slovnících. V příručním slovníku jazyka českého je uveden doklad z díla Jindřicha Šimona Bára. Pukl, dialekticky kozel. Hloupý Martine, koza bečí, pukl ne. Slovo pukl bylo na Chodsku přeneseně užíváno i pro označení menších dud, kozlíka. A dudák je označován také jako puklař. Závěrem můžeme připomenout, že puk s významem hokejový touš se do rčení také dostal. Zaznamenala jsem moderní frazem, kouká jako puk na novou hokejku. Domnívám se, že ke vzniku dané obměny rčení přispěla právě homonymní podoba slova.
2: Dodává Helena Chýlová. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Máte pro nás zajímavý jazykový námět? No tak sem s ním, vaše nápady stále přijímáme, a to na e-mailové adrese info@pl.rozhlas.cz.

Už za chvilku je tady náš oblíbený seriál Tajemství technických památek. Ten nás tentokrát zavede nedaleko Loučné pod Klínovcem v Krušných horách, kde stojí nejstarší dochovaná šachtová vápenka. Podrobnosti už za chvíli. Teď Jiří Korn a písnička s názvem

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Krušných horách stojí technická památka, která nemá v České republice obdoby. Nejstarší dochovaná šachtová vápenka ukazuje, jak se ještě před 100 lety vyrábělo vápno pro stavby i pro zemědělství. Patřila k největším svého druhu v české části Krušných hor a dnes je součástí světového dědictví UNESCO.
1: Průvodcem Matyášem Horským z obecního úřadu Loučná pod Klínovcem vcházíme do vápenky, která stojí mezi Hájem a Kovářskou.
2: Je to v podstatě historická vápenka, kde se vyrábělo a pálilo kusové pálené vápno. Takže z vápence v místním lomu se těžil surový vápenec a tady se z něj získávalo kusové vápno.
1: Milovníkům historie musí zaplesat srdce, pokud uvidí tuhle stavbu.
2: Je to takový unikát, protože tenhle ten typ staveb se už moc nedělal, zejména opěrný systém, který je tady vevnitř ve vápence. Jsou to klenby, které jsou spíš známý z doby gotiky, kdy se stavěly hrady, ale v polovině 19. století tyhle ty věci už moc se nedělaly.
1: Pojďme si říct něco k historii.
2: Byla postavená v polovině 19. století, byly tady tři pece. První byla postavena roku 1851, druhá roku 1856 a třetí roku 1872.
1: Držíte světlo, které je potřeba, a říkal jste, že ten objekt je lednice i v létě, tak kolik je stupňů uvnitř?
2: No, netuším, nemám tam teploměr, protože ani místní tehdy pracovníci neměli teploměry, aby si změřili, jakou mají teplotu v peci, ale předpokládám, že tam bude takových 6-7 stupňů.
1: Jsme v jižní budově vápenky.
2: Máme tady na ukázku různé druhy vápenců. Jednak místní vápenec, což je v podstatě dolomitický vápenec. Pak tady máme koněpruský vápenec, jeden z nejkvalitnějších v České republice. Dvorecko-prokopský vápenec, takže tady můžou lidé vidět jednak zbarvení vápence a porovnat i samotnou kvalitu. Tady jsme u vyhrabávacího prostoru, kde už se teda vyhrabávalo žhavé kusové vápno. Bylo tady hrozné horko, ale už při stavbě samotné vápenky v té době nad tím přemýšleli, že pro člověka to bude nesnesitelný. Proto vlastně nad vyhrabávacím prostorem udělali odvětrávací šachtu, která odvětrávala ten největší žár. Tím pádem ten člověk s tímto dlouhým hrablem byl schopen žhavé vápno vyhrabávat.
1: Po dřevěném schodišti jsme se dostali do horního patra, tak teď se díváme do šachty.
2: Teď se můžeme dívat do šachty skrz topeniště, takže tady v tom topeništi nám hořel oheň a tímto otvorem vlastně šlehaly plameny dovnitř do té samotné šachty. Tato vápenka je taky unikátní v tom, že zde je oddělená vlastně pec a samotné popeliště. To znamená, vápno ve zdejší peci bylo čisté, protože se vyhrabávalo vápno a popel padal vlastně jinam. Tady v prvním patře, ona v podstatě ta vápenka byla i komplexně navržená. Nesloužilo to jenom pro výpal samotného vápna, ale i sklad jako pro palivo. Takže tady, kde stojíme v prvním patře, tak byl sklad pro dřevo. Dřevo muselo být vyschlé, zhruba nařezená je do půl metrových polen a nad náma tady v druhém patře tak byl sklad rašeliny. Takže v této jižní budově se výhradně používá

0: bílo dřevo a rašelina.
1: Výroba vápna tady skončila ve 20. letech minulého století. Dnes je zrekonstruovaná vápenka přístupná veřejnosti a jako součást hornického regionu Erzgebirge Krušnohoří připomíná jedinečnou průmyslovou historii Krušných hor. Jana Strejčková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Vítězslavům a Vítům k dnešnímu svátku všechno nejlepší, píšeme 21. červenec roku 2026. Narozeniny dneska slaví třeba zpěvák Cat Stevens, no a ještě jedno výročí, které je z lékařského života, tady ale musím říct, že to je výročí, ze kterého jde trochu mráz po zádech. 21. července roku 2003 provedli lékaři nemocnice ve Vídni první transplantaci lidského jazyka. No, dovedete si to představit? Možná Petr Jungmann ano, za chvilku ho uslyšíme v rozhlasovém kalendáriu. Teď Connells a 74-75. Hezké dopoledne, máme 4 minuty po 11:30.

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 21. července. Svátek má dneska Vítězslav. Všechno nejlepší. Vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. První belgický král po vyhlášení nezávislosti země složil slavnostní přísahu veřejně před chrámem svatého Jakuba v Bruselu v roce 1831, to je 195 let. Byl jím Leopold I. belgický a zemi vládl 34 let. Historické jádro Prahy bylo prohlášeno za městskou památkovou rezervaci nařízením vlády před 55 lety v roce 1971. Svou rozlohou je to největší městská památková rezervace na světě. Tenistka Martina Navrátilová získala americké občanství před 45 lety v roce 1981. Jedna z nejlepších hráček všech dob pobyla na prvním místě žebříčku WTA celkem 332 týdnů v řadě. Jen Wimbledon ve dvouhře vyhrála 9krát. Raketoplán přistál naposledy po misi před 15 lety. Byl jím Atlantis. Na 33 misích strávil celkem 307 dní na oběžné dráze. Prvním raketoplánem ve vesmíru byla Columbia v roce 1981. S přistáním Atlantis skončil i celý vesmírný program Space Shuttle. Přišel na skoro 200 miliard dolarů.
4: For the last time. Paní Doubtfireová.
5: Mě jsem příjemně překvapena, že jste doma tak brzy, dráha.
3: 75 by dneska bylo tátovi v sukni, herci Robinu Williamsovi.
5: To obrovské drahé auto patří vám, no ne. Říká se, že muž, který si musí koupit takhle velké auto, si tak kompenzuje malé genitálie.
3: Oscara získal za roli ve filmu Dobrý Will Hunting. A já přeju pěkný den.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Vladimír Mišík, chvilku po 11:45 v našem vysílání. Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady se tentokrát zaměří na pažitku. Dozvíte se, jak ji udržet v dobré kondici a proč rozhodně nevyhazovat její květy. Podrobnosti už za chvilku.
1: Když se snáší déšť, s tmou se kříží.

0: Pražské rady.
1: Pažitka je velmi citlivá na světlo. Když má dostatek slunce, hezky roste. I v polostínu dokáže také prospívat, ale pokud byste ji dali do stínu, za chvíli z ní zbydou jen vadnoucí trsy. Tahle oblíbená bylinka poměrně rychle roste, ale je nutné ji také správně stříhat. Doporučuje se zastřihnout ji 5 cm od země. Obecně platí, že čím častěji rostlinku zkrátíte, tím častěji obrazí a pochlubí se novými stvoly. Časem se v jejich trsech objeví fialové nebo bílé květy. To znamená, že je pažitka přerostlá a zanedbali jsme zastřihování. Není to ale považováno za pěstitelskou chybu. Naopak, vždyť květy pažitky mají lehce česnekovou chuť a jsou plné vitamínu C. Můžete je použít do salátů, pomazánek nebo polévek. A protože jsou i na pohled zajímavé, zkuste si je naložit do oleje. Nejenže ho ochutí cibulovou příchutí, ale ty fialové dodají olej i zajímavý barevný nádech.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Trocha řecké muziky, navíc v podání Věry Špinarové v našem vysílání před dnešním polednem. Před poledními zprávami stačí jen upozornit na hosta dnešní Humoriády. Mezi 16. a 17. hodinou bude v našem vysílání hostovat herec Vítězslav Jandák. Polední zprávy jsou tu za 4 minuty a potom písničky pro vás, tak jak jste zvyklí, každý den mezi 12. a 13. hodinou. Přejeme vám příjemný poslech.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Ašinachebsku finišuje rozsáhlá rekonstrukce kulturního střediska. Jenišov u Karlových Varů opraví schátralý chodník v centru obce. Archeologové objevili v Opočně pozůstatky středověkého opevnění města. A dnes bude většinou oblačno, teploty do 21 stupňů. Dobré poledne u zpráv, přeje Lenka Poláková. Za rekonstrukci kulturního střediska zaplatí až na Chebsku 174 milionů korun. Oprava trvala 3 roky a na financování se částečně podílala dotace. Památkově chráněná budova má nová okna, fasádu, na dvoře vzniklo zátiší. Stavební firmy vyměnily parkety, oponu, jeviště a nová jsou svítidla v sálech. Radnice taky do prostor objektu umístí časovou schránku, říká starosta Vítězslav Kokoř z Hnutí ANO.
2: Do té časové schránky umístí veškeré informace o tom, kdo přišel s nápadem, kdo byl projektant, kdo se na tom podílel. Památkáři nám řekli, že s tím souhlasí a nebudou dělat žádné překážky k tomu, aby tady ta časová schránka byla. Předběžně jsme se bavili o tom, že bychom ji umístili vedle vchodových dveří, tak aby byla vidět, a bude to v průběhu podzimu.
0: Kromě kulturních akcí se do objektu přestěhují i různé spolky a organizace. Taky veřejnost se na rekonstrukci finančně podílala, jejich jména budou k vidění na desce, kterou radnice umístí na stěnu hlavní chodby. Jenišov u Karlových Varů vybral firmu na opravu chodníku v takzvaném jenišovském esíčku. Obec za stavební práce zaplatí přibližně 1 milion korun. Podle nezávislého starosty Jiřího Stehlíka by práce měly začít ještě v letošním roce.
3: Stávající chodník je betonový, ten beton je zvětralej, odpadává, jsou tam rozpadlý obrubníky, ale především pro lidi s nějakým tělesným handicapem nebo pro maminky s kočárama je to velmi těžce průchozí. V zimě se to nedá udržovat, takže chceme vybudovat nový chodník po vrstevnici a bezbariérovej.
0: Archeologové z Muzea a galerie Orlických hor objevili v Opočně pozůstatky středověkého opevnění města. Stavební práce při rekonstrukci průchodu Strčkova náměstí do Hradební ulice zasáhly jen 60 cm pod zem, ale i to stačilo na odkrytí části mohutné kamenné zdi, která byla pravděpodobně součástí městských hradeb. Ty jsou v písemných pramenech doložené už v roce 1361. Spojené státy uvalují 50% cla na zboží z Kanady. Prezident Donald Trump tvrdí, že Kanada diskriminuje americký obchod. Kanada zvažuje odvetu.
4: Kanadský premiér Mark Carney zavedení cel označil za jednostranný akt, který porušuje vzájemnou obchodní dohodu. Je ale připraven s Bílým domem dál jednat. Cla začnou platit za 30 dní a budou se týkat spotřebitelského zboží, jako jsou například hokejky, víno či cement. Nebudou se ale vztahovat na dovoz energií nebo kritických minerálů. Trump použil k zavedení cel paragraf z roku 1930, který žádný prezident nepoužil přes 70 let. Trump si novinářům stěžoval, že by Kanaďané měli Američanům uhradit škodu za kous z požáru kanadských lesů. Ten už druhý týden sužuje severovýchod Spojených států. Přímo v dekretech, ale kouř nezmiňuje. Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
0: Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi vynechá po skončení mistrovství světa 2 nejbližší zápasy Interu Miami v zámořské lize MLS. Ta bude po pauze pokračovat už ve středu. Delší čas na odpočinek dostane i jeho reprezentační a klubový kolega Rodrigo De Paul. Oba nebudou hrát příští týden ani utkání hvězd, do kterého byli nominováni, informovala o tom televizní stanice ESPN.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte většinou oblačno, ojedinělé přehánky, k večeru pak vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane zpočátku slabý přes den, mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky budou po celý den dobré až velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 1/64 se v úseku Ašcheb pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Zpevněná krajnice je uzavřená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
5: Pěkný dobrý den, je úterý 21. července 2026 a svátek dnes slaví Vítězslav a Vítězslava. Tak to byly základní informace na začátku dnešního vydání pořadu Písničky pro vás. K ním doplním ještě kontakt do našeho vysílání studio.vary@rozhlas.cz je e-mailová adresa, anebo nám telefonujte až do 13. hodiny na studiovou linku 221 55 37 37. I dnes budeme plnit vaše písemná a telefonická hudební přání. A rádi, teď máme 12 hodin a téměř 6 minut. U mikrofonu úterního vysílání je Petr Čimpera. Přeju vám pěkný den a klidný poslech. A kdo na začátku? Lešek Semelka jednou větou.

Je 12 hodin 9 a půl minuty, posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, úterní písničky pro vás, je 21. července. Přejeme krásné léto, je tady první písemný vzkaz Dobrý den. Tuhle písničku bych chtěla nechat zahrát pro moji maminku, aby věděla, že za každou bouřkou je schované slunce a že není vše jen černobílé. Prosila bych vysněná od Moniky Bagárové. Pod tímto vzkazem je podepsána Maci Marcela, která nám pravidelně píše, ale pokud nás Marcelo posloucháte, já jsem bohužel písničku vysněná od Moniky Bagárové nenašel, ale chci vám udělat radost a především tedy vaší mamince. Jste říkala a píšete tady, že za každou bouřkou je schované slunce. A já jsem našel písničku, která se jmenuje Prší. Tak pojďme tímto udělat radost vaší mamince a řekněme si, jak to píšete, že opravdu za každým takovým počasím je schované slunce, tak tady je Monika Bagárová pro vaši maminku, psala nám Maci. Děkujeme, naslyšenou, hezký den.

Skupina ABBA Dancing Queen na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Písnička dozněla ve 12 hodin a téměř 18 minut posloucháte rádio vašeho kraje Český rozhlas Karlovy Vary. A je vidět, že v čase letních dovolených a prázdnin tráví mnozí, kteří nejsou z našeho regionu, volný čas právě tady v Karlovarském kraji. To je příklad pana Radka, který mi před malou chvílí telefonoval, ale nechtěl do vysílání. Pozdravil naše posluchače. Řekl mi, že je z Prahy a mně se líbí to spojení Radek Praha a řekl mi, když mi zahrajete moji oblíbenou kapelu Opět a Radeček a písničku Praha, uděláte mi radost v čase mé dovolené a věřím, že potěšíte i vaše posluchače. Tak Radku, velmi rádi, tady je skupina Opět a Radeček a Praha na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dobrý poslech.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Jan Šťastný.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
2: Vy posloucháte ty úterní s datem 21. července. Teď máme 12 hodin 22,5 minuty a je tady následující písemný vzkaz. Písničku teď zahrajeme pro Jaroslava Prchala z Karlových Varů. Jaroslava Prchala znáte vy všichni, kteří chodíte na kulturní akce. Je to promotér, hlavně člověk, který žije kulturou a akcemi a pokud něco realizuje, tak se mu to vždycky podaří na výbornou. Takže ho zdraví v tomto e-mailu spousta jeho příznivců a kamarádů. No a oni všichni dobře vědí, že Jaroslav Prchal je příznivcem kapely Nazaret. Ta naše nabídka není tak pestrá, jako třeba v jiných rádiích, ale my jsme pro něj vybrali písničku Place in Your Heart od kapely, kterou jsem teď zmiňoval. A pod tímto vzkazem pro Jaroslava je podepsáno mnoho jeho přátel, takže my velmi rádi na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary plníme i tohle hudební přání. Kapela Nazaret.

0: Je vou ter fai. Je vou ter jako jahoda. Co tě našle, hačku daj.
1: Tak to byla skupina Mirai, dospívali minutu před půl jednou v úterních písničkách pro vás. Máme další porci příjemné muziky. U mikrofonu Petr Čimpera, přejeme hezký den, krásné léto. Je tady další vzkaz prostřednictvím e-mailové pošty. Napsali nám Václav a Marie z Karlových Varů. Dobrý den, zdravíme Český rozhlas Karlovy Vary. Patříme mezi vaše pravidelné a můžeme říci, že věrné posluchače. My máme raději starší písničky a písničky, které nás těší a provázejí prakticky celý život. Pokud bychom mohli mít jedno přání v tom dnešním pořadu, tak bychom si chtěli připomenout hudební film Noc na Karlštejně a nějakou písničku od Valdemara Matušky. Výběr necháme na vás, tak Václave Marie, myslím, že bych mohl nabídnout třeba takový ten velký hit, mimochodem autor veškeré té hudby Karel Svoboda, a velký hit Valdemara Matušky Do věží. Pro vás, pro Václava a Marii.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: A to je pořad, který naladíte každý den ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje, vždy od pondělí do neděle v pravidelném čase mezi 12. a 13. hodinou, stejně tak i v čase letních dovolených a prázdnin. A spojení zůstává stejné. studio.vary@rozhlas.cz je e-mail k nám do studia a nebo telefonní linka 221 55 37 37. Teď se vypravíme na slovenskou hudební scénu. Skupina Tým a Paľo Habera. Je tam v tom těž.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
2: A v čase 12 hodin 42 minut jste ve společnosti těch úterních 21. červencových. A vy teď uslyšíte sympatický hlas Dáši z Aše, kterou vítám ve vysílání. Dobrý den.
3: Dobrý den, já všechny zdravím.
2: My vás taky zdravíme, Dášo. Tak povídejte, co máte na srdci. Rádi splníme vaše přání.
3: Já bych chtěla si nechat zahrát a pro vás naší písničku E14 od Káji.
2: Aha.
3: Kdo chce, může poslouchat s námi.
2: A může i tančit, když je to léto.
3: Ano, přesně.
2: A vy jste říkala naší, to znamená vaší a mojí písničku od Karla Gotta.
3: No určitě, vy no. Taky máte rád.
2: Mám ji rád, Dášo. Vy jste se trefila, protože to je veliký hit, který se už tolik nehraje. Jste vybrala písničku, jak se jmenuje, povězte.
3: Prosím, jak jsem ji vybrala?
2: Ano, jak se jmenuje ta písnička?
3: No E14.
2: Přesně tak, to byla silnice, která vedla z Prahy do Budějovic a ona už je tam dálnice, ta silnice dávno nevede. Ale vy jste mi řekla pozor, třeba je někde vedle.
3: Ano, ale hlavně ono nám, to tak klidně může být.
2: Ale hlavně nám tady zůstala ta krásná písnička s textem. Oni textařky moc nepíšou, ale tohle byla velmi plodná textařka, jmenovala se Jiřina Fikejzová. A pro Karla Gotta napsala teda opravdu nádherný text k téhleté skladbě, to všechno dohromady písnička E14. Tak já vás zdravím do Aše, Dášo.
3: Děkuji, já vás taky všechny zdravím.
2: Dáša Aš, to se hezky rýmuje, Dáša Aš. Tak užívejte krásné léto, poslouchejte naše rádio, jsme za to rádi. A tady je hudební dárek pro vás. Karel Gott, E14.
3: Děkuji moc, nashledanou.
2: Tak se mějte moc fajn, naslyšenou, pěkný den.

0: Krásnou písničku vybrala Dáša z Aše. Karel Gott, E14, doznívá teď ve 12 hodin a 48 minut. Kterého dalšího velkého zpěváka teď uslyšíme? To nám řekne Pavel z Mariánských Lázní, který nám telefonuje do našeho úterního vysílání. Pavle, dobrý den.
1: Zdravím vás, pane redaktore, zdravím všechny posluchače Rádia Karlovy Vary a prosil bych zahrát písničku od Jirky Schillingera Lásko, dej mi sílu, a je to pro paní Janu z Mariánských Lázní a všem, ať láska dává sílu, všem to přeju a děkuju vám.
0: Vybral jste veliký hlas Jiřího Schillingera, zdravíme vás také do Mariánských Lázní a pro paní Janu. Teď tedy hrajeme Jiřího Schillingera a písnička se jmenuje Lásko, dej mi sílu. Tak hezké léto, naslyšenou, pěkný den.
1: I vám, děkuju.

Také kapelu Police jsme vám zahráli v úterních písničkách pro vás s datem 21. července. Za 7 minut bude 13 hodin, čas pro aktuální zprávy s Lenkou Polákovou. No a po nich už začíná pořad Alex a host. Tak takové byly dnešní písničky pro vás. Pokud jste nestihli napsat nebo zatelefonovat, nic se neděje. Budeme tady také zítra ve středu 22. července ve stejném čase a v pravidelném prostoru pro pořad, který tvoříte vy svými telefonáty a písemnými příspěvky. U mikrofonu byl Petr Čimpera, přeju vám pěknou pohodovou atmosféru letošních prázdnin a za chviličku další pořady, naslyšenou po 14.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V Chebu začala modernizace semaforů. Březová u Sokolova nabízí lidem 5000 finanční dar za přihlášení k trvalému pobytu. Ústavní soud má stanovisko vlády k prezidentově žalobě o podjatosti, soudce Šámala rozhodne v září. A dnes bude většinou oblačno, teploty do 21 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Na křižovatkách v Chebu začaly stavební práce. Město na nich upraví přechody pro chodce a záchranářům umožní přednostní průjezd. Modernizace se postupně během 3 let dotkne 18 křižovatek po celém městě. Pokračuje mluvčí radnice Simona Liptáková.
4: Část křižovatek se neobejde bez omezení v řádu dnů, po případě dílčích stavebních úprav. Omezení nejvytíženějších křižovatek bude termínově plánováno s ostatními stavbami města. Všechny upravované křižovatky po dokončení umožní dynamické koordinované řízení dopravy.
3: Březová u Sokolova spouští kampaň Staň se Březovákem. Chce tak zvýšit počet lidí s trvalým pobytem Březové. Každý, kdo se do 18. prosince přihlásí k trvalému pobytu v některém z katastrů města, dostane 5000 korun. Radnice očekává, že díky vyšším příjmům z rozpočtového určení daní získá za každého nového obyvatele přibližně 20 000 korun ročně, říká nezávislý starosta Jaroslav Bělíček.
5: Tady na Březoví bydlí lidé delší dobu, jsou to vlastně i roky, ale mají trvalé bydliště stále jinde na svém předchozím bydlišti. A my bychom tyhle ty lidi chtěli motivovat, aby se vlastně přihlásili k trvalému pobytu tady na Březoví. Pro nás to bude přínos do rozpočtu v rámci toho rozpočtového určení daní.
3: Ústavní soud dostal vyjádření vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Informovala o tom mluvčí soudu Miroslava Číhalíková-Sedláčková. O případné podjatosti soudce Pavla Šámala rozhodne plénum v září. Vláda požaduje, aby soud Šámala vyloučil z dalšího jednání o kompetenční žalobě. Kabinet zároveň plénu doporučuje, aby Pavlovu žalobu zamítl. Prezident podal kompetenční žalobu v červnu potom, co ho vláda nezařadila do delegace na summit NATO. Pavel tvrdí, že mu tím kabinet upírá ústavní pravomoci. To vláda odmítá. Poslední hasičská jednotka zůstává u požárem zničené výškové budovy 34 v továrním areálu ve Zlíně. Likvidaci požáru ale zatím vedení zásahu neohlásilo. Pokračuje mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
6: Provádí neustálý monitoring požářiště. Co se týče ochlazování požářiště, tak k tomu už nedochází, že to není potřeba. Bylo zrušeno stanoviště u řeky Dřevnice, ze které se čerpala voda k prolévání sutin.
2: Počasí.
3: Dnes čekejte většinou oblačno, ojedinělé přehánky, k večeru pak vyjasnění, nejvyšší teploty 18 až 21 na horách, 13 až 16 stupňů Celsia, vane mírný severní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na D6 se v úseku Březová u Sokolova Královské Poříčí pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Odstavní pruh je uzavřený.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
0: Je majitelem charismatického hlasu, čas od času ho propůjčí třeba Antoniu Banderasovi. Už 33 let je členem Vinohradského divadla a obejde se bez něj jen málo který seriál. Herec a dabér Jan Šťastný je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Krásný dobrý den přeji vám i všem posluchačům.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je dnes herec a dabér Jan Šťastný. Ještě jednou vítejte, děkuji, že jste přijal pozvání do Alex a host. Když se na úvod zeptám, jestli filmové plátno nebo divadlo, divadelní prkna, tak co je vašemu srdci blíže?
1: Asi nejsem první, kdo to řekne, ale mému srdci je blížší to divadlo. Je to živé umění, je tam bezprostřední kontakt, je to něco, co utíká každou sekundou, která už se nedá vrátit. Ta práce je pro mě i zábavnější. Konec konců, když jsem se rozhodoval, co chci dělat před maturitou, ne, že by zvítězilo divadlo, já jsem se totiž k tomu dostal naprostým kotrmelcem tedy, ale nicméně tu divadelní akademii jsem vystudoval především kvůli divadlu. Já si myslím, že to je dokonce dneska i sebezáchovné, protože jak s úděsem sleduji pokrok technologií, práci umělé inteligence, digitálních technologií v audiovizuální tvorbě, tak mám takový neblahý pocit, že nastane čas, kdy my už nebudeme potřeba na to plátno nebo do toho rozhlasu a tak dále, ale přece jenom pokud živé umění, to znamená v mém případě to divadlo, přetrvá, tak to je jediná šance, jak ještě vlastně působit aktivně.
0: To snad bude věčné.
1: Zase nejsem pesimista. Ono to jde sice rychle, ale já si myslím, že ne zas tak závratně rychle, že by to hrozilo během 5 let. To přece jenom... Mám rád to divadlo především proto, že to je ta vědomá práce od začátku do konce. Že tam je tah na branku, že přece jenom máte daleko větší šanci, nechci, aby to znělo vzletně, ale prorůst do postavy, trošku se jí zabývat, naučit se, jak ta postava myslí, možná jak chodí. Je to takové to celostní herectví pro mě pořád. Přece jenom, když točíte, tak je to od záběru k záběru na přeskáčku. A je tam hodně na režisérovi, jak uhlídá, v jakém stavu zrovna vaše postava je. Těžko si to člověk hlídá sám. A hlavně, na tu práci nemáte vliv. Na výsledek nemáte vliv. V tom divadle tam někdo strčí v těch 19.00 a už je to jenom na vás. A u toho filmu nebo televize přece jenom ten výsledný tvar je herec spíš použitej, než aby tím dílem sám vládnul.
0: Tak, ale není to divadelní herectví právě tím, jak ho popisujete, náročnější pro vás? Jste třeba fyzicky i psychicky vyčerpanější po večerním představení, než třeba po celodenním natáčení seriálu?
1: Jsem fyzicky i psychicky vyčerpanější a jsem za to rád, protože já mám aktivní odpor ke sportu třeba. Ale ono toto divadlo plně nahrazuje, protože ono se to nezdá, ale přece jenom ten výdej energie v tom trdlování po jevišti, ale hlavně mentální výdej a mozek, jak známo, zpracovává značnou část energetického příjmu, tak to tělo se opravdu vyčerpá, ale ona to není smutná únava, ona je to jakási očistná únava. Je to takové to, že si potom sednete k tomu stolku u sebe v šatně, jste stahanej, pokud to je opravdu třeba náročný výkon, ale je vám tak nějak hezky. Není to únava, která vás hází do špatné nálady, nedej bůh deprese, ale je taková očesná. Já tomu říkám připomocně taková jako teatroterapie. A když mám vlastní, třeba i běsy, v každém z nás je cokoliv a přece jenom jsou situace. Já se sice snažím žít nomen omen, ale ne vždy se to samozřejmě daří a přichází životem, jak člověk probíhá, proutíkává se spíš v dnešní uspěchané době, tak jsou situace, které nejsou zrovna komfortní a někdy až tragické. A tam to divadlo opravdu pomáhá.
0: Říká Jan Šťastný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s hercem a dabérem Janem Šťastným, narozeným ve Zlíně, tehdy Gottwaldově. Ten je znám i pro festival pro děti a mládež, filmový festival. Přitom vy jste říkal v tom minulém vstupu, že herectví nebo cesta k němu, že jste udělal nějaký takový kotrmelec, tak filmový festival hrál tam nějakou roli na vaší cestě k herectví?
1: Ten filmový festival snad až tak nehrál tu zásadní roli. Je to jednoduché, já jsem byl ve Zlíně, jako normální žák, student a tak dále, ale jistým způsobem ten film, ten zlínský film měl co dočinění s tím, co dělám dneska, protože já jsem se začal objevovat vlastně na filmovém plátně jako v dobách, kdy jsem byl buď dítě školou povinné nebo gymnáziem povinné, ale byla to taková, všecko jsou to kotrmelce, moje životní kotrmelce jsou fakt jako mě celou dobu něco předchází. Já jsem nebyl ten, u kterého sudičky stály v kolébce a říkali, ty máš jedinou šanci pozvednout kulturu tohoto národa, pozvednout, kultivovat jazyk český na velkých scénách. Vůbec nic takového se nedělo. Můj tatínek byl stavební inženýr, maminka lékařka, vyrůstal jsem vlastně v normální rodině, chodil jsem na to gymnázium potom a v podstatě rozhodování bylo mezi tím, jestli ze mě bude stavař anebo lékař. Mně se trošku víc líbila medicína, se přiznám, ale při tom Gimplu jsem zase něco mě předskočilo. Kamarád hrál v amatérském souboru Malá scéna a nikdo jim vypadl, někdo onemocnil, tak mě vzal sebou, jestli bych tam něco jako s nima, ne to, tak jsem tam šaškoval pro děti něco a vlastně to bylo docela zábavné a pak přišlo další představení a další titul a tak nějak jsem tam vlastně do té maturity zůstal v tom amatérském souboru. Nicméně nekoketoval jsem nikdy s myšlenkou, že bych se tomu věnoval profesionálně. Mezitím přišly nějaké nabídky z filmového studia, které tenkrát ještě fungovalo, filmové studio vlastně dětských filmů ve Zlíně na Kopci. Původně vlastně to bylo, nechal postavit Tomáš Baťa jako studio pro reklamní filmy, pro svoji firmu. A tam jsem jako už na desetiletej poprvé se vyskytnul v nějaké sérii českých večerníčků. Potom v pohádce, kterou jsem s hrůzou zjistil, že se opakuje každý rok, jmenuje se Zahumný a drak, kde jsem jako 15letý puberťák měl poprvé políbit dívku jako takovou, pač já byl hrozně, mě to trvalo všechno hrozně. Já jsem si v 21 myslel, že děti nosí čáp, já byl takový pomalejší v tomhletom. Ono u nás na té Moravě to šlo trošku pomalej všecko. Ale měl jsem tehdy políbit tehdejší superstar Ivanu Andrlovou, která hrál, no to bylo, ne, no rekvizitáři do mě nalili dva fernety a pak to šlo samo, abych se trošičku uvolnil. Ale nicméně to taky neznamenalo, pak jsem natočil jeden ještě pokus o muzikál Mezi námi kluky, kde se mě donutili tančit, no zpívat snad ani ne, ale tančit. Pohybově a nadaný jsem byl vždycky teda v uvozovkách. A nicméně ještě ani to nerozhodlo o tom, co budu dělat dál, ale paní herečka Věra Nováková ze Zlínského divadla, tehdy Gottwaldovského, výborná herečka, která nás taky částečně vedla v tom amatérském souboru, mě prostě přemluvila, jestli nechci zkusit přijímačky na DAMU. No, co bych tam jako dělal, nebo já to vůbec tohleto. No ne, no tak kdyby se jako, hele, jsou v polovině roku, další přijímačky jsou až na konci roku po maturitě, tak no, nevím, a byl takový balík, mě do všeho museli strkat. Tak jsem to jako, no a tak já nevím, a tak, no tak dobře, no tak jo, no tak. Tak mi připravila na ty zkoušky, já jsem přijel tenkrát vlastně na tu slavnou DAMU do Karlovky. Otevřely se dveře té zkušební místnosti. Já jsem poprvé viděl herce, které jsem znal jenom z televizoru, tak jsem spanikařil samozřejmě. Ale objevily se tam takové oči. Oči, které mě furt provázely a někam mě vedly, které mě úžasně uvolnily, tak jsem tam něco jakože vystřih. A na tu DAMU jsem se nakonec dostal. Byly to oči Jany Hlaváčové, která potom byla mou profesorkou a můžu to dnes říct určitě mou kamarádkou a vlastně jsem s ní prošel jak angažmá v Národním divadle, tak i to angažmá ve Vinohradském divadle. Ale ještě jsem stále nevěděl, první dva roky. No a to víte, my jsme měli v ročníku spolužáky, kteří vyrostli v divadelních šatnách, nevím, jestli můžu jmenovat, ale byl to například Lukáš Hlavica, byl to Ivan Trojan, byl to Jirka Pomeje, byl to Kuba Zindulka, všecko herecká jméno, takže ty věděli o divadle úplně všechno a já nevěděl vůbec nic. Takže já jsem ještě ve druhém ročníku přemýšlel o tom, jestli jsem správně, jestli tam mám co dělat. I co čert nechtěl.
2: Pardon, zastavím vaše vyprávění a co potom opravdu rozhodlo, že jste na té správné profesní dráze. O tom budeme mluvit za malou chvíli, tedy vy budete mluvit, Jan Šťastný.
3: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
6: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec a dabér Jan Šťastný, který ještě v druhém ročníku DAMU si nebyl jistý, zda je to ta správná profesní dráha. Tak kdy jste té jistoty na 100% naplno nabil?
1: Zase na tom má velkou zásluhu Jana Hlaváčová, která mě tak nějak postupně velmi opatrně a velmi šetrně vedla, a já to slovo klidně řeknu, k lásce k tomu divadlu nebo k herectví jako takovému. A já jsem pak zjistil skrze ní, že to má svůj velký smysl. A pokud to člověka, musí ho to samozřejmě bavit a naplňovat, ale naplňovat, je tohle to obrovská vlastně odvaha, když si to připustíte, že chcete co si skrze svoji postavu sdělit. Vlastně máte velikou zodpovědnost taky, protože oslovujete, já nevím, v tom Vinohradském divadle třeba tam je 620 diváků a něco jim vlastně předáváte. Můžete si to nazvat, jak chcete, třeba je trošku i k něčemu popostrčit, nebo dát jim nějakou naději, nebo jim ukázat, že ten svět, ve kterém žijeme, je zrovna v takovém stavu a jak z toho třeba ven, proto já mám strašně rád na divadle, pokud má katarzní účinek. No, ono dneska se občas taky inscenuje něco, co skončí bezvýchodně. A to já úplně nemám rád, protože ta spovykaná doba, ve které žijeme, by spíš měla nabízet, ne komentovat, co je špatně, ale nabídnout taky nějakou cestu, třeba nabídnout nějakou naději. A potom, když už jenom takhle o tom mluvím, tak vlastně najdete jakýsi vztah. A jak jsem to řekl, že ta práce opravdu má svůj nějaký hlubší smysl.
0: Takže jste pak už nikdy nepochyboval o tom, že tam, kde jste, to, co studujete, je to správné?
1: V podstatě, no, nepochyboval. Ono, to herectví je právě trošku zrádné v tom, že pokud se vám zrovna nedaří a herecká kariéra je, chvilku jste nahoře, chvilku dole, anebo třeba jenom pořád dole. To se taky stává.
0: Stalo se to vám?
1: Pořád ne, ale samozřejmě ty výkyvy tam samozřejmě byly vždycky a dařilo se víc a míň a přicházely do toho nějaký osobní třeba životní věci, se kterými se člověk musel vypořádat. Nebylo vždycky samozřejmě všecko hej, hej, ouvej, taky občas bylo to ouvej, ale od toho, a tam se zase vracím k tomu katarznímu nebo očistnému nebo tomu sebeléčivému účinku toho divadla, které mě z toho vždycky nějakým způsobem dostalo. Nejenom ten zážitek na jevišti, ten interaktivní zážitek, ale i třeba proces zkoušení, že vám dal třeba na něco zapomenout, anebo dokonce ukázal nějakou cestu, řekl, aha, ono by to šlo i takhle, a proč já se vlastně trápím tím, když ta možnost je někde jinde. Je to vlastně, to mám na tom to rád, že se tam člověk neustále učí. Já vůbec to hraní, abych nemluvil, ono to má, víte, pro mě, jako já se snažím, moje manželka Barunka vždycky říká, hele, teď už to děláš tak dlouho. A já byl vždycky přezodpovědnej takovej, jako abych někomu něco nepokazil, abych splnil požadavky toho režiséra. Teď už přece víš, co a jak, tak si to, začni si to víc užívat. A od té doby, co se snažím se to k tomu všemu ještě užívat, tak z toho mám v podstatě jenom užitek. A já doufám, že třeba ta energie, doufám, a nevím to, je přenosná i na ten plný sál, kam se snažíme cosi sdělit.
0: A i vaši rodiče se postupem času smířili s tím, že nebudete ani stavař, ani lékař?
1: Ano, tak to víte. No, nebylo to úplně jednoduché samozřejmě, protože u nás v rodině se vždycky dbalo na vzdělání a pokud možno jako kvalitní a třeba mnohonásobné vzdělání, tak přece jenom, když jsem oznámil, že ani před tím jménem nic nebudu mít, protože tenkrát magisterský titul, ačkoliv jsme absolvovali normální státní zkoušky, tak se ještě nedával na Akademii muzických umění. Ale to je strach každého rodiče. Taky ten strach, protože v herectví neexistuje takzvaně kariérní postup. Tam nemáte to, že nastoupíte někam do firmy a máte čas, časem se propracováváte třeba na vyšší a zodpovědnější pozice. To tady u nás není. Ta nabídka buď přijde, nebo nepřijde. Chvilku jste nahoře, chvilku jste dole. Je potřeba s tím pracovat. Takže já se jim trošku nedivím, že jsem se já sám hodil do velkého neznáma. Taky

0: mých starších synů, ale tam jsem to vyřešil šalamounsky. Protože vlastně já úplně nejsem jistý, jestli bych si přál, aby mý potomci kráčeli v našich slepých. Pokud ještě můžu vteřinku, tak jsem je přihlásil právě, protože jsme na budově, v budově Českého rozhlasu do Dismanova dětského rozhlasového souboru. A tam oba ty starší kluci zjistili, že ta herecká práce je velká dřina, že to je zodpovědnost a že tam hraje taky konkurence a tak dále. Tak od toho dali ruce pryč, takže tak jsem je vyléčil. No uvidíme, co bude u toho nejmladšího.
1: Jan Šťastný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: na čase být.
1: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec a dabér Jan Šťastný, který je mimo jiné známý z řady seriálů, ať už to byla Ordinace, Pojišťovna štěstí, Slunečná, a mohla bych pokračovat. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že je to povinností, nebo mělo by to být povinností herce, hrát v seriálech, aby potom na vás lidé, jako na známou tvář, přišli do divadla. To jste takto uvažoval od samého začátku, nebo jste si postupem času ověřil, že to tak skutečně funguje?
2: Já si nejsem úplně jistý, jestli jsem řekl povinností, ale to není nicméně...
1: Ano,
2: řekl jste
1: skoro povinností.
2: Skoro povinností.
1: Tak skoro.
2: No, ano, protože ona se nám doba proměnila. Od začátku to tak samozřejmě nebylo. Ono přece jenom dneska... Dneska trošičku divadlo bojuje o to, aby do něj vlastně chodili lidi. Obecně to tak platí a není to jenom o to upoutat nějakým, pokud možno bulvárním titulem, ale třeba velká divadla asi mají povinnost svoji už z titulu svého postavení jako přece jenom nosit tu, řekněme, kvalitnější dramatickou literaturu, ale je to samozřejmě boj. Je to velký boj, doba je trošku spovykaná, všichni jsme uhonění, pořád nás někdo straší, že, já nevím, jsou tady nemoci, že bude válka a tak dále a tak dále. A vlastně že lidé zpracování těmito informacemi, protože na nás opravdu útočí ze všech stran. Trošku jsme zapomněli třídit, přestali jsme to umět třídit, co je vlastně pravda, co není pravda a tak dále. A lidi opravdu žijou trošku v úzkostech. To znamená, když jdou do toho divadla, že se spíš chtějí pobavit, možná zapomenout, zasmát. Ale já přece jenom trvám na tom, že ta dramatická literatura divadelní má nabízet i závažná témata, ale je to potom boj. A jedním z prostředků toho boje je právě, abychom se my, zatvrzeli divadelníci, objevovali i na obrazovkách a třeba i v průběžných seriálech, aby to tam bylo na tu první dobrou, jak já tomu říkám, prostě toho kluka, toho člověka, toho pána, tu paní, tu slečnu známe z televize, budeme se na ní podívat do divadla. Ono to takhle nebývalo vždycky samozřejmě, konkrétně Vinohradské divadlo, ale zase na druhou stranu bylo divadlo tehdejších seriálových hvězd. Pan režisér Dudek točil spoustu seriálů v České televizi, tehdy Československé televizi, a ta plejáda těch úžasných herců, který tam tenkrát hráli, tak hráli i v seriálech a chodilo se na ně do toho divadla. Dneska ta doba zase tomu nahrává víc, takže rozhodně se nezříkat rolí, no. Prostě se nezříkat, protože teď to trošičku přeženu, ale herec, který vlastně není vidět, jakoby tak trošku nebyl. Je potřeba upoutávat pozornost a ta konkurence divadel i komerčních divadel je opravdu dneska veliká. Nefunguje nic líp, než když máte na tramvaji vylepený dva obličeje, protože to vidí každý. Ne se někde schovávat a tak dále. Pravda, je to boj, ale ten boj stojí za to. No. Když to řeknu zase trošičku vzletně, ale ta naše, proto to děláme. Aby jsme jako těm lidem něco zkusili dát, to, co umíme, nebo třeba neumíme, nebo se s nima podělili o ty věci. To je ten zážitek, pro který já to mám rád.
1: Jan Šťastný je naším hostem.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Šťastný herec Ada Bér je naším hostem. Už jsem v úvodu zmiňovala, že jste 33 let členem Vinohradského divadla. Tehdy vás ještě vítala paní Jiřina Jirásková. A vy jste odcházel z Národního. Bylo to těžké rozhodování?
1: No, těžké rozhodování, to je v podstatě nerozhodnutelný, jako na to potřebujete takovou odvahu a spoustu bezesných nocí a tehdy možná i litry alkoholu, než to rozhodnutí přijde. No, z Národního divadla se takzvaně neodchází. Víte, ale jak jsem mluvil o tom, že mě ty věci předskakovaly, já jsem, mým snem bylo po Damu jít někam na do oblastního divadla a tam se vyhrát takzvaně. Protože když skončíte v nějakým velkým divadle a vlastně nemáte ty příležitosti, tak jak se to naučíte? Damu je strašně fajn věc, ale praxe vás teprve naučí ty věci. Takže já jsem spíš toužil třeba do Plzně nebo do Liberce nebo někam takhle do toho. A ona přišla nabídka z Národního divadla, no. A tak nějak, jo, jak to, no, tak ano. Ale je pravda, že jsem po těch 4 letech angažmá, a to si nemůžu stěžovat na to, že bych nehrál, že bych neměl role. Mě tam cosi, bylo to prostě pro mě asi hodně brzo ještě. A když jsem dostal nabídku na schůzku s tehdejší paní ředitelkou Jiřinkou Jiráskovou, tak já jsem vešel do té vrátnice Vinohradského divadla a věděl jsem, že jsem doma. Něco na mě fouklo hned v té vrátnici a tak nějak to zafungovalo, že pak jsem ještě rok zkusil, jestli v tom Národním se mnou něco neuděje, ale pak už jsem neváhal a šel. Ale rozhodnutí to rozhodně nebylo lehké.
0: Nebylo lehké, zůstal jste ve Vinohradském divadle 33 let, to vám ale nebrání občas si odskočit i do jiného divadla, třeba takového komorního divadla, jako je Viola, kde opravdu máte diváka na dosah ruky. Ano. Je to pro vás náročnější i z pohledu přípravy, trémy?
1: No, je to vlastně trošičku jinak než na tom velkém jevišti. Samozřejmě člověk tou praxí, dneska už člověk ví, v jakém místě na jevišti třeba se nemůže otočit zády, aby ho bylo slyšet, kde fungují, jaké věci. A volí samozřejmě trošku jiné prostředky na to, aby až do té poslední řadě bylo vidět mrknutí. Tam musíte na jevišti, když mrknete, tak musíte mrknout celým tělem. Když to ve Viole stačí, když opravdu jenom mrknete. A já moc rád vlastně střídám prostředí, střídám velikosti a ta Viola je opravdu maličká. Tam sedíte na metr od těch lidí. Tam je vidět úplně do vás a úplně do vašich chyb hlavně. Ale já jsem se osvobodil trošku v toho divadla té zodpovědnosti tím, že jsem si připustil, že chybovat je lidské. A že třeba chyby nás taky posouvají dál, takže mě to dneska vůbec nevadí. Já se naopak paradoxně trošku těším na situace, kdy v té Viole, když jsme jenom dva a nikdo nám nepomůže, tam neexistuje nápověda a máme hodinu a půl dialog, těžký dialog. Nikdo nám tedy nepomůže. Já se trošičku těším na to, až jeden z nás třeba vypadne a začal jsem milovat ty okamžiky, jak z toho ven, jak si poradíme. Vám to dá paradoxně ne paniku, ale takový vnitřní klid. Vždyť jsme tady pro vás, hrajeme vám jakési příběhy lidí a jsme taky jenom lidi. Jsme taky jenom omylní a nemáme třeba zrovna náladu, anebo se nám ten den třeba něco stalo. Já vím, že vás to, milí diváci, nemusí zajímat, ale jsem taky jenom člověk. A to vás tak nějak hezky uvolní a o to líp sdílíte tu atmosféru s lidma, kteří na vás z toho metru opravdu koukají.
0: Když se řekne těžká role, když herec řekne, to byla těžká role, vy jste teď použil těžký dialog, co to vlastně znamená?
1: No zrovna v případě her ve Viole, kdy obě hry jsou to vlastně historické pseudoudálosti, ale je to setkání generála von Koltice a švédského velvyslance předtím, než měla Paříž, jak ji známe dnes, už neměla totiž existovat. Byla skutečně podminovaná a von Koltic měl tu ruku na spoušti a jakmile spojenci se dostali na hranice Paříže, tak měl za úkol od Hitlera Paříž odpálit. A toto je fiktivní rozhovor toho, jak vlastně švédský velvyslanec s Hanušem Borem to hrajeme, ho vlastně přemluví, aby to nedělal, ale má to v sobě obrovský lidský potenciál a důvody, proč on se rozhodl, že to udělá, jsou proto, že drží jeho rodinu v podstatě pod trestem smrti, pokud a tak dále a tak dále. Velmi složitý a těžký dialog, včetně historických reálií a stejně tak ta druhá hra, což je zase Nobelovka, je o sporu Otto Hahna, vlastně objevitele jaderného štěpení a jeho asistentky židovky Lisy Meitner, kdy on si to přivlastnil tak trošku a odehrává se těsně před, ve Stockholmu těsně před udělením Nobelovy ceny, kdy ona si to s ním přijde vyříkat. Takže zase to máte těžký dialog. Na jedné straně lidský, protože tam jakási latentní láska spod tím vším je, ale zároveň odborný, protože vy tam v monolozích sdělujete vlastně, jak to objevení jaderného štěpení probíhalo.
0: Tak a vše zvládáte ve Viole. Jan Šťastný.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

Ja však znám tu les. Ach, krásko, z přetěžky mi

0: Herec Jan Šťastný je stále se mnou ve studiu Českého rozhlasu. Vy jste i během našeho povídání zmínil svoji manželku Báru, dříve Petrovou, teď Šťastnou, nebo už nějakou dobu, už dlouho Šťastnou, 2011.
1: Ano.
0: Tak máte herecké manželství, dělá to dobrotu?
1: Dělá to dobrotu, samozřejmě, že to dělá dobrotu. Ne, ale teď vážně. Mě to dokonale vyhovuje. Navíc Barunka, ona ještě k tomu všemu má to třetí oko, takové to režisérské oko, mimochodem taky studovala filmovou akademii, jako obor hraná režie, k tomu svému herectví z konzervatoře. Takže ona je můj velký kritik. Ale musím říct, že zatímco mi vždycky měla poznámky, tak rozhodně nebyly od věci. My se, co se ale snažíme doma, vlastně domů práci netahat. Takhle to řeknu jednoduše, protože my tak jako máme ten oddělený čas na tu svoji profesi a na to, že taky se máme rádi a že máme taky nějakýho potomka doma, kterýho máme rádi a že prostě žijeme normální, pokud možno normální rodinný život.
0: Netáháte si domů práci ani když spolu hrajete v jedné komedii, v Seznamce? Seznamka se jmenuje ta komedie v divadle u Hlasičů.
1: Je to Seznamka v divadle. No, tam se přiznám, že trošku ta práce, protože byla společná, tak přece jenom jsme trošku doma na tom zapracovali. Ta komedie, mimochodem, přijďte na ní 4. listopadu do divadla u Hasičů. Já ji mám moc rád z jednoho prostého důvodu, že jsem tam sám chlap a mám tam 4 dámy. Tak krása střídá
0: nádheru. Sen každého muže.
1: Ano, sen každého muže. A v podstatě to je o tom takovém tom čtyřženství, že každá z těch žen umí nabídnout něco jiného. Jak my chlapi hrdopišně říkáme, kdyby se nám to poskládalo všecko dohromady, tak není nic lepšího, což samozřejmě nejde. Je to pro mě zábavné hraní, samozřejmě z toho utápnutého pod pantofláka se vyšvihnout do nějakého velkého suveréna, který to ovšem, jak my to chlapi občas umíme, přepískneme a pak dostaneme řádně taky za uši. Je to komedie, možná samozřejmě primárně by měla být pro pobavení, ale taky možná k zamyšlení, jak to s těmi našimi životy je a proč jsme vlastně pořád nespokojení a jestli bychom se neměli taky trošku vážit toho, co vlastně máme.
0: Takže se tam poznáme možná, někteří, možná
1: doufám,
0: všichni.
1: Doufám.
0: Tak a ještě jednou vaší velkou profesní dráhou je samozřejmě dabing. Načítáte knihy, namluváte, zmiňovala jsem Antonio Banderase, to je takový vaše tomu propůjčujete, půjčíte občas svůj nádherný hlas, ale také třeba namlouváte reklamy. Jaký v tom je rozdíl, když se chystáte namlouvat reklamu a když se chystáte na dabing?
1: No, ono je v tom, rozdíl není v tom, že používáte svůj hlas, ale pak je v tom zásadní rozdíl, že samozřejmě třeba pro reklamní účely tam musíte mít nějaký, dát tomu nějaký esprit, řekněme tomu, aby ten budoucí klient nebo zákazník si opravdu tu věc vzal, musíte ho trošku nalákat na ty věci.
0: Chystáte takže se na to tam třeba už doma ještě namlouvat tu reklamu?
1: Ne, nechystám, protože já vlastně nevím do poslední chvíle, co mě čeká. Ono taky se to všecko dělá hrozně rychle dneska, takže já sice vím, na co jdu, ale nevím, co ode mě. A hlavně je tam klient, který samozřejmě ty požadavky nějaké má. Každý klient má požadavky trošičku jiné. Takže ta domácí příprava tam úplně není ta dobrá. Ale ona dneska už není ani domácí příprava u dabingu. Dneska se to dabuje rychle, je to takzvaný rychlodabing, kdy tam jste sám a je to takový, dokud to neskazíte, tak se jede. Jo. O to je to těžší, ale pro mě vlastně zábavnější a koncentrovanější práce, protože mým snem je teda tomu herci to nepokazit samozřejmě. Ale na koncentraci hlídáte si kódy, hlídáte jeho, naučíte se ho dejchat. Už tušíte, co vám třeba udělá a v tom byl nejtěžší právě Banderas, který netušíte. Netuší, co v příští vteřině udělá. Takže tam třeba u Banderase je to spíš o tom si to i zkoušet.
0: A jenom rychlou odpověď vás poprosím, kdo vás objevil pro dabing? Kdo vám řekl, máte ten hlas, běžte to zkusit?
1: Byl jsem to já sám, snažil jsem se prosadit a zvonil jsem u všech studií.
0: Děkuji vám za odpověď a vůbec za krásné povídání. Děkuji, že jste tu byl. Jan Šťastný.
1: Já děkuji a bylo mi ctí. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
3: Šemnice u Karlových Varů opravila místní komunikaci. Karlovarský kraj pokračuje ve vzdělávacím programu Staráme se o zoubky. Odboráři na pražském letišti vyhlásili stávkovou pohotovost. Vadí jim výběr nového předsedy představenstva. A zítra bude polojasná šoblačno, místy občasný déšť, teploty do 22 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Šemnice u Karlových Varů dokončila opravu komunikace v obytné části obce. Dělníci při opravě vyměnili odvodňovací žlaby a obrubníky. Nový asfaltový povrch položili v délce zhruba 400 metrů, říká nezávislý starosta Josef Fiala.
4: Šemnici už dlouhodobě ta oprava šemnice byla nutná. Ze špatný povrch bylo vyměněno 170 metrů odvodňovacích žlabů a 120 metrů obrubníků. My máme vlastní techniku, komunální vozidlo, kde jsme si do věci vydali sami, kromě asfaltu. Ten asfalt stál asi 8000, ten bohužel se mi neumíme.
3: Obec za stavební práce zaplatila zhruba 1 000 000 korun. V Karlovarském kraji se do programu Staráme se o zoubky zapojilo v uplynulém školním roce 21 základních škol. Péči o chrup se v nich učilo přes 1500 dětí. Výuku pro žáky zajišťují odborné týmy stomatologů a dentálních hygienistek. Podrobnosti k průběhu výuky popsala mluvčí krajského úřadu Jana Boučková.
5: Během jednotlivých lekcí se učili správně pečovat o svůj chrup, seznamovali se s významem preventivní péče, pravidelných návštěv zubního lékaře i dentální hygienistky. Významnou součástí výuky byly také magnetické sady. Díky nimž děti poznávaly, které potraviny zubům prospívají a které naopak zvyšují riziko vzniku zubního kazu.
3: Kraj chce v preventivní akci pokračovat i v dalších letech. Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Odboráři vyhlásili proto, že v srpnu má do čela představenstva letiště přijít podnikatel Radomír Lašák. Zaměstnancům vadí třeba, že Lašák v minulosti vedl české aerolinie v době jejich úpadku. A důvodu pro stávkovou pohotovost je víc, řekla za odboráře pražského letiště Vlasta Palová.
6: Také proto, že pronikly různé informace i od premiéra, že by bylo na stole prodej části letiště. Takže toho se zaměstnanci dost obávali, takže proto jsme vlastně k tomuhle přikročili.
3: To ale ministryně financí Alena Schillerová z ANO, která se zaměstnanci dnes jednala, odmítá. Radomír Lašák se k vyhlášení stávkové pohotovosti zatím nevyjádřil. Letiště je v provozu bez omezení. Češku na dovolené v Chorvatsku včera zasáhl blesk, žena je v nemocnici v Rijace. Dnes o tom informovalo České ministerstvo zahraničí. Bližší informace kvůli ochraně soukromí a osobních údajů úřady neposkytly. Turisticky oblíbenou oblast kolem chorvatského ostrova Krk včera zastihla silná bouře. Žena při zásahu bleskem údajně nesla slunečník, informoval server Jutarni. Podle něj je turistka na jednotce intenzivní péče.
2: Sport.
3: Tenistka Nikola Bartuňková v prvním kole turnaje Liver Sport Prague Open otočila duel s Číňankou Wang Tiu a postoupila do druhého kola. 20-letá Češka prohrála první set 6-3 ve zbylých sadách, ale zvítězila 6-4 a 6-1.
2: Počasí.
3: V noci bude polojasno až jasno, nejnižší teploty 10 až 7 stupňů Celsia, v údolích až 5 stupňů. A zítra pak čekejte postupné přibývání oblačnosti, k večeru se ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane většinou slabý severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré, aby o zátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na D6 se u Lubence pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Pěkný dobrý den, přejeme s Českým rozhlasem Karlovy Vary teď ve 14 hodin a 5 minut. V této chvíli začíná úterní dobré odpoledne rádia vašeho kraje s datem 21. července. A my jsme rádi, že jste si nás naladili v čase letních prázdnin a dovolených. Jsme tady pro vás každý den a díky za vaši přízeň. Celé prázdniny vám nabízíme zámecké léto. Ani dnešek nebude výjimkou. Už za chvíli se vydáme na další z našich památek s průvodcem Františkem Kinským. A já vám přeji hezké úterní odpoledne a klidný poslech.
0: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: Ve 14 hodin a 13 minut jste ve společnosti úterního vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Každý den pro vás máme tip na návštěvu některého z našich zámků. Dnešní pozvánka je tu právě teď, kam nás pozve průvodce zámeckým létem František Kinský tentokrát.
1: Zámecké léto.
2: Vezmu vás na výlet na Bruntálsko, kde stojí jednopatrový barokní zámek Slezské Rudoltice. Je obklopen parkem, který byl v době největší slávy v 18. století přirovnáván k Versailles. Zámek Slezské Rudoltice teď navštívíte s kolegyní Petrou Štrimplovou.
3: Kastelánem Tomášem Zembou stojíme u fotografie, reprofotografie historické podoby zámku Slezských Rudoltic.
4: Na které je zachycen náš zámek v roce 1869. O své dvě patra přichází v roce 1901 a to z toho důvodu, že už tady měla být jenom kalcovna a nějaká ubytovna, proto se to průmyslníkům neoplatilo opravovat.
3: Jaký je vlastně ten příběh?
4: Zámek vlastně byl postaven v druhé polovině 16. století, přestavěn z tvrze Fulštejnama, no pak to získali Sedlničtí z Choltic, pak opět Olomoucké biskupství, no ale hlavní byli Hodicové a hlavní postava byl Albert. Albert Hodic, blázen z Rudoltice, říkal. To je obrovský příběh.
3: To jsme v kterém století?
4: To už jsme v 18. století samozřejmě.
3: A to je období, kdy se Rudolticím říká Slezské Versailles.
4: Ano, on nás proslavil v celé Evropě, kdy se začali sjíždět návštěvníci ze všech koutů. No a nejvzácnější návštěva tady byl pruský král Fridrich, který pobýval vlastně několikrát.
3: Jak velkolepé to teda bylo?
4: To bylo honosné, nezbylo z toho vůbec nic. On to prošustroval celé, jak se říká, jo. On prostě se zadlužil neskutečnou částkou. On si to užil do posledního, jak se říká, zlatky, jako jo. Po něm nezbylo vůbec nic. Už v roce 1779 se celý zámek rozprodal, aby se umořili dluhy. Takže tady už v roce 1779 lítali jenom netopíři.
3: No, kolem nás je po stěnách spousta loveckých trofejí, takové to klasické paroží. Jdeme kolem vycpaného chlupatého medvěda.
4: Těch medvědů tady máme víc. Samozřejmě ty trofeje, my jsme v roce 2008 začínali jedním srnečkem a dneska jsme majitele přes 800 kusů trofejí. A sbírka se nám stále rozrůstá. Každou chvíli přijde nějaký myslivec své paroží zhodit k nám na zámek.
3: Kudy vlastně návštěvníky vodíte, co všechno vidí?
4: Prohlídkový okruh, projdete skoro celým zámkem. Kromě severního křídla, které je k dispozici jenom obci pro kulturní akce, no a jde se jak do zámecké kaple, tak do interiéru.
3: Na co jste obzvlášť pyšní?
4: To potom uvidíte pokoj přátelství.
3: Tak podíváme se. Tohle je pokoj přátelství?
4: Jo. To je jediné, co zbylo z našeho zámku. Nic víc. Omítky, tady ta mozaika z 18. století, alegorické desky a socha Máří Magdalény ze zámecké kaple. No a pozlacené zrcadlo, které údajně mohlo viset v zámeckém chlevě nad korytem. Hrabě tady měl dokonce dafní dvůr v zámeckém parku, což byly hospodářské budovy, kde uprostřed byla krásně barokně vyzdobená budova, kde byly ustajené krávy ušlechtivých plemen, které žrali z dubových koryt ve tvaru mušli. Každá kráva měla svoji služku a ty dojili čerstvé mléko, to slilo do obrovských džbánů, které se chladily ve vodotočích a šlechta, když šla na procházku do parku, tak pili chlazené mléko přímo u kanálu.
3: No, musel to být teda pěkný cirkus, jak vás poslouchám. Opravdu zajímavá komnata. Tady jsou vlastně stěny v tom syrovém stavu, obouchané omítky, vidím i rozvody.
4: My jsme se rozhodli, že to necháme jako memento, že to opravovat nebudeme. Na Čančaných zámku je strašně moc a tady si lidi můžou aspoň podívat, co dokázali sami udělat s památkou.
3: A Alberta z Hodic máme tam na té podobence.
4: Ten příběh je obrovský. Náš zámek není postavený na historických předmětech, my to máme nainstalované jako iluzi, jak to asi mohlo vypadat, ale celý prohlídkový okruh je postaven na tom příběhu našeho pána.
3: Dokdy vlastně funguje zámek jako zámecké sídlo?
4: Tak do konce 19. století tady byl poslední šlechtický rod Čejkové z Badenfeldu a pak už se tady střídali průmyslníci. Za války byl poslední majitel konský handlíř Franz Andres, který spolupracoval s Němci. Tady bylo výcvikové středisko Hitlerjungen, ale hlavně část Goebbelsova ministerstva propagandy. Potom už to byl jenom ruina a v 70. letech sklady krizového zabezpečení státu, které to vydrželi do roku 2004.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Slezské Rudoltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V bazénu luxusní vily je nalezeno tělo vyhledávané plastické chirurgině. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Silvestr v kabaretu Růžový slon a pravda o vraždě jejich otce. Dva díly premiérového seriálu Montmartre.

0: Tipy pro volný čas.
1: Také v úterním odpoledním vysílání pro vás máme několik pozvánek. Teď minutu po půl třetí. Dětskou prázdninovou prohlídku nabízí na zámku Kynžvart. Od 15 hodin a 10 minut si děti

děti jako princezny a princové projdou buď s čarodějnicí Agátou během 30 minut zámecké interiéry nebo se zahradnicí Marcelou navštíví zámecké zahradnictví a oranžérii. Chebské muzeum zve na výstavu Hurvínek 1926 Forever. Připomíná výročí 100 let od doby, kdy známou loutku vyrobil Gustav Nosek. Návštěvníci si vyzkoušejí, co obnáší práce loutkoherce, nebo uslyší Hurvínka se Spejblem v různých jazycích. K vidění je také krátký úvodní film, ve kterém ikonická postavička provede návštěvníky místy, která jsou v Chebu spojená se jménem jejího tvůrce. Výstava přední české malířky Ivany Lomové v Karlovarské Becherově vile představuje soubor 13 filmových maleb, který vychází z podnětů televizní obrazovky, kde autorka zachycuje statické filmové interiéry. Návštěvníci díky autorčiným rodinným fotografiím uvidí takzvaná díla zamrzlá v čase. No a pohled na rozmanitou krajinu Krušnohoří, ale i do světa abstraktních krajin, nabízí výstava fotografií Jiřího Wendlera v městské knihovně Ostrov. Výstava se jmenuje Cestou světelnou do plošné dimenze. Tak takové byly úterní tipy pro volný čas od Českého rozhlasu Karlovy Vary s datem 21. července.

0: Ve 14 hodin na 39 minut posloucháte úterní vysílání rádia vašeho kraje Českého rozhlasu Karlovy Vary. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl vůbec nejlepší recept roku 2023 podle posluchačů. Šlo o smažené krokety s houbami a zelím, původně od Márii Křížkové z Valašského Meziříčí. Naučíme se je teď dělat s porotkyní naší soutěže Naďou Konvalinkovou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let a záměrně je už nedělají znovu vaši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Vojtěch Vrtiška, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský, Josef Maršálek, Roman Paulus a právě Naďa Konvalinková. Ta si recept vylepšila podle svého, jak zjistil Patrik Rozehnal.
1: Já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled, a přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho.
2: Co si teda máme připravit?
1: Na palečinky 250 ml mléka, 250 gramů hladké mouky, 4 vejce, špetku soli, olej nebo přepuštěné máslo na smažení, náplň, 500 gramů kyselého zelí, 2 hrsti sušených hub, 1 cibule, 1 lžička soli, 0,5 lžičky pepře, olej na smažení. A já přidávám 150 gramů slaniny a hrstku zelené petrželky. Na obalení 3 vejce a 100 gramů strouhanky.
2: A trochu té hladké mouky.
3: Pochoutkový rok.
2: Začneme asi palačinkami, ty zná každý.
1: Ano, ano, určitě, usmažíme si palačinky a jdeme na to ostatní.
2: Začneme tedy houbami.
1: Čili já dám teďko do hrnce trochu vody, 0,5 lžičky soli a počkáme, až se bude vařit. Přidáme houby.
2: Je namočíme a necháme je provařit.
1: 20 minut.
2: Bereme si druhý hrnec, ve kterém si připravíme další část té budoucí náplně. Co tady máš připraveného, Naďo?
1: Červené zelí. Teď bych ho podlila trošku vody. Zamícháme a necháme dusit.
2: Prostě, aby bylo měkoučké.
1: Bylo měkoučké. Po 20 minutách dušení teď připepříme a osolíme. A podlejeme vývarem z houb.
2: Trochou jenom. Takhle to podlité zelí, ochucené, ještě chvilku povaříme, jenom aby chytlo právě tu silnou houbovou chuť a nebylo řídké. Tu náplň musíme ještě dokončit tím, že ji ochutíme něčím tím typicky českým, královnou české kuchyně, to je...
1: A to je cibule. Vybrali jsme do červeného zelí červenou cibuli, takže jdeme krájet.
2: Bereš ten nejmenší nůž, co máš?
1: Protože mám jedinej rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš?
2: Ty pak ještě orestuješ se slaninkou, to je tvoje vylepšení.
1: Ano, na pánev dáme olej, rozpálíme ho a posléze přidáme slaninku a necháme.

0: dáme do připraveného udušeného červeného zelí. Nakonec přidáme houby, které rovněž nakrájíme nadrobno a přidáme do celé směsi, zamícháme.
1: Poslední věc, kterou ještě vylepší Naďa Konvalinková náplň do kroket, je co?
0: Ještě tam nakrájíme zelenou petržálku hezky na droboučko. Tak. A tím máme náplň hontovou a můžeme plnit palačinky.
1: Popíšu vám, jak to Naďa dělá. Palačinku dá rozprostřeně na ní náplň, tak jako bychom to dělali třeba s marmeládou. Pak ji podél jedné osy vlastně přehne ty kraje boční směrem do středu, aby se protilehlé kraje té kružnice jenom ve středu dotýkaly. A z té další strany, příčné, ji začne rolovat. Tím vlastně uzavřeme tu palačinku i z boku, aby nám pak náplň se nedostávala ven, hlavně při tom smažení a obalování.
0: A potom nakonec je obalíme v trojobalu a usmažíme. A pak už si co? Pochutnáme.
1: Tak ty si takhle nedočkavá si dlouho nebyla teda.
0: Je to opravdu výborný, výborný. No výborný.
2: Recept na křupavé krokety, tedy palačinky plněné houbami a zelím podle Nadi Konvalinkové, najdete na www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Márii Křížkové z Valašského Meziříčí. A v neděli si připomeneme recept, který v roce 2023 dala porota na třetí místo. Půjde o piškotový zákusek s ovocem, který se svým vylepšením připraví cukrář Vojtěch Vrtiška.
3: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
3: No a to úterní s datem 21. července otevíráme teď 9 minut před 15. hodinou. V pravidelném čase každý všední den můžete inzerovat na telefonním čísle 221 55 37 37 a my vždy vaše inzeráty rádi zveřejníme. Je tady první telefonát, vítejte ve vysílání, dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Schodová Jarka.
3: Já, vás, paní Jaroslavo, poprosím, abyste si stlumila rádio, jinak si neuslyšíme.
4: Ještě, jo.
3: Tak a teď povídejte váš inzerát, prosím.
4: Jo, já bych prodala knížku od Karla Gotta, takovou tu velikou. Běžím se podívat, jak se to jmenuje, jak přesný název.
3: No, tak povídejte.
4: Karel Gott, Má cesta za štěstím.
3: Má cesta za štěstím,
4: to
3: dobře.
4: Za štěstím. A prodávám jí za 400. Mně se sešly dvě, prosím vás.
3: Dobře,
4: tak jednu bych
3: prodej
4: prodala.
3: Knihy Karla Gotta Má cesta za štěstím, cena 400 korun. A váš kontakt, prosím?
4: 702 061 606.
3: Výborně. A je to Chodov?
4: Chodov, ano, Chodov.
3: Dobře, takže posluchačka prodává knihu Karla Gotta Má cesta za štěstím, požadovaná cena 400 korun a kontakt 702 061 606.
4: Ano, tak je to v pořádku.
3: Tak děkujeme, naslyšenou.
4: Tak děkuji moc a přeji hezký den.
3: Také vám naslyšenou.
4: Naslyšenou.
3: Tak to byl první inzerát úterního rozhlasového tržiště. Je tady další telefonát, vítejte ve vysílání, dobrý den.
5: Dobrý den, já bych prodala přepravník podval na přepravu dvou osobních automobilů a dále bych prosím vás prodala pánské horské kolo. Vše na plzeňském čísle 721 761 834. Znovu opakuji kontakt 721 761 834.
3: Tak, děkujeme za inzerát, já ještě zopakuji kontakt na vás 721 761 834 a doplním, ano, že všechny inzeráty jsou pak zveřejněny na našem webu vary.rozhlas.cz. Děkujeme, naslyšenou, pěkný den.
5: Děkuji, naslyšenou.
3: Tak to byl druhý inzerát úterního rozhlasového tržiště. To je rubrika, kterou vám nabízíme každý všední den chvilku před 15. hodinou. Další telefonáty zítra.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Březová u Sokolova připravuje stavbu nového chodníku u hlavní silnice na Kamenici. V Karlovarském kraji se sklízí ozimý ječmen, další obiloviny a řepka čekají. Firma OKD začala zasypávat důl ČSM na Karvinsku. A zítra bude polojasno až oblačno, místy občasný déšť, teploty do 22 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Březová u Sokolova postaví nový chodník podél hlavní silnice na Kamenici. Radnice teď připravuje projektovou dokumentaci na úsek od kruhového objezdu ke křižovatce Drahotín. Na stavbu chce získat evropskou dotaci z integrovaného regionálního operačního programu. Podle nezávislého starosty Jaroslava Bělíčka by práce měly začít příštím roce.
4: Tam je komunikace, která vede směrem na Kamenici a ta je hodně nebezpečná pro chodce. A dál bude vlastně přechod pro chodce, protože křižovatka Drahotín, Generál Svobody a tato kamenická tak je hrozně komplikovaná pro občany a tam chceme vybudovat bezpečný přechod pro chodce.
3: Zemědělci v Karlovarském kraji sklízeli i minulý týden zatím jen ozimý ječmen. Ostatní obiloviny a řepka na sklizeň zatím čekají. Ozimého ječmene je v regionu pod střechou 61% osetých ploch. Před týdnem to bylo mírně přes čtvrtinu. Vyplývá to ze zveřejněných údajů Ministerstva zemědělství. Karlovarský kraj patří tradičně mezi regiony, kde se sklízí později a žně také později končí. Začala likvidace první ze čtyř jam černouhelného dolu ČSM na Karvinsku. Byl to poslední důl v Česku, ve kterém se ještě začátkem roku uhlí dobývalo. První jáma bude zasypaná za 11 dní.
5: Teď nakládáme zásypový nesplněný materiál na pásový dopravník.
2: 45 tisíc kubíků hlušiny postupně spadne do téměř kilometrové hloubky. U dvou jam to ale bude trochu jinak. Jak potvrdil David Hájek ze společnosti OKD, budou totiž sloužit k odsávání metanu a k výrobě elektřiny a tepla.
5: To znamená, přibližně polovina zůstane volná, ta spodní, a budeme z toho volného prostoru odsávat metan.
2: OKD zlikviduje důl ČSM do konce roku 2028. Má na to ušetřené přes 3 miliardy korun. Z Karvinska Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Indonéský soud uložil 7leté vězení ženě, která obchodovala s malými dětmi, včetně novorozenců. 70letá žena vedla síť v Indonésii a Singapuru. Tresty mezi 3 až 7 lety dostalo dalších 18 spolupachatelů. Většina z nich byly ženy. Skupina nelegálně koupila nejméně 34 dětí v Indonésii a prodávala je pod záminkou adopce. Děti většinou patřily lidem, kteří si je nechtěli nechat nebo neměli prostředky na jejich výchovu.
6: Sport.
3: Česká výprava zahájila mistrovství světa ve vodním slalomu ziskem 2 medailí. V časovce kajak krosu vybojovali v Oklahoma City stříbro Jakub Krejčí a Kateřina Beková. Mezi muži vyhrál o 16 sekundy Brit Clark a mezi ženami o pouhé 3 setiny Australanka Foxová. Do sobotních vyřazovacích jízd se kvalifikovali taky Matyáš Novák, Vít Přindiš a Olga Samková.
6: Počasí.
3: Noci bude polojasno až jasno, nejnižší teploty 10 až 7 stupňů, v údolích až 5 stupňů Celsia. Zítra pak čekejte postupné přibývání oblačnosti, k večeru se ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Pomalé, většinou slabý severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré, aby o zátěž mírná na prvním stupni.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na D6 se v úseku Kinšperk nad Ohří Sokolov provádí údržba travních porostů. Odstavný pruh je uzavřený.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobrý den, úterní dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary vstoplo po zprávách do své druhé části. Začneme informací o čase 15 hodin a 4,5 minuty. Nová role bude hostit další ročník úspěšného hudebního festivalu Rock'n'Roll, tentokrát s logem 2026. Pokolikáté se tento festival koná? Zdali bude mít, řekněme, charitativní podtext a které osobnosti české hudební scény přijali pozvání? O tom všem bude hovořit náš dnešní odpolední host, ředitel festivalu Rock'n'Roll Jiří Švec. Už za malou chvíli, tak zůstaňte s námi, pěkné odpoledne a klidný poslech.
6: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: Tak to byl Miloš Birka na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. To býval velký host hudebních festivalů, možná to potvrdí můj dnešní odpolední host, na kterého jsem se těšil, ředitel festivalu Rock'n'Roll 2026 Jiří Švec. Jirko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, děkuju za pozvání.
0: A vy už máte festival v nové roli dospělým.
1: Ano, letos slavíme 18 let, kdo by to byl řek?
0: To mi pověz na úvod, když jste připravovali před 18 lety ten první ročník. Bylo to s tou vyhlídkou, že to bude každý rok takovýhle velký festival?
1: Ne, určitě ne. My jsme vlastně udělali první ročník s tím, že tady nebylo kde pořádně si zahrát. My jsme s kapelou potřebovali si někde zahrát a tak jsme mysleli rock'n'roll a přišlo pár kamarádů, líbilo se, tak jsme to další rok zopakovali a pak znovu a znovu. Pak jsme si řekli, že bychom mohli pozvat nějaké kapely se zvučnějším jménem, no a najednou máme 18. ročník festivalu rock'n'roll, což je pro mě neuvěřitelné.
0: Dá se říci, že je to takový plážový hudební festival váš rock'n'roll?
1: Je to na krásný pláži v Nový Roli, je to opravdu nádherný místo.
0: Kdy se ten 18. ročník bude konat?
1: Tuhle sobotu, 25. července, vypukne v 13:00 dětský program a od 3:00 už hrajou kapely a ty budou hrát až do 2:00 do rána.
0: Já jsem to věděl, já se ptám za naše posluchače. My než se dostaneme k těm interpretům, tak to podstatné. Jsou ještě v prodeji vstupenky?
1: Máme v prodeji třetí předprodejní vlnu za 850 korun. Ta je do pátku, do půlnoci a v sobotu budou vstupenky pak na místě o něco dražší.
0: Já už jsem netrpělivý na ta jména. Četl jsem Pokáč, Ksindl X, dokonce Bára Zemanová. Jsou to relevantní interpreti, kteří skutečně přijedou na letošní jubilejní 18. ročník?
1: Ano, není to žádný revival, je to opravdu Ksindl X, Pokáč, Bára Zemanová, Panlings, jo, opravdu jsou to oni a jsme s nima v kontaktu a těšíme se na ně, oni se těší na nás a na vás.
0: Vy tam máte vždycky zvučná jména, když připomeneme loňský rok, to byli Dimitri?
1: Loni jsme tam měli Dimitri a Gáju Mesáju, takže Noit Bárta, vlastně Slavík, že jo, byl na pláži v Nový Roli taky.
0: Jak je těžké schánět interprety v té bezbřehé konkurenci těch festivalů v létě, je opravdu hodně.
1: Je to našlapaný a jejich program je samozřejmě našlapaný, takže my jim píšeme rok a půl dopředu, než ten daný ročník proběhne. Musíme dát dohromady samozřejmě spoustu jejich termínů v okolí, a aby jsme sladili konkurence dohromady, aby jsme si nelezli do zelí a tak dále, ale hlavně, aby to celý doklaplo dramaturgicky, takže je to složitá alchymie.
0: Já se určitě nebudu ptát tebe jako ředitele festivalu, na koho se nejvíc těšíš, to je jako když se zeptám, které ze svých dětí máš raději, ale vydáváte dohromady tu dramaturgii i s Terezou? Podílí se na to?
1: Tereska Švecová mi strašně pomáhá. Moje manželka je taková, že díky ní to ještě pořád dělám a nezbláznil jsem se z toho. Takže ona mi pomáhá s dramaturgií třeba dětského programu a radíme se samozřejmě i o těch kapelách.
0: A já se ptám právě na ten hudební, protože ono oslovit všechny ty návštěvníky asi není jednoduché. Někdo chce Big Beat, někdo chce punk a někdo chce možná i popík. Tak kde se vlastně střetává to finále toho programu, který nakonec nabízí svým divákům?
1: Pokaždé někoho naštveme, to je jasný. To je úděl multižánrového festivalu, kterým jsme, ale letos se nám ten průřez docela daří. Vlastně tam máme punkový EEčka, pak tam máme kapelu, která zpívá o zvířátkách v punkovém rytmu, to je Pešáta, a pak samozřejmě už jmenovaný. Já vlastně, když se ptal na to, na koho se nejvíc těším, tak třeba Panlings, Michal Skořepa, je pro mě jméno, který je hudebně mému srdci nejbližší. A tam se vlastně potkávají podle mě všechny ty styly těch písničkářů, punkáčů, tak tady v tom méně pana Linkse.
0: Teď, Jirko, kdybychom řekli, že se určitě mnozí těší na Honzu Pokorného, tak by asi tápali, říkali by se, čeče, kdo to je, co je to za zpěváka? Já znám výborného kytaristu, teda Honzu Pokorného. Ale ty určitě prozradíš jeho umělecké jméno.
1: No tak Honza je Pokáč, no. Pokáč a ten bude hrát vlastně někdy kolem 17:30, takže už docela brzo. A děláme to proto, aby vlastně mohli i děti si užít tohodle skvělého kytaristu a zpěváka, písničkáře.
0: A ty říkáš, děti, vy máte pro děti nějaký dárek k tomu jubileu, že jo?
1: My máme dětský program od 1:00, který je kompletně pro všechny zdarma. Pro děti do 12 let máme zdarma i celý ten rock and roll. Vlastně to je náš takový dárek pro děti do 12 let a pro držitele ZTP průkazek je rock and roll úplně zdarma. To je taková naše radost.
0: A ještě 20 vteřin před písničkou. Co se za těch 18 let změnilo? Bude to třeba vaše energie?
1: Možná energie, možná přístup k té akci, ale rozhodně se nezměnilo to, že kolem toho je jedna skvělá parta.
0: Jirka Švéd, mimochodem výborný muzikant, ale také ředitel festivalu Rock'n'Roll, nová role 2026, je naším dnešním odpoledním hostem. Zdali i letošní ročník festivalu bude mít dobročinný podtext, to si řekneme po písničce, tady je Umberto Tozzi. Posloucháte úterní dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje.

0: Tak to byl italský zpěvák Umberto Tozzi. My se ale vrátíme na českou hudební scénu s naším dnešním hostem. Pozvání do úterního odpoledního vysílání přijal ředitel festivalu Rock and Roll Jiří Švéc. Ještě jednou dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Já jsem končil ten první vstup tím vlastně takovou otázkou, zdali i letošní festival je dobročinnou akcí. Já bych řekl, že je.
1: Ano, je. My máme už tradičně vlastně v rámci rock'n'rollu projekt Buď dobrej, díky kterému pomáháme nebo snažíme se pomoct dětem, které to potřebují.
0: S kým letos budete spolupracovat?
1: Spolupracujeme s Pomáhej srdcem, ty nám pomáhají vlastně celou tu akci zajistit a letos pomáháme Filipkovi z Perninku.
0: Tak jakým způsobem mohou návštěvníci festivalu přispět na dobrou věc?
1: Buď přispějí na transparentní účet, my vlastně celý ten příběh toho Filipka na našich sociálních sítích představujeme, budeme ho představovat i ve stánku, který je v rámci toho našeho festivalu postavený, kde můžou pak posléze lidé přispět finančně, tedy respektive hotovostně, a budeme dražit nějaký merch podepsaný, doufejme, našimi hlavními protagonisty letošního rock'n'rollu, Pokáčem či Xidlem X. A pak ještě je možné, vlastně, to jsme vymysleli, to je skvělý nápad, co se nám osvědčil, že když lidé chtějí, mají zálohovaný kelímek a vrátí ho vlastně do toho stánku, nebudou chtít vyžadovat těch 50 korun zálohy, tak tím vlastně přispívají na tenhle projekt Buď dobrej. Takže my tu zálohu za ten kelímek dáme pak Filipkovi.
0: A vy to máte pěkně popsáno, pro někoho záloha za vrácený kelímek a pro jiného zásadní pomoc. A to je důležité.
1: Přesně tak.
0: Vy máte i nějaké spojení, mohou třeba teď naši posluchači přispět prostřednictvím nějakého účtu, kam by poslali finanční prostředky?
1: Ano, ano. Na našich sociálních sítích rock'n'rollu lze najít určitě i transparentní účet, který zřídili ze společnosti Pomáhej srdcem, a tam vlastně pod variabilním symbolem a jménem Filipka, to taky najdete na sociálních sítích našich, můžete přispět už dopředu.
0: Tak velké poděkování v našem povídání patří nejen festivalu Rock'n'Roll, ale také neziskové organizaci Pomáhej srdcem. O té hovořil teď Jiří Švec, můj dnešní odpolední host. Pojďme se vrátit k tomu programu. Ty už jsi zmínil tedy sobota 25. července, nová role. V kolik hodin začínáte s celým programem?
1: No, v jednu hodinu máme dětský program, ten běží až zhruba do 4 hodin a od 3 hrajou kapely jedna za druhou. Vlastně nám se střídají dvě stage, plážová a ta hlavní, takže tam toho bude nezastavitelně až do rána.
0: My jsme zmiňovali ty interprety, ale ty si kladl důraz, a to také díky tvé ženě Teresce, na ten program pro nejmenší. Bude nějaká stage pro děti, kde se bude odehrávat tenhle program?
1: Tenhle program vlastně se odehrává po celém našem areálu. Jo? Oni jsou tam různé soutěže, různá malování, takže jsou tam různá stanoviště a dítě, potažmo rodič za ním, pak můžou všechny ty stanoviště oběhnout. Jak jsem říkal, čeká nás námořnická pohádka, loutková, cirkus Ceres a další. A když vyjde počasí, jakože to vypadá po 4 letech, co nám pršelo, že konečně budeme mít festivalové počasí, tak se dá i koupat v Novorolském rybníce.
0: Já nevím, zdali se tě někdo někdy ptal na ohlasy návštěvníků, diváků, posluchačů po takovém velkém festivalu. Chodí nějaké, máš nějaký feedback?
1: Máme samozřejmě feedback. Vždycky se najde člověk, který má potřebu hejtit takzvaně, vynadat nám za to, že tam není jeho kapela. Jsme na to zvyklí za těch 18 let. Multižánrový festival prostě se nezavděčí všem, ale každý ten ročník najde vždycky velkou drtivou většinu

0: jízdenku dostatečně včas, tak se dostanou domů velmi pohodlně.
1: Hostem úterního odpoledního vysílání byl ředitel festivalu Rock'n'Roll Jiří Švéc. Pozval nás na velkou hudební událost, která se koná už tuto sobotu 25. července v Nové roli. Jirko, děkuji za tvoji návštěvu, za tvůj čas a ať se vydaří festival.
0: Moc děkuji a budu se těšit v sobotu.
2: Český rozhlas Karlovy.

zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 6 minut po půl čtvrté posloucháte úterní dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. V minulosti město uvažovalo o zbourání, teď je kulturní středisko v Aši na Chebsku opravené a opět bude sloužit veřejnosti. Budova z roku 1912 je navíc památkově chráněná. Zrekonstruované je v ní úplně všechno. Sál s pódiem, který kdysi sloužil jako tělocvična, nová je opona, okna i dveře. Práce trvaly 3 roky a město za ně s pomocí dotace zaplatilo 174 miliony korun. Stavební firma má měsíc na odstranění nedodělků, pak bude následovat kolaudace a vybavování nábytkem.
1: Jak vám to jde dneska?
2: Nic moc.
3: Co je za problém?
2: Máme tu menší renonc se světlama.
3: Patrik s Filipem, elektrikáři, tak tady teď zkoumají a kontrolují vlastně dráty. Asi ta oprava nebude složitá, Patriku.
2: Bude to rychlovka, jenom přijít na to, co je tam špatně.
3: A už tak nějak zhruba víte?
2: Buď to bude nějakou vlhkostí, protože nám to vyhazuje chránič, takže uvidíme, vysušíme a bude to v pořádku.
1: My jsme měli největší problém s vlhkostí.
3: Tady ve sklepě byl největší problém s vlhkostí, ano.
1: Když se to vyřešilo, tak je tady předstěna. Je tam udělaný vlastně žlábek navrtaný. A když přes tu stěnu naprší a teče voda, tak to jde do přečerpávací šachty a normálně do kanalizace.
3: Říká stavby vedoucí Ašského kulturního střediska Václav Frolík. My se teď spolu díváme do jednoho z těch otvorů, kde je ta předstěna, ta je cihlová. Zatím je nějaký prostor asi 20 cm a tady to už je to kamenné zdivo nebo to původní zdivo.
1: Je to sanační omítka vlastně, která tu vodu propouští a přesto to pomalu prokapává do toho kanálku.
3: Je té vody hodně?
1: Určitě té vody je dost, podporuje to hlavně déšť, tak stačí 2 dny, když se to nečerpá a můžete mít po kolena vodu ve sklepě.
3: Teď jsme vešli do jedné z místností, která by měla sloužit spolkům. Co by tady mohlo třeba být?
1: Podle projektu je navržena keramická dílna, nějaký výtvarní činnosti tady.
3: Jsou tady různé ozdobné prvky, vycházeli jste z nějakých historických materiálů, abyste věděli, jak to tady původně vypadalo.
1: Celá rekonstrukce probíhala pod dozorem památkový péče, který vychází ze starých dokumentů, ze starých fotografií černobílejch. Dělali se tady průzkumy, zkoumaly se ty barvy. Bylo tady asi 7 vrstev nátěru, který památkáři zkoumali, škrábali to a z toho vlastně vyzjistili ty barvy, co jsou teď.
3: Zajímavé místo, 3 schody, které nikam nevedou.
1: Je to podle nařízení památkářů, který si přáli zachovat, že kdysi dávno tady ty schody vedly, tak chtějí to mít jako památku té budovy takhle. Když my jsme přišli, tak to bylo zazděné, byly tady jenom ty 3 schody, takže my nevíme, kam to původně vedlo.
3: Starosta města Vítězslav Kokoř z hnutí ANO. Teď stojíme v prostorách Ašského kulturního střediska. Co se týče rekonstrukce, co všechno se tady muselo udělat?
4: V podstatě se vyměnili všechna okna, museli se vyřešit veškeré úpravy. Vznikla tady ještě jedno místo, což je takové místo venku, takové zátiší, kde by mohla být i kavárna, je tady nová opona, nové jeviště, všechno tady vlastně svítí novotou.
3: Já vím, že se i do rekonstrukce mohla zapojit i veřejnost.
4: Šlo o to, že jsme vlastně uspořádali sbírku na tento kulturní stánek. Lidé, kteří od nějaké částky přispěli, tak budou na nějaké tabuli, která bude vlastně tady součástí vstupního prostoru a současně jsme se bavili i s památkáři, dát sem časovou schránku. Budeme ji umisťovat vedle vchodových dveří, bude to v průběhu podzimu.
3: Prostory kulturního střediska se otevřou obyvatelům na začátku příštího roku. Z Aše na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Je 15 hodin 46 minut čas na úterní soutěž v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. K dispozici je studiová linka 221 55 37 37. Trail Park Klínovec je největší trailové centrum v České republice a nabízí desítky kilometrů tratí pro začátečníky i zkušené bajkry. V nádherné přírodě Krušných hor si můžete užít plynulé i technicky náročnější sjezdy, přičemž lanovka vás i s kolem pohodlně vyveze zpět na start. Trail Park Klínovec je navíc členem programu Gravity Card, díky kterému mohou držitelé této karty využívat vybrané bike parky po celé Evropě. Je tak ideálním místem pro všechny milovníky horských kol a trailového ježdění. A my vám v dnešní soutěži nabízíme se správnou odpověď dvě celodenní jízdenky na lanovku. Tak zkuste štěstí s naším odpoledním programem. Je tady první soutěžící, přeju vám dobrý den. Kdo je na telefonu?
1: Dobrý den, tady Pepík, dobrý den.
0: Pane Josefe, vy nám pravidelně telefonujete do soutěží, jste neúnavným soutěžícím, tak vám držím palce, abyste správně odpověděl. Tak který trail je vhodný pro rodiny s dětmi i začátečníky? Hovoříme o trail parku Klínovec. Tak za A Baron, za B Rubín, za C Downhill a za D Azur. Tak který z těchto vybraných trailových nebo trailů je vhodným pro rodiny s dětmi a také začátečníky?
1: Já zkusím to
0: C-čko. Vy zkusíte C Downhill. Tak to není správně. Děkujeme za zavolání. Nevadí. Naslyšenou.
1: Naslanou.
0: Tak Downhill škrtáme. Zbývají ještě Baron, Rubín a Azur. A vy volejte na naší studiovou linku 221 55 37 37. Další soutěžící, dobrý den.
2: No, dobrý den. Tady Miluše ze Stráže.
0: Dobrý den, paní Miluše. Tak zbývají...
2: A já jsem...
0: Ano, povídejte.
2: Myslím, že je to ten Azur.
0: Vy myslíte, že je to Azur zadé, je to správně?
2: Děkuju.
0: Vy jste to věděla?
2: Jo.
0: Vy jste to věděla, jsme rádi, že jste nám zavolala, cena je vaše. Jsou to dvě celodenní jízdenky na lanovku do Trail Parku Klínovec. Gratulujeme, zůstaňte ještě na telefonu.
2: Děkuji.
0: Naslyšenou, pěkný den.
2: Naslyšenou, vám taky.
0: Tak to byla naše soutěžící paní Miluše, která vybrala správnou variantu. 15 hodin 49 minut. Tady je úterní dobré odpoledne.

Ocenit aktivní seniory z Karlovarského kraje, posílit jejich postavení ve společnosti a poděkovat za celoživotní práci a úsilí. To je úkol ankety Senior roku. Její jubilejní 10. ročník právě probíhá. Na webových stránkách krajského úřadu nominujte toho nejlepšího, který si podle vás takové ocenění zaslouží. V průběhu června a července vám Český rozhlas Karlovy Vary postupně představí všechny vítěze loňského ročníku. Poslouchejte každé úterý po 17. hodině.

0: nas ti.
1: Ahoj, rádio!
2: Kdo je to paparazzi?
3: Novináři.
4: Černoch.
5: Kapela.
6: Fotograf.
7: Hodně sprostý časopis.
8: Písnička.
9: To je, že jako když někdo někam jde a fotí třeba někoho talentovaného.
10: Že když nějaký hvězdy někam jdou, takže je fotí a nahrává.
11: Že třeba je nějaká hvězda a paparazzi je fotí.
12: Fotí celebrity za peníze.
13: Fotí a pak to smontuje fotomontáží.
14: Různý ty na olympiádě záběry, tak ty fotí.
15: Papežova sluha.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Gettová vyhlídka v Karlových Varech dnes slaví 137 let od svého otevření. Jenišov u Karlových Varů postaví novou cyklostezku do Počeren. Paliva v Česku po konci vládní regulace zdražila o desítky haléřů a zítra bude polojasná až oblačno, místy občasný déšť, teploty do 22 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Karlovarská Gettová vyhlídka dnes slaví 137 let od svého otevření. Původně nesla jméno princezny Stefánie a v průběhu let se její název několikrát změnil. Dnes na turisty kromě historie čeká i kavárna, cyklistický goetrail nebo stezka strašidel. Pokračuje mluvčí lázeňských lesů a parků Daniel Kubelka.
2: Samotná rozhledna, která je vůbec nejvýše položenou rozhlednou v Karlových Varech, prošla několika rekonstrukcemi. Ta poslední probíhala v letech 2018 a 2019. A pokud vystoupáte až na vrchol, můžete se těšit výhody na Krušné či Doupovské hory nebo také na Savkovský les v čele s Krudumem nebo Krásenským vrchem.
0: Během letních prázdnin je rozhledna otevřená denně. Jenišov u Karlových Varů postaví novou cyklostezku do Počeren. Napojí se na už stávající stezku z karlovarské části Dvory do obce Počerny. Za práce zaplatí přes 10 milionů korun. Stezka bude mít asfaltový povrch a délku přes 1 kilometr, říká nezávislý starosta Jenišova Jiří Stehlík.
3: Vede to přes obecní pozemky, kde vlastně by to vhodně napojovalo lokalitu Zátiší Jenišově, protože tam bohužel obec nemohla vystavět chodník, tak je to vlastně takový jakoby odlehčení a doplnění vlastně cyklistické infrastruktury.
0: Průměrné ceny pohonných hmot se po konci vládní regulace zvedly o desítky haléřů. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Litr benzínu zdražil o desetník, průměru stál 41 korun a 61 haléřů. U nafty byl nárůst výraznější. Řidiči v Česku tankovali po víkendu litr o 77 haléřů dráž, průměrně za 40 korun a 76 haléřů. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila v neděli. Podle České asociace petroliářů se to může projevit ještě v následujících dnech. Německá policie zaznamenala v posledních 5 letech nárůst počtu případů sexuálního násilí na dětech. Oznámili to společně německý ministr vnitra Alexander Dobrindt a šéf spolkového kriminálního úřadu Holger Münch. Loni to bylo přes 17 tisíc, to je o 1600 víc než v roce 2021. Ve více než polovině případů existoval mezi obětí a pachatelem vztah. Rizikové je hlavně prostředí na internetu.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až jasno, nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů Celsia, v údolích až 5 stupňů. Zítra pak čekejte postupné přibývání oblačnosti, k večeru se ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povene slabý severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 210 u obce Heřmanov u Teplé na Chebsku máme hlášené odstavené porouchané osobní auto. Projíždějte opatrně. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Začíná další díl, na kterém se budete podílet určitě i vy a už se na to těšíte, co vybereme my a co vyberete vy, jak si sestavíte hodinu. Každopádně ale chtěl bych přivítat hosta, který dnes s námi přišel oslavit svůj svátek, takže všechno nejlepší Slávkovi Jandákovi.
5: Děkuji.
4: Ať se daří, hodně zdraví, hodně štěstí a pohody a také humoru do života.
5: Patriku, já se strašně těšil. Já jsem byl jak ten, co přeplaval kanál La Manche a doběhl, říkal, já jsem tak šťastný, že jsem tady, že tady se rodí sranda, tady žije sranda, legrace a že mám svátek. Já bych chtěl, a u každého tvýho pořadu mají lidi svátek, protože se můžou smát. Takže pojďme se smát dohromady a děkuju za to milý přivítání.
1: Humoriáda.

0: začínáme dnes se Slávkem Jandákem, s výběrem první ukázky, pak budete rozhodovat vy v Humoriádě. Co to bude?
1: No co to bude? My jsme dlouze přemýšleli a zjistili jsme, že tato země měla a má a doufám bude mít moře komiků, ale mezi takový ty větší komiky patřil Bolek Polívka. Řekli jsme si s Patrikem, on toho ví víc daleko a má to přečtěnější, že bychom mohli pustit něco s Bolkem Polívkem, že jo?
0: Jo, tak no. Vyprávění o opravě jedné televizní věže na Moravě. Jo?
1: No, vidíš, oni mají na Moravě už i věže televizní. To je
0: krásný. Hodně známý.
2: Tak prosím vás, ale teď půjdeme k tomu, proč jsme se tady sešli. A sice k vašim dopisům. Já mám jeden krásný tady od Štěpana Mikulka. Štěpán Mikulka Bruntál. A on píše o tom, že tam v Jeseníkách je ta hora Pradět. A na té hoře Pradět je taková věž, na té věži je restaurace a nad tou restaurací ještě je televizní takový vysílač. A ten se opravoval, tak samozřejmě přišli ti experti v těch žlutých kombinacích a kolem, aby nebylo vidět ten nepořádek, tak udělali takovou tu stěnu, tu hráz, takovou tu ošklivou plechovou, jak to často vidíme v našich městech. A najednou to bylo na vrcholu toho pradědu, taková hráz. A teď oni tam nahoře, ti artisti, jako mezi těma dělníkama, že ti artisti tam na těch hlanech a teď tam šli jak bivakovali a teď tam se houpali a čistili to celý. Na teď turisti se dívali, hospoda zavřená, bo já se tam opravoval, tak se vždycky dívali na ty chlapy, jak tam pracují. To mě připomíná jednu fotku, kterou jsem viděl, já jenom krátce odbočím, to byla krásná fotka. To byla fotka v také knížce, kterou jsem kdysi dostal v Americe. A tam je taková kancelář mrakodrapu, je vidět, že to je vysoko, kancelář jde si až v oblacích. A tam je takový mahagonový psací stůl. A ty faxy všelijaký a několik telefonů a tam sedí pán prostě v krásném obleku a má kravatu a je prostě ten biznismen a má tam doutník možná někde v ruce. A venku zvenčí prostě je tam chlap, který je na takovým tom sedátku a na tom sedátku a on čistí meje ty okna jako. A tam je napsáno po to fotografii Mr. Rundstein and Mr. Smith v práci. Tak aby se vrátil ale k tomu pradědu, tak vlastně a teď oni tam pracují, nahoře turisty se dívali a jak mají naši lidé, mají smysl pro humor, tak oni vymysleli takovou, že udělali prostě s tou samou kombinézou žlutou, udělali panáka takového, toho vycpali, udělali takovou tu hlavičku s tou helmou, která patří tady k tomuhle povolání. A nějaké ty botičky a teď toho panáka z okna vyhodili. Ten panák letěl, někdo ještě tam z nich byl uprostřed té budovy v tom čtvrtým, pátým patře. A ještě je zařval. A teď bylo to žuchnutí a to mrazivé ticho. Teď se otevřeli dveře z té ohrady a tam ten žlutý dělník s tou helmou takhle se otřepal. Herko, dneska už je to po třetí, asi se budu muset připoutat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak takovéhle kaskadérské kousky asi nikdy nezažil Slávek Jandák, nebo?
1: Zažil moře kaskadérské. Já jsem na koni, když už o tom mluvíme, tři oříšky pro Popelku.
0: No to víme, ano.
1: Všichni, nikdo neví, že já tam vlastně jsem to točil v bezvědomí, protože nás učili jezdit na koni. Trávnička, Jardu Bedrbolava a mě, protože ta většinu filmu jsme s koňma na koni a podobně. A tam došlo k tomu, že jsme museli chodit povinně do jízdárny a co v jízdárně, když spadnete z koně, dáte flašku, že jo? No tak každýho sundla a vydal flašku. No tak mě se pokoušeli. Já jsem jezdil už dávno, když jsi jako malej v Sokolově, tak trošku jsem to uměl. A ten kůň, my jsme to točili na historických sedlech, který mají tu velkou hrušku. A oni samozřejmě, aby mě sundali z té kobily. Já lítal vzduchem, ale vždycky jsem dopad na to sedlo. A jednou jsem dopad...
0: Na tu hrušku.
1: Na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč.
0: A kostrč
1: do sádry nedáte.
0: No.
1: To byste se nevykakal, že jo? Tak to nejde. Takže já jsem to celý, a to je strašná bolest, která jde do nohou, dozadu, do hlavy, do všeho. A tak vždycky na place, kam jsme přijeli, už potom točit, že to trvá dlouho, než se ten zadek zroste, tak jsme prostě přijeli a tam byla vždycky sanitka, jsme točili v NDR, tak tam byla německá sanitka a ty vždycky mě oblíkli do kostýmu, přes kostým mě prdy injekci proti bolesti, sedl jsem na koníka a dělal jsem veselýho kluka, veselýho prince. Takže já mám na tohle vzpomínky, ale jinak jinak jsem s koní zatím nikdy moc nespat. Ne.
0: No tak z věže snad taky ne. Nějaký ne. Kaskadér byl, který by zastupoval tu hereckou práci?
1: Ne, ale teď, když jsem točil poslední ten seriál s panem režisérem Pachlem, tak tam jsem měl scénu, že mi zastřelej na konci toho seriálu.
0: Ano.
1: Jako policajta, který zdrhne z Prahy, žije v Německu, trošku zloděj, že jo? No a zastřelej ho a on padne na zem. A to bylo krásné. Já furt říkám, že ty kluky kaskadérský znám. Co tady dělají ty kaskadéři? Jdou, pane Jandák, v klid. Tak jak mě zastřeli, já sebou seknu na zem. Oni říkali, ale to jste nemusel. O toho je pan kaskadér. Takže oni...
0: Přijde o práci.
1: No ne, já jsem udělal, jako že jsem zasažený.
0: Ano.
1: On si vzal můj kabát, paruku a bum, padnul von, abych si neublížil.
0: Mm-hmm,
1: krásný, jo, krásný.
0: Jako v bavlnce.
1: No, jako v bavlnce. Takže to bylo hezký, no. Tak.
0: Říká Slávek Jandák, dnešní oslavenec, host Humoriády, a vy si můžete teď vybrat, buď Bolka Polívku ještě jednou, jeho vyprávění, a nebude tam sám, třeba i s Věrou Chytilovou a s Chantal Poulain. A proti já zkouším čas od času je takovou tu klasiku loutkářskou a dřevěnou, tedy s Hurvínkem a se Spejblem v podání Josefa Skupy. Takové vyprávění Počty. Tak co vyberete? Buď příhody z natáčení Bolek Polívka, Věra Chytilová nebo Chantal Poulain, nebo Josef Skupa. Telefonní číslo 731 800 900 pro vaše spojení se studiem Humoriády a pro hlasování přímé, anebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, takové jsou možnosti, tak to zkuste.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: První souboj humoriády dnes ve vysílání, tedy Bolek Polívka, Věra Chytilová, Chantal Pulen, na jedné straně varianta A, Bčko, pak Josef Skupa a tedy Hurvínek se Spejblem. Komu dáváte bod? Ptáme se se Slávkem Jandákem.
5: Dobrý den, jsme spojeni?
4: Ano, velmi dobře.
6: Ano.
5: Tady je Ladislava ze Severní Moravy, takže bydlím v Opavě, velmi kousek. Chtěla bych vás, pánové, pozdravit a moc popřát panu Slávkovi narozeniny.
6: Děkuju.
5: Moc. A je mi jenom tak odbočkou, je mi strašně moc líto, že v dnešní době nežijou takový pár excellent herci jako vy.
6: Ježíš, děkuju moc.
5: Mladý jsem strašně zmatená, strašně. Takže vám se, no a koho volím? Do jedině Bolečka Polívku a paní dámu, režisérku Chytilovou.
4: Dobře, dáváme jim bod, ano. Děkujeme moc, mějte se pěkně, ať se daří.
6: Taky, na skle.
4: Kdo dál? Dobrý den.
7: Dobrý, zdravím z Brna, Jarek.
4: Ano. A?
7: Chtěl bych pana Bolka Polívku.
4: Dobrá, bod pro něj opět. Děkujeme i vám za zavolání a předáváme slovo dál. Štafetu.
8: No, tady Česká Třebová, já bych si dala Skupu.
4: Mm-hmm, dobrá, varianta B, děkuju za
6: klidně.
4: To.
6: Klidně.
4: Ještě někdo, dobrý den.
9: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás, panové, do radia.
4: Děkujeme.
6: Děkujeme.
4: Dal byste si pokračování, Polka. Tak jo. Děkuju.
9: Ano, děkuji.
4: My na za škole. Zavolání jsme rádi, děkujem. Že jste se provolal a máme rozhodnuto. Velmi těsný souboj, různě se to přelévalo. A nakonec, když tady zastavujeme, tak o pár hlasů navrch.
6: Zvítězil Bolek Polívka.
4: Jo, správná volba, Slávko, na začátku.
6: To je Moraváci, oni držej, Západočeky nepustějí vůbec k telefonu. No, co se dá dělat, musíme to respektovat, je tak, to demokratické.
4: Takže příhody z natáčení i od Věry Chytilové a Chantal Pulen.
10: No, ale největší katastrofa byla taky ještě, když jsme točili toho Šaška. No, a to je úplně typické a myslím si, že v tom vlastně ani není Bolek taková výjimečná hvězda. Je strašný, když má hlad.
11: No, to se
10: když
11: říká
10: má
11: obecně.
10: Hlad, tak to je konec všeho.
11: A to je obecné pravidlo, já myslím. To se říká přece, že hladový muž je horší než nějaká... Ne, nebo jak se prostě... to říká? Nějak se to říká dokonce.
10: Já tě nevím, jak se to u vás v Brně říká.
12: Já jenom jsem chtěla říct, protože já vždycky vidím, jak Věra a Bolek, který se mají hrozně rád, pracují spolu. Jednou Věra přišla u nás doma do Olšany a ráno... A Věra pořád jako nutí Bolek, musíme pracovat. A já jsem ráno, jsem přišla pozdě a ráno jsem se probudila a dveře od naše pokoj byla zavřena s klíčama. Já jsem šla, to je divný, Bolek zavěl z klíče, to je zajímavý. Pak jsem šla dolů za Věro a jsem klepala, jsem chtěla jít a taky zavřena dveře s klíčama. A já jsem pochopila, že Bolek zavřel dveře, protože měl strach od Věra ráno. Bouchl kolem ty 8 ráno, musíme pracovat. A Věra měla strach od Bolka, který už kolem ti 2 ráno, 3 ráno začíná ta inspirace pracovat, tak už za Věru šel klepat a oni se zavřeli oba, jo. Tak to by...
10: No to ovšem, ta Chantal tam nebejvala, takže ona nevěděla, že taky se musela třeba Bolka hledat v hospodě, že jo?
11: A kde jinde? Ale teď já sedím v hospodě a popím tam prostě pivo a teď mě tam někdo, prostě i Fernet tam byl přede mnou a najednou prostě v hospoda je taková temná, teď se otevřou ty dveře jako ve westernu, takový to... A teď to světlo, ten pruh světla prostě tou westernovou hospodou a teď všichni pořádní koubojové si prostě si se nachmátnou ty zbraně, jako ne, že by chtěli střílet, kdyby náhodou a teď slyším ty kroky a ty kroky směřují ke mně. Viděl jsem, ano, je to Věra, jako takový to čvach, čvach, čvach, čvach. Tak já sedím zády a první nevím, že nervově starý košťár, který vyskočil s výkřikem Sitzen Sie bitte! A já jsem si řekl, sakra, oni si myslí, že to je moje žena, páč.
10: A to se strašně polekal.
11: A tak jsem strašně na celou hospodu zařval, aby mě opravdu všichni slyšeli, jsem zařval. Paní Věro, sedněte si. Tím jsem jako vytvořil takový odstup, že to není moje věna. A teď Věra prostě si sedala a jak si sedala, viděla ten fernet, tak schválně ten fernet mě obrátila jako na ten
10: co
11: stůl. No jak jste mě schválně ten fernet obrátila nebo vylila?
10: Jo, že spadl.
11: Jako takhle ruka. Takže promiňte, chtěl jsem říct, schválně, jak si sedal, tak schválně spadl fernet. Tam byl hospodský, který opravdu byl nejlínější a nejpomalejší hospodský, ale on pochopil situaci a hned tam, jako, jak to spadlo, ten fernet, tak hned tam byli tři. A Věra viděla, že si se mnou nic jako takhle nepočne, že tam prostě je v takové menšině a my jsme v přesile, tak řekla, vstala a řekla, tak v noci nic, ráno nic. Tak, kdy něco bude, já jsem říkal, a je. Teď si myslí, že to je moje milenka.
4: Humoriáda. Slávku, s Věrou Chytilovou nějaká práce byla?
6: No, já to můžu říct otevřeně. Přijela ke mně, jednali jsme o nějakém filmu v Krči do baráku s Emou Srncovou, byly kamarádky. Všim si, že ten Bolek vždycky trošku ujížděl na ženský, který háčkovali, Chantal, no, Chytilka. A Chytilka mi sežrala bažanta. Ne na čurání, bažanta upečenýho, kterýho mi manželka bažanti zomrňaví, že jo, to si říš sám.
4: Ano.
6: On mi ho upekla a říká, co to máte, prosím vás, já to ochutnám celý, to sežral. Z toho filmu nic nebylo a od té doby jsem ji neměl rád. Ale ne, dělám si srandu. Chantal mám rád, Chantal je taková povlovnější a nikomu nic nesežere. Když to ta Chytilka sežrala, ale možná i talent některým lidem. Takže já ji znám. Ano, znám.
4: A s Bolkem práce?
6: No s Bolkem jsme dělali Černý barón v Česku, takže s Bolkem se známe leta. Já ho pamatuju, když jsem hrál na Zábradlí v divadle, tak tam přivedli takového mladého kluka, on je mladší samozřejmě než já, Bolek, a on tam hrál v Nadně. Nadně, od roku jsme dělali, to bylo slavné představení a tam tenhle kluk skákal průzně po tom jevišti, hopsal, hrál blázna, byl výborný a všichni říkali, ten je talentovaný. No a je talentovaný, podívejte, kam až to doskákal.
4: On byl jak z gumy, samá ruka,
6: jako
4: samá noha.
6: Jako samá ruka, samá noha, a to byl ještě hezký. Teď už teda to je takový horší, teď je to orangutan spíš, ale jo. Tehdy byl mladý, hezký, štíhlej, skákavej.
4: Kdy no. Se to tak u chlapu změní, že z těch hezkých...
6: No třeba, jsou ty zvláště, třeba u mě skoro v 80 se to pořád ještě nezměnilo. No, to je ono, ale ono to přijde.
4: Důležité je mít sebevědomí, ano?
6: Ne, to není sebevědomí, skromnost je blbost, jo, to si musíš uvědomit.
4: Ano, ještě nějaké moudro, které bychom takhle dali do placu.
6: Nač se bát, zítřku třeba nepřijdou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Vysíláme na vlnách Českého rozhlasu Humoriádu, zábavný pořad, který pracuje s ukázkami z archivu. Z nich si vybírá host a taky vy ve vysílání a můžete hlasovat SMS-kami, telefonáty. Shrnuji, teď je čas na výběr Vítězslava.
2: Já bych něco navrh, jestli dovolíš, ano. Když jsme dlouho přemýšleli o tom, co bychom měli zařadit, tak tě napadlo tebe samozřejmě jméno Bedřich Zelenka. To byl velký komik, velký autor, to byl ve své době strašně známý člověk a on je známý, doufám, dodnes. A vybrali jsme U nás a v cizině svět se baví ukázku. Já myslím, že bychom ji měli pustit.
1: Dobře.
3: V Rumunsku vrtají do země díry a teče jim nafta. U nás taky vrtáme díry. Tečou nám nervy a peníze. V Anglii je smutno. Baskervilský pes dostal mladé. Beatles marodí do důchodu. A královna prý prosázela korunovační klenoty v Matesu. Ve Švýcarsku se trochu nudějí, protože jsou pořád neutrální. Tak teď zkoušejí kvůli legraci takový experiment. Ti, co dřív dělali hodinky, budou vyrábět ementál a ti, co dělali sejra, budou dělat hodinky. Tak se mě ptali, co tomu říkám. No já jsem jim řekl, že u nás tím máme bohatý zkušenosti. Hodinky smrdějí a sejra se natahuje. Ovšem nejveselý vůbec je u nás. Tady se mají lidi pořád z čeho veselit. Tu nám zavřou vedoucího, tu si sousedka vyvrkne nohu, tu sousedovi zamítnou zlepšovák, ondino zase si příbuzní nabourají auto. Zkrátka skoro denně máme nějaký ten důvod k radosti. No, važme si toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: U nás a v cizině ty rozdíly, tak třeba i to, jak lidé reagují na komedie nebo jako diváci, určitě tu zkušenost má i Slávek Jandák, protože v cizině hrál. Jsou rozdílné?
2: Ano, je to úplný rozdíl. Já třeba, teď mě napadlo, protože pan taxikář říkal, tak jsem koukal zase na to sedlo velký, no... Tak jak to chápali my a pak jak to chápali v Rakousku? Já jsem přijel do Rakouska na takovou besídku nebo besedu a oni ten seriál velmi ocenili kvůli ekologickým tématům.
1: Ano.
2: Já jsem říkal, no já jsem myslel, že to je kvůli jako, byl jsem slušnej nevěrám a purvení se a takovýhle věcem. A oni ne, to oni tam z toho úplně vypustili a říkali, to mělo ekologický obrovský základ, ten seriál. Nevím, v čem jsem točil. Asi viděli jiné, ale možná, že víš, a to je i s humorem. Jsou země, které si cenějí, když se kopou do zadku. To je humor, že jo, to je takový trošku americký, německý humor, že jo. Pak jsou strašně intelektuální země, jako je třeba Británie, kde většina lidí je blbějších, ale jejich humor je chytrej strašně. A pak jsou země, které jsou absolutně geniální.

0: na humor. A to jsme my. Protože my se smějeme i těm zadkům, i tým intelektuálštině, všemu. Ale já si myslím, že to je o povaze. A Češi jsou srdeční. A humor by měl být srdečný. Takže já si myslím, že nejlepší humor je ten český. Aha.
1: A diváci dokáží ocenit, když se povede nějaký ten humor na jevišti a jsou tam rozdíly,
0: diváci
1: kdo nejvíc
0: chápou.
1: Třeba tleská v cizině. Nebo...
0: Dokážou tleskat a dokonce vědět, že to do textu nepatří a že ty herci ujíždějí úplně kam jinam.
1: Poznají
0: to. A oni poznají, tleskají, líbí se jim to. Takový to, když ujedete někam, že jo, nebo začnete takzvaně, nebo opravdu improvizovat, tak to a v Shakespeareovi zvlášť a diváci to poznají, co se mi stalo. Takže já si myslím, že my máme chytrý publikum, chytrý humor. Já nechci být nafoukaný, já chci být zdravě sebevědomý.
1: Ano.
0: A mám pocit, že ten český humor je nejlepší. Když
1: Říká.
0: Se podívejte třeba na takový film Pani, vy jste vdova, teď mi jenom napadlo. No prosím. A nebo o věci, které jsou prastarý z první republiky filmy. Některé televize je pouštějí furt. A já jsem vždycky říkal, no tak to už je. A pak jsem to začal vidět, já jsem se smál, Hugo Haas, já jsem se smál, když ten humor je stále platný. To znamená, je-li to kvalita, kvalita zůstává. A česká kvalita na humor je. Akorát nejsou ty dělníci toho humoru trochu.
1: Který by vytvářeli
0: nevím, kdo
1: dál.
0: By byl novej Hugo Haas, kdo by byl novej Menčík, kdo by byl novej Zelenka. Já je nevidím. Všichni říkají, když to tu je, jen to vytáhnem, počkejte. Nic, nic. Prd.
1: Přijde to, věřím
0: nepřijde,
1: tomu.
0: Buďme nepřijde,
1: optimisté.
0: Pouze z těch lidí, kteří to říkají, se stávají směšnými. Není to humor, ale jsou směšní.
1: Hmm.
0: To je rozdíl, prosím.
1: Třeba se to změní. Slávek
0: no,
1: Jandák, náš dnešní jsem optimista.
0: No,
1: a teď
0: blbý.
1: Vy si vybírejte. Bedřich Zelenka ještě jednou, vyprávění třeba o rodině a fyskultuře, anebo dvojice Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek a maturita z politického hrašení televize Nova a v režii Jiřího Adamce. Nabídka B. Ačko Bedřich Zelenka, Bčko Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. Vy si tedy vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo píšete SMSky a odesíláte je na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo B.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Stále můžete hlasovat a vybírat si buď Bedřich Zelenka nebo Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Ptají se vás, co volíte, tady Patrik Rozehnal a Vítězslav Jandák. Kdo tam je?
3: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i vaše hosta. A volím Zuzanu Bubílkovou a Šimka.
4: Děkujeme, Iveto.
3: Hezké léto obou.
2: Vám taky. Krásné, se vydaří. 731 800 900, to je telefon do studia. Kdo tam je?
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové. Já dávám hlas Bedřichovi Zelenkovi. On o sobě říká, že je největší český koník. On měřil 2 metry.
2: To je pravda, ano. Ano. Dobře, děkujeme za to, ať se vám daří. Mějte se pěkně. S kým si teď popovídáme?
6: Dobrý den, dobré humory janické odpoledne, zdravím Patriku vás a vašeho hosta pana Vítězslava Jandáka. Děkuju. Přeju vám, pane Jandák, dnešnímu svátku všechno nejhezčí, nejlepší, ať se vám daří, ať jste šťastný a zdrav. Patriku hlasuji pro A, všem přeji krásný večer či příjemné středeční ráno.
2: Dobře, děkujeme za to, moc. Mějte se krásně, kdo další?
7: Dobrý den, tady Marie ze Stonařova, já bych chtěla Bčko.
4: Bčko.
2: Dobře, děkujeme za to a budeme sčítat hlasy už za malou chvilku. Ještě jeden, ten poslední, komu přijde, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Blkavy, zdravím vás chlapi, panu Jandákovi hlavně zdraví svátku a hlasuji pro Bčko.
4: Děkujeme moc.
2: Dobře. Tak jo, Bčko, vyhrála změna, chcete se posunout dál do jiného šuplíčku v archivu za Zuzanou Bubílkovou, Miloslavem Šimkem a tedy je to jejich vyprávění nebo vystoupení nazvané Maturita.
9: Sraz nebudeme nazývat pana poslance Kavana jeho krycím jménem agenta bývalé STB.
10: Ano.
9: Víte, že soud dospěl k názoru, že Kato nespolupracoval vědomně.
10: Kavan nespolupracoval? On snad spolupracoval nevědomně. To je ještě horší, paní profesorko. Víte, jaký je rozdíl mezi Kavanem Kato a Týden starý chleba? Žádný, oba jsou stejně natvrdlí.
9: Nezajímají vaše názory, mě zajímají fakta. A fakt je, že pan poslanec Kavan několikrát vysvětlil svou nevinu v televizi.
10: No tak Kavan vysvětlí cokoliv. Vzpomínáte, jak vysvětlil to, že naboural ve sněmovní ulici 3 auta? Odmítl dechovou zkoušku, krevní zkoušku a když policisté trvali na tom, že je z něj cítit alkohol, říkal, že si namazal krk francovkou. Tak to je výmluva na úrovni toho manžela, kterého manželka přistihla v ložnici s mladou slečnou v době povodní a on říkal, což veď, vůbec ji neznám, to není moje milenka, tu mi jsem přihnala povodňová vlna.
9: Vás necháme pana poslance Kavana, ano?
10: Jak si přejete, no. Paní profesorko? Necháme pana poslance Kavana.
9: Si vás nedělejte tady opičky s rukama, vypadáte blbě.
10: A vy, když to děláte, si myslíte, že vypadáte jak, paní profesorko? Já jsem se snažil jenom se vám přiblížit. Co jste se ptala, prosím vás?
9: Že necháme pana poslance Kavana být.
10: Já jsem dostal otázku, naše současná politická scéna, Kavan do ní bohužel stále ještě patří.
9: Co vás tak fascinuje na tom Kavanovi?
10: No například to, jakou má paměť. To jsou výpadky, jak v Temelíně. Potom víte, že nedávno mu objevili v jeho pracovně na ministerstvu zahraničí tajný trezor.
11: No, to je...
10: A co tam bylo? Že vás zkouším, promiňte?
11: No, peníze tam byly.
10: Peníze. Jo. Několik set tisíc korun tam objevili. Kavan napřed tvrdil, že tam žádný peníze nejsou. Když mu to dokázali, tak říkal, ano, to jsem ušetřil z diet na služební cesty. To asi lítal až na měsíc. Pak si nejho vzpomenul, jestli ty diety zdanil. Pak to vzal zpátky, řekl, že to byly peníze od sponzorů. Potom taky na to zapomněl a řekl, že to byly soukromé peníze, že 50 tisíc mu půjčil bratr. Tak to je paměť, co? Vy nás, maturanty, honíte, že zapomínáme. A Kavan je důkazem toho, že zapomínání je metoda politické práce.
11: Vy jste se nějak zasedl na toho pana poslance Kavana?
10: Ještě ne, ale nejradši bych ho zasedl.
9: Vy jste si vytáhl otázku naše politická scéna. Tak ano, laskavě, prosím vás, hodnoťte objektivně celou politickou scénu.
10: Ano.
9: Přestaňte s těma rukama.
10: Ano. Největším zoufalcem na naší politické scéně je koalice. Tedy původně čtyřkoalice, pak se smrskla jak pijavice. Koalice je vlastně pro sociální demokracii taková bambulka na prvním ocase českého lva. A z jednotlivců je největším zoufalcem na naší politické scéně, pomineme-li Kavana Kato, pan Ivan Pilip.
9: Z vás, jak byste hodnotil pana Pilipa?
10: To je ten druhej bambula na druhém ocase českého lva.
2: Politická satira, už je to 22 let, co odešel Miloslav Šimek, jenom připomínám. A maturita, téma, protože tohle byla jako maturitní otázka v této scénce. Jak si na maturitu svou vzpomíná Slávek Jandák?
12: Člověče, já už si nepamatuju, co bylo včera. A maturita to bylo v minulém století.
2: Tak aspoň z čeho to bylo?
12: Já už taky nevím. Ne,
2: tak čeština určitě?
12: No čeština to bylo dobrý. Jo. Matematika jakž takž. Myslím, že to byl dějepis. To taky dobrý, protože já jsem husita, hrozný jako na země. Já jsem byl strašně hrdej třeba na Žižku, protože málo kdo ví, že o Žižkovi se učí třeba i ve West Pointu na americký vojenský akademii, jako historický
2: jako
12: způsob
2: vojenské
12: boje,
2: schopnosti.
12: No, jistě. Akorát my ho pomlouváme, že to byla Lapka teďka, ale ty ho neberou jako Lapku, ty ho berou jako jedno z géniů, jako Napoleon a podobně, tak je tam Jan Žižka.
2: Aha.
12: To je zvláštní. Ovšem nesmí ho pak točit jako film, protože z toho, jak si Žižky nezůstalo vůbec nic, teď mám na mysli ten poslední film o Žižkovi. No to je jedno, ale ten třetí předmět si nepamatuju. To musel být tělocvik jedině.
2: No tak ne, dobrý. Máme tři, máme češtinu, dějepis a matematiku.
12: A matematiku, to byly tři předměty, že jo?
2: No tělocvik ještě, že by byl, to
12: ne. Ne, no já si myslel, že já teda byl dobrý, to bylo v tom metráčku, ještě to jsem běhal, ale teď už bych nematuroval vůbec.
2: Takže kdyby byl tělocvik u maturity, vyběhal byste si z něj nejlepší známku.
12: Tehdy dobrou, skutečně jo, dobrou. Jo, já jo. I při svý vejšce jsem hrál basketbal tehdy. Jezdil jsem na lodi. Teda
2: to nebylo vyšších hráčů?
12: Ne, ale já byl hbitej hrozně, já je podbíhal a dobrý. Ne, tak mrňavaj zase nejsem. 174. Dneska je to mrňavý, to je zajímavé,
2: no,
12: co to
2: je pravda,
12: mění,
2: že
12: co?
2: Ano, v té době...
12: Jsme mluvili o tom Zelenkovi, ten byl dlouhej.
2: Ano,
12: že?
2: Dva vysokej. Metry, no.
12: No, to bylo... Takže takhle, no, nespomínám si.
2: Dobře.
12: Ne, Patriku, ne.
2: Nevadí, i tak jsme to probrali dost. A teď poslední možnost pro vás, posluchači, hlasování a výběru poslední ukázky. Buď budeme pokračovat s maturitními otázkami na politické téma se Zuzanou Bubílkovou a Miloslavem Šimkem, nebo to bude silvestrovský večer a ženy,
12: no.
2: 70. léta, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a další kolegyně. Vybíráte si ale vy, takže 731 800 900, telefon opět v provozu pro poslední dnešní hlasování v této hodině, anebo SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A, Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, humor mezera B, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a další. Tak do toho budeme sčítat hlasy, ty vaše.
0: Humory. Jáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Vybírat můžete dál, je tu telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnic. Zdravím taky všechny čáky, že se mě poslouchají, nebo humoriádu, já teď nevím.
1: Tak Ačko nebo Bčko? Ačko nebo Bčko tedy?
2: A dal bych si bubu.
1: Dal byste si bubu. Dobře, zklamu, ale bohužel nestačilo to tentokrát na vítězství. Ano. Hlasy rozhodly o tom, že půjdeme do silvestrovského večera s Kostelkou, Lírem a dalšími.
3: Čau, Lírime! To koukáš, co představ si. Oskar mě nechal čekat před barákem, ale já jsem poslala taxík pryč, schovala se na schodech a hubky šupky.
4: Co to děláš? Neblázni, prosím tě.
3: Takže dám vždycky přednost opuštěnému samotáři než sukničkáři, jako je Oskar.
4: Ano, já si nemám s kým promluvit. Nikdo mě nepodá šálek čaje, ale až mě ho podají všichni najednou.
3: Víš, že já tě vlastně zbožňuju.
4: Ne, to nevím. To skutečně nevím, Milonko. Jenom vím, jestli jsi vybrala báječnou chvíli. On totiž kvartýr je plný ženský, víš?
3: Kam se nevytahuj, ty Don Juan nebo opuštěnej?
4: Já, že se vytahuju? Tak pojď.
3: Ale kam?
4: Pojď do ložnice.
3: Kam?
4: Do ložnice. Tam je zrovna jedna. Prosím pěkně.
3: Oristo.
4: Prosím pěkně.
3: Co tam dělají ty děti?
4: Děti? Ty mám z pátého manželství. Oh. Ale ta ženská, ta tě nezajímá?
3: Tam žádná není.
4: Cože? Tak to skočila z okna.
3: Ano, zavřela za sebou, aby si nás tyhnul, víš, ale mě neunikneš. Mě, Péťo, neunikneš.
4: Jenom šetři vášněma. To, co zvoní, to je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on.
3: Heleme se, to jsem zvědavá, co se mnou udělá.
4: Do koupelny.
3: Jáčku, do ložnice. Já nejsem zvyklá spinkat v umyvadle, víš?
5: Dobrý večer, kamaráde. Kamaráde,
4: co tu děláš?
5: Já jsem vyšel ven a ona mě frkla přímo s taxikem před nosem. Ale určitě jela do klubu a tam na mě čeká, protože kamaráde, já znám ženský.
4: Ty jsi odborník, Oskar, ty jsi ženský naprostej odborník.
5: Já mám takový geniální nápad.
4: No.
5: My tady uděláme spolu panskou jízdu, rozjedeme to tady.
4: Oskar?
5: Přines plášky
4: a rozkoprujeme.
5: Rozkoprujeme to tady.
4: Posaď se, udej si pohledničko, kamaráde.
5: Tak,
4: já zatím skočím pro lahvinky, jo? Kamaráde. Kamaráde, odpust mě. Ať se stane, co se stane. Já už bych tu samotu dál nevydržel.
5: Ty, Vánočky, ty mě úplně fascinujou. A sama buchta, flaška žádná. Se musíme pojíhat, kde co ten chlapec.
6: Konečně trochu vzduch.
5: Dobrý večer, flaška žádná. Podíváme se, jestli není tady, co je?
6: Ježišmarja, na golf mě zabije.
5: To se mu ani nedivím, flaška žádná. Není žádná, tak...
6: Už je vzduch čistý, Petr.
5: Ale on jí má rozděleno, ještě
3: co je tam. No jak dlouho budeme hrát ještě člověče, nezlob se.
5: Pro Krista pána! Tak takhle vypadá silvestrovská noc starýho mádence. Od manželky až po milenku je tady úplně všechno.
6: Ježišmarja, Adolf, co tady děláš?
7: Ani ve snu mě nenapadlo, že ještě letos budu muset rozdávat facky.
0: Humoriáda.
1: A dnešní na konci hostem byl Vítězslav Jandák. Já moc děkuju. A
8: já taky děkuju, Patriku.
1: A mějte se pěkně a nezapomeňte zítra v Humoriádě Libuška Švormová.
8: A smějte.

0: na blízku.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Karlovy Vary směnily dva pozemky kvůli chystané opravě Chebského mostu. V Horním Blatné na Karlovarsku se koná mezinárodní umělecký workshop Milíře 2026. Policisté zasahují budově pražského magistrátu a zítra bude polojasno až oblačno, místy občasný déšť, teploty do 22 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Karlovy Vary směnily se soukromým vlastníkem dva pozemky u Dolního nádraží. Důvodem je připravovaná rekonstrukce Chebského mostu, kdy tak město vypořádalo majetkoprávní vztahy a může začít s přípravou projektové dokumentace opravy mostu. O finanční podporu by pak chtěl požádat Státní fond dopravní infrastruktury. Podrobnosti doplňuje náměstek primátorky Lubomír Kovář z Hnutí ANO.
5: Cena za ten most a podchody je zatím kolem 350 milionů bez DPH, k tomu musíme připočítat ještě provizorní lávku pro pěší. Rád bych vyhlásil už na sklonku léta projektovou dokumentaci, tak abychom získali v konci roku 27 povolení stavebního záměru.
4: Rekonstrukce Chebského mostu začne až po dokončení oprav Pražského mostu. Horní Blatná na Karlovarsku hostí mezinárodní umělecký workshop Milíře 2026. V improvizovaném ateliéru, který je vytvořený ve společenském sálu hotelu Modrá hvězda, je k vidění tvorba 14 účastníků z Čech a z Německa. Za Krajskou uměleckou asociaci o tom informovala Barbara Divišová. Ateliér je po celý čas konání plenéru volně přístupný veřejnosti a místní i turisté tak můžou sledovat umělce přímo při práci. V sobotu 25. července v 17 hodin se ateliér hotelu Modrá hvězda změní ve výstavní prostor, kde budou díla vytvořená v průběhu plenéru do večera vystavena. Policie zasahuje na pražském magistrátu ve Škodově ulici. Informaci serveru Novinky.cz to potvrdil Českému rozhlasu policejní mluvčí Jan Rybanský. Kriminalisté podle něj zadrželi dva lidi. Případ dozoruje pražské městské státní zastupitelství. Podle jeho mluvčího Aleše Cimbaly zatím nikdo nebyl obviněný. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO podepsal v Británii memorandum mezi společnostmi ČES a Rolls-Royce SMR. Dohoda se týká přípravy lokalit pro malé modulární reaktory. Měly by stát v Dětmarovicích na Karvinsku a v Tušimicích na Chomutovsku.
6: Sport.
4: Vodní slalomáři Jakub Krejčí a Kateřina Beková získali stříbrné medaile v úvodní disciplíně mistrovství světa v časovce kajak krosu. Krejčí v Oklahoma City o příčku vylepšil své umístění z minulého šampionátu. Nakonec vítězný Brit Joseph Clark za českým závodníkem ještě před cílem zaostával. Pokračuje Krejčí.
7: Byl jsem nervózní, bylo to napínavý, věděl jsem, že na posledním mezičase jsem vedl o 0,2 vteřiny a skvétalo to ve mně na posledním mezičasu. Bohužel mi to rychle utnul. Cítil jsem se na vodě dobře, cítil jsem, že mám sílu v záběru a odjíždělo to. A jestli takhle spojde dál, že se budu pořád zlepšovat o jedno místo, tak si nebudu moc stěžovat.
4: Další Čech Matyáš Novák skončil čtvrtý od 14 za bronzovou medailí. Vít Přinděž byl osmý.
3: Počasí.
4: Zítra čekejte polojasno, později postupné přibývání oblačnosti, k večeru místy přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povene slabý severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na silnici 6 u obce Berušičky na Karlovarsku havarovalo nákladní auto. Místem s opatrností projedete. A v Karlových Varech v západní ulici na křižovatce u Chebského mostu se srazila dvě osobní auta. Počítejte se zdržením.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Dobré a ničím nerušené odpoledne. 21. červenec přináší 4 minuty po 17. hodině Den v kraji na vlnách rádia vašeho kraje. Tady jsou dnešní témata pro dalších 60 minut. V Aši na Chebsku finišuje oprava kulturního střediska. Budovu z roku 1912 stavební firma opravovala 3 roky. Kromě kulturních akcí se do ní přestěhují taky různé spolky a organizace. Před více než 50 lety založil v Chebu atletický klub. Ve svých 63 letech ještě úspěšně závodil na mistrovství světa veteránů. Příběh chebské atletické legendy Petra Učíka přiblížíme v dalším díle seriálu Naši seniori. Pláž Rybníka v nové roli na Karlovarsku znovu ožije hudebním festivalem Rock in Roll. 18. ročník nabídne opět porci skvělé hudby, ale i bohatý doprovodný program. Pozveme na něj. No a dům Chopin v Mariánských Lázních dnes zaplní milovníci letního kina. S naší regionální stopařkou vás tam zavedeme.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.
6: Jdu si lesem a náhle tu potkám slečnu sen, slečnu sen.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Aši na Chebsku se dokončuje oprava kulturního střediska, která trvala 3 roky. V objektu budou působit i různé spolky. Co je ještě potřeba dodělat a kdy bude hotovo, říká starosta Vítězslav Kokoř z hnutí ANO.
2: Současně je potřeba vybavit všechny prostory v podstatě v AKS a to bude trvat někdy do konce roku.
1: Další podrobnosti už za chvíli. V Karlovarském kraji se do programu Staráme se o zoubky zapojilo v uplynulém školním roce 21 základních škol. Péči o chrup se v nich učilo přes 1500 dětí. Výuku pro žáky zajišťují odborné týmy stomatologů a dentálních hygienistek. V této preventivní akci chce kraj pokračovat i v dalších letech. Na světelných křižovatkách v Chebu začaly stavební práce. Modernizace se tak během 3 let dotkne 18 křižovatek po celém městě. Co modernizace dopravní infrastruktury přinese, říká mluvčí radnice Simona Liptáková.
3: Všechny upravované křižovatky po dokončení umožní dynamické koordinované řízení dopravy.
1: Národní památkový ústav zahajuje sbírku na obnovu 2 chybějících zvonů zámeckého kostela Nejsvětější Trojice ve Valči na Karlovarsku. Původní zvony z roku 1728 byly během obou světových válek ve 20. století rekvírovány pro válečné účely. Zvony by se do historického areálu zámku mohly vrátit po více než 80 letech. Cílová částka sbírky je 1 300 000 korun. Šemnice u Karlových Varů dokončila opravu komunikace v obytné části obce. Dělníci vyměnili odvodňovací žlaby a obrubníky. Nový asfaltový povrch položili v délce zhruba 400 metrů. Práce vyšly na asi 1 000 000 korun. A v Mariánských Lázních začíná fungovat letní kino. Co letos nabídne, se dozvíte v závěru Dne v kraji.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Připomínám, že posloucháte Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Kromě aktuálních informací, které přinesl náš region právě dnes, hrajeme také muziku, kterou si společně s námi můžete zaspívat. A tohle byla jedna z nich od kapely Činasky Klára. V minulosti město uvažovalo o zbourání, teď je kulturní středisko v Aši na Chebsku opravené a opět bude sloužit veřejnosti. Budova z roku 1912 je navíc památkově chráněná. Zrekonstruované je v ní úplně všechno. Sál s pódiem, který kdysi sloužil jako tělocvična, nová je opona, okna, ale i dveře. Práce trvaly 3 roky a město za ně s pomocí dotace zaplatilo 174 miliony korun. Stavební firma má měsíc na odstranění nedodělků, pak bude následovat kolaudace a také vybavování nábytkem.
1: Jak vám to dneska?
2: Nic moc.
3: Co je za problém?
2: Máme tu menší renonc se světloma.
3: Patrik s Filipem, elektrikáři, tak tady teď zkoumají a kontrolují vlastně dráty. Asi ta oprava nebude složitá, Patriku.
2: Bude to rychlovka, jenom přijít na to, co je tam špatně.
3: A už tak nějak zhruba víte?
2: Měl bych takovou představu, buď to bude nějakou vlhkostí, protože nám to vyhazuje chránič, takže uvidíme, vysušíme a bude to v pořádku.
1: My jsme měli největší problém vlhkostí.
3: Tady ve sklepě byl největší problém s vlhkostí, ano.
1: Když se to vyřešilo, tak je tady předstěna. Je tam udělaný vlastně žlábek navrtaný. A když přes tu stěnu naprší a teče voda, tak to jde do přečerpávací šachty a normálně do kanalizace.
3: Říká stavby vedoucí Ašského kulturního střediska Václav Frolík. My se teď spolu díváme do jednoho z těch otvorů, kde je ta předstěna, tak ta je cihlová. Zatím je nějaký prostor asi 20 cm a tady to už je to kamenné zdivo nebo to původní zdivo.
1: Je to sanační omítka vlastně, která tu vodu propouští a přesto to pomalu prokapává do toho kanálku.
3: Je té vody hodně?
1: Určitě té vody je dost, podporuje to hlavně déšť, když jsou velký deště, tak stačí 2 dny, když se to nečerpá a můžete mít pokoj na vodu ve sklepě.
3: Teď jsme vešli do jedné z místností, která by měla sloužit spolkům. Co by tady mohlo třeba být?
1: Tady podle projektu je navržena keramická dílna, nějaký výtvarní činnosti tady.
3: Jsou tady různé ozdobné prvky, vycházeli jste z nějakých historických materiálů, abyste věděli, jak to tady původně vypadalo.
1: Celá rekonstrukce probíhala pod dozorem památkový péče, který vychází ze starých dokumentů, ze starých fotografií černobílejch. Dělali se tady průzkumy, zkoumaly se ty barvy. Bylo tady asi 7 vrstev nátěru, který památkáři zkoumali, škrábali to a z toho vlastně vyzjistili ty barvy, co jsou teď.
3: Starosta města Vítězslav Kokoř z hnutí ANO. Teď stojíme v prostorách Ašského kulturního střediska. Co se týče rekonstrukce, co všechno se tady muselo udělat?
4: V podstatě se vyměnili všechna okna, museli se vyřešit veškeré úpravy. Vznikla tady ještě jedno místo, což je takové místo venku, takové zátiší, kde by mohla být i kavárna. Je tady nová opona, nové jeviště, všechno tady vlastně svítí novotou.
3: Prostory kulturního střediska se otevřou obyvatelům na začátku příštího roku. Z Aše na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji. Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: Naši seniori.
1: V seriálu Naši seniori vám představujeme osobnosti, které získaly ocenění Senior roku za mimořádný přínos Karlovarskému kraji. Dnes vám představíme muže, který zasvětil celý svůj život atletice. 83letý Petr Učík z Chebu je bývalý atletický reprezentant, několikanásobný mistr republiky, úspěšný trenér, ale také oblíbený startér.
2: Když se řekne chebská atletika, většině lidí se vybaví právě Petr Učík. Přitom nechybělo mnoho a celý život by místo po oválu běhal po fotbalovém hřišti.
3: Já jsem miloval fotbal, já jsem hrával i do rozhodnickou ligu, to mi bylo 16 a oni, to byla Rudá hvězda Cheb tenkrát, měli krajský přebor a o přestávce, že udělají běh na 3 kilometry. A můj otec hrával první ligu, fotbal, a říkal, ty vyhráváš v těch dorostech ty krosy, když běháte povinně, přihlaš se, poběž s nima. A já povídám, tačko, to nemyslíš vážně, když to jsou kluci vojáci 4-5 let starší než já nemám zkušenosti žádný v běhu, jo. Ale nechal jsem se přesvědčit, tak o přestávce fotbalu se běžel běh na 3 kilometry. A já jsem furt běžel za tím jedným, jo. Mně se to nezdálo nějak rychlý, ale držel jsem se s ním a posledních 150 metrů jsem zrychlil, utekl se mu. Takže jsem vyhrál a mi nadával, že jsem ho nestřídal. Já říkal, nezlob se, já jsem nevěděl, jak mám běžet.
2: Brzy přišly první republikové úspěchy. Angažmá v Karlových Varech i vojna v Dukle po boku olympijského medailisty Josefa Odložila.
3: Já když jsem byl v Dukle, tak oni chtěli, abych Odložil, říkal, zůstaň tady, budeme dobrá parta. Já jsem říkal, ne, já jsem slíbil do Varu, že se vrátím. A nelituju to, byl jsem si dobře, jo, oni mě měli rádi.
2: Jeho nejoblíbenější disciplínou byly krosové běhy. Tvrdí, že za jeho úspěchy mohly hlavně chebské kopce.
3: A já jsem dával i Odložilovi na frak v krosu. A on mi povídal, jak je to možné, že ty mě v tom krosu tak porazíš. Já jsem říkal, Pepo, udělej si jednou čas, přijeď do Chebu a já ti ukážu, kde já trénuju. Přijel do Chebu a přijel s Věrou Čáslavskou, ale to ještě nebyli svoji. Tak jsem ho vzal na Zelenou horu, to je náš nejvyšší vrchol tady, jo, v Chebu. Já jsem říkal, tak Pepo, tady já trénuju do těch kopců. A on říkal, tak to já se s tebou už nebavím. Jo.
2: Po skončení vrcholové kariéry založil v roce 1974 atletický oddíl v Chebu. Za více než půl století vychoval desítky úspěšných závodníků. Sám ale se závoděním neskončil. Naopak, po 50 začal objíždět veteránská mistrovství světa. Díky atletice se podíval do Japonska, Kanady, Austrálie nebo do Ameriky.
3: Když jsme běželi ten cross, tak bylo 42 stupňů. Já jsem si říkal třikrát, že se na to vybodnu, ale nakonec jsem říkal takovou dálku, tak to musím obětovat a povedlo se to.
2: Přestože má za sebou několik operací obou kolen, atletice je věrný dodnes. Ještě v loni vypomáhal jako startér závodu a pravidelně chodí také mezi chebské atlety.
3: Moje žena vždycky říká, ty taky bez toho být nemůžeš. A tak a říkám, a nemůžu, máš pravdu.
2: Říká držitel titulu Senior roku a atletická legenda Petr Učík. Z Chebu Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Naši seniori. Ty další nominujte na webových stránkách Karlovarského kraje.

0: Končíme, slunce hřát, to teď vyšlo tady v Karlových Varech po té dešťové přehánce, tak doufáme, že bude hřát a svítit co nejdéle a že bude hřát a svítit také na 18. ročníku Rock'n'Roll festivalu v Nové Roli. 18 let, 10 tisíc návštěvníků a téměř všechny stálice hudební scény. To je plážový hudební festival Rock'n'Roll v Nové Roli na Karlovarsku. Už tuhle sobotu nabídne na břehu Novorolského rybníka další porci hudby a také doprovodného programu pro celé rodiny. S ředitelem festivalu Jiřím Švecem si o letošním ročníku povídal Petr Čimpera.
1: Když jste připravovali před 18 lety ten první ročník, bylo to s tou vyhlídkou, že to bude každý rok takovýhle velký festival?
2: Ne, určitě ne. My jsme vlastně udělali první ročník s tím, že my jsme s kapelou potřebovali si někde zahrát a tak jsme vymysleli Rock'n'Roll a přišlo pár kamarádů, líbilo se, tak jsme to další rok zopakovali a pak znovu a znovu. Pak jsme si řekli, že bychom mohli pozvat nějaké kapely se zvučnějším jménem, no a najednou máme 18. ročník festivalu Rock'n'Roll, což je pro mě neuvěřitelné.
1: Dá se říci, že je to takový plážový hudební festival váš Rock'n'Roll?
2: Je to na krásný pláži v Nové Roli, je to opravdu nádherný místo. Tuhle sobotu 25. července vypukne v 1 hodinu dětský program a od 3 už hrajou kapely a ty budou hrát až do 2 do rána.
1: Jsou ještě v prodeji vstupenky?
2: Máme v prodeji 3. předprodejní vlnu za 850 korun. Ta je do pátku, do půlnoci a v sobotu budou vstupenky pak na místě o něco dražší.
1: Já už jsem netrpělivý na ta jména. Četl jsem Pokáč, Xindl X, dokonce Bára Zemanová. Jsou to relevantní interpreti, kteří skutečně přijedou na letošní jubilejní 18. ročník?
2: Ano, není to žádný revival, je to opravdu Xindl X, Pokáč, Bára Zemanová, Panlinks, jo, opravdu jsou to oni a jsme s nima v kontaktu a těšíme se na ně.
1: Jak je těžké shánět interprety v té bezbřehé konkurenci těch festivalů v létě, je opravdu hodně.
2: Je to našlapaný a jejich program je samozřejmě našlapaný, takže my jim píšeme rok a půl dopředu, než ten daný ročník proběhne. Musíme dát dohromady samozřejmě spoustu jejich termínů v okolí, aby jsme sladili konkurence dohromady, aby jsme si nelezli do zelí a tak dále, ale hlavně, aby to celé doklaplo dramaturgicky.
1: Ono oslovit všechny ty návštěvníky asi není jednoduché. Někdo chce Big Beat, někdo chce punk a někdo se možná i popík. Tak kde se vlastně střetává to finále toho programu, který nakonec nabízíte svým divákům?
2: Pokaždé někoho naštveme. To je úděl multižánrového festivalu, kterým jsme. Letos se nám ten průřez docela daří. Vlastně tam máme punkový EEčka, pak tam máme kapelu, která zpívá o zvířátkách v punkovém rytmu, to je Pešáta, a pak samozřejmě už jmenovaný. Já na koho se nejvíc těším? Tak třeba Panlinks, Michal Skořepa, je pro mě jméno, který je hudebně mému srdci nejbližší. A tam se vlastně potkávají podle mě všechny ty styly těch písničkářů, pankáčů, tak tady v tom méně pana Linkse.
1: Teď, Jirko, kdybychom řekli, že se určitě mnozí těší na Honzu Pokorného, tak by asi tápali, říkali by se, čeče, kde to je, co je to za zpěváka? Ty určitě prozradíš jeho umělecké jméno.
2: No tak Honza je Pokáč, no. Pokáč a ten bude hrát někdy kolem 17:30 a děláme to proto, aby vlastně mohli i děti si užít tohohle skvělého kytaristu a zpěváka, písničkáře.
1: Ty říkáš, děti, vy máte pro děti nějaký dárek k tomu jubileu, že jo?
2: My máme dětský program od 1 hodin, který je kompletně pro všechny zdarma. Pro děti do 12 let máme zdarma i celý ten Rock'n'Roll. To je náš takový dárek a pro držitele ZTP průkazek je Rock'n'Roll úplně zdarma. To je taková naše radost.
3: Den v kraji. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou.

dlouhou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Léto pod širým nebem láká na kulturní zážitky a jeden takový se chystá v Mariánských Lázních v domě Chopin. Začalo v něm letní promítání. Přímo na místě je naše regionální stopařka Lucie Chládková. Lucko, dobrý den. Doufám, že sebou máš teplé ponožky, deku a také popcorn.
2: Hezké odpoledne z Mariánských Lázní. S teplými ponožkami si se Davide trefil. Letní lázeňské večery bývají chladnější a tak nejen já, ale i ostatní návštěvníci letního kina jsou na tuto situaci dobře připraveni. Popcorn ale můžete nechat doma, protože místní komunitní centrum Setkavárna má připravené skvělé drinky i občerstvení přímo na nádvoří, kde se promítá. Další dobrou zprávou je, že letní kino sází čistě na český humor. Každé úterý až do 11. srpna se tu budou promítat české komedie, a to od úplných novinek až po naprosté klasiky. Začíná se právě dnes po setmění ve 21:30 kriminální komedii Poberta režiséra Ondřeje Hudečka.
1: Komedii není v létě nikdy dost. Slyšel jsem ale, že letos tam mají i jednu technologickou specialitu. Je to tak?
2: Přesně tak. V srpnu, konkrétně 4., se diváci vrátí v čase. Budou totiž sledovat slavnou komedii Nejkrásnější věk. Ale pozor, nebude to z žádného digitálního disku, ale z poctivé historické promítačky. Takže u promítání snímku diváci uslyší i nostalgické cvakání a vrčení stroje, které k létu prostě patří. A když už mluvíme o romantice, samo místo má skvělou atmosféru. Původně se sice promítalo u Ferdinandova pramene, ale protože je tamní kolonáda v havarním stavu, kino se přestěhovalo právě sem na čerstvě opravené nádvoří domu Chopin. Připomenu, že hudební skladatel Frédéric Chopin tu v roce 1836 prožíval svou velkou lásku a dnes tu lidé budou na stejném místě fandit filmovým hrdinům.
1: To zní jako skvělý plán na dnešní večer, co když ale začne pršet? Přece jen je to pod širým nebem.
2: Pánové v kraťasech ani dámy v letních šatech nezmoknou. Organizátoři jsou na vrtochy počasí připraveni. Takže pokud se nebe zatáhne, promítání se okamžitě přesouvá pod střechu na malou scénu přímo uvnitř domu Chopin. Vstupné je lidových 150 korun a předplatitelé filmového klubu mají dokonce jeden vstup zdarma. Takže zabalte svetry, jak už jsem říkala, deky, taky dobrou náladu a doraste.
1: Lucko, díky za tip a pěkný den.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: A to aktuální počasí si prozradíme společně s Janou Adamovskou z Plzeňského hydrometeorologického ústavu. Jano, hezký podvečer v tuhle chvíli už. A ptám se rovnou, jaké bude počasí dnes večer?
2: Hezký podvečer, tak zatím máme na obloze ještě hodně oblačnosti, objevují se na jihu regionu ještě i slabé přehánky. Během noci se nám bude oblačnost protrhávat, bude polojasno až jasno a ranní teploty budou opět nižší, budou klesat až k 7 stupňům.
1: Jaké počasí nás čeká zítra, tedy ve středu 22. července?
2: Zdřejší ráno bude ještě s malou oblačností, během dne se pak obloha zatáhne a večer se v Krušných horách objeví přehánky a později večer trochu zaprší i jinde v regionu a maxima zítra budou stoupat k 22 stupňům, na horách bude do 17 a ráno nám bude foukat ještě slabý vítr a během dne zesílí přechodně na mírný severozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Jano, díky za předpověď počasí. Mějte se krásně, hezký zbytek večera a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký večer.

0: předposlední etapa letošního seriálu turistických výletů po Krušných horách je tady. Další stříbrnou stopu odstartujeme v sobotu 25. července mezi 9. a 11. hodinou na parkovišti pod ski areálem Belfling. Trasa povede pod Perninským a Tisovským vrchem, dále na Bílou a Dračí skálu. Tři stopaři získají podepsanou knihu Štěpána Javůrka Nebe nad Perninkem a jeden z účastníků se pak může těšit na digitální rádio od Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tak nezapomeňte, už tuto sobotu dopoledne.
1: Radioservis představuje knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
3: Společnost Matony se snaží prosadit zákaz věčných chemikálií. Březová u Sokolova připravuje stavbu nového chodníku u hlavní silnice na Kamenici. Prezident Pavel varoval před označováním soudů za podjaté a aktivistické. A zítra bude oblačno i zataženo, teploty do 22 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Mezi zásadní rizika, která ohrožují zdroje vody v Evropě, patří nejen oteplování, ale i znečištění. Upozorňují na to evropští producenti minerálních a přírodních vod. Podle prezidenta Evropské asociace minerálních vod a majitele skupiny Matony 1873 Alessandra Pascaleho se z tohoto důvodu stále větší pozornost soustřeďuje na tzv. Věčné chemikálie, které se v přírodě hromadí a nerozkládají. Jedná se o skupinu syntetických chemických součástí, které obsahují fluor. Používají se ve spotřebním zboží za účelem zvýšení odolnosti vůči vodě, mastnotě a skvrnám. Běžně se vyskytují třeba v nepromokavém oblečení a v obalech na potraviny, v nádobí s nepřelnavým povrchem a hasících pěnách. Pascal dodal, že Evropská asociace minerálních vod se teď snaží prosadit zákaz těchto látek. Březová u Sokolova postaví nový chodník podél hlavní silnice na Kamenici. Radnice teď připravuje projektovou dokumentaci na úsek od kruhového objezdu ke křižovatce Drahotín. Na stavbu chce získat evropskou dotaci z integrovaného regionálního operačního programu. Podle nezávislého starosty Jaroslava Bělíčka by práce měly začít příštím roce.
4: Tam je komunikace, která vede směrem na Kamenici a ta je hodně nebezpečná pro chodce. A dál bude vlastně přechod pro chodce, protože křižovatka Drahotín, Generál Svobody a tato kamenická tak je hrozně komplikovaná pro občany a tam chceme vybudovat bezpečný přechod pro chodce.
3: Prezident Petr Pavel varoval před podkopáváním důvěry v justici. Označovat soudy předem za podjaté, spolitizované nebo aktivistické podle něj není dobrým signálem. Řekl to na konferenci o stavu justice v Evropské unii. Prezident tím reagoval na výroky některých představitelů vlády. Ta navrhuje ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta kvůli účasti na summitu NATO. Kabinet taky požaduje, aby soud z dalšího rozhodování ve věci vyloučil soudce zpravodaje Pavla Šámala. Maďarští policisté zasahovali v centru, které provozuje servery maďarské opoziční strany Fidesz. Zástupci strany bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána to uvedli na sociálních sítích. Tvrdí, že vyšetřovatelé chtějí zabavit celý komunikační systém Fideszu a jeho databázy. Podle webu Teletex policisté zasahují kvůli podezření ze zneužití úřední moci.
2: Počasí.
3: Zítra čekejte oblačno až zataženo, k večeru místy přehánky, nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povene slabý severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Jen v Karlových Varech máme hlášené 3 dopravní nehody. V Horově ulici u kruhového objezdu srazilo osobní auto chodce. Na pražské silnici v městské části Hůrky se v zatáčce srazil autobus s osobním autem. Na místě jsou záchranáři. A v Západní ulici u Chebského mostu se došetřuje nehoda 2 osobních aut. U obce Verušičky na Karlovarsku pak havarovalo nákladní vozidlo. V Kinčperku nad Ohří na Sokolovsku v Tyršově ulici se srazila 2 osobní auta. V Mariánských Lázních se na kruhovém objezdu v ulici ke kasárnům srazilo osobní auto s cyklistou.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary.

Vážení posluchači, u pořadu Muziky muziky vás vítá Věra Kestřánková. Možná si část populace myslí, že dechová hudba je již zastaralá a nemá budoucnost. My, co českou a moravskou dechovku máme rádi, víme své. Dechovka je kvalitní hudba, která určitě ještě neřekla své poslední slovo. Důkazem nám v dnešním pořadu budou nahrávky, které vznikly na konzervatořích, tedy středních hudebních školách. Hrát nám budou dvě kapely. Na úvod zahrála pardubická muzika z Pardubické konzervatoře a pokračovat bude dechovka z Plzeňské konzervatoře s názvem 12 stupňů Plzeň.

Je radost, že konzervatoře dnes podporují studenty, kteří se chtějí věnovat dechovce. Dříve tomu tak nebylo a spousta studentů svou aktivitu v dechových kapelách muselo tajit. Proč? Profesoři se oháněli tím, že to kazí nátisk, že se v dechovce hráč nesoustředí na správnou tvorbu tónu a že nemá pak dost času na cvičení klasického repertoáru. Dnes už ale některé konzervatoře zakládají vlastní dechovky anebo podporují samostatnou aktivitu studentů. Dvě konzervatoře dokonce podpořily vznik CD, ze kterých si dnes hrajeme písničky. Na řadě je pardubická muzika s Valčíkem Byl večer tichý. Zpívají Marie Mechová a Eliška Tomeňuková.

Dechovka Plzeňské konzervatoře byla založena roku 2006, ale navázala na působení velkého dechového orchestru. Vede ji Jindřich Kolář, člen České filharmonie. Kapela má za sebou řadu úspěšných vystoupení v České republice i zahraničí, například v USA, Anglii a Německu. V roce 2017 získala zlaté pásmo na Vejvodově z Braslavy a v roce 2018 zvítězila v prestižní rozhlasové soutěži Concerto Bohemia. Na svém kontě má již 4 CD a my si dnes hrajeme písně z toho posledního z roku 2019. Z něj jsou i Čajové růže, tango sokolovského skladatele Jana Zmrzlého s textem Olgy Homolkové. Zpívá Barbora Čížková a Jan Šimůnek.

Kořeny dechovky na Pardubické konzervatoři sahají do roku 2012, kdy byla založena Banda di Feste. Původně se tento soubor věnoval výhradně dechovce, ale postupem času se repertoár rozšiřoval a na dechovku nezbývalo tolik prostoru. Skupina se rozdělila na big band a pardubickou muziku, kterou vede pedagog Michal Chmelař. Současně kapelník velmi úspěšné křídlovanky. Nejvíce je o pardubické muzice slyšet od roku 2022. Dvakrát úspěšně absolvovala turné po USA, získala třetí cenu na soutěži v Itálii a v roce 2025 zvítězila ve své kategorii na mistrovství Evropy v interpretaci české a moravské dechovky v Ulmu. Na svém kontě má zatím jedno CD, ze kterého si nyní pustíme polku Voňavá Václava Maňase. Zpívá Marie Mechová a zpívající trumpetista Michael Stehno.

Kromě Plzeňské a Pardubické konzervatoře podporuje dechovku také konzervatoř v Praze. Tam vznikla v roce 2025 Rejdišťanka pod vedením proslulého trumpetisty Miroslava Kejmara. V Brně fungují studenti samostatně jako Kumpánka, tu založil v roce 2022 tehdy 16-letý kapelník Tomáš Kumpán. V Teplicích fungovala konzervanka, která teď z technických důvodů nekoncertuje, a v Kroměříži funguje Vejnovianka, kterou vede Miroslav Bureš. Ta dokonce v roce 2025 natočila tradiční silvestrovský pořad pro Českou televizi.

Právě jsme slyšeli dechovku Plzeňské konzervatoře. Když posloucháme nahrávky studentů, jistě musíme uznat, že se jedná o profesionální výkon na obou stranách. Nutno podotknout, že v plzeňské kapele vyniká pěvecký výkon Jana Šimůnka a Barbory Číškové. Pardubické muzice budiž přičteno k duhu, že se velmi úspěšně pouští i do moravských písniček. Důkazem je další směs písní Blahoslava Smišovského, ke které si kapela pozvala hosta Karla Hegnera.

0: Z dnešního pořadu s kapelami z konzervatoří je to téměř vše. Hrály nám dvě kapely, Pardubická muzika a 12 stupňů Plzeň. Té bude patřit poslední slovo. Loučí se s vámi Věra.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Milí posluchači, ve vysílání Českého rozhlasu nastává čas pravidelné půlhodinky z cyklu Špalíček lidových písní. Příjemný poslech a dobrou pohodu vám od mikrofonu přeje autor dnešního pořadu Zdeněk Vejvoda. A jaké téma jsem pro vás dnes připravil? Doufám, že vás nezmate, budou to mateníky, aneb zpátky do tanečních, ale pozor, pro pokročilé.

Dozněla skladba Zdeňka Lukáše na motivy lidových tanců s názvem Mateník. Tématem dnešního pořadu je právě velká skupina českých tanců, jež bývá označována jako mateníky, či odborněji tance s proměnlivým taktem. Milí posluchači, jestli pak také patříte k těm tanečníkům, kteří na plesech, kromě originálního vlastního stylu, použitelného vlastně na jakoukoliv hudbu, rozeznáváte už jenom valčík, polku a maximálně tango či foxtrot? Co se týče českých mateníků, nelze zastírat, že jde o tance pro opravdu zkušené tanečníky s vytříbeným hudebním cítěním. Vždyť oni zmíněné kroky třídobého valčíku a dvoudobého obkročáku, skočné či polky se v jednom krátkém nápěvu často velmi nepravidelně a nepředvídatelně střídají v rychlém sledu. A je jen na pohotovosti a umu tanečníků na tyto muzikantské vtípky správně reagovat.

Slyšeli jste taneční písně označované jako mateník či na chodsku zelený kůsek. Už jsme si ozřejmili, že hlavním znakem těchto tanců je střídání dvoudobých a třídobých taktů v jediném nápěvu. Pohledem do rukopisů sběratelů lidových písní 19. a 20. století zjišťujeme, že tyto tance byly obvyklé na zábavách v celých západních a jihozápadních Čechách a zejména potom v samém středu a na severovýchodě našeho území. Z různých českých regionů také pocházejí místní názvy těchto tanců, například vosňák, kozel, vrták, již zmíněný zelený kůsek, směsek a podobně. Některá z těchto regionálních pojmenování zároveň naznačují inspirační zdroj a cestu těchto oblíbených tanců českého venkova minulých staletí. Na Nymbursku jim totiž říkají latováky nebo klatováky. Zřejmě odtud se s potulnými muzikanty tyto zapeklité taneční melodie dostaly až do východních Čech. Na Klatovsku, v Pošumaví a také na Plzeňsku jsou však zvány bavoráky. A je pravda, že právě naši západní sousedé mají ve svém lidovém tanečním repertoáru nepřeberné množství ještě o mnoho složitějších mateníků.

Posloucháte Špalíček lidových písní a v ně vám tance s názvy Zelený kůsek a Mateník hráli a zpívali Konrádyho dudácká muzika a Rokycanská rokytka. Již několikrát jsem dnes v souvislosti s Mateníky zdůraznil vyspělé hudební cítění, které bylo a je základním předpokladem provozování těchto tanců. Dále je to dokonalá souhra tanečníků a muzikantů. Je pravda, že hudebníci vkládáním nepravidelných taktů velmi rádi škádlili a mátli svoje tanečníky, odtud zřejmě název Mateník. Ale tento vztah platil i obráceně. Muzikantská čest dobrého lidového hudebníka stála na vynikající improvizační schopnosti a hudební paměti. Když zpěvák muzikantům zaplatil a předspíval taneční píseň, kapela ji musela okamžitě a bezchybně zahrát do tance. Odtud zřejmě pochází další název pro zvláště složité mateníky, které bývají ve sbírkách označeny jako trapiče muzik.

Lidové tance s proměnlivým taktem neboli mateníky jsou dodnes oříškem nejen pro muzikanty a tanečníky folklorních souborů, ale také pro hudební historiky a etnomuzikology. V zápisech rytmicky často velmi komplikovaných nápěvů totiž zůstala v rukopisech obrozeneckých i pozdějších sběratelů celá řada chyb. Špatné čtení jejich záznamů bez zřetele k taneční realizaci vedou nepoučené muzikanty k velmi bizarním řešením, někdy značně vzdáleným české taneční tradici. I v tomto oboru totiž platí, že poznávání a oživování národní minulosti se neobejde bez odborného základu a ochoty členů folklorních souborů stále objevovat a učit se porozumět kultuře našich předků. A hlavně se případnými omyly nenechat zmást. Přece jenom jsou to mateníky. Dnešní špalíček jsme věnovali mateníkům, lidovým tancům s proměnlivým taktem. Brzy naslyšenou se těší Zdeněk Vejvoda.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Oprava kulturního střediska v Aše na Chebsku je hotová. Radnice ale musí prostory ještě dovybavit nábytkem. V Chebu začala modernizace semaforu. Hradec Králové přišel podvodem o 46 milionů korun. A zítra bude oblačno i zataženo, teploty do 22 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Stavební firmy dokončují opravy kulturního střediska v Aši na Chebsku. Práce trvaly 3 roky a radnice za ně zaplatí asi 174 milionů korun. Částečně pomohla dotace a na financování se taky podílely dary od místních obyvatel. Kromě kulturních akcí jsou prostory v památkově chráněném objektu určené taky pro různé spolky a organizace. Budova se veřejnosti otevře v příštím roce, říká starosta Vítězslav Kokoř z Hnutí ANO.
2: Nyní probíhají ještě nějaké doplňkové práce, přestože tento objekt už byl předán městu Aš a současně je potřeba vybavit všechny prostory v podstatě v AKS a to bude trvat někdy do konce roku.
0: Na křižovatkách v Chebu začaly stavební práce. Město na nich upraví přechody pro chodce a záchranářům umožní přednostní průjezd. Modernizace se postupně během 3 let dotkne 18 křižovatek po celém městě. Pokračuje mluvčí radnice Simona Liptáková.
3: Část křižovatek se neobejde bez omezení v řádu dnů, po případě dílčích stavebních úprav. Omezení nejvytíženějších křižovatek bude termínově plánováno s ostatními stavbami města. Všechny upravované křižovatky po dokončení umožní dynamické koordinované řízení dopravy.
0: Správu nemovitosti v Hradci Králové připravili podvodníci asi o 46 milionů korun. Peníze jim minulý týden poslal zaměstnanec městské příspěvkové organizace, který podlehl nátlaku falešných policistů a údajných pracovníků České národní banky. Případ vyšetřují Králové hradečtí kriminalisté. Pravidelné audity podle mluvčí magistrátu Kateřiny Rohlíčkové potvrzují, že jsou kontrolní procesy města i jeho organizací nastavené správně.
4: Město vedle technických a procesních nástrojů nyní bude u svých organizací klást důraz na proškolování a následný trénink zaměstnanců zaměřený na rozpoznání podvodných telefonátů a dalších útoků cílících na získání finančních prostředků. Magistrát své zaměstnance takto školí a testuje dlouhodobě.
0: Vláda v Peru vyhlásila v centrální části země na 2 měsíce stav nouze. Opatření umožní úřadům po sobotním zemětřesení urychlit zřizování zdravotnických stanic, vysílání záchranářů, odklízení trosek a opravování infrastruktury. Kvůli otřesům zemřelo nejméně 6 lidí, dalších 32 je zraněných, zničených domů je více než 50.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte oblačno až zataženo, k večeru místy přehánky, nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na 1. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech na pražské silnici v městské části Hůrky se v zatáčce srazil autobus s osobním autem. V Kinčperku nad Ohří na Sokolovsku v Tyršově ulici havarovala 2 osobní auta. V Mariánských Lázních se na kruhovém objezdu v ulici ke kasárnům srazil osobní auto s cyklistou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám paní Lenka Strutnova a trochu si stěžuje, že čím dál častěji vídá nadužívání čárky před slovem ale. Asi se prý lidé snaží o spisovnost, ale prý dávají čárku před ale vždycky. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak zaprvé, má paní Lenka pravdu, že často píšeme čárku u ale tam, kde být nemá?
2: Má naprostou pravdu, rozhodně podle těch příkladů, které nám poslala.
1: Ale? Hned si na ně posvítíme. Na každý pád vyplývá z toho tedy logicky, že okolo ale se ne vždy píše čárka.
2: Přesně tak. Přesně tak. Je to totiž tak, že někdy to slovo ale funguje jako spojka a tam ta čárka bývá, řekneme si kdy, a někdy funguje jako částice, nebo v některých příručkách a mluvnicích se tomu říká citoslovce. Ale v každém případě takhle bez čárky.
1: Já mám na to takovou pomůcku, když tam prostě vidím jedno sloveso ale a druhé sloveso, tak tam si říkám, že vždycky tu čárku napíšu u toho ale.
2: Přesně tak, jenomže tam jde o poměr odporovací mezi větami a on funguje i mezi větnými členy, takže ne vždycky tam musí být to sloveso.
1: Výborně, my si to teď ukážeme na případech, tak nejdříve případy paní Lenky, kde si stěžuje a kde říká, že čárka před ale se nepíše a vídá ji tam.
2: Paní Lenka nám napsala, to byl čárka, ale pěkný výlet.
1: To by mě čárka ale ve snu nenapadlo.
2: A ještě jeden příklad nám poslala. Já jsem ty klíče tady ale někde měla a zase s čárkou.
1: Takže tam bez čárky.
2: Všechny tyhle příklady jsou to, co jsem říkala. To ale je tam jako částice.
1: Tam, kde tu čárku před ale píšeme, tak dovolím si říct, kde je to jasné, jak se říká, jako facka. Hodně mluví, ale nic zajímavého neříká. To je ten poměr
2: Odporovací mezi větami.
1: Nebo stupňovací. Mluví za nás nejen slova, čárka, ale i činy. A tam už to sloveso není.
2: Ale je to stupňovací poměr mezi větnými členy. Takže je to ale spojka a čárka tam patří. Kdežto v těch příkladech, které jsme slyšeli, nebo můžeme si říct ještě další, kde to ale funguje jako částice, nebo si ho můžeme představit jako to citoslovce, třeba údivu nebo překvapení. To je ale zima. Tak tam žádná čárka nebude, protože to ale nám nic nespojuje.
1: Nebo nějaký nesouhlas, třeba nelibost. To snad ale nemyslíš vážně, tam taky čárka není. A nebo souhlas.
2: Nebo souhlas, třeba když řekneme, to se nám ale dneska ten pořad povedl.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku najdeme několik rostlin a živočichů, kteří žijí pouze u nás? Lokálně originální druh rostliny nebo zvířete se nazývá endemit. Příkladem jedinečné tuzemské rostliny je hvozdík písečný český. Jde o vytrvale bíle kvetoucí rostlinu, která tvoří husté trsy a dorůstá do výšky zhruba 15 cm. Vyskytuje se pouze na jednom místě naší republiky, konkrétně v Národní přírodní památce Kleneč u Roudnice nad Labem. Další ryze českou kuriozitou je myšice malooká Cimrmanova. Tento vzácný poddruh malého hlodavce byl objeven roku 2002 na Žatecku. Uměle tuto myšici chovají pouze v plzeňské zoo, kde jí také dodali přízvisko po neexistujícím českém géniovi Járovi Cimrmanovi. Kmotrem této malé myšky nebyl nikdo jiný než Zdeněk Svěrák. Kromě endemitů z říše rostlin a živočichů máme v Česku i jednu raritu mezi houbami. Je to lysohlávka česká. Stejně jako jiné evropské lysohlávky obsahuje psychoaktivní látky, které vyvolávají halucinace. Konzumace této houby je tedy riziková.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Pěnecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckeleto.cz.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Dobrý večer. V dnešních 15 minutách navštívíme Brno. Pastor Marek Nový představí prázdninový program pro děti a mládež. Dozvíte se také, že organizace Romea otevřela nový ročník stipendijního programu pro romské studenty středních, vyšších odborných i vysokých škol. Přeji vám příjemný poslech. Mangal Lačera.

0: A posloucháte o Roma Vakeren. Pěkný večer. Organizace Romea otevřela nový ročník stipendijního programu pro romské studenty středních, vyšších odborných i vysokých škol. Přihlášky přijímá do 26. července. Program nabízí finanční podporu pro studium i mentoring, vzdělávací aktivity a pravidelná setkávání. Stipendium mohou studenti využít například na učebnice, školní pomůcky, cestovné nebo školné.
1: My za těch 10 let vlastně fungování stipendijního programu máme úspěšnost studentů, kteří dokončili daný ročník nebo absolvovali střední školu, potažmo vysokou školu, v rozmezí 98,5 až 100% úspěšnosti.
0: Říká manažer stipendijního programu organizace Romea Štefan Balok. Mezi stipendisty najdeme budoucí architekty, zdravotníky, informatiky, hudebníky i studenty diplomacie.
1: Já jsem zrovna nedávno měl rozhovor pro Český rozhlas Plus s čerstvou absolventkou právnické fakulty v Plzni, Veronikou Banovou, a těchto příkladů máme nespočet. Ti studenti dostudují vysoké školy, působí v oblasti, ve které vystudovali, ale hlavně jsou odborníci na dané téma a těch studentů je dnes už nepočitatelně, takže já jsem rád, že ten stipendijní program funguje a že má velké úspěchy.
0: V uplynulém školním roce podpořila organizace Romea celkem 100 romských studentů a studentek. Z toho bylo 65 středoškoláků, 5 studentů vyšších odborných škol a 30 vysokoškoláků. Stipendijní program ale není jen o finanční podpoře. Studentům nabízí také mentoring, doučování, vzdělávací kurzy, stáže nebo pravidelná setkávání Baruvas, kde si stipendisté z celé republiky předávají zkušenosti a navzájem se podporují.
1: Já ze své zkušenosti vnímám jako nejdůležitější právě setkávání studentů s názvem Baruvas, což v romštině znamená rosteme. A toto setkávání má obrovský význam v motivování těch studentů dokončit tu školu nebo pokračovat dál ve studiu, protože se setkávají s dalšími studenty, mnohdy staršími, kteří jim ukazují cestu a v podstatě se přátelí, scházejí se i mimo setkávání studentů a vytváří tak komunitu mladých lidí, kteří chtějí něco dokázat.
0: Pro řadu studentů stipendium znamená víc než jen peníze. Dává jim jistotu, že na své vzdělávání nejsou sami.
1: My jsme loni získali cca 185 žádostí, které splňovaly parametry pro to, aby byly zařazeny do stipendijního programu. Bohužel kvůli nedostatku financí jsme mohli podpořit pouze 100 studentů. Ty studenty vybírala odborná komise na základě 3 kritérií, a to je hlavně prospěch ve škole, socioekonomická situace v rodině a také motivace ke studiu, kterou studenti dokládají motivační esej. Nicméně teď už můžu říct, že jsme se spojili s bankou Moneta, která přislíbila, že některé studenty pod čarou, kteří nedosáhnou na podporu v organizaci Romea, podpoří.
0: Romové jsou v českém vysokoškolském vzdělávání stále výrazně nedostatečně zastoupeni. Podle Baloga se situace sice postupně zlepšuje, ale změny přicházejí pomalu.
1: My vnímáme každý rok minimálně 50 až 60 vysokoškolských studentů žádá o stipendium, a to nejsou samozřejmě všichni, protože ne všichni si potřebují žádat o stipendium. Ale já vnímám ten trend takový, že sice je pomalý, ale zaplať pán Bůh za to. My jsme rádi, že máme vysokoškolské experty, máme doktory, máme právníky, máme architekty, kteří prošli tím stipendijním programem a ví, o co se jedná. Takže vlastně motivují to ostatní. Takže já jsem rád, že máme silnou komunitu vzdělaných Romů, kteří zároveň tak nepřímo bojují proti těm stereotypům, které ve společnosti jsou.
0: Říká manažer stipendijního programu Romea Štefan Balok.

0: Poslech nám zpříjemnil Gejza Horvát. Prázdniny jsou časem dobrodružství, nových přátelství a společných zážitků. Právě o takové léto se snaží mládež Living Church Brno. Prázdniny zahájili letním táborem a během léta připravují pro děti i další aktivity. Co všechno je čeká a proč se rozhodli věnovat svůj volný čas druhým? O tom už si s pastorem Markem Novým povídala Iveta Durdoňová.
1: Čemu se vy tam věnujete?
2: Určitě Božímu slovu, protože to je základ pro všechno, ale také sloužíme mládežníkům z ulice, kteří prostě to nemají v životě lehké, a tak pro ně pořádáme různé aktivity, soutěže, tábory, aby získali jakési poznatky, že se dá žít i lépe, než jenom to, co oni znají vlastně z té ulice. Máme i evangelizační jakoby práci, ale co se týče dětí, tak to je různý. No, někdy 50, 60, tak se to furt nějak pohybuje kolem tady toho čísla.
1: Co jste si připravili ještě pro děti během prázdnin?
2: Tak máme různé ještě aktivity, to teda spíš asi by řekl kolega, ale samozřejmě máme i venkovní akce, oni tancují venku, evangelizují, pozývají mládežníky další vlastně do našeho týmu, takže máme určitě spoustu akcí. V srpnu máme další evangelizaci větší s jednou církví, která je z Anglie. Na to se taky těšíme. Určitě je toho dost.
1: Pane Nový, vy jste pastor, vy máte i svoji práci. Dá se to skloubit se zaměstnáním?
2: No, kdyby to nešlo, tak to nemůžu dělat, ale díky Bohu to jde. Já říkám vždycky, že Bůh mě pomáhá v tom, jak ten čas rozložit, abych se to všechno zvládlo. Člověk si udělá těch 8 hodin v práci a pak utíká vlastně hned do této služby.
1: Vy jste v takovéto službě vyrůstal jako dítě se svým bratrem. Vy jste další generace, máte dvě děti.
2: Oni v tom taky vyrůstají, vidí, co se děje, jak je to někdy namáhavá práce.
1: V současné době je důležité děti ze sociálně slabých rodin dělat pro ně aktivity. Vy tam máte i vzdělávací aktivity v době školy.
2: Určitě ano, jako snažíme se získat jejich vlastně srdce a zájem pro studium, aby vystudovali, aby prostě něco z nich bylo, aby měli dobré zaměstnání potom v budoucnu, takže ano, určitě je to tak.
1: Teď tu máme děvčata, které navštěvují Living Church. Co vám to dává v době teď prázdnin?
3: Já jsem Karolina Berousková. Dává nám to naději a sílu a věru jít dál s Bohem.
4: Já jsem Jana Husárová, je mi 15 let. Mě to dává radost, pokoj a být v jednotě spolu a že mám rodinu v Kristu a že se můžu spolehnout na ně v každé situaci.
1: Církev pro vás má i aktivity během prázdnin. Vy se scházíte jako mládež?
5: Každý čtvrtek, každý pátek, tréninky a sportujeme.
1: Všichni hrajete fotbal?
6: Ano. Ano.
1: 6 let hraješ fotbal?
6: Jo, ale jakože nechodím nikam.
1: Jenom do církve?
4: Já hraju asi tak 2 roky a baví mě to.
3: Jako já jsem dřív nechodila do církve, takže jsem nemohla chodit na ten fotbal, ale nějak jsem se o to nezajímala. A když jsem začala chodit do té církve, tak asi už rok hraju fotbal.
1: Jak jsi trávila čas, než jsi začala chodit do církve?
4: Kouřením cigaret a chodit do parku tady s Berouskovou.
1: Jak jste se seznámili s pastorem Markem Novým?
3: My jsme už tam chodili od malá. Potom jsme přestali chodit, protože jsme vyrostli a líbil se nám svět, kluci. Vystoupili jsme z té církve a potom jsme se zpátky vrátili, protože každý z nás měl jiný problém, ale třeba já jsem měla trápení v rodině a takové věci. Jsem se tam vrátila, když jsem Boha potřebovala, protože jsem si uvědomila, že bez Boha nejsem nic.
0: Jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Mangautumenge lačerat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost paliativní péče. Hradec Králové přišel pod vodem o rekordních 46 milionů korun. Zítra čekáme během dne přibývání oblačnosti, později místy i s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Počet lidí, kteří budou v příštích letech potřebovat paliativní péči, výrazně poroste. Řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Vláda chce proto podle něj zlepšit dostupnost paliativní péče pro dospělé děti i jejich blízké. Součástí strategie do roku 2035 je taky lepší propojení zdravotních a sociálních služeb i nové formy péče. V Česku ročně zemře zhruba 110 tisíc lidí. Z toho více než 65 tisíc paliativní péči ke konci života potřebuje. Podle Vojtěcha bude toto číslo dál růst.
2: Máme zde nějaký demografický vývoj, který nám ukazuje, že se nám bude zvyšovat počet lidí nad 80 let, 85 let, zhruba dvojnásobně do roku 2040. A samozřejmě právě vzhledem k té demografii ta potřeba paliativní péče bude dramaticky narůstat.
0: Podvodníci připravili správu nemovitostí v Hradci Králové asi o 46 milionů korun. Peníze z účtu městské organizace odeslala zaměstnankyně, která podlehla tlaku falešných bankéřů a policistů. Podle kriminalistů jde o historicky nejvyšší škodu při tomto typu podvodu v Česku.
3: Peníze z běžného účtu správy nemovitostí odešly postupně v několika transakcích. Jak zaměstnankyně obešla vícestupňovou kontrolu, teď podle mluvčí hradeckého magistrátu Kateřiny Rohlíčkové prověřují městští auditoři.
4: Výsledky lze očekávat koncem příštího týdne. Ještě během tohoto týdne ale vůči konkrétnímu zaměstnanci budou vyvozeny pracovně právní důsledky.
3: Případem se od minulého týdne zabývají krajští kriminalisté, kteří zjišťují, na jaké účty peníze odešly, říká jejich mluvčí Magdalena Vlčková.
5: Naši kriminalisté dělají od prvopočátku maximum proto, aby minimalizovali vzniklou škodu.
3: Vedení Hradce Králové teď kvůli útoku chystá školení zaměstnanců zaměřené na rozpoznávání podvodných telefonátů. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Rybáři na Třeboňsku kontrolují tento týden zdravotní stav ryb. Podle kontrolních odlovů můžou odhadnout i budoucí výnosy. Letos je ovlivní úbytek vody ve většině rybníků, vysvětluje výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
6: Drtivá většina rybníků bohužel tu vodu nemá. Obecně my evidujeme úbytek vody zhruba v řádu 1/3. Takže na těch rybnicích, které mají opravdu extrémní nedostatek vody, máme ty přírůstky nižší. I když je těch srážek poměrně málo a ta voda v těch rybnicích chybí, tak kyslíkové deficity jsme zatím téměř neevidovali.
0: Okysličovat vodu v rybnicích kvůli vodnímu deficitu museli už rybáři v Hluboké nad Vltavou a taky v Nových Hradech na Českobudějovicku.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno. Postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 dávejte pozor na 65. kilometru směrem do Prahy. V odstavném pruhu jde po směru jízdy chodec v černém oblečení. A v Plzni v ulici Terezie Brzkové došlo k nehodě osobního auta s tramvají. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Je majitelem charismatického hlasu, čas od času ho propůjčí třeba Antoniu Banderasovi. Už 33 let je členem Vinohradského divadla a obejde se bez něj jen málo který seriál. Herec a dabér Jan Šťastný je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Krásný dobrý den přeji vám i všem posluchačům.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je dnes herec a dabér Jan Šťastný. Ještě jednou vítejte, děkuji, že jste přijal pozvání do Alex a host. Když se na úvod zeptám, jestli filmové plátno nebo divadlo, divadelní prkna, tak co je vašemu srdci blíže?
1: Asi nejsem první, kdo to řekne, ale mému srdci je blížší to divadlo. Je to živé umění, je tam bezprostřední kontakt, je to něco, co utíká každou sekundou, která už se nedá vrátit. Ta práce je pro mě i zábavnější. Konec konců, když jsem se rozhodoval, co chci dělat před maturitou, ne, že by zvítězilo divadlo, já jsem se totiž k tomu dostal naprostým kotrmelcem tedy, ale nicméně tu divadelní akademii jsem vystudoval především kvůli divadlu. Já si myslím, že to je dokonce dneska i sebezáchovné, protože jak s úděsem sleduji pokrok technologií, práci umělé inteligence, digitálních technologií v audiovizuální tvorbě, tak mám takový neblahý pocit, že nastane čas, kdy my už nebudeme potřeba na to plátno nebo do toho rozhlasu a tak dále, ale přece jenom pokud živé umění, to znamená v mém případě to divadlo, přetrvá, tak to je jediná šance, jak ještě vlastně působit aktivně.
0: To snad bude věčné.
1: Zase nejsem pesimista. Ono to jde sice rychle, ale já si myslím, že ne zas tak závratně rychle, že by to hrozilo během 5 let. To přece jenom... Mám rád to divadlo především proto, že to je ta vědomá práce od začátku do konce. Že tam je tah na branku, že přece jenom máte daleko větší šanci, nechci, aby to znělo vzletně, ale prorůst do postavy, trošku se jí zabývat, naučit se, jak ta postava myslí, možná jak chodí. Je to takové to celostní herectví pro mě pořád. Přece jenom, když točíte, tak je to od záběru k záběru na přeskáčku. A je tam hodně na režisérovi, jak uhlídá, v jakém stavu zrovna vaše postava je. Těžko si to člověk hlídá sám. A hlavně, na tu práci nemáte vliv. Na výsledek nemáte vliv. V tom divadle tam někdo strčí v těch 19.00 a už je to jenom na vás. U toho filmu nebo televize přece jenom ten výsledný tvar je herec spíš použitej, než aby tím dílem sám vládnul.
0: Tak, ale není to divadelní herectví právě tím, jak ho popisujete, náročnější pro vás? Jste třeba fyzicky i psychicky vyčerpanější po večerním představení, než třeba po celodenním natáčení seriálu?
1: Jsem fyzicky i psychicky vyčerpanější a jsem za to rád, protože já mám aktivní odpor ke sportu třeba. Ale ono toto divadlo plně nahrazuje, protože ono se to nezdá, ale přece jenom ten výdej energie v tom trdlování po jevišti, ale hlavně mentální výdej a mozek, jak známo, zpracovává značnou část energetického příjmu, tak to tělo se opravdu vyčerpá, ale ona to není smutná únava, ona je to jakási očistná únava. Je to takové to, že si potom sednete k tomu stolku u sebe v šatně, jste stahaný, pokud to je opravdu třeba náročný výkon, ale je vám tak nějak hezky. Není to únava, která vás hází do špatné nálady, nedej Bůh deprese, ale je taková očesná. Já tomu říkám připomocně taková jako teatroterapie. A když mám vlastní, třeba i běsy, v každém z nás je cokoliv a přece jenom jsou situace. Já se sice snažím žít nomen omen, ale nevždy se to samozřejmě daří a přichází životem, jak člověk probíhá, proutíkává se spíš v dnešní úspěchané době, tak jsou situace, které nejsou zrovna komfortní a někdy až tragické. A tam to divadlo opravdu pomáhá.
0: Říká Jan Šťastný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s hercem a dabérem Janem Šťastným, narozeným ve Zlíně, tehdy Gottwaldově. Ten je znám i pro festival pro děti a mládež, filmový festival. Přitom vy jste říkal v tom minulém vstupu, že herectví nebo cesta k němu, že jste udělal nějaký takový kotrmelec, tak filmový festival hrál tam nějakou roli na vaší cestě k herectví?
1: Ten filmový festival snad až tak nehrál tu zásadní roli. Je to jednoduché, já jsem byl ve Zlíně jako normální žák, student a tak dále, ale jistým způsobem ten film, ten zlínský film měl co dočinění s tím, co dělám dneska, protože já jsem se začal objevovat vlastně na filmovém plátně jako v dobách, kdy jsem byl buď dítě školou povinné nebo gymnáziem povinné, ale byla to taková, všecko jsou to kotrmelce, moje životní kotrmelce jsou fakt jako mě celou dobu něco předchází. Já jsem nebyl ten, u kterého sudičky stály v kolébce a říkali, ty máš jedinou šanci pozvednout kulturu tohoto národa, pozvednout, kultivovat jazyk český na velkých scénách. Vůbec nic takového se nedělo. Můj tatínek byl stavební inženýr, maminka lékařka, vyrůstal jsem vlastně v normální rodině, chodil jsem na to gymnázium potom a v podstatě rozhodování bylo mezi tím, jestli ze mě bude stavař anebo lékař. Mně se trošku víc líbila medicína, se přiznám, ale při tom Gimplu jsem zase, něco mě předskočilo. Kamarád hrál v amatérském souboru Malá scéna a někdo jim vypadl, někdo onemocnil, tak mě vzal sebou, jestli bych tam něco jako s nima, ne to, tak jsem tam šaškoval pro děti něco a vlastně to bylo docela zábavné a pak přišlo další představení a další titul a tak nějak jsem tam vlastně do té maturity zůstal v tom amatérském souboru. Nicméně nekoketoval jsem nikdy s myšlenkou, že bych se tomu věnoval profesionálně. Mezitím přišly nějaké nabídky z filmového studia, které tenkrát ještě fungovalo, filmové studio vlastně dětských filmů ve Zlíně na kopci. Původně vlastně to bylo, nechal postavit Tomáš Baťa jako studio pro reklamní filmy, pro svoji firmu. A tam jsem jako už na desetiletej poprvé se vyskytnul v nějaké sérii českých večerníčků. Potom v pohádce, kterou jsem s hrůzou zjistil, že se opakuje každý rok, jmenuje se Zahumný a drak, kde jsem jako 15letý puberťák měl poprvé políbit dívku jako takovou, pač já byl hrozně, mě to trvalo všechno hrozně. Já jsem si v 21 myslel, že děti nosí čáp, já byl takový pomalejší v tomhletom. Ono u nás na té Moravě to šlo trošku pomalej všecko. Ale měl jsem tehdy políbit tehdejší superstar Ivanu Andrlovou, která hrál, no to bylo, ne, no rekvizitáři do mě nalili dva fernety a pak to šlo samo, abych se trošičku uvolnil. Ale nicméně to taky neznamenalo, pak jsem natočil jeden ještě pokus o muzikál Mezi námi kluky, kde se mě donutili tančit, no zpívat snad ani ne, ale tančit. Pohybově a nadaný jsem byl vždycky teda v uvozovkách. A nicméně ještě ani to nerozhodlo o tom, co budu dělat dál, ale paní herečka Věra Nováková ze Zlínského divadla, tehdy Gottwaldovského, výborná herečka, která nás taky částečně vedla v tom amatérském souboru, mě prostě přemluvila, jestli nechci zkusit přijímačky na DAMU. No, co bych tam jako dělal, nebo já to vůbec tohleto. No ne, no tak kdyby se jako, hele, jsou v polovině roku, další přijímačky jsou až na konci roku po maturitě, tak no, nevím, a byl takový balík, mě do všeho museli strkat. Tak jsem to jako, no a tak já nevím, a tak, no tak dobře, no tak jo, no tak. Tak mě připravila na ty zkoušky, já jsem přijel tenkrát vlastně na tu slavnou DAMU do Karlovky. Otevřely se dveře té zkušební místnosti. Já jsem poprvé viděl herce, které jsem znal jenom z televizoru, tak jsem spanikařil samozřejmě. Ale objevily se tam takové oči. Oči, které mě furt provázely a někam mě vedly, které mě úžasně uvolnily, tak jsem tam něco jakože vystřih. A na tu DAMU jsem se nakonec dostal. Byly to oči Jany Hlaváčové, která potom byla mou profesorkou a můžu to dnes říct určitě mou kamarádkou a vlastně jsem s ní prošel jak angažmá v Národním divadle, tak i to angažmá ve Vinohradském divadle. Ale ještě jsem stále nevěděl, první dva roky. No a to víte, my jsme měli v ročníku spolužáky, kteří vyrostli v divadelních šatnách, nevím, jestli můžu jmenovat, ale byl to například Lukáš Hlavica, byl to Ivan Trojan, byl to Jirka Pomej, byl to Kuba Zindulka, všecko herecká jméno, takže ty věděli o divadle úplně všechno a já nevěděl vůbec nic. Takže já jsem ještě ve druhém ročníku přemýšlel o tom, jestli jsem správně, jestli tam mám co dělat. I co
0: a
1: čet
0: já
1: nechtěl...
0: vás, pardon, zastavím vašem vyprávění a co potom opravdu rozhodlo, že jste na té správné profesní dráze. O tom budeme mluvit za malou chvíli, tedy vy budete mluvit. Jan Šťastný.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec a dabér Jan Šťastný, který ještě v druhém ročníku DAMU si nebyl jistý, zda je to ta správná profesní dráha. Tak kdy jste té jistoty na 100% naplno nabil?
1: Zase na tom má velkou zásluhu Jana Hlaváčová, která mě tak nějak postupně velmi opatrně a velmi šetrně vedla, a já to slovo klidně řeknu, k lásce k tomu divadlu nebo k herectví jako takovému. A já jsem pak zjistil skrze ní, že to má svůj velký smysl. A pokud to člověka, musí ho to samozřejmě bavit a naplňovat, ale naplňovat, je to obrovská vlastně odvaha, když si to připustíte, že chcete co si skrze svoji postavu sdělit. Vlastně máte velikou zodpovědnost taky, protože oslovujete, já nevím, v tom Vinohradském divadle třeba tam je 620 diváků a něco jim vlastně předáváte. Můžete si to nazvat, jak chcete, třeba je trošku i k něčemu popostrčit, nebo dát jim nějakou naději, nebo jim ukázat, že ten svět, ve kterém žijeme, je zrovna v takovém stavu a jak z toho třeba ven, proto já mám strašně rád na divadle, pokud má katarzní účinek. No, ono dneska se občas taky inscenuje něco, co skončí bezvýchodně. A to já úplně nemám rád, protože ta spovykaná doba, ve které žijeme, by spíš měla nabízet, ne komentovat, co je špatně, ale nabídnout taky nějakou cestu, třeba nabídnout nějakou naději. A potom, když už jenom takhle o tom mluvím, tak vlastně najdete jakýsi vztah. A jak jsem to řekl, že ta práce opravdu má svůj nějaký hlubší smysl.
0: Takže jste pak už nikdy nepochyboval o tom, že tam, kde jste, to, co studujete, je to správné?
1: V podstatě, no, nepochyboval. Ono, to herectví je právě trošku zrádné v tom, že pokud se vám zrovna nedaří a herecká kariéra je chvilku jste nahoře, chvilku dole, anebo třeba jenom pořád dole. To se taky stává.
0: Stalo se to vám?
1: Pořád ne, ale samozřejmě ty výkyvy tam samozřejmě byly vždycky a dařilo se víc a míň a přicházely do toho nějaký osobní třeba životní věci, se kterými se člověk musel vypořádat. Nebylo vždycky samozřejmě všecko hej, ouvej, taky občas bylo to ouvej, ale od toho, a tam se zase vracím k tomu katarznímu nebo očistnému nebo tomu sebeléčivému účinku toho divadla, které mě z toho vždycky nějakým způsobem dostalo. Nejenom ten zážitek na jevišti, ten interaktivní zážitek, ale i třeba proces zkoušení, že vám dal třeba na něco zapomenout, anebo dokonce ukázal nějakou cestu, řekl, aha, ono by to šlo i takhle, a proč já se vlastně trápím tím, když ta možnost je někde jinde. Je to vlastně, to mám na tom to rád, že se tam člověk neustále učí. Já vůbec to hraní, abych nemluvil, ono to má, víte, pro mě, jako já se snažím, moje manželka Barunka vždycky říká, hele, teď už to děláš tak dlouho. A já byl vždycky přezodpovědnej takovej, jako abych někomu něco nepokazil, abych splnil požadavky toho režiséra. Teď už přece víš, co a jak, tak si to, začni si to víc užívat. A od té doby, co se snažím se to k tomu všemu ještě užívat, tak z toho mám

0: se ještě nedával na Akademii muzických umění. Taky ta, ale to je strach každého rodiče. Taky ten strach, protože v herectví neexistuje takzvaně kariérní postup. Tam nemáte to, že nastoupíte někam do firmy a máte čas, časem se propracováváte třeba na vyšší a zodpovědnější pozice. To tady u nás není. Ta nabídka buď přijde, nebo nepřijde. Chvilku jste nahoře, chvilku jste dole. Je potřeba s tím pracovat. Takže já se jim trošku nedivím, že jsem se já sám hodil do velkého neznáma. Taky u mých starších synů, ale tam jsem to vyřešil šalamounsky. Protože vlastně já úplně nejsem jistý, jestli bych si přál, aby mý potomci kráčeli v našich slepějích. Pokud ještě můžu vteřinku, tak jsem je přihlásil právě, protože jsme na budově, v budově Českého rozhlasu do Dismanova dětského rozhlasového souboru. A tam oba ty starší kluci zjistili, že ta herecká práce je velká dřina, že to je zodpovědnost a že tam hraje taky konkurence a tak dále. Tak od toho dali ruce pryč, takže tak jsem je vyléčil. No uvidíme, co bude u toho nejmladšího.
1: Jan Šťastný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: na čase být.
1: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec a dabér Jan Šťastný, který je mimo jiné známý z řady seriálů, ať už to byla Ordinace, Pojišťovna štěstí,

0: slunečná a mohla bych pokračovat. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že je to povinností, nebo mělo by to být povinností herce, hrát v seriálech, aby potom na vás lidé, jako na známou tvář, přišli do divadla. To jste takto uvažoval od samého začátku, nebo jste si postupem času ověřil, že to tak skutečně funguje?
1: Já si nejsem úplně jistý, jestli jsem řekl povinností, ale to není nicméně...
0: Ano,
1: nicméně,
0: skoro povinností.
1: Skoro povinností.
0: Tak skoro.
1: No, ano, protože ona se nám doba proměnila. Od začátku to tak samozřejmě nebylo. Ono přece jenom dneska... Dneska trošičku divadlo bojuje o to, aby do něj vlastně chodili lidi. Obecně to tak platí a není to jenom o to upoutat nějakým, pokud možno bulvárním titulem, ale třeba velká divadla asi mají povinnost svoji, už z titulu svého postavení, jako přece jenom nosit tu, řekněme, kvalitnější dramatickou literaturu, ale je to samozřejmě boj. Je to velký boj, doba je trošku spovykaná, všichni jsme uhonění, pořád nás někdo straší, že, já nevím, jsou tady nemoci, že bude válka a tak dále a tak dále. A vlastně že lidé zpracování těmito informacemi, protože na nás opravdu útočí ze všech stran. Trošku jsme zapomněli třídit, přestali jsme to umět třídit, co je vlastně pravda, co není pravda a tak dále. A lidi opravdu žijou trošku v úzkostech. To znamená, když jdou do toho divadla, že se spíš chtějí pobavit, možná zapomenout, zasmát. Ale já přece jenom trvám na tom, že ta dramatická literatura divadelní má nabízet i závažná témata, ale je to potom boj. A jedním z prostředků toho boje je právě, abychom se my zatvrzeli divadelníci, objevovali i na obrazovkách a třeba i v průběžných seriálech, aby to tam bylo na tu první dobrou, jak já tomu říkám, prostě toho kluka, toho člověka, toho pána, tu paní, tu slečnu známe z televize, budeme se na ní podívat do divadla. Ono to takhle nebývalo vždycky samozřejmě, konkrétně Vinohradské divadlo, ale zase na druhou stranu bylo divadlo tehdejších seriálových hvězd. Pan režisér Dudek točil spoustu seriálů v České televizi, v tehdy Československé televizi a ta plejáda těch úžasných herců, který tam tenkrát hráli, tak hráli i v seriálech a chodilo se na ně do toho divadla. Dneska ta doba zase tomu nahrává víc, takže rozhodně se nezříkat rolí, no. Prostě se nezříkat, protože teď to trošičku přeženu, ale herec, který vlastně není vidět, jakoby tak trošku nebyl. Je potřeba upoutávat pozornost a ta konkurence divadel i komerčních divadel je opravdu dneska veliká. Nefunguje nic líp, než když máte na tramvaji vylepený dva obličeje, protože to vidí každý. Ne se někde schovávat a tak dále. Pravda, je to boj, ale ten boj stojí za to. No. I když to řeknu zase trošičku vzletně, ale ta naše, proto to děláme. Aby jsme jako těm lidem něco zkusili dát, to, co umíme, nebo třeba neumíme, nebo se s nima podělili o ty věci. To je ten zážitek, pro který já to mám rád.
0: Jan Šťastný je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Šťastný herec a dabér je naším hostem. Už jsem v úvodu zmiňovala, že jste 33 let členem Vinohradského divadla. Tehdy vás ještě vítala paní Jiřina Jirásková a vy jste odcházel z Národního. Bylo to těžké rozhodování?
1: No, těžké rozhodování, to je v podstatě nerozhodnutelný, jako na to potřebujete takovou odvahu a spoustu bezesných nocí a tehdy možná i litry alkoholu, než to rozhodnutí přijde. No, z Národního divadla se takzvaně neodchází. Víte, ale jak jsem mluvil o tom, že mě ty věci předskakovaly, já jsem, mým snem bylo po Damu jít někam do oblastního divadla a tam se vyhrát takzvaně. Protože když skončíte v nějakým velkým divadle a vlastně nemáte ty příležitosti, tak jak se to naučíte? Damu je strašně fajn věc, ale praxe vás teprve naučí ty věci. Takže já jsem spíš toužil třeba do Plzně nebo do Liberce nebo někam takhle do to a ona přišla nabídka z Národního divadla, no. A tak nějak, jo, jak to, no, tak ano. Ale je pravda, že jsem po těch 4 letech angažmá, a to si nemůžu stěžovat na to, že bych nehrál, že bych neměl role. Mě tam cosi, bylo to prostě pro mě asi hodně brzo ještě. A když jsem dostal nabídku na schůzku s tehdejší paní ředitelkou Jiřinkou Jiráskovou, tak já jsem vešel do té vrátnice Vinohradského divadla a věděl jsem, že jsem doma. Něco na mě fouklo hned v té vrátnici a tak nějak to zafungovalo, že pak jsem ještě rok zkusil, jestli v tom Národním se mnou něco neuděje, ale pak už jsem neváhal a šel. Ale rozhodnutí to rozhodně nebylo lehké.
0: Nebylo lehké, zůstal jste ve Vinohradském divadle 33 let. To vám ale nebrání občas si odskočit i do jiného divadla, třeba takového komorního divadla, jako je Viola, kde opravdu máte diváka na dosah ruky. Ano. Je to pro vás náročnější i z pohledu přípravy, trémy?
1: No, je to vlastně trošičku jinak než na tom velkém jevišti. Samozřejmě člověk tou praxí, dneska už člověk ví, v jakém místě na jevišti třeba se nemůže otočit zády, aby ho bylo slyšet, kde fungují jaké věci. A volí samozřejmě trošku jiné prostředky na to, aby až do té poslední řadě bylo vidět mrknutí. Tam musíte na jevišti, když mrknete, tak musíte mrknout celým tělem. Když to ve Viole stačí, když opravdu jenom mrknete. A já moc rád vlastně střídám prostředí, střídám velikosti a ta Viola je opravdu maličká. Tam sedíte na metr od těch lidí. Tam je vidět úplně do vás a úplně do vašich chyb hlavně. Ale já jsem se osvobodil trošku toho divadla té zodpovědnosti tím, že jsem si připustil, že chybovat je lidské. A že třeba chyby nás taky posouvají dál, takže mě to dneska vůbec nevadí. Já se naopak paradoxně trošku těším na situace, kdy v té Viole, když jsme jenom dva, a nikdo nám nepomůže, tam neexistuje nápověda a máme hodinu a půl dialog, těžký dialog. Nikdo nám tedy nepomůže. Já se trošičku těším na to, až jeden z nás třeba vypadne a začal jsem milovat ty okamžiky, jak z toho ven, jak si poradíme. Vám to dá paradoxně ne paniku, ale takový vnitřní klid. Vždyť jsme tady pro vás, hrajeme vám jakési příběhy lidí a jsme taky jenom lidi. Jsme taky jenom omylní a nemáme třeba zrovna náladu, anebo se nám ten den třeba něco stalo. Já vím, že vás to, milí diváci, nemusí zajímat, ale jsem taky jenom člověk. A to vás tak nějak hezky uvolní a o to líp sdílíte tu atmosféru s lidma, kteří na vás z toho metru opravdu koukají.
0: Když se řekne těžká role, když herec řekne, to byla těžká role, vy jste teď použil těžký dialog, co to vlastně znamená?
1: No, zrovna v případě her ve Viole, kdy obě hry jsou to vlastně historické pseudoudálosti, ale je to setkání generála von Koltice a švédského velvyslance předtím, než měla Paříž, jaký známe dnes, už neměla totiž existovat. Byla skutečně podminovaná a von Koltic měl tu ruku na spoušti a jakmile spojenci se dostali na hranice Paříže, tak měl za úkol od Hitlera Paříž odpálit. A toto je fiktivní rozhovor toho, jak vlastně švédský velvyslanec s Hanušem Borem to hrajeme, ho vlastně přemluví, aby to nedělal, ale má to v sobě obrovský lidský potenciál a důvody, proč on se rozhodl, že to udělá, jsou protože drží jeho rodinu v podstatě pod trestem smrti, pokud a tak dále a tak dále. Velmi složitý a těžký dialog, včetně historických reálií a stejně tak ta druhá hra, což je zase Nobelovka, je o sporu Otto Hahna, vlastně objevitele jaderného štěpení a jeho asistentky židovky Lisy Meitner, kdy on si to přivlastnil tak trošku a odehrává se těsně před, ve Stockholmu těsně před udělením Nobelovy ceny, kdy ona si to s ním přijde vyříkat. Takže zase to máte těžký dialog. Na jedné straně lidský, protože tam jakási latentní láska pod tím vším je, ale zároveň odborný, protože vy tam v monolozích sdělujete vlastně, jak to objevení jaderného štěpení probíhalo.
0: Tak a vše zvládáte ve Viole. Jan Šťastný.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříž.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Herec Jan Šťastný je stále se mnou ve studiu Českého rozhlasu. Vy jste i během našeho povídání zmínil svoji manželku Báru, dříve Petrovou, teď Šťastnou, nebo už nějakou dobu, už dlouho Šťastnou, 2011.
1: Ano.
0: Tak máte herecké manželství, dělá to dobrotu?
1: Dělá to dobrotu, samozřejmě, že to dělá dobrotu. Ne, ale teď vážně. Mě to dokonale vyhovuje. Navíc Barunka, ona ještě k tomu všemu má to třetí oko, takové to režisérské oko, mimochodem taky studovala filmovou akademii jako obor hraná režie k tomu svému herectví z konzervatoře. Takže ona je můj velký kritik. Ale musím říct, že zatím, co mi vždycky měla poznámky, tak rozhodně nebyly od věci. Co se ale snažíme doma vlastně domů práci netahat, takhle to řeknu jednoduše, protože my tak jako máme ten oddělený čas na tu svoji profesi a na to, že taky se máme rádi a že máme taky nějakýho potomka doma, kterýho máme rádi a že prostě žijeme normální, pokud možno normální rodinný život.
0: Netaháte si domů práci ani když spolu hrajete v jedné komedii, v Seznamce, Seznamka se jmenuje ta komedie v divadle u Hasičů?
1: Je to Seznamka v divadle, no tam se přiznám, že trošku ta práce, protože byla společná, tak přece jenom jsme trošku doma na tom zapracovali. Ta komedie, mimochodem, přijďte na ní 4. listopadu do divadla u Hasičů. Já ji mám moc rád z jednoho prostého důvodu, že jsem tam sám chlap a mám tam 4 dámy. Takže krása střídá
0: nádheru. Sen každého muže.
1: Ano, sen každého muže. A v podstatě to je o tom takovém tom čtyřženství, že každá z těch žen umí nabídnout něco jiného. Jak my chlapi hrdopišně říkáme, kdyby se nám to poskládalo všecko dohromady, tak není nic lepšího, což samozřejmě nejde. Je to pro mě zábavné hraní, samozřejmě z toho utápnutého pod pantofláka se vyšvihnout do nějakého velkého suveréna, který to ovšem, jak my to chlapi občas umíme, přepískneme a pak dostaneme řádně taky za uši. Je to komedie, možná samozřejmě primárně by měla být pro pobavení, ale taky možná k zamyšlení, jak to s těmi našimi životy je a proč jsme vlastně pořád nespokojení a jestli bychom se neměli taky trošku vážit toho, co vlastně máme.
0: Takže se tam poznáme možná, někteří, možná
1: doufám,
0: všichni.
1: Doufám.
0: Tak a ještě jednou vaší velkou profesní dráhou je samozřejmě dubbing. Načítáte knihy, namluváte, zmiňovala jsem Antonio Banderase, to je takový vaše tomu půjčíte občas svůj nádherný hlas, ale také třeba namlouváte reklamy. Jaký v tom je rozdíl, když se chystáte namlouvat reklamu a když se chystáte na dubbing?
1: No, ono je v tom, rozdíl není v tom, že používáte svůj hlas, ale pak je v tom zásadní rozdíl, že samozřejmě třeba pro reklamní účely, tam musíte mít nějaký, dát tomu nějaký esprit, řekněme tomu, aby ten budoucí klient nebo zákazník si opravdu tu věc vzal, musíte ho trošku nalákat na ty věci.
0: Chystáte takže se na to třeba už doma ještě namlouvat tu reklamu?
1: Ne, nechystám, protože já vlastně nevím do poslední chvíle, co mě čeká. Ono taky se to všecko dělá hrozně rychle dneska, takže já sice vím, na co jdu, ale nevím, co ode mě. A hlavně je tam klient, který samozřejmě ty požadavky nějaké má. Každý klient má požadavky trošičku jiné. Takže ta domácí příprava tam úplně není ta dobrá. Ale ona dneska už není ani domácí příprava u dubbingu. Dneska se to dabuje rychle, je to takzvaný rychlodabing, kdy tam jste sám a je to takový, dokud to neskazíte, tak se jede. Jo. O to je to těžší, ale pro mě vlastně zábavnější a koncentrovanější práce, protože mým snem je teda tomu herci to nepokazit samozřejmě. Ale na koncentraci hlídáte si kódy, hlídáte jeho, naučíte se ho dejchat. Už tušíte, co vám třeba udělá a v tom byl nejtěžší právě Banderas, který netušíte. Netuší, co v příští vteřině udělá. Takže tam třeba u Banderase je to spíš o tom si to i zkoušet.
0: A jenom rychlou odpověď vás poprosím, kdo vás objevil pro dubbing? Kdo vám řekl, máte ten hlas, běžte to zkusit?
1: Byl jsem to já sám, snažil jsem se prosadit a zvonil jsem u všech studií.
0: Děkuji vám za odpověď a vůbec za krásné povídání. Děkuji, že jste tu byl. Jan Šťastný.
1: Já děkuji a bylo mi ctí. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Stát chce rozšířit možnosti ochrany citlivých objektů před drony. Veterinární komora eviduje v Libereckém a Moravskoslezském kraji ohniska kočičího moru. Zítra čekáme postupné přibývání oblačnosti, později místy i s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Proti dronům ohrožujícím elektrárny, nemocnice nebo třeba letiště by v budoucnu mohli zasáhnout i jejich zaměstnanci. Navrhují to ministerstva vnitra a dopravy. Teď můžou zásah provést jenom policisté nebo vojáci.
2: Policie teď před drony nepřetržitě chrání třeba vládní budovy nebo parlament, navíc ale nemá kapacitu. Sklady pohonných hmot, nemocnice nebo řízení železnice by se proto měly umět bránit sami bez policie, říká vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka.
3: V případě útoku dronem rozhodují vteřiny. V některých případech nelze čekat na příjezd bezpečnostních složek.
2: Způsob obrany bude na jednotlivých institucích. Prezident Aliance pro bezpilotní letecký průmysl Jakub Karas změny ví.
4: Bylo to vlastně už dlouhodobě předmětem jednání po těch incidentech, co se začaly dít napříč Evropou, takže v tomto směru určitě to smysl dává a určitě to podporujeme.
2: Návrh teď projde mezirezortním připomínkovým řízením, pak ho posoudí vláda. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: V Moravskoslezském a Libereckém kraji jsou ohniska kočičího moru, konkrétně v oblasti okolo Studénky a Bílovce na Novojičínsku a dále taky v Novém Boru na Českolipsku, kde se virus objevil na tamním sídlišti. Českému rozhlasu to potvrdila Eva Šuláková z veterinární komory. Panleukopenie, takzvaný kočičí mor, není přenositelný na člověka ani jiné zvíře. Pro kočky je ale extrémně nebezpečný, zejména pro ty toulavé. Podle starosty Nového Boru Jaromíra Dvořáka ze starostů pro Liberecký kraj by lidé měli dočasně zrušit krmná místa, aby se infekce dál nešířila.
5: A znovu prosím, aby ti, co ty kočky tedy krmí, prováděli dezinfekci těch misek, dokonce ta krmná místa na chvíli byla ukončena.
0: Začala další fáze likvidace dolu ČSM na Karvinsku. Firma OKD bude až do příštího týdne zasypávat první ze 4 jam, a to v jižní části areálu. Na vyplnění jámy bude potřeba 45 000 kubíků hlušiny. Připravená jsou i všechna bezpečnostní opatření v podzemí.
6: Další takzvaná výdušná jáma v severní části přijde na řadu v září a potom to budou dvě jámy úvodní. Ty se ale budou likvidovat jinak cementopopílkovou směsí a bude navíc zachovaná možnost těžby metanu v dalších letech pro využití v energetice. Martin Knittl, Český rozhlas. Sport.
0: Kajakář Jakub Krejčí ovládl kvalifikaci mistrovství světa vodních slalomářů a postoupil do semifinále. Další kolo si zajistili i Vít Přindiš a Jiří Prskavec. Mezi ženami prošly dál Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Počasí. Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno. Postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně objeví přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D7 směrem z Chomutova do Prahy zbystřete za sjezdem na Postoloprty. Na kilometru 59 se srazilo osobní auto s nákladním. A v Praze v Novopatské ulici je po nehodě dvou osobních aut kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
7: Za těmi, kdo umí milovat, vás i dnes zvou Petr Kostka
8: a Carmen Majerová.
7: Následující příběh chytne za srdce. Představíme vám pár, který byl k lásce ke druhému vychován, láskou žije a ještě jí má na rozdávání, i když fyzických sil ubývá.
8: Jemu je 81 let, ona brzy oslaví osmdesátiny. Dnes už dobře vědí, že manželství je plné starostí a trnů, ale nese ovoce, které se jinde nerodí.
1: Z Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatou lásku prožívají Aneška a Jaroslav Mikešovi.
1: Společnou pouť životem začali na autobusové zastávce před téměř 60 lety. Celou tu dobu se na sebe dokáží dívat zamilovaným pohledem.
0: Byli tu jeden pro druhého, když odcházeli rodiče, přišla rodinná tragédie, nebo když onemocněli. Nikdy neztratili víru, naději ani lásku.
1: Proto jsme za nimi poslali naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, zdravíme vás.
4: Vy budete Mikešovi.
3: Jo, to mi Mikeši těší nás. Konečně poznáme Patrika na vlastní trošku.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Kolik slavíte už spolu?
3: 58 roků.
5: No. Ano, přesně tak. Ani se nám to nezdá. Ono to uteklo jako voda a myslím si, že ještě nějaký rok spolu vydržíme.
4: No já doufám. Ve zdraví a spokojenosti.
3: Je to naše přání, to je jasný, no.
4: Tak ať se vám splní. Pro Anešku kytičku.
5: Já moc krát děkuju a takovou krásnou kytku už jsem dlouho nedostala. Ani od manžela, ne?
3: Ode mě vůbec ne.
4: Jak to?
3: No, já jsem jí dal všechny peníze, ať si koupí, co chce, vždycky.
4: No, ale ten moment překvapení, že dostane kytku.
3: Teď dostala.
4: Jo. Na kolik let to má dopředu? No dobrá.
5: Ještě jednou moc krát děkuju.
4: My, že jsme mohli přijet a teď si poslechneme ten váš, jak my říkáme, tklivý, jímavý a láskyplný příběh. Budete ho vyprávět.
3: Určitě. No a já, než to začneme, já bych velice poděkoval vám a celému personálu za to, co děláte. Je to, já si myslím, že je to služba náročná, takže moc děkujeme a buďte u nás srdečně vítáni.
1: Představme si naše dnešní hrdiny. Anešku a Jaroslava Mikešovi. Oba žili ve vesnici jedno v Usuchdola u Prostějova. Znali se jen od vidění.
0: Pak ale přišlo léto roku 1965 a všechno se mělo změnit. Osud jim nachystal situaci, kdy se potkají a zrodí se láska na celý život. V rozhodný den jí bylo 20 a jemu 22.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Já jsem dělala autoškolu a protože mě neměl kdo vozit do té autoškoly, tak se mě nabídl.
3: No, mě to velice napadlo hned, já jsem měl na křižovatce, kde stála, jako čekala na autobus a říkala mě, no jo, on je dneska autobus, říkám, tak pojď sedí, jedem.
4: Dal jste jí helmu nebo ne?
5: Ne.
3: Tenkrát to nemuselo být helma, to měl akurát řidič. No já jsem byl rád, že za mnou sedla, já jsem viděl, že to bude na pořád jako.
4: Takhle jste no úplně jo. To poznal?
3: Já jsem to poznal, protože moje oči šly po její jako postavě a po její osobě.
4: Už a co, ona se lepila nebo? Že jste to poznal?
3: To... Nevím, asi jo.
5: No. Až tak daleko ne. Já jsem byla dost taková odtažlivá, protože nás rodiče vždycky učili, abychom se chovali tak, ať jednou nelitujeme. Takže to prostě bylo tak, no. Nepotřebovala jsem se nějak tisknout ze začátku.
4: Na začátku tedy cudná.
5: Ano, přesně tak. No víte co, mládí je mládí, ale moje maminka mě říkala, když jsme spolu začali randit, dávej si bacha, protože to dělává školu, ekonomku, čtyřletou, ať ji doděláš. No, já jsem mu dodělala. Udělala jsem i tu autoškolu.
3: No, ale stejně potom neodolala a všechno dopadlo jinak.
4: Tak kdy jste se do sebe zakoukali, nebo jestli někdo dřív z vás třeba si začal myslet, že by z toho něco mohlo být?
3: Asi navzájem.
4: Že? Aneška ukazuje na vás teda, jo?
3: Na mě?
5: Ano, přesně tak. Protože já už jsem nějakého chlapce měla, jenom takhle, na pozdravení, ale nelíbil se mě kvůli tomu, že on byl trošku drze. To Jarda nebyl. Takže tyto hodnoty jsem si já považovala za důležité, tak proto jsem se s ním rozešla a znala jsem ho taky. To bylo důležité.
4: To znamená, vy jste se rozešla s tím chlapcem předtím.
5: Ano.
4: A říkala jste si, třeba se s Jardou něco vyvine.
5: Ono, ano, přesně tak. Ono to bylo poznat, nebo to bylo vidět, nebo...
4: Na něm?
5: Na něm,
4: ano. Jak, v čem se to projevovalo?
5: Přijdi, udělej, nebo pojedem tam, zajedem tam. No a už to takhle bylo.
4: Takže měl touhu se s vámi potkávat?
5: Ano, ano. A dost často. A myslím si, když jsme byli z jedné jediný, že to ani pro něho nebyl problém.
4: Co vám na něm imponovalo tehdy?
5: Slušnost. V prvé řadě slušnost. A to, že jsme se taky znali, že jsem věděla, do čeho jdu.
4: U vás, Jaroslave, jaké to bylo tedy, jak vy jste se díval tehdy na Anežku, jak jste vnímal, nebo cítil, že se vaše srdce probouzí a že bych se chtělo dělit o ten cit i s Anežkou?
3: Nevím, jak to probíhalo, ale myslím si, že v plné míře asi. Já nespomenu si už na ty začátky, jednak jsem byl asi z toho nějak taky trošku, no nechci říct vyvalené, to je blbý slovo.
4: Co se děje najednou s vaším jistý
3: a
4: tělem?
3: No přesně tak, jako že vůbec sedla se mnou na motorku a nevím, člověk to nevím, jak to už bylo přesně.
4: A kdy jste tedy oba pocítili, že to vaše chození, randění přerostlo v něco, v čemu už oba věříte, že u toho vydržíte a že teda budete jako spolu? Kdy to tak přišlo u koho z vás?
5: Já nevím, jedna přišel večer a povídá, tvůj brácha se bude ženit, nechceš, abychom měli svatbu za jednou? A já říkám, to myslíš vážně? Teď on už to bude mít teďka v dubnu. A to byl leden. A on říká, proč ne? Jestli tě tobě to nevadí, tak já super, abychom měli svatbu společně. Tak jsme ji měli. Já jsem teda přikevla. Ono totiž, nás bylo doma hodně.
4: Kolik?
5: A tehdy, když ještě jsme se brali, tak nás bylo, já to musím spočítat, nás bylo tak... Ne, to už byli někteří pryč. Sedm.
4: Sedm sourozenců?
5: Ještě doma, ale jinak nás bylo 11. 11 dětí. A z 11 doma, když my jsme se vrali, bylo jich 7. Takže maminka teda nás oplakala všechny, ale můžu říct, že s láskou nám říkali, mějte se rádi, jak jsme se měli my, protože 11 dětí, to je co dělat. A možná to nás taky trošku přimělo k tomu, aby jsme spíchali ze svatbou, že jsme tam tak nějak nezavazeli, ale bylo nás tam moc.
4: A už jste věděli, že chcete být spolu.
5: Ano, přesně tak.
4: Jaký to je pocit, kde to člověk začne cítit? Kde to tak pocítí, že už ví, že budou spolu?
5: Já bych spíš řekla v té hlavě, protože v té hlavě tak si srovnáváte všechno možné, co bude nebo co bylo, jak to bude, jaký ten bude, co mě bude tolerovat, co nebude tolerovat. No víte, ty myšlenky tam v hlavě probíhaly a hodně, ale vyšlo to.
4: A to je dobře.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh nám vypráví už skoro diamantoví manželé Aneška a Jaroslav Mikešovi.
2: Neutekl ani půl rok od jejich prvního setkání a už pomýšleli na svatbu.
1: Rozhodnutí vzít se urychlil nejen chystaný sňatek Jaroslavova bratra, ale i možnost získání podnikového bytu.
2: A tak byla 23. dubna 1966 svatba. Oba se určitě těšili.
3: Těšili. A můžu říct, že to těšení, nevím, jak bych to vyjádřila, protože to zrovna byla zima, ten den pršelo, takže nás to trošku zaskočilo, že ta zima nás trošku taky ovlivnila. A začátek byl ten, že Jarda přišel pro mě, rodiče nám dali požehnání na další život. To mě tekly slzy, že teda už nebudu maminčina, ale že budu Jardova. Ale maminka taky plakala, ale říkala, děvčata, to je náš úkol, aby jsme prostě měli zase svoje rodiny. A važte si jeden druhého a přejeme vám hodně dlouhých let. To nám přála, to si pamatuju. A to nám dala křížek na čelo a říkala, že přijímá Jardu do rodiny. No, tak to bylo takový dojemný, že teda jsme brečeli oba.
4: No já nadchyně jako na její maminku jsem měl velice dobrý vztah a ona taky jsem se dověděl, že neměla přeze mě. Asi kvůli mé povaze, nevím, no. A pokud jste se ptal jako na začátek svatby, ta svatba byla 23. dubna 1966. Bylo to tenkrát na úřadě v Brodku u Konice, potom v kostele v Jednově. No a po svadení obřadu teda byl objednaný autobus, kde pochopitelně obě dvě rodiny, dvě svatby. Ti svadebčani sedli do autobusu, švakar ten objednal, to se tím pochlubím, 603 tenkrát, tak jsme seděli my jako oboji manželé, že? 603, tak jsme si taky mysleli, že jdem v takovým autě parádním.
5: To jste seděli všichni čtyři vzadu?
4: No to bylo, no já už nevím, jak to bylo.
3: Ne.
4: Někdo se nešel pěšky, ale.
3: Ne, nešel z pěšky, ale já už přesně nevím, kdo seděl vpředu, ale nevěsta některá. Jestli teda švagrová nebo já. A myslím si, že jsem to byla já, protože brácha ten to zařizoval a říkal, když jsem to zařídil, tak pojď Švýcou, pojď sedneš si dopředu. Takže takhle to nějak bylo. No.
5: No a potom tedy dorazili jste kam, kde byla hostina, jak vypadala, co jste měli k jídlu, pamatujete si to ještě?
3: Pamatuju se, měli jsme to v Jevičku a na Moravě, na hotelu a měli jsme svíčkovou, předkrm, takovou rolku, já jenom si pamatuju, že to bylo dost ostrý a v tom byla šunka. Na tehdejší poměry to bylo fakt něco, protože tehda nebylo nic.
5: Jedli jste polévku společně?
3: Ano, jedli. A měli jsme i glindáky, ale manžel mě teda krmil, dopadlo to všechno tak, jako to mělo dopadnout.
5: Co vaši rodiče na tu svatbu říkali, nebo jestli jste i nějakou radu od nich dostal, od Anešky už víme, jaké to bylo, když ji vyprovázeli do života?
4: Neměli žádný zábrany, jistě, že protože rodinu jsme velice dobře znali a naopak doporučili, že? A udělali dobře a já taky.
5: Kdo byl nejvíc dojatý z té svatby? Byli jste to vy, byli to rodiče nebo někdo další?
4: No asi rodiče taky. Rodiče, no a manželka.
3: No já no. Taky, já fakt taky. Já jsem všechno prožívala tak jako rozumím, co bude dál. Protože na ružích usláno jsme neměli, takže já jsem nevěděla, co mě čeká. Takže já jsem hodně přemýšlela v ten den svatby, co bude. Ale Jarda na mě byl hodný od prvého počátku. teď mi napovídá, že pořád. Nemůžu tvrdit, že ne, je to tak.
4: Ale nezapomněla.
3: Chlapa nemůžete moc chválit, on by si moc myslel.
4: Ne, ne, to já nepotřebu chválit, ne, to není potřeba. My, však Patrik to ví, že jo, on je potřeba se chválit chlapí.
5: Jednou za čas je to fajn.
4: Jo, potěší to nás, ano, jistě, že. No.
5: Berete to tak, že ta svatba, a vy, Aneško, možná, protože jste byla vychována vlastně v té víře a tak, že je to nějaký zlom? Berete to, že prostě najednou tou svatbou se něco změnilo, nebo jste vstoupila někam do další éry, nebo prostě přichází něco dalšího? I takhle po čase vnímáte to jako nějaký předěl, nebo to přišlo třeba až později, když jste opravdu začali spolu žít?
3: No, až jsme začali spolu žít, tak potom teda člověk věděl, co třeba rodiče dělali, jaký měli povinnosti, a ty povinnosti teď už se týkaly nás dvou, takže jsme museli přemýšlet hodně. Najednou neměli jsme kde bydlet, tak potom nás vzal pod nájmu můj stric a tam jsme museli do poschodí, no já ne, ale manžel, tahat vodu, a jak tu vodu táhal do vrchu, tak zase ji musel stáhnout dolů, protože tam nebyla voda. A tam jsme bydleli rok a to se nám narodila první dcera. Takže on si užil až moc, ale všecko dělal s pokorou. Já jsem se divila, že nikdy mě neřekl, že on to nepůjde vynést, nebo že nepůjde tam. Nikdy. Ani teď ne. A naopak já ho teďka musím trošku šlajfovat, protože všechno, když já něco řeknu, tak on to jde udělat hned. A to teda taky není. No.
5: Ale tehdy jste musela být ráda, že máte vedle sebe takovýho chlapa, na kterého se můžete spolehnout. A že prostě je to ten správný mužský, vedle kterého chcete žít ten celý život, ne?
3: No, je to tak, přesně tak. A to jsem si právě vážila a hodně. A považuji do dneška, když mě volají sestry, kteří už jsou vdovy, tak vždycky mě říká, co pak ty se máš, ty máš u sebe manžela, ale my jsme sami. A to právě mě taky posouvá k tomu, abychom se jeden druhého víc vážili. Tak ono to tak je. A má být, že jo.
5: Je ten život ve dvou lepší, plnější?
3: Je to určitě lepší. No to víte, že to nebyly sami radovánky, samu miláčku tým, ale taky přišly chvilky, ale člověk je musel řešit a řešil je a nikdy jsme neřekli, že půjdeme od sebe. Nikdy. Řešili jsme je a těch problémů bylo hodně. A zvláště když už byly děti. Když děti nebyly, tak těch problémů bylo minimum.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte příběh zamilovaných lidí.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Aneška a Jaroslav Mikešovi

0: Tragicky zahynul jako hasič při požáru.
1: A to bylo to nejhorší, co jsme v životě spolu prožili. A vždycky, když slyšíme něco, co takového potká rodinu, nevěřte nebo věřte, že znovu to prožíváme, i když už je to tolik let. A ona teda dodělala, holka, s problémama ze začátku, protože ona byla na něho hodně zvyklá, na toho bráchu, na toho Járu. A ze začátku to byly problémy na té konzervatoři, ale pak už se všechno srovnalo. Ona si udělala Janáčkovu akademii, takže učí v Brně. A můžu říct, že když jsou dva na řešení problému, že to jde, a nelze od každého problému hned odkázet, tak jak je to teďka moderní.
2: Řekli jste, že syn byl hasič. Co se stalo, že odešel?
3: No, tenkrát hořelo v Borotině, to je tady nedaleka vesnice, hořelo tam, myslím, sláma nebo něco. A on měl, trošku měl problémy astmaticky taky. On se tam nadýchal kouře a při převozu do nemocnice během jako do Boskovic jako zemřel. Bylo 10:30, přišli dva policajti, jako ve dveří zvonili a teď, co se stalo? Nevíme, běžte si zavolat. Takovým tónem. Ale už to ve mně hrklo, že teď telefon pochopitelně jsme neměli, tak jsem musel vzít motorku v noci a jet do Šamotky a tam jako zavolat, co se stalo. Do nemocnice. No pochopitelně, když jsem se to dověděl, tak tam bylo po mně, že jsem se musel opřít, mě tam držel jako a těžko popsat. Tam jsem se, vím, že tenkrát byl tam známý jako ten vrátnej, takže mi tam jsem se opřel o skřínku tam. Plakal jsem, pochopitelně, že? No a podržel mě a chvíli jsem tam seděl a pak jsem jel domů. Cesta naspátek v takovým stavu na motorce. Každý se divil, říkal, ty jsi jel na motorce, no co jsem měl dělat? No přijeli jsme dom, tady jako potom, švagr bydlí naproti, tuž taky neboštík, šel zavolat, tenkrát nebyla rychlá, byla jako jenom pohotovost, tak ti přijeli k nám, dostali, dali nám injekci jako na uklínění a to byl strašný šok, že pochopitelně.
2: To znamená, v tu chvíli jste se to dozvěděla i vy, Aneško.
1: Já jsem se to dověděla i já. Já jako matka, no co jiného, než jsem se zesunula a bylo mě hrozně a první cesta Jarda, manžel teda šel naproti, tam mám tu sestru a oni nám, to už říkal Jarda, zavolali pohotovost. Šla jsem našemu panu doktorovi, protože já jsem nebyla schopná chodit do práce dělat závěrky, tak mě napsal neschopenku a řekl mě, paní Miklišová, vy si myslíte, že ta neschopenka vám trošku umožní žít dál? Musíte sama chtít. Tak jsem si říkala, no, tak to je taky dobře. No, musím sama žít, to vím i dneska. Ale přežili jsme to a ta malá holka, ta naše, ta nejmladší, měla 3 roky. A když jsme šli na hřbitov, tak ona se mě ptala, maminko, proč? On je tady a já říkám, víš, on tady spínká. A proč jste ho tady dali, když máte tak velký barák? To nás tak vždycky rozhodilo, že jsme nevěděli, co máme říct, že už nemůže být mezi námi.
3: Já si ještě teď vzpomínám, ještě tady, pak jsme šli pochopitelně museli do práce. Já jsem tehda zastupoval mistra na expedici a měl jsem odpolední směnu. To bylo první směna, jako, když jsem musel, byla tma, když jsem musel jít za tu halu. Tam bylo malé osvětlení a já jsem tam nešel, já jsem se bál tmy. A to mě drželo, to jsem ti ani neříkal, to mě drželo strašnou dlouhou dobu, než já jsem vůbec měl odvahu někde tam do té tmy jít. Byla to hroza strašný, skutečně. máme zase radost z dalších dětí, jako no,

0: a musíme skutečně žít dál, jako. Protože kdyby jsme zoufali, tak uškodíme ne sobě, ale rodině taky.
1: Kolik bylo tehdy synovi?
0: 18 roku. No.
1: V těch nejlepších letech.
0: No nechci to žádným, aby toto prožíval, teda skutečně.
1: Jak moc pokládáte za důležité to, že jste byli právě vedle sebe, že jste si nějak pomohli, nebo jak jste to prožívali? Každý sám, uzavřený v sobě, nebo jste to probírali?
0: Ne. V žádném případě. Společně a rodina, taky když jsme přijeli k rodičům nebo něco, ještě si vzpomínám, když tady to, co se stalo, tak moje maminka, tak jsme si padli do náruče, že? Ale no, já, abych nebyl na měko, tak asi, no, plakali jsme oba, že všichni. Takže jedině ta rodina a my společně, hlavně my spolu, no, my spolu.
2: Protože, aby to jenom nesl někdo uvnitř, to není dobrý. A prostě jsme tady a nemůžeme tu chlit tak, abychom my nepřežili nebo jeden druhýmu ublížili. Prostě museli jsme být oporou jeden druhýmu. Tak nějak.
3: Člověk má v srdci místa, o kterých mnohdy nemá ani potuchy. Teprve až se zaplní bolestí, dozví se o jejich existenci.
4: Aneška a Jaroslav Mikešovi ale na život nezanevřeli. V jejich srdcích láska stále kvete. Dala jim sílu jít dál. A malí jí tolik, že jí s úsměvem rozdávají všem, co jí potřebují.
3: Jsou to přímo apoštolové lásky.
2: A ještě navíc, chodíme pomáhat jedné paní, která má 92, no pomáhat, spíš bych řekla, chodíme ji nakupovat, doprovázíme ji k doktorovi, doprovázíme ji, když chodí třeba na pedikuru, nebo k holičovi, no holičovi nechodí, to už stříhám já, protože ona už by tam nedošla, ale ona říkala, když bych vás ztratila, já už tady být nechci, ale má 92 let, ale ona je rozumově tak hrozně dobrá, že ona si všechno pamatuje. Já už lidajaký věci teda vypouštím, nevím, jestli je to dobře nebo ne, ale ona je fakt dobrá. A můžu říct, že taky nás trošku nutí k tomu, aby jsme podporovali jeden druhýho, že nám řekla, že nás potřebuje taky. Takže takové je případ náš, našem věku.
0: A veškerá práce o králíky, sečení zahrady, tenkrát ještě s kosou, to všechno bylo víceméně na mě, jako zahrada, jako stříhání stromu, trhání jabli, no zkrátka všechno, to bylo vyloženě na mě, no. Takže sami bychom možná potřebovali nějakou třeba službu, i když já zatím se tomu bráním, no ale děláme to té paní a děláme to rádi. Pokud můžeme, tak to děláme a ona je nám za to taky vděčná, jako.
1: Já musím teda sklonit před váma, co můžu, protože vy nejenže máte tu lásku mezi sebou, rozdáváte ji svým dětem, ale vy máte v srdci ještě tolik místa, abyste tu lásku rozdávali dalším a pomáhali ještě třeba potřebnějším a starším. Klobouk dolů.
2: Ještě doplním jednu věc z dřívějších roku, že tady nějaký podnikatelé měli malé děti a přišli za námi, jestli bychom je nemohli jako opatrovat. My jsme na to kývli a ze začátku to byla holka, která měla rok, tak nám ji sem dali. Potom za 3 roky se jim narodila druhá holka, takže jsme opatrovali obě dvě. Potom postupem doby, ta první šla teda do školky, tak jsme měli tu druhou ještě 3 roky. A do dneška, když nás uvidí, tak už za náma běží a říká mě teto. A manželovi říká dědo, protože oni dědu už jednoho neměli, jenom toho druhého, takže mu říká dědo.
1: Vy jste na tom světě proto, abyste tu lásku rozdali v co největším množství, abyste si ji nenechali pro sebe.
2: No, my jsme ji už získali od rodičů, tak my musíme předávat. To už je náš úkol a jsme rádi za to, že můžeme chodit a že můžeme to dělat.
0: Já vždycky říkám manželce, máš velký problémy, protože vím, co prožívá, ale jsou daleko na tým ještě hůř. Lidi, kteří vůbec třeba jsou to ležáci. No a já, že mám jedno koleno, mám po operaci druhý stažení, ale dělám. Co je potřeba, musím udělat. Máme zahrádku, jakože kolem domu, tak je to potřeba dělat. Nic nezbývá jiného.
1: Ve vás je tolik lidství, to je hezký.
0: No, to nás těší a neděláme to tady do mikrofonu nebo něco pro posluchače, ale skutečně život je takovej, tak to praktikujeme.
2: Není k tomu co dodat, akorát to, že bychom si přáli, abychom tu lásku, jak vy říkáte, mohli rozdávat ještě aspoň nějaký rok. I když už já budu mít 80 a manžel 82.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: V dnešním příběhu nám svá srdce otevírají Aneška a Jaroslav Mikešovi z Velkých Opatovic.
2: Za to, co vše museli v životě unést, jak projevují lásku jeden k druhému a jsou nápomocní těm, kdo jí tolik potřebují, jim patří velký dík.
1: Proto jsme se rozhodli poslat jim po Patrikovi Rozehnalovi dárek. Velký automatický kávovar pro chvíle pohody a odpočinku.
3: Tak to teda je překvapení velký.
4: To jsme teda úplně udivení.
3: No teda.
4: A i k tomu kafe. A jasně. Máme aj uvařit už teďka?
5: No to už záleží na vás. Můžeme tím vyzkoušet, jestli kávovar funguje. Ale je, měl by být funkční.
3: To je bezva teda.
4: No to je bezva. A že jim moc krát děkuje.
3: No děkujeme moc. Je to velký překvapení. No,
4: no je. Mm-hmm.
5: Zasloužíte si to za ten váš příběh a za ten váš vztah, co prožíváte už 58 let, co by manžele.
4: No je to dlouhá řádka let, ale utíká to jako voda. A chtěli bychom ještě to doklapat až do konce spolu.
5: Za to, co všechno jste pro sebe dělali, ale i pro ty druhé, si to nejenom zasloužíte, ale já věřím, že vám se to i podaří.
4: My děkujeme za takové přání a jsme skutečně rádi a šťastní za to, že jste přišli. A měli jsme možnost se vypovídat.
5: Ať vám kávovar slouží, ať se vám daří. A chcete třeba ještě něco na dálku vzkázat Petrovi a Carmen?
3: Ať přijedou do Opatovice, že jim uvaříme kávu.
0: Zlatá láska.
2: Mockrát děkujeme za pozvání. Jste úžasní.
1: A my si je teď trochu vyzkoušíme. Jak se znají po těch 58 letech společného manželství?
2: Poodhalí to jejich odpovědi v partnerském testu? Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby se neslyšeli.
1: Teprve teď jejich odpovědi poskládáme dohromady.
5: Jaroslave, čím vás překvapila vaše žena na prvním rande?
3: Že byla vědomostně velice chytrá, no a potom svojí postavou, krásou a povahou.
5: Čím si myslíte, že jste ho překvapila na prvním rande?
4: Že jsem nechtěla ponocovat dlouho. Já jsem mu říkala chvíli a jdu dom. To jsem ho překvapila.
5: Jaký jste jí dal vůbec první dárek?
3: Jenom si dal nějakou kabelku, která se jí nelíbila stejně.
4: No, to si pamatuju moc dobře. Byla to taška taková jako do společnosti, ale ta barva se mě moc nelíbila.
5: Jaká byla?
4: Do hněda, taková béžová. A já jsem mu moc nenosila.
5: Má vaše žena nějaký zlozvyk?
3: Ne.
5: Vůbec?
3: Nemá.
4: Já? Že nedávám svoje věci někdy na svý místo. A to mě kolikrát manžel upozorní a řekne, tam to nepatří. Někdy mě to nevadí, někdy mě to rozesměje, ale někdy si říkám, to vidíš, ale co udělám, to už nevidíš.
5: Kolik nosíte prstínků?
4: Dva, tři.
3: Teď myslím, má jenom jeden a když někam jde, tak má ještě jeden.
5: Kdo doma drží kasu?
4: No samozřejmě já.
3: No máma, manželka.
5: Kam odkládáte špinavé ponožky?
3: No do prádla, máme koš.
4: Jo, tak to je pečlivé. Přímo do koše na špinavý prádlo.
5: Kdo vybíral jména dětem?
4: Společně. A nebo řekne, no, tak ty si jde tak, jak chceš, tak děti, já, mně se to bude líbit taky.
3: Já si myslím, že více mi manželka a já se na to přikývl.
5: Kdo je víc žárlivý?
4: On.
3: asi jsem býval trošku já, to vám řekne manželka asi, ale nevím, no, nevím, asi to řekne, že jsem to byl já.
5: A byl? Byl jste žádlý?
3: Trošku jo, možná.
5: Které tři věci byste si vzal na pustý ostrov?
3: Manželku, mobil a kreditní kartu.
5: Které tři věci si myslíte, že by si Jaroslav vzal na pustý ostrov sebou?
4: Mně ne, nebo jo, já nevím. Já myslím, že třeba jo, po tolika letech.
5: Dobře, to je jedna věc, další dvě.
4: No myslím telefon a čistý prádlo, to by si vzal.
5: Kdo je z vás dvou stydlivější?
4: Já. No, já jsem byla su a možná aj mě to přetrvalo.
5: Kdo je stydlivější z vás dvou?
3: No tak asi manželka. No asi nikdo, my se nestydíme před sebou.
5: Kdo dřív usne po milování?
3: No, asi manželka. A já za chvíli.
4: Jejda manžel, ten ještě myslím nemá nohy u sebe na posteli a už spí.
5: A jak vypadá vášeň v tomto věku?
3: Dobře. Jo.
4: Poklidná. Žádný velký řádění není. Na to už nesou síly. A nebo bych řekla, že ta doba už minula. Musíme to nechat mladým.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Aneška a Jaroslav Mikešovi už za několik měsíců oslaví diamantovou svatbu.
1: Jak oba vnímají svůj život? Jaká je jejich láska v tomto věku?
4: Já bych mohla říct to, že se to změnilo. Nemůžu říct, že to je tak, jak to bylo. Manžel byl náročnější v manželském životě, tak to teda jako jsem s láskou přijala. Ale můžu říct, že mám mě rád pořád stejně, co potřebuji, mě udělá, a nemůžu říct, že by se po stránce povahově charakterně změnil. To nemůžu říct. A když máme čas, tak si společně uvaříme kafe, sedneme v kuchyni a hrajeme skrabla nebo karty, anebo luštíme křižovky nebo sudoku. Posloucháme rádio, jsme plně zaneprázdnění a mě teda hrozně zajímá zahrádka. Já tam ráno můžu jít kdykoliv a kdykoliv mě tam někdo zavolá, tak tam půjdu. A můžu říct, že letošní rok zahrádka nám přidala tolik věcí, že jsem s tím ani nepočítala.
5: Jak to vnímáte vy, Jaroslave, s tou láskou?
3: Ne, u mě to stejný. Stejně ji mám rád, stejně co je potřeba, tak dělám, nebo já nevím, no je to stejný asi, celkově se nic nezměnilo.
5: Je to tak, že člověk má radost nebo vnitřní klid, když je ten druhý někde poblíž?
3: No tak určitě, radost máme vždycky, jednak, že se máme dobře, protože my nenadáváme, někdy možná tady tu malou štampelku nebo červený víno si dáme, ale to už patří k životu, no. A jinak já myslím, že jsme velice spokojení.
5: Jste ráda, že ho máte?
4: Určitě. Nechtěla
3: bych. Já taky.
4: Nechtěla bych být sama ani náhodou. Já myslím, že ta láska se trochu proměnila v tom, že si vážíme jeden druhýho. A že jsme rádi, že jsme dva na řešení problémů i na radost. A ono sdělená radost je dvojnásobná a sdělená bolest je poloviční. Takže myslím si, že kéž by nám pán Bůh dopřál, aby jsme ještě vydrželi až do konce, aby jsme spolu odešli, tak jak jsme se vzali, tak a i odešli.
3: Hezký život jsme prožívali, rádi bychom teda ještě prožívali nějaký čas. Pochopitelně to si můžeme přát jenom. No, uvidíme, co život přinese.
5: Blíží se vám diamantová svatba. Až přijde. A určitě bude obřad. A padne ta otázka. Jaroslave, berete si zde přítomnou Anešku? A Aneška, jestli si bere Jaroslava, co odpovíte?
4: Ano.
3: No samozřejmě.
4: Musíš říct ano.
3: No ne, to řeknu při obřadu, jedu do mikrofonu, řeknu samozřejmě.
4: No cením si ho. S pokorou můžu říct že ho mám ráda. A nikdy mě nenapadlo, že při sebemenším nějaké rozepří bych mu řekla, že důvod tebe. Nikdy, nikdy. Ani doteďka bych mu to neřekla, i kdyby mě provedl nevím co.
3: No, máme se rádi stále. No, já bych dal všechno, co mám.
5: Milujete jí?
3: No jistě, že je. Pochopitelně.
5: Milujete ho?
4: Ano, miluju. No, mám ho ráda a můžu říct, že neměnila bych. I kdyby by měl zlatá, nevím. Nevím co. Zas bych si ho vzala. Protože když zjišťuju, kolik zla někteří mají, tak to já říct nemůžu. Takže já si ho považuji, já si ho vážím, já ho miluju a já taky bych chtěla jednou s ním odejít z tohoto světa.

0: Aneška a Jaroslav Mikešovi si na začátku slíbili lásku. A ta jim vydržela. Už vědí, že jí stačí jedno slovo, jeden nepatrný pohled, ba dokonce i mlčení k tomu, aby se projevila v plném rozsahu.
1: William Shakespeare o lásce napsal: čím víc jí dávám, tím víc jí mám.
0: Nebojte se projevovat lásku. Rozdávejte ji. Vrátí se k vám a bude ještě silnější, hřejivější a všeobjímající. To už dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Odbory pražského letiště vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s jmenováním nového šéfa. Podvod s nezaplaceným parkováním připravil ženu z Jihlavska o peníze. Zítra čekáme postupné přibývání oblačnosti, později místy i s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Dnes ji vyhlásili odbory. Nesouhlasí s tím, aby v čele představenstva letiště byl Radomír Lašák, kterého vybralo ministerstvo financí.
2: Odboráři uvedli, že mají strach o budoucnost letiště, protože Radomír Lašák dřív vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Zároveň se obávají privatizace letiště a jeho vstupu na burzu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO takové plány vyloučila.
3: Existuje zákon o letišti, v tom zákoně je napsáno, že letiště Praha je strategickou firmou, která nesmí být privatizována, že by se muselo jednat o změnu zákona. Takový zákon nepřipravujeme.
2: Odbory teď budou čekat, jestli Lašák sliby dodrží, jinak by ze stávkové pohotovosti přišly do stávky. Aktuálně je provoz letiště bez omezení.
4: Cestující se nemusí obávat nějakých omezení, jak při příletu, tak při odletu.
2: Říká mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. Sám Lašák vyhlášení stávkové pohotovosti nekomentoval. Letiště má vést od začátku srpna. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Nový trik na lákání peněz využívají podvodníci na Vysočině. Oběti se snaží oklamat falešnou zprávou o neuhrazeném poplatku za parkování. Dnes o tom informovala policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že neznámý pachatel tímto způsobem vylákal ze ženy na Jihlavsku celkem 15 000 korun. Zneužil k tomu jméno jedné z existujících platform na úhradu parkování, vysvětluje Dana Čírtková.
5: Přijde jim současně odkaz, který když rozkliknou a vyplní v něm veškeré údaje ke své platební kartě, tak jim potom neznámý pachatel odčerpá peníze. Proto důrazně varujeme před tím, aby si lidé nejdříve ověřili, zda za parkování na Easy Park skutečně něco dluží.
0: Archeologové z Muzea a galerie Orlických hor objevili při rekonstrukci průchodu Strčkova náměstí do Hradební ulice v Opočně pozůstatky středověkého opevnění města. Přestože stavební práce zasáhly jen 60 cm pod zem, odkryli část původních hradeb. Archeologové tak našli taky keramické střepy z hradištního období.
6: Právě nalezené keramické střepy jsou podle archeologů mimořádně cenné. Pomáhají totiž zpřesnit rozsah opočenského hradiště, které zmiňuje už Kosmova kronika k roku 1068. Jde o vůbec nejstarší písemnou zmínku o Podorlicku. Odkrytá kamenná zeď pak podle odborníků zřejmě tvořila součást městského opevnění, které je v písemných pramenech doložené od roku 1361. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno. Postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně objeví přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D7 je ve směru z Chomutova do Prahy uzavřená za sjezdem na Bytozeves. Na kilometru 59 policie vyšetřuje nehodu nákladního auta s osobním. Poslední volný sjezd je exit 60 a pro osobní auta se vyplatí jet přes Lišany a na tah 7 se vrátit v Postoloprtech. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, vážení a milí. Muž, kterému věnujeme to dnešní divadlo pro vaše uši, měl celoživotně, jak se říká, jediné razítko v občanském průkazu. Jediné za to celoživotní zaměstnání. Rozhlasový režisér. A taky nadšenec a na cestě rozhlasové režie docela zásadní inovátor a objevitel. Už víte? No samozřejmě. Následující hodinka bude patřit režiséru Jiřímu Horčičkovi. Ať se vám pěkně poslouchá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak vůbec popsat v několika větách takového rozhlasového tvůrce, jako byl Jiří Horčička? Pan Jiří Horčička, nebo kolegové mu říkali Horča familiérně. No asi nejlépe výběrem z jeho práce. A víte co? Na úvod si poslechneme, jak profesi rozhlasového režiséra popsal jednou on sám. A potom taky jeden z příběhů Čapkových detektivních povídek. Karla Čapka vůbec měl Jiří Horčička obzvlášť rád a v životě se k němu jako tvůrce, jak ostatně dnes ještě uslyšíme, vrátil hned několikrát.
2: Řekneme-li o někom, že je truhlář, pak víme naprosto přesně, co dělá. Řekneme-li o někom, že je redaktor, pak víme přesně, co dělá. Řekneme-li, že je rozhlasový redaktor, už k tomu, co si přidáváme, znamená to, že musí být nejen píšící, ale také schopen promluvit před mikrofonem. A řekneme-li o někom, že je režisér, pak jsou tady jisté definice. Jedna definice je klasická, kterou kdysi řekl František Roland, to je, že režisér je ten, který učí herce to, co sám neumí. Odvozeno od téhleté definice, která je mezi herci už téměř klasická, je to prostě člověk, jehož povolání nemůžeme přesně definovat. Je tam ode všeho kousek a ničeho prostě dokonale. Je v něm kousek praktického dramaturga, je v něm kousek muzikanta, je v něm kousek výtvarníka, je v něm kousek herce, je v něm kousek technika, ale zajímavé, že předpokladem, myslím si alespoň pro tuto funkci, je to, že nic nesmí umět dokonale. Že záleží na tom, jak jsou tyhle ty jednotlivosti v tom režisérovi poskládány a to nakonec určí jeho režisérský typ. Prostě rozhlasový znamená, že má něco společného s hlasem. A nikoliv pouze s hlasem, ale také zvukem. A to zvukem nikoliv pouze realistickým, ale také s hudbou, jakožto zvukem. Prostě toto všechno kombinuje nějak ve svých představách dohromady a potom společně se svými spolupracovníky to dává na ten zvukový pás.
0: Divadlo pro vaše uši.

0: Příběhy sňatkového podvodníka. No, to si nechte vyprávět. Bývalo to výnosné, ale i rizikové řemeslo. Nebo živnost.
1: Jestli byste dovolil, já bych...
0: Slovo má pan Holub, detektiv.
1: Víte, my nemáme rádi nějaké extra a nebývalé případy. My taky nemáme rádi nové lidi. Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce. Předně hnedle víme, že to udělal, protože to je jeho obor. A víme, kde ho najít, a za třetí nedělá nám žádné caviky a nezapírá, protože ví, že mu to není nic platno. Páni, s takovým zkušeným člověkem pracovat, to je radost. I v kriminále se tihle řemeslní zločinci těší zvláštní oblibě. Ale nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti a renitenti a nic jim není recht. Starý mazák ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nekazí sobě ani těm druhým. No, jednou jsme dostávali hromady hlášení, že na českém venkově řádí neznámý sňatkový podvodník. Podle popisu to byl letitý pán, takový tlustší, holohlavý, s pěti zlatými zuby. Dával si jméno Miller, Procházka, Šimek, Šebek, Šinderka, Bílek, Hromádka, Pivoda, Berger, Bejček, Stočes a všelijak jinak. Krucinál, ten popis se nám na žádného podvodníka nepasoval. To musí být někdo nový. Tak si mě zavolal náš pan Rada a povídá: Holube, vy děláte tuhle vlakovou službu, když už někam jedete, dávejte pozor, nepotkáte-li nějakého chlapíka s pěti zlatými zuby. No dobře, do 14 dnů jsem načapal tři pány s pěti zlatými zuby. Museli se mě legitimovat, ale Ježíš Maria, jeden z nich byl školní inspektor a jeden dokonce poslanec, a to se neptejte, páni, jak jsem za to dostal vynadáno. A teď teprv jsem si vzal do hlavy, že toho kujona musím dostat. On to nebyl můj obor, ale já jsem si řekl, že se mu pomstím. Tak jsem si zajel privátně ke všem těm oklamaným slečnám, sirotkům a vdovám, ze kterých ten zlatozubý taškář vylákal peníze pod slibem manželství. Všechny dámy tvrdili, že to byl inteligentní a solidní pán a že tak pěkně a slušně horoval o rodinném životě. Ale žádná si od něho nevzala ani otisk palce. No to je vám hrůza, jak jsou tyhle ženské lehkomyslné. 11. oběť, to bylo v Kamenici, mě v slzách povídala, že ten pán byl u ní třikrát. Vždycky přijížděl vlakem o 10:30 ráno a když posledně odcházel s jejími penězi v kapse, podíval se na popisné číslo jejího domečku a překvapeně řekl: Helejte, slečno Mařenko, není-li to boží vůle, abychom se vzali. Vy máte číslo domu 618 a já za vámi vždycky vyjíždím v 6 hodin 18 minut. Není to dobré znamení? A já hned vytáhl jízdní řád a hledám, ze kterých stanic vyjíždí vlak v 6 hodin 18 minut a má spojení na vlak, který dojede do Kamenice v 10 hodin 35 minut. Když jsem si to všechno seštimoval, viděl jsem, že by to mohl být nejspíš vlak ze stanice Bystřice Novoves. To víte, vlakový detektiv se musí v provozu vyznat. To se rozumí, zajel jsem do stanice Bystřice Novoves a ptám se po tlustém pánovi se zlatou hubou. To jezdí, povídal mě přednosta stanice, je to pan Lacina, obchodní cestující, co bydlí tamhle v dolní ulici. Tak já jdu za tím panem Lacinou. Na chodbě natrefím takovou drobnou a čistěnkou paní a povídám: bydlí tu pan Lacina, to je můj muž, řekla, ale on teď po obědě spí. To nevadí, povídám, a jdu dovnitř. Na kanapi leží...
2: Jeje, to je pan Holub. Maminko, podej mu židli. My se známe, že jo?
1: Pozdrav tě, Bůh, Vincku. Vždyť on to byl starý losař Plichta. Víte, co dělají ty losové podvody? A už se dělá aspoň 10krát. Tak ty už neděláš losy?
2: Už ne, pane Holub, ono to dá moc běhání, že jo? A 52 let, to už člověk rád někde posedí. Chodit dům od domu, to už pro našince není.
1: Tak proto se zdal na sňatkový podvody, viď ty, partíko?
2: No, pane Holub, něco člověk musí dělat. Když jsem posledně seděl, tak se mi zkazily zuby. Já myslím, že to dělá čučka. Tak jsem si je musel dát spravit. A to byste nevěřil, pane Holub, jaký kredit člověk dostane na zlaté zuby. Ono to budí důvěru. A taky člověk začne líp trávit, tloustnout. No co na plat našinec musí pracovat s tím, co má.
1: A kde máš peníze, povídám mu. Já mám tuhle v notese 11 tvých podvodů. To dělá neto 216 tisíc. Kde je máš, Vincku?
2: I tady všechno patří mé ženě. Obchod je obchod. Já nemám nic, než co mám při sobě. To je 650 korun, zlaté hodinky a zlaté zuby. Maminko, já pojedu s pánem do Prahy. Pane Holub, já ty zuby musím ještě splácet. To dělá 300 korun, ty u maminky nechám.
1: A 150 korun má dostat tvůj krejčí, připomněla ta panička.
2: Máš pravdu, maminko, máš pravdu. Pane Holub, já si potrpím na správnost. Když nemáš dluhy, můžeš se každému podívat do očí. To už patří ke kšeftu, že jo? Maminko, okartáčuj mě trošku ten zimík, abych ti nedělal v Praze ostudu. Tak a můžeme jet, pane Holub.
1: Tehdy Vincek Plichta dostal 5 měsíců. Ty ženské většinou před porotou prohlásili, že mu ty peníze dali dobrovolně a že mu to odpouštějí. Jenom jedna mu nic neslevila, to byla bohatá vdova, kterou pumpnul jenom o 5 000. No, to jsou lidi, co? Půl roku na to jsem slyšel, že jsou v kraji 2 sňatkové podvody. To bude Plichta, řekl jsem si, ale dál jsem se o to nestaral. V tu dobu jsem měl co dělat v Pardubicích na nádraží, protože tam působil jeden kufras. Víte, co kradou na peroně zavazadla. A protože jsem měl asi hodinku od Pardubic v jedné vesnici svou rodinu na letním bytě, vzal jsem si pro ní do kufříku párky a takové ty uzeniny a jak tak jedu, prošel jsem ze zvyku celý vlak. A v jednom kupé sedí Vincek Plichta s takovou starší dámou a něco vykládá, jak je ten svět zkažený. Vincku, povídám, už zase někomu slibuješ manželství? Plichta se začervenala, honem se té dámě omlouval, že má tady s tím pánem obchodní jednání a když za mnou vyšel na chodbičku, povídá káravě.
2: Pane Holub, to byste mě neměl dělat před cizími lidmi. Na mě stačí mrknout a jdu. Skrze co mě hledáte?
1: Máme tu zase 2 případy, Plichto, povídám mu. Ale já mám dnes jinou práci, tak já tě dám četníkům tady v Pardubicích.
2: Ale pane Holub, prosím vás, to mi nedělejte. Já už jsem na vás zvyklý, budu s vámi. No tak, pane Holub, ze staré známosti.
1: To nejde, kamaráde. Já nejdřív jedu za svou rodinou, to je hodinka cesty. Co bych s tebou člověče dělal?
2: Ale já vás doprovodím, pane Holub, aspoň vám cesta líp uteče.
1: Ale. No tak dobrá, tak tedy šel ten Plichta se mnou. A když už jsme byli za městem, povídám...
2: Ukažte, já vám ten kufřík ponesu. A koukněte se, pane Holub, já jsem starší člověk a když vy mě před cizími lidmi tykáte, tak to dělá takový divný dojem.
1: Tak jsem ho pak představil své ženě a švagrové Máničce jako svého starého přítele, pana Plichtu. Poslouchejte, má švagrová je dost hezká holka, 25 let, ale ten Plichta tak pěkně a solidně mluvil a dal dětem bombóny. Zkrátka, když jsme vypili kafe, navrhl Vincek, že by jako šel se slečnou a dětičkami na procházku. A jen tak na mě mrknul, jako, že my chlapi si rozumíme a že si máme s manželkou co povídat. Takový to byl ušlechtilý člověk. A když se za hodinu vrátili, děti si vedli pana Plichtu za ruce, Mánička byla jako růžička a při loučení mu dlouho tiskla ruku. Poslouchej, Plichto, povídá mu potom, co tě to napadlo plést naší Máničce hlavu?
2: To už je takový zvyk, pane Holub, to snad dělají ty zuby. Já se ženskými nikdy nemluvím o lásce, to se na můj věk nepasuje. A vidíte, právě na to berou nejvíc. Asi ze zjištnosti, protože vypadám na zajištěné postavení.
1: Když jsme byli za Spardubicích na nádraží, povídám mu, Plichto, já tě přece musím dát četníkům, protože mám tady vyšetřit nějakou krádež. začal prosit.
2: Pane Holub, tak mě zatím posaďte tuhle do restaurace. Já si dám čaj a přečtu si noviny. Tady máte moje peníze. Je to 14 000 a ještě něco. No tak bez peněz vám neuteču. Vždyť nemám ani čím zaplatit útratu.
1: Dobrá. Tak jsem milého Vinska posadil do nádražní restaurace a šel jsem po svém. Za hodinu jsem nahlédl oknem. Seděl na svém místě, na nose zlatý skřipec a četl noviny. Asi za půl hodiny jsem byl hotov a jdu za ním. Teď už seděl u vedlejšího stolu s nějakou nápadně kyprou blond paní a důstojně káral sklepníka, že jí nechal v kafi škraloup. Když mě viděl, poroučil se té paníčce a šel ke mně.
2: Pane Holub, nemohl byste mě sebrat až za týden? Já bych teď měl zrovna nějakou práci.
1: Moc bohatá, plichto.
2: Ona má továrnu a moc by potřebovala zkušeného člověka, aby jí sem tam poradil. Teď zrovna má platit nějaké nové stroje.
1: Aha, Jášku, tak pojď, já tě představím. A jdu k té paničce. Těbuch Lojzíčko, povídám, pořád ještě lovíš tyhle ty starší pány? Ta blondýna se začervenala až po lopatky a řekla: Šmarja, pane Holub, já nevěděla, že ten pán je váš přítel.
2: A sakra, pane Holub.
1: Tak se hleď ztratit, povídám jí. Pan Rada Dundr by chtěl s tebou mluvit, Lojzíčko. To víš, on tomu říká podvody.
2: Pane Holub, to je smůla, co?
1: No.
2: Já bych jak těživ nevěřil, že bych se mohl stát obětí podvodnice.
1: A k tomu lehká ženská. Představ si, Vincku, že láká ze starších pánů peníze pod slibem manželství, jo?
2: Fuj, Tajksa. Tak má člověk ženským věřit. Pane Holub, no tohle přestává všechno.
1: Tak počkej tady, plichto. Já ti koupím lístek do Prahy. Druhou nebo třetí?
2: Ale pane Holub, to je škoda peněz. Jako začený mám právo na cestu zdarma, že jo? To už mě svěste za erární peníze. To víte, našinec musí počítat s každým šestákem.
1: Tak. A celou cestu až do Prahy nadával plichta na tu ženskou. To vám bylo nejhlubší mravní rozhořčení, které jsem kdy viděl. Když jsme pak vystupovali v Praze, povídám...
2: Pane Holub, já vím, tentokrát to bude 7 měsíců a mě ta vězeňská strava nesvědčí. Helejte, já bych se ještě jednou rád slušně najet. Těch 14 000, co jste mi vzal, to je všechno, co mě ten poslední případ vynes. Tak ať se z toho aspoň jednou navečeřím. A taky bych se vám rád revanžoval za tu kávu.
1: No a tak jsme šli spolu do jedné lepší hospody. Vincek Plichta si dal roštěnku a vypil 5 piv a já to zaplatil z jeho portmonky. A on 3x přepočítal účet, aby nás číšník neošidil. Tak a teď na direkci, povídám.
2: Moment, pane Holub, já jsem měl s tím posledním případem velikou režii. To byly 4 cesty tam a zpátky po 48 korunách. To dělá 384 koruny.
1: Přitom si nasadil skřipec a počítal na kuse papíru.
2: Potom diety, řekněme 30 korun za den. Já musím být slušně živ, pane Holub, to patří ke kšeftu. Tak to dělá 120 korun.
1: Dobře, Vincku. A co ještě?
2: Potom jsem dal té slečně kytici za 35 korun. To víte, to je taková zdvořilost. Snubní prstýnek, ten stál 240, byl jen pozlacený, pane Holub. Vidíte, kdybych nebyl poctivý člověk, řekl bych, že je ze zlata a počítal bych 600, že jo. Potom jsem jí koupil dort za 30 korun, pak máme 5 dopisů po koruně a inzerát, na který jsme se seznámili, stál 18 korun. Tak to dělá 832 koruny, pane Holub. Prosím, tak. Ale ty peníze mě musí to odpočítat. A já si je zatím nechám u vás, ano? Já mám rád pořádek, pane Holub. Aspoň tu režii musím mít krytou. No, a teď můžeme jít.
1: Ale když už jsme byli na chodbě policejního ředitelství, vzpomněl si ještě na něco.
2: Pane Holub, já jsem té poslední slečně ještě koupil lahvičku voňavky, tak to máme ještě 20 korun k dobru. Víte, pořádek musí být, že jo?
1: Jo. Pak se Vincek Plichta pečlivě vysmrkal a nechal se s klidnou myslí odvést.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Tak tedy v divadle pro vaše uši, které jsme dnes věnovali režisérovi Jiřímu Horčičkovi, ještě jednou Karel Čapek. Byla to tehdy přelomová inscenace, ta rozhlasová Válka smloky. No považte, už jen bez jakékoliv počítačové techniky vymyslet a zrealizovat hlas mloka. Ale to by nebyl nadšenec a fanda rozhlasové režie Jiří Horčička. Sám na to po letech takhle vzpomínal.
5: Doznávám, že jsem byl já o ním mlokem. V té době jsme totiž neměli žádné takové ty japonské mašinky, které dokážou divy. Měli jsme prachobyčejné magnetofony, notabene nevalné kvality, a museli jsme najít způsob, jak toho mloka interpretovat. Protože Karel Čapek byl tak škodolibý, že nám nenapsal o tom, jak mloci mluví. Takže jsme si museli všechno vymyslet. Když jsem to si rozebíral, tak jsem zjistil, že to nemůže být ani ženský, ani dětský, ani mužský hlas. Že to nesmí mít tembr, aby to nebylo lidské. Že to nemůže být také strojové. Že to musí mít jistý organismus. Čili, že to musí namluvit prostě člověk v jisté deformované podobě. A nedovedete si představit, kolik večerů a nocí jsme tady strávili v téhleté budově, kdy jsme tu barvu hlasu a způsob dikce hledali. No a na to jsem si nemohl naangažovat herce, poněvadž bych ho nemohl zaplatit. A taky by mi sem v noci nikdo nechodil, tak jsme si to museli zkoušet sami na sobě. A při takové jedné zkoušce najednou z toho vyplynul tento obraz mluvícího mloka.
6: Pan Thomas Grix, hlídač v pavilonu Ještěru, zvlášť důkladně se věnuje čistění terária nádrží svých svěřenců. Je právě v oddělení mloků, kde je vystaven velemlok japonský, hellbender americký Andreas Scheuchzerý a nádrže různých čolků, macarátů a žebrovníků.
7: Tak počkej, nelez mi sem, až to utřu. No tak uhni.
8: Mami, pojď pryč, koukej mlok.
7: Hele.
8: Mami, co žere?
7: Teď drž hubu, až to uklidím, tak tě budu učit mluvit.
8: Budu tě učit mluvit.
7: Neopakuj pořád, co slyšíš. No tak. Řekni, děkuji, pane Grex.
8: Řekni, děkuji, pane Grex.
7: A jdi ty, zase opakuješ. Mlok seš a mlokem zůstaneš. Vem si radši noviny, zatím mi něco přečti.
8: Jsou na Marsu lidé.
7: A počkej, to ne, něco jiného, Andy.
8: Zvítězí v letošním derby.
7: No?
8: Pelham Beauty, nebo Gobernador.
7: A samozřejmě, že Pelham Beauty. No tak, čti dál.
9: Grexi, u čerta!
8: Tisková kancelář oznamuje.
9: Grexi?
10: Prosím, pane.
9: Co to znamená?
10: Stalo se něco, pane.
9: Tady to zvíře mluví?
10: No jo.
9: Jste tady vy mluvil?
8: Ano, pane, kdo jste vy?
9: Ředitel Wiggum.
8: Těší mě, jak se máte.
9: No,
8: já jsem Andy Scheuchzer.
9: Jak to víte, že se jmenujete Andreas Scheuchzerý?
8: Mám to tu napsáno, pane.
9: Aha.
8: Roku
7: 1726.
9: Nenapovídat. Prosím, pokračujte.
7: Máš mluvit dál.
8: No. Nalezl na kamenné desce z Ölingenských lomů Johannes Jakub Scheuchzer fosilní otisk mločí kostry.
9: Ano.
8: Kostry.

0: Výborně. Který byl nazván Cryptobranchus Primevus, neboli Andreas Scheuchzerry Čudý.
1: A když čteš, totiž čtete noviny, co vás tam prosím nejvíc zajímá?
0: Soudní síň, dostihy, Kopana.
1: A viděl jste někdy Kopanou nebo dostihy?
0: Ne, pane.
1: Tak proč to čtete?

0: výborně, Andy.
1: Dovolte, pánové. Kolik je 3×5? Umíte počítat?
2: Ano, pane. Kolik je 17×29?
3: Ne, jde nás, abychom se ptali, Andrew. Jmenujte nám anglické řeky.
2: Temže.
1: A dál?
2: Temže.
3: Aha, jiné nevíte, že?
1: Kdo vládne v Anglii, kdybyste nám mohl povědět?
2: Král Jiří.
3: Kolik je dílů světa?
2: 5.
3: Oho, dobře. A které to jsou?
2: Anglie a ty ostatní.
1: Smíme se podívat na váš jazyk?
2: Ano, pane. Čistěte si zuby pastou Flip. Je úsporná, je nejlepší, je anglická.
4: Well.
2: Chcete mít volný dech?
5: Děkujeme, to stačí, řekla komise a protokol její rozmluvy s Andreasem Scheuchzerem čítal 16 plných stran. Na konci protokolu shrnula odborná komise výsledky svého pokusu takto. Sačál.
0: Andreas Scheuchzer, mlok chovaný v londýnské zoo, dovede mluvit, byť poněkud skřehotavě. Disponuje asi 400 slovy. Říká jen to, co slyšel nebo četl. O samostatném myšlení u něho nelze ovšem mluvit.
5: Profesor Ebigem.
3: Týž mlok dovede číst, ale jenom večerníky novin. Zajímá se o ty též věci jako průměrný Angličan a reaguje na ně podobným způsobem. To jest ve směru ustálených obecných názorů. Jeho duševní život, pokud lze o nějakém mluvit, pozůstává z představ a mínění toho času běžných.
5: Sir Foxley.
1: Jeho inteligenci není naprosto třeba přeceňovat, neboť v žádném ohledu nepřekračuje inteligenci průměrného člověka našich dnů.
5: Přes tento střízlivý úsudek odborníků se mluvící mlok neboli miláček Andy stal senzací londýnské zoo. Dostával od návštěvníků tolik čokolády, že jednoho dne zašel na následky své popularity. Jak vidět, demoralizuje sláva i mloky.
6: Haló, Bondi!
7: Vítám vás, pane Weisberger!
5: Jsme na schůzi, na které se sešli téměř všichni účastníci Pacifické exportní společnosti. Budeme svědky jednání, které je v historii této společnosti velmi významné. Pozor, šum utichl a pan Bondi se ujímá slova.
8: Vážené shromáždění, mám tu čest zahájit tuto mimořádnou valnou hromadu Pacifické exportní společnosti.
5: Zdvořilý potlesk.
8: Připadla mi truchlivá povinnost oznámit vám zarmucující zprávu. Zemřel, abych tak řekl, zakladatel a otec šťastné myšlenky navázat obchodní styky s ostrovy dalekého Pacifiku, náš nejhorlivější spolupracovník, náš kapitán Van Toch. Žádám vás, abyste jeho světlou památku uctili povstáním.
5: Péra v klubovkách praskají, židle šramotí, chvilka ticha.
8: Děkuji vám, pánové.
5: Pánové sedají.
8: Prosím pana ředitele Volavku, aby nás obeznámil s hospodářskými výsledky, se kterými může naše společnost letošního roku počítat.
9: Velevážené shromáždění. Stav na trhu perel je velmi neuspokojivý. Po loňském roce, kdy byla produkce perel zdvacetinásobena, perly počaly katastrofálně klesat v ceně až o 65%. Máme v Amsterdamě přes 200 000 perel prozatím téměř neprodejných, protože perly snad následkem zlevnění vycházejí z módy. Naproti tomu tohoto roku produkce perel povážlivě klesá. Řada nalezišť je již vyčerpána. Proto se správní rada rozhodla, že ano?
8: Ano.
9: Obrátit svou pozornost na jiné plodiny mořských hlubin, ale výsledky dosavadních informací nejsou příliš příznivé. Je vyloučeno, aby naše Pacifická exportní společnost vyplácela na konci roku jakoukoliv dividendu.
8: A prosím, pan doktor Hubka.
10: Neuvažuje snad správní rada o likvidaci PES?
8: Pokud je mi známo, pane doktore, správní rada PES se usnesla vyčkat v té věci dalších návrhů.
11: Dovolte mi připomínku. Bylo neodpustitelnou chybou, že se odběr perel nekonal za přítomnosti stálých zástupců naší společnosti, kteří by kontrolovali, konáli se lov perel dostatečně odborně, gentlemani.
9: Prosím poznámku. Uvažovalo se o připomínce, kterou zde vznesl Mr. Brinkelier, ale bylo shledáno, že by tím příliš stoupla režie podniku.
11: Prosím, to je jedna stránka věci. Ale přesto se táží, je-li spolehnutí

0: na Mloky, že skutečně odevzdávají všechny perly, které najdou.
1: Všichni přítomní souhlasí. Pan Bondy?
2: Dovolte, pánové, abych konstatoval, že zde poprvé veřejně padá zmínka o mnocích. Dosud je pravidlem neuvádět na tomto místě žádné bližší podrobnosti o tom, jakým způsobem se lov perel provozuje. Vítám však popud k otevřenější rozpravě. Na otázku pana Brinkelíra mohu sdělit, že podle mého názoru není třeba pochybovat o naprosté poctivosti a pracovní zdatnosti mloků zaměstnaných lovem perel. Musíme však počítat s tím, že dosavadní naleziště perel jsou nebo v dohledné době budou podstatně vyčerpána, jak již sdělil pan ředitel Volavka. Prosím, pan Kurt von Frisch.
1: To je zástupce německého kapitálu.
3: Rád bych se otázal, zda bylo uvažováno o tom zaměstnat mloky jinak, případně výnosněji než lovem perel. Meine Herren, mělo by se vzít v úvahu jejich přirozené, tak říkajíc, bobří nadání stavět hráze a jiné stavby pod vodou. Snad by bylo možno použít jich k hloubení přístavů a podobně.
2: Musím vám říci, že o podobném využití mloků správní rada skutečně intenzivně uvažuje.
3: Právo, Herr Bondy.
2: V tomto směru se otevírají veliké možnosti. Prosím, pánové, počítejte se mnou. Máme nyní 6 milionů mloků. Za rok jich budeme mít 300 milionů. Za 3 roky 15 miliard.
0: Moment, please.
2: Prosím, pan Brinkelier má slovo.
0: Navrhuji jménem skupiny akcionářů, aby mloci byli jednoduše prodáváni jako pracovní síly komukoliv, kdo by chtěl podnikat nějakou práci ve vodě nebo pod vodou.
1: Frenetický potlesk.
0: Kdyby se párek mloků prodával, řekněme, za 100 franků, a kdyby pracovní mlok vydržel jenom jeden rok, bude se taková investice každému podnikateli hravě amortizovat.
1: Projeví souhlasu.
0: Konečně mohli bychom stanovit cenu i vyšší.
2: Děkuji. Děkuji za návrh mistra Brinkeliera. Prosím, doktor Hubka.
4: Ovšem, pánové, nemohu se zdržet, abych neupozornil na to, že prodejem mloků, kteří by se případně mohli rozpozovat i na nových místech, ztratí společnost svůj monopol na mloky.
2: Pánové, vzdejme se předem myšlenky, že bychom v budoucnu udrželi monopol na mloky. Patentovat si je dát nemůžeme.
1: Všeobecná veselost.
2: Tedy dovolte, abych prozradil, že správní rada velmi důkladně, byť předběžně, pracovala na tomto problému. Navrhuje, aby byl utvořen nový trust pod jménem Salamander syndikát. Členy mločího syndikátu by kromě naší společnosti byly malé, finančně silné skupiny. Například jistý koncern, který bude vyrábět speciální patentované kovové nástroje pro mloky. Dále chemický a potravinářský kartel, který bude vyrábět laciné patentované krmivo pro mloky. Skupina dopravních společností, která si dá patentovat zvláštní hygienické tanky pro dopravu mloků, blok pojišťoven, které převezmou pojištění koupených zvířat proti úrazu i uhynutí, jak během dopravy, tak na pracovištích, dále jiní zájemci, průmyslový, exportní a finanční.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Víte, že i toho Valdemara Matušku, když jdou na mužskýho léta, jsem si dnes taky nevybral náhodou. Nějaké roky ty si Jiří Horčička jako režisér v rozhlase vůbec nepřipouštěl. Pracoval doslova až do poslední chvíle. A mimochodem, víte, že někdy režíroval i mimo rozhlasové studio na rozhlasových schodech?

0: den, vy jste soudržka učitelka Majerová.
1: Yes. Good afternoon. Ty jsi se ale zadýchala, ty jsi Tereska, viď?
0: Tereska Loudecká.
1: Tak tě pěkně vítám na naší první hodinu angličtiny. Pojď dál, pojď.
2: To jsou rozhlasové schody v budově v Karlíně, které nám dali dostatečný prostor pro to, a já jsem svou nebohou dcerku honil několikrát, protože moje zvukařka paní Borkovcová to chtěla mít všechno přesné, takže musela chudák běhat po schodech nahoru a dolů, taky aby se pořádně zadýchala, aby přišla zadýchaná, protože dítě to potřebuje mít zprostředkované. Bezprostředně musí být zadýchané, protože neovládá hereckou techniku. No a dcerka Helenka, té bylo tehdy přesně 10 let, kolik mělo být tehdy té Teresce Loudecké.
3: No, tak se to má, když je v práci v tom nejlepším slova smyslu fanda a fanatik. Režisér Jiří Horčička, který svět kolem sebe viděl a slyšel rozhlasově. A nikdy nezapomněl zdůraznit, že rozhlasová inscenace to není jenom režisér, ale vlastně celý tým. Asi jako na stránkách Tří mušketýrů Alexandra Dumase, kterými se dnes v Horčičkově režii rozloučíme. Jeden za všechny a všichni pro vás, naše posluchače. Tak zase brzy naslyšenou, přátelé rozhlasového archivu.
4: Když je ti 20 let, je život jako med. A je ti věčně do zpěvu, uprostřed dívčích úsměvů, když jedeš jarní Paříží a město si tě prohlíží. Vždyť je ti teprv 20 let. Ano, začali jsme jako obvykle písničkou krasopisně napsanou na titulním listě D'Artagnanových pamětí. V tom silném svazku čtu právě v místě, kde D'Artagnan zaznamenal, jak netrpělivě očekává milostnou schůzku s Konstancí. Za každou větou vykřičník a v poctivě obsaném dopise od milované ženy slovíčko zítra třikrát podtrženo.

0: Mám z vás radost, D'Artagnane. Už včera na plese jsem pochopil, že jste se z Londýna vrátil a že všecko dobře dopadlo. Teď si musíte na sebe dávat dobrý pozor, mladý muži.
1: Já se nebojím, pane kapitáne.
0: Kardinál nikdy nezapomene, že ho jeden gaskoněc obelstil. Poslyšte, odkud máte takový nádherný briliantový prsten z Londýna?
1: Prsten od Angličana bych přece nenosil. Královna mi podala ruku k políbení a zároveň jsem od ní dostal, jak řekla, malý dárek.
0: Malý dárek. Jestli vám smím radit, hned teď se seberte a prodejte ho.
1: Dar od královny? Nikdy!
0: Ten prsten přece každý pozná. Gaskoňský kadet nemývá takové šperky.
1: Ale já ano.
0: Dejte na mou radu, příteli. Kardinál se pomstí. Buďte na sebe opatrný. A hlavně nevěřte nikomu, ani vlastnímu bratrovi, ani milence. A to už vůbec ne.
1: Proč myslíte, že nemám věřit milence?
0: Protože milenka je nejoblíbenější a nejúčinnější kardinálův prostředek ve všech jeho intrikách. Vězte mi, sloužím u dvora 30 let.
1: Ale mé milenky se to netýká.
0: Tím hůř pro ní. A propos, co je s našimi třemi mušketýry? Kde jsou?
1: Zůstali na cestě. Nejdřív Portos, raněný v souboji u Chantil. Pak Aramis s kulkou v rameni v hospodě u Crevecoeur a Athos v Amiánu. Naposledy jsem ho viděl, jak se bije s tlupou hrdlořezů.
0: Takže jste vyváznul jen vy?
1: Spíš náhodou. V Calais mě málem poslal na onen svět jakýsi hrabě de Ward. Nejsem si jistý, jestli on naše setkání přežil.
0: Hrabě de Ward. Je kardinálův agent? A bratranec hraběte Rochefora. To vám kardinál také připíše k tíži. Víte, co bych udělal na vašem místě? Zatímco budou hledat v Paříži, zmizel bych za svými třemi kamarády ještě dnes večer.
1: Samozřejmě. Musím je najít. Živé nebo mrtvé. A jestli nežijou, pomstím je. Zítra odjedu.
0: Zítra? Proč ne dnes? Dovolená ještě platí.
1: Vyloučeno. Dnes to nejde. Mám večer něco důležitého. Až zítra.
0: Ach, to mládí.
1: Až zítra ráno. Nebo až v poledne? Vroucí díky. Vroucí díky, vroucí. V 10 večer. Jsem vám dlužná. Je mi dlužná. Constance.
2: Chcete jít až do zámku, pane? Teď tam nikdo nebydlí.
1: Zůstaneme zatím v zahradě, Planchette. Tady na mě počkáš, podrž koně.
2: V noci je hrozná zima. Člověk si užene revma, ani o tom neví. A je tu nebezpečno. Zahrada je zarostlá. Nikdy nevíte, jestli tu nečíhá nějaký vagabund.
1: Dobře. Neběduj. Vezmeš koně a zajdeš někam do hospody. Ráno sem přijedeš a uvidíme, co dál.
2: Až ráno? A kam?
1: Sem, k tomuhle pavilonku.
2: V prvním patře se svítí. Někdo na vás čeká.
1: Jakmile vyjde ven dáma, musíš zmizet. Na, tady máš pár pistolí, kup si v hospodě něco na zahřátí. Deset hodin už je pryč. Viď, Planchette.
2: Dámy vždycky chodí pozdě. Zkuste to znovu. Nic.
1: Že by usnula?
2: Třeba nechala otevřené dveře.
1: Zamčeno. Planchette, vysaď mě na strom.
2: Podívejte, pane, tady někdo ztratil rukavičku. A tady ještě jedna. A kus růžové látky.
1: Pomoz mě, ze stromu je vidět dovnitř.
2: Pomalu, pane, pomalu. Buďte opatrný. Já vidím, že jedna tabule okna je vytlučená.
3: Proboha!
2: Co je?
3: Lupiči! Neštěstí!
2: Pozor, pane, neskákejte!
1: Unesli nebo zabili.
2: Máte nohy v pořádku. Nestalo se vám nic?
1: Je tam rozbité zrcadlo, převrácený stůl, rozházené polštáře. Co teď? Musím k panu de Treville.
2: Ale co když tady vaše dáma vůbec nebyla? U brány do zahrady je domek zahradníka. Můžeme se zeptat.
1: Čekej u koní!
4: Ne, pane, opravdu nic nevím.
1: Zapřísahám vás, pomozte mi.
4: Nevím.
1: Měl jsem tady schůzku s Milenkou.
4: Nevím.
1: V pavilonu je všechno rozbité, mám strach.
4: Nevím.
1: Prosím vás, na kolenou, viděl jste něco?
4: Nic nevím, nic neřeknu. Nechci přijít do neštěstí.
1: Máte moje šlechtické slovo, že se o vás nikdy nikde nezmíním.
4: Nevěřím nikomu.
1: V pavilonu byla žena, víte? Prosím vás, kvůli své lásce. Jestli jste někdy někoho miloval, pochopte mě, pro Boha.
4: Dal jste mi slovo?
1: Ano.
4: Tak teda asi před hodinou přišli tři chlapi a chtěli, ať jim půjčím žebřík. Koukám, u pavilonu stojí kočár. Dám jim žebřík, oni ho přistavili k oknu pavilonu a z kočáru vytáhli nějakého pantátu. Bylo vidět, že k těm chlapům nepatřil.
1: Jak to? Proč?
4: Byl starší, tak k 60. Les na ten žebřík dost těžko. Měl bříško a pleš. Nakouknul do okna, slez dolů a povídá, je to ona.
1: Pane Bože, Bonacie!
4: A pak to začalo. Jeden vylez nahoru na žebřík, dva vypáčili dveře. Ženská vevnitř hrozně ječela. Dva chlapí vyvlekli z pavilonu ven, hodili do kočáru, práskli do koní a bylo po všem.
1: Konstans!
4: No,
1: to je strašné, to je strašné.
4: Nenaříkejte, vždyť vám ji nezabili. A to je hlavní, teď je zmatený svět, pane. Život nic neplatí.
1: Jak vypadali, nevíte?
4: Ten, co se mnou mluvil, měl kort, klobouk, byl větší, černé vlasy a vousy, vypadal na šlechtice.
1: Zase on. Měl jizvu na obličeji?
4: Nevím. Pane, slíbil jste, že o mě nikomu neřeknete.
1: Nebojte se, šlechtic nemá nic dražšího než své čestné slovo. A to jsem vám dal.
0: Chápu vás, D'Artagnane. Spolehněte se. Řeknu královně co nejdřív, že paní Bonacieux zmizela.
1: Snad přikáže, aby se po ní pátralo. Musí se přece něco stát.
0: Mýlíte se. Královna bude předstírat, že jí je paní Bonacieux lhostejná.
1: Proč? Za ty všechny služby?
0: Jeho eminence přece čeká, až královna projeví strach o paní Bonacieux. On dobře ví, že ta švadlenka zná různá tajemství. Mimochodem, asi před hodinou i vás, D'Artagnane, tady hledal sám pan kapitán kardinálovi gardistu.
1: Pan de Gavois? Chtěl mě zatknout?
0: Přišel se vzkazem od pana kardinála, že je vám velmi nakloněn a že vás upřímně zve, abyste za ním přišel.
1: Z jeho upřímnosti jde strach.
0: Řekl jsem mu, že jste časně ráno odjel na návštěvu k rodičům.
1: Děkuji, pane kapitáne. Už opravdu odjíždím. Můj sluha osedlal i nové koně pro mé přátele. A přivezu je na nich živé nebo mrtvé.
0: Pozdravujte na cestě, moje mušketýry. Jak jste to říkali? Jeden za všechny.
1: A všichni za jedno.

0: vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je to tak, posloucháte Noční linku s datem 21. července. Svátek slaví Vítězslavové a Vítězslavy, kterým přeji vše nejlepší. Dnešní téma bude osudové, a to doslova a do písmene. Budu se vás ptát, věříte v osud? Řekli jste si někdy, že tuto situaci nebo tohoto konkrétního člověka vám do života postavil právě osud? V jaké souvislosti to bylo? Co vám tato konkrétní situace do života přinesla? To vše mě bude zajímat na telefonní lince 731 800 900. Kromě toho mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a vy dobře víte, že na tuto adresu můžete posílat nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste si přáli slyšet třeba příště. Příjemný a nerušený poslech vám přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás dnes budu ptát na osudový příběh vašeho života. Osud je jak filozofický, tak i náboženský koncept, který vyjadřuje myšlenku, že události v životě člověka, světa a kosmu jsou předem určeny. Je to koncept založený na víře, že přirozenou podstatou jsoucna je trvalá kosmická struktura. Fatalismus považuje osud za hlavního hybatele dějů. Jako první se k dnešnímu tématu vyjádří pan Robert z Olomouce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak jak je to s vámi, pane Roberte? Věříte v osud, jak vás poznamenal?
1: Já věřím tomu, jako jsou taky věřící člověk, a co je v Biblii, že Ježíš přijde podruhý na tenhle svět. Věřím tomu, že každé z nás bude jednou posledního soudu, a buď člověk bude věčně žít, je to nejlepší, anebo věčně zahynet, není nic horšího. Takže v osud nevěřím, ale věřím, jako jsou věřící člověk. Jo?
0: Ano.
1: No a teďka taková nejhorší věc, jako co se mně v životě stalo, už je to 3 roky, jsou vdovec, umřela mi žena, utopila se, takže nic příjemného to není, no tak jsme se synem sami dva. A kluk, přestože je autista, tak ví, že je to jakože špatný, jakože jsme o tým mluvil. Říkal, no tak máma už nepřijde dom. Říkal, no nepřijde, Marie, nedala se nic dělat, taky se jmenovala Jana jako vy.
0: Ano.
1: No a takže on to bere, že prostě není, že odešla ze světa, ale spíš protože je autista.
0: Ano.
1: Možná mě poradí někdo, to ví, nebo někdo třeba i z posluchačů. Tak ono jako nikdy s nikým, jak bych to vysvětlil, intimně nežil, takže nevím, kdyby se mě, nikdy se mě na to neptal, jo, ale kdyby se ptal, jak přichází děti na svět, tak asi bych mu to složitě vysvětloval, když intimně s nikým nežil, jo. A stejně bych to musel jakože nějak vysvětlit, to je jasný, že jo, ale nevím, možná mě poradíte, jak byste mu to vysvětlil, když je teda postižené, možná by bylo zajímavý téma, jak vysvětlit postiženým dětem,
0: ano.
1: Jo, protože on postižený je, že má autismus. A prostě, jak říkám, nikdy prostě nebude intimně žít s opačným pohlaví, takže je postiženým dětem vysvětlit to, jak přichází o děti na svět. To by možná bylo.
0: I když, pane Roberte, pokud váš syn má autismus, tak moje přítelkyně, dobrá přítelkyně, dneska už je syn dospělý a žije svůj život, tak měl autismus a docela pokročilý, ale protože ona byla taková svéhlavička, ještě měl sestru, takže se do ní takzvaně jakoby obuli a opravdu ho připravili přes jeho v uvozovkách handicap na život zcela, bych řekla, běžný. To znamená, že žije ve svém bytě, měl přítelkyni. Samozřejmě má tam určité věci, které třeba pro nás, jako ty ostatní lidi, nejsou pochopitelné, že jsou jiné, ale jinak žije opravdu normální, takzvaně normální život. Takže já si myslím, že to je naděje velká, no.
1: Jako říkám, to jako on se mě na to nikdy jako neptal, ale těžko bych mu to vysvětloval, když tím neprošel. No.
0: Rozumím.
1: A jinak ještě chci závěrem říct, ať dnes drží ostatní, tak paní Ludmilu pozdravuju z Brna, potom Oldu Včelaře, Vlastičku z Krnova, na zkrátka všechny linkaře a vám chci poděkovat, paní Chládková, že jste mě vzala, to je slušnost, někdy si člověk dovolá a váží si toho, jo, protože ne vždycky se člověk do dnešní linky dovolá, takže vám moc děkuji.
0: Děkuji tež.
1: A ještě jsem chtěl navrhnout jedno téma, že by mohlo taky být, protože to mám po dědovi, mám pocit, jak kdybych sledoval Velkoměsto, tak mravenci. Já chodím k mraveništu, kde jsou velcí černí lesní mravenci a mě to strašně baví sledovat. Prostě nepotřebuji ani televizu, ani mobil, ani počítač a všechno možné, to je prostě přímé přenos, jak kdybych se díval na film o přírodě, jak ti mravenci, no musí mi zahrát jehličí, jak budou stavět mraveniště.
0: Jak jsou šikovní, co?
1: Dobrýho, za chvíli to tam není, no.
0: Přesně, šikovní. Moc krát děkuju, Roberte. Dobrou noc
1: tak
0: přeju,
1: jo,
0: do Olomouce.
1: Tak děkuju a můžeme zkusit třeba ty mravence, ty téma, no můžete to navrhnout. Tak moc děkuju a nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Moc hodná, že jste mě vzala. Děkuji, nashledanou.
0: Janičko, zdravím vás i posluchače a píšu v předstihu. Osud a zkoušky osudu věřím. Je to zkušenost a z toho plyne i moudrost s poučeními. Přeji nádherný večer, noc a požehnané dny budoucí, napsala paní Dana. Teď už Hana Zagorová nám bude zpívat písničku Maluj zase obrázky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Dnešní noční linka je o osudu. Ptám se vás, jestli v něj věříte. Řekli jste si někdy, že tuto situaci nebo tohoto konkrétního člověka vám do života postavil osud? I na to se ptám na lince 731 800 900. Kromě toho mi samozřejmě můžete napsat. A to buď to na adresu linka@rozhlas.cz, případně můžete využít webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Kdo se dovolal na číslo 731 800 900 v tuto chvíli? Tou volající je paní Lenka ze Zbraslavy. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já vám volám ohledně osudu, že jsem před 21 lety potkala strašně milýho, hodného, laskavého, prostě nejhodnějšího přítele. Byli jsme spolu 20 let.
0: Ano.
1: Teď prosím, loni mě zemřel, nedožitých 63 let. Doktoři mu zlámali vás, jako tahali ze záchodu.
0: Paní Lenko, promiňte, jenom vypněte rádio, nebo běžte do jiné místnosti, je tam ozvěna, posluchači by špatně rozuměli. Děkuju.
1: Jo, doktoři mu zlámali tež. Přestal mu fungovat srdce a mozek. Oni přijeli místo o půl druhý, tak přijeli 3:45. A ze záchodu odtahali jak slona. A teď, když oni ho vytáhli, nahazovali, tak už ho nenahodili. Ze svíky ho do naha a nahý ho odváželi v sadnice. Jo? A já jsem myslela, že zblázním. A doposavat tě chyby každým v osud Arbitově 11. července by měl 64, 12. umřel, 19. se pochovali, slyšíte mě?
0: Takže paní Lenko, chcete říct, že to byl váš osudový muž, to je dnešní téma.
1: Osudový muž, ano, kterýho jsem milovala, 21 let jsem si vydržela. A manželka od něho odešla po týdnu po svatbě a já jsem si vydržela 20 let.
0: Tak přeju hodně sil, paní Lenko, protože vím, že to určitě není jednoduché. A
1: není,
0: co popřát?
1: Tady všude vidíte, v tým baráku furt vidíte a mohl se stará, chodím tam každý den, vzalám tam kytičky, všecko. Ne, si žije.
0: Tak držte se, paní Lenko, co to jenom jde, protože bohužel k tomu není co jiného dodat. Přeju hodně sil. Přidám ještě k paní Lence zprávu, kterou napsala paní Věra. Dobrý večer. Já na osud věřím. Myslím, že každý ho máme předem daný a nezmění ho nikdo a nic. Dobrou noc, napsala Věra.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Téma osud. Vyptávám se vás, jestli věříte v osud, jestli jste si někdy řekli, že tuto situaci nebo tuto konkrétní osobu vám do života postavil osud. A v jaké to bylo třeba souvislosti? Co vám tato konkrétní situace do života přinesla? Já vám vždycky říkám, že se snažím vycházet z toho, co sama prožívám, tak se snažím vybrat takové téma. Ne vždy se to podaří, ale třeba dneska to osudové, to jsem si vzala sama ze svého takzvaně příkladu, protože jsem se skutečně před rokem setkala s někým, kdo mi do osudu nebo do mého života přinesl něco, co už jsem vůbec nečekala. No a co přinesl osud paní Elišce z Olomouce, to se dozvíme na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, paní Eliško.
1: Dobrý večer, Janičko, já vás zdravím, zdravím všechny posluchače a chtěla bych právě o osudu, na který věřím a které se jenom tak nevíme, ten je a existuje, o mojí mamince.
0: Ano.
1: Moje maminka, ta měla ten, právě o tom osudu jejím bych chtěla mluvit. To byla strašně hodná žena, pracovitá, spolehlivá, měla nás 6 dětí, starala se o nás. Dneska, kdy už mě je tolik roku, tak já pořád je mým příkladem. A proto mě ty roky nějak tak neublížily, protože já jdu právě v osudu té moje maminky. Nejlepšího člověka jsem nikdy už potom nepotkala, jak moji maminku. A jsem ráda, že jsem takhle toto prožila, protože to člověk si to nese potom celý život.
0: To je pravda.
1: Takže já jsem vždycky šla, ale zajímavý vždycky bylo to, že ona právě ve mně, nevím proč, to mě už nikdo neřekne, pěstovala, že mě z nás 6 dětí, já jsem byla druhá v pořadí, všude jenom mě, všude sebou brala, do všeho mě zasvěcovala. Takže já jsem žila teda takovým, a já jsem byla tak vzorný děcko, já to potřebovala, nemusela mě to říkat, já jsem vždycky chtěla jí vyhovět. Takže ona ten osud měla těžké. A právě to tak skončilo, že byl konec války,
0: ano.
1: 45, duben, a zase taký osud. Šla s dvěma sourozenci, s bratrem, který byl o rok starší, a se sestrou, která byla o rok mladší, do města v Brně, a měla tam zamluvený v nějaké obchodě oblečení zase. Zase jenom pro nás, pro děti.
0: Ano.
1: Tak pro mě a pro toho bratra staršího. Jenomže doma bylo ještě hodně malých dětí. Takže mě říkala, a dodnes si pamatuju její poslední slova, kdy jsme měli u domu kryt a ona mě říkala, Eliško, kde si Libušku, tam měl 6 neděl. Kočárku ke krytu a nechoďte od krytu pryč, to by její poslední slova. A už se nikdy nevrátila, protože zahynuli při bombardování v Brně. I ty moje sourozenci, i ta moje maminka, tak toto byl její osud. Těžce si to nesla, měla 37 roku, takže to prožila teda. Je dodnes vzorem a já si myslím, že ona ve mně chtěla taky vypěstovat něco takového odolného, proto mě do všeho zasvěcovala. Takže takové byl osud mojí maminky.
0: A od vás, paní Eliško, vím, že jste se potom o sourozence starala.
1: Ano, já jsem měla těžké život, mě končil ve 12 letech. Já jsem skončila s dětstvím ve 12 letech. Já jsem se musela jeden, sestra měla, ta nejmladší 6 neděl, jeden bratr 5 roku a druhé 7. No a já jsem měla 12, takže těžké to byl život, ale já toho nelituji.
0: Taky váš osud, paní Eliško, přesně?
1: No, on taky to neměl lehký, jenomže chyba byla to, že zase to byl další osud, on si brzy dovedl novou ženu a ta si dala podmínku, že nás nechce. Takže to bylo zase, a zase to bylo na mě. Já jsem ty děti roznášela, jak, já jsem nevěděla, ta šla do koji nějakou ta malá. A ty dva, ten jeden, toho jsem vedla, toho pětiletýho k mojí teče, to byla jeho kmotra.
0: Ano.
1: A ona nám ho druhý den dovezla zpátky, že pořád on byl na mě moc zvyklý.
0: No samozřejmě.
1: A že nechce tam být, tak ho dovedla zpátky. A ten sedmiletý, to jsem pořád nevěděla, co mám dělat. Takže on nechtěl být doma a ona ho, ta paní ho strašně nenáviděla. Měl tak 9 let, tak nějak. A já jsem nevěděla, co mám dělat. Tak ten si vzpomněla, když jsem chodila do školy, že chodili s náma děti z ochranovny mládeže. A ta byla v Brně na Vídeňské a já jsem si na to vzpomněla a já jsem ho tam dovedla. Já jsem ho tam dovedla a oni mě řekli, že musí mít povolení. Nedokážu pochopit, proč nikdy nechtěli otce.
0: Ano.
1: Jim to všem stačilo jen já.
0: To je 12letá holka, že jo, a ne dospělý člověk.
1: Teď se mě ptali, jestli jsme v katolické církvi. Tam byly jeptišky v té ochranovně. A já jsem se hrála. No. Řekla jsem, že jo, my
0: no, samozřejmě,
1: nebyli.
0: Protože jinak by ho nevzali.
1: Tak jsem musela, ona mě vyslala na Petrov, tam na to biskupství, odkud musím mít povolení, že teda mě doporučují do té ochranovny. Já jsem tam hned šla a i s tím chlapcem. A představte si, taky jsem jim lhala. Řekla jsem, že jsme v církvi a že bych ho chtěla do té ochranovny. Oni řekla jsem mi ten proč, ten jim řekla ten původ, že nemáme maminku. Tak mě dali povolení, já jsem ho vedla do té ochranovny a já jsem pořád, mě ho bylo líto. A Jirko, ty tam nechceš jít, chci jít. A on, neboj se o mě, já tam chci. Tak to mě jaksi utěšilo. Takže,
0: no neměla jste to, paní Eliško, vůbec jednoduché. Prostě ne. Byl to váš osud. Omlouvám se, paní Eliško, ale mluvíme už hodně dlouho, aby se dostalo i na další. To je na román, to je na dlouho, to by celá noční linka by nestačila.
1: Já mám teď román, teď jsem ho malou chvíli celé četla z toho Brna, z té války, tam jsme taky o tom právě psali. Takže je to tak, je to těžké, ale nesmí člověk jako tomu podlíhat.
0: Moc děkuju, paní Eliško. Děkuju za vaše vyprávění, moc si toho vážím. Dobrou noc a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Sen v nás zůstává, zpívali Lucie Bílá a Karel Gott a my dnes v noci si povídáme o osudu. Já se vás vyptávám na to, jestli jste si někdy řekli, že daná situace nebo konkrétní člověk vám do života vstoupil vlastně osudově. V jaké to bylo souvislosti, co vám tato konkrétní situace do života přinesla. No a na linku 731 809 900 se v tuto chvíli dovolala paní Marie, která nám volá z Černošic. Krásný dobrý večer, paní Marie.
1: Taky krásný dobrý večer všem. Tak osud je podle mě, pokud nějaké je, velice nespravedlivý, stejně jako smrt. Protože záleží, do čeho se narodíte a jestli se narodíte vůbec živí. Mně se stalo tohle. Měla jsem před svatbou a maminka měla těžký infarkt. Prostě měla klinickou smrt. Když byla v nemocnici, jedna parta končila, dali jí léky, přišla druhá, dostala znova léky.
0: Aha.
1: A prostě doktor potom, jako když se nás tam zavolal, tak řekl, že matka zemře. A já jsem se rozplakala a říkám, ona žije. Uh-huh. Jak tohle můžete říct? Uh-huh. Teď ještě žije. Jo, a prosila jsem Pána Boha, jestli teda nějaké je, ať se veme z mých let, ať to dá ty mámě umřený. Jo, aby to ještě teda s náma byla, protože já jsem se bála, že jí to nebudu moc splatit to, co pro nás udělala, jak se pro nás dřela. Jo, dopadlo to tak, maminka se z toho dostala, já jsem se s partnerem rozešla, protože nechtěla bych místo věna, že ho si přitahla nemocnou
0: maminku.
1: Matku. A, takže jsme se rozešli a stalo se tohle, že maminka se potom vdala. Po té klinické smrti, jako potom po nějaké době se vdala. Vzala si pána, který se chtěl o ní starat.
0: Ano.
1: Ono se to otočilo. Pán měl rakovinu, byl to uraňák.
0: Aha.
1: A nakonec se o něho starala
0: maminka.
1: Matka. Takže možná nějaký ten osud je. Tak jako, tohle jsem vám jako chtěla říct, jestli se chcete na něco zeptat.
0: No to je,
1: neumím to tak říct.
0: Ne, prostě. Řekla jste to naprosto perfektně. Jenom mi řekněte, paní Marie, ten přítel, se kterým jste se vlastně měla vzít nebo brát, jste se měli, a on, že jste si chtěla maminku vzít, tak odešel. Tak setkala jste se potom s ním někdy ještě, nebo už nevíte
1: on
0: nic?
1: On neodešel, to byl jeho byt.
0: Aha.
1: Jako. A moje rodina, když jsme spolu chodili, tak ho nechtěla. A on si to potom pamatoval. A on potom nechtěl moji matku.
0: Aha.

0: Tak proto to takhle bylo.
1: Takhle to bylo.
0: Tak moc krát děkuju.
1: Já jsem si zažádala o byt, dali mi byt.
0: Ano.
1: Jsem si myslela, že se o tu mámu budu starat. Sestra měla, prostě byla vdaná, brácha, ženatej. Já jsem byla bezdětná, svobodná. Jo, prostě dopadlo to tak, že já jsem zůstala na vodce, maminka se vdala. Já jsem tam teda potom zanězdila, byl tam svobodný soused. A ten mi to potom vynahradil. Všechno srovnal se. Jo, a opravdu byl to nejlepší člověk mýho života.
0: No skvělý.
1: Ani matka mě neměla tak ráda jako on.
0: Tak to je krásný závěr vašeho vyprávění nočního. Určitě se posluchačům líbil. Moc děkuju, paní Marie.
1: Já vám taky.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou. Dobrou.
0: Přidám zprávu, kterou napsal pan Pavel. Dobrý večer, já na osud moc nevěřím, prostě se dějí věci tak, jak se dějí, ale dá se říct, že některé věci, co se staly v mém životě, byly pro mě dost osudové. Zajímalo by mě, jak by vypadal můj život, kdybych se narodil bez zrakového postižení, kdybych ve 14 letech nepřišel to na pravé oko, kdyby se mamka neseznámila se svým druhým manželem, který hodně zasáhl do mého života, bohužel v negativním slova smyslu. Dost nesouhlasím, když někdo říká, že si každý může za svůj osud sám. Je to z většiny procent pravda, ale jsou zde i vedlejší věty a děje, které hodně ovlivňují život každého z nás. Tak přeji dobrou noc, napsal Pavel. Teď už skupina Kex a budou nám zpívat, jak děkuje se andělům.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dnešní noční lince si povídáme o osudu, osudových setkáních, osudové příběhy a vyptávat se v tuto chvíli, tedy 42 minut po 23. hodině, budu vyptávat se paní Emy, která nám volá z Javorníku u Jeseníku. Krásný dobrý večer, paní Emo.
1: Dobrý večer všem posluchačům. Dneska máte superové téma. Už jsem jednou na to téma tady s váma mluvila.
0: Ano.
1: Budu se opakovat.
0: Ano.
1: Já jsem, takhle to řeknu, budovala svoji kariéru, protože jsem závodně tancovala.
0: Ano.
1: Pak jsem myslela taková věc, že jsem si ve 30 letech zlomila kotník, nebo 28, tak nějak rok jsem měla takové ty šrouby, takže tancování skončilo. Pak jsem poznala svého manžela, přítele, byla jsem s ním, otěhotněla jsem a já jsem se tak strašně nechtěla vdávat.
0: Uh-huh.
1: A jeho tatínek a můj tatínek na mě tlačili, ať si ho vezmu a to. Je pravda, s toho manželství mám dva krásné syny, na které jsem pyšná.
0: Ano.
1: Pak jsem po dětech onemocněla rakovinou, tak jsem měla spoustu operací a to. A ve finále manžel požádal o rozvod, že už pro něho nejsem ženská. Nebudu to dál rozvádět, chápete asi jak.
0: Určitě.
1: Tak jsme se rozvedli. Podařilo se mu to, že rozhádal oba dva mé syny mezi sebou. To se pak dalo všechno do pořádku. A přestěhovala jsem se ze Zlatých hor v Jeseníkách do Mikulovic.
0: Uh-huh.
1: A chodila ke mně pošťačka. Taková kočená správna, takových 120 kilo, perfektní ženská.
0: Ano.
1: A tím, že jsem barmánka, hospodská a to, tak jsem třeba v noci měla službu, viděla jsem, že přijde Jaruška, tak jsem něco dobrého uvařila to. A její manžel měl autoservis. A mi se pokazilo auto, tak jsme se bavili. A dneska, jo, Hinek přijede. Pátek z Německa, on tam měl nějakou firmu v Německu a to. Přijď za náma tam a tam. Já tě vás seznámím a on ti to auto spraví přes víkend. Říkám, jo, super, Jaruško. Tak když se mi tak strašně nechtělo do té hospody, protože to jsem měla plnou ve svojí práci jako pořád lidí a to jsem vždycky učkala do leta.
0: Přesně tak, člověk chce změnu, ano.
1: Volno, jo. Že děti byly na internátě, že... No, tak jsem teda šla těch Mikulovicích, to bylo asi kilometr a půl od mého bydliště, ta hospodka. Tak mi se znamila s manželem svojím, ta pošťačka a to. A říká, jo, a já ti představím tatínka. A mi představila tatínka, podali jsme si ruce, potykali jsme si. A jak říkala sestřenice od Františka, mého manžela, že popraskali žárovky a že věděla, že to tutovka.
0: Jo.
1: Takže dcera mě seznámila s tatínkem, on byl vdovec, já jsem byla rozvedena. 10 let jsme spolu žili.
0: Ano.
1: Už jsme spolu 25 let, 15 let jsme manželé. A lepšího partnera bych v životě asi nenašla prostě. Tím jsem získala i dceru.
0: Perfektně.
1: Vnoučata, protože už měla děti, už jsem i prababička, protože máme pravnoučata. Všichni mi říkají babičko, prababičko. Tím, že umřela jeho žena, tak když byla nemocná, tak mě vzali jako na její místo, čeho si velice vážím.
0: Ano.
1: Prostě takže osud je takový, jaký je a ke mně po těch všech terapiích a těch problémech s bývalým manželem a to.
0: Vás vlastně odměnil ten osud. Přesně tak.
1: Odměnil.
0: Čím více vám tam nechtělo jít, že jo, tak tím potom to bylo lepší, no. Někdy se to tak děje.
1: A dneska, nebo dneska stále, když přijede dcera za náma, protože bydlíme v Javorníku, už 9 let jsme se odstěhovali z Mikulovic, jak kvůli práci a manželovi říkali, já půjdu s tebou a i nakonec světa mi je to jedno. Tak vždycky říkám dceře, říkám, Jaruško, ty jsi už se nechtěla starat o tatínka, tak jsi mi ho představila.
0: Jo. To je krásný příběh. Moc za něj, paní Emo, děkuju. Mám ráda příběh s hezkým koncem. Kdo by je neměl rád, kor v dnešní době. Moc děkuju.
1: No, lepší konec. Užíváme si důchodu. Teda se přiznám, ještě půjde chodím do práce, protože mě v mém bývalém zaměstnání, kde jsem 26 let, už teď 1. května jsem nastoupil 26. rok, tak mě pořád chcou. Říkám, jo, tak pokud můžu, tak dělám po plavce, já tím žiju prostě. Jo.
0: Perfektně. Milujete svoji práci, to je nejlepší lék.
1: Pořád, no. A manžel pěkně doma navaří to všechno. Máme pejska ještě, tak o pejska se staráme. A to.
0: Skvělý.
1: No, úžasný život.
0: Paní Emo, skvělý. Přesně.
1: Že rozvodem nekončí život.
0: Přesně
1: tak. Já jsem si myslela, že skončí život rozvodem, ale zjistila jsem, že to není pravda.
0: Tak to moc přeju. Dobrou noc, paní Emo, naslyšenou.
1: Dobrou noc vám a všem posluchačům a přeji, aby všichni měli takový konec jako já.
0: K paní Emě přidám zprávu, kterou napsal pan Michal. Otázka osudu náleží filozofům, je stejně svízelná jako otázka smyslu života nebo existence Boha. Stoikové věřili v kauzální determinismus, Nietzsche zas prosazoval koncept lásky k osudu. Já se už do těchto diskuzních vod zpravidla nepouštím. Úvahy vedou jen k domněnkám a co když člověku ani není dáno pravdu zvěděti. Je ale něco, co má v mém životě jedinečnou hodnotu. Tím je víra, že na každého někde někdo čeká, že na celém světě vždy existuje přinejmenším jeden ideální protějšek, osudová spřízněná duše. Vlastně to není víra, je to téměř vědění, statisticky extrémně vysoce pravděpodobná skutečnost. Kdo je si toho náležitě vědom, drží v ruce štít proti malomyslnosti ve víře v nalezení romantického souznění, napsal Michal.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

osud spíš nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: Houston.
1: Nevím, co by Pavlu Bobkovi řekl Houston, ale jsem zvědavá, co mi řekne na dnešní osudové téma pan Josef, který nám volá z Novosedlic. Krásný dobrý večer.
2: Krásný dobrý večer i vám a všem, který vás poslouchají. Ale řekl bych, že osud je daný vlastně od narození.
1: Mm-hmm.
2: Vy se narodíte a vlastně máte život před sebou a každý do té doby až do té smrti, která je přirozená samozřejmě, že se musí každý to vysmířit, i když se mu to nelíbí.
1: To je pravda.
2: No, s tím se musí smířit. Jestli to přijde ve 30, 50, 80 nebo ve 100 letech, to nikdo neví. Bohužel to nikdo neví, ani to nikdo vědět nechce. To je prostě přirozená věc. Narození a smrt. A to, co my si zažijeme za svůj život, to si asi uděláme sami, jako prožijeme, jak si ho vytvoříme, kolika lidem pomůžeme hlavně.
1: Mm-hmm.
2: Nejde o to, co my z toho vytěžíme hlavně, jo? Není co těžit, proč by se z něho měli těžit něco. Přirozený je něco rozdávat, podle mě.
1: Mělo by to tak být, pane Josefe.
2: No je jednoduchý, když potkáte jako já to třeba tady v Novosedlicích je docela do starých babiček, který potkávám a oni si chodí na ten nákup s těma takovýma těma vozejkama na kolečkách a už jsou to starý babičky a víte, jak jim stačí klasický pozdrav, když se tam dostaví na té levice, řeknete jim, jak se máte, paní?
1: Přesně.
2: Jak se vám daří? A víte, jak je to potěší. A už jim přispíváte radost do života, že se někdo o ně zajímá. A už to jim pomáhá do života dál. Je to úplně jednoduchá věc.
1: Není a stačí tak málo, že jo? Pane Josefe?
2: Je to úplná maličkost, která vás nic nestojí. Absolutně nic vás to nestojí. A i kdyby to stálo, tak by to bylo o ničem, jo? Jde o to prostě osud. Osud si zařídíte sami, ale podejte upřímnou ruku, dobrý pohlazení a jak bych řekl, ono upřímnou větu a takový to, nevím.
1: Pane Josefe, ale teď jste to řekl, to nejlepší vlastně, co můžeme dát, nás nic nestojí a to je prostě
2: nic
1: fakt.
2: Nic to nestojí. Když někdo přijde, ani ho neznáte a řekne vám dobrý den, tak vás to potěší. A vy odpovíte, ano, dobrý den i vám. A nestojí to ani dvacetník.
1: Je to tak. Moc děkuju.
2: Je to úplně jednoduchá věc. A ten život je pak příjemnější, ne?
1: To rozhodně.
2: Si myslím, že jo.
1: To rozhodně. No, Josefe, zdravím na Sever Čech, moje milované severní Čechy.
2: Taky.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Mám taky.
1: Tak, panu Josefovi předám zprávu, kterou napsal František ze Židlochovic. Pane Františku, jenom taková vsuvka. Jela jsem v pátek směrem na Bratislavu, takže jsem se dívala, že vpravo je odbočka na Židlochovice a říkám, a tam znám dva posluchače z Noční linky. Dobrý večer, paní Janičko a posluchači Noční linky. Můj názor na osud už posluchači Noční linky dobře znají. Já jenom sleduji, jak si ten osud se mnou pohrává. Paní Věrka má naprostou pravdu. Osud máme všichni, ať věříme na co chceme, napsal František. Ještě chci jenom takovou moji vsuvku poděkovat paní Marušce, která mi napsala, že je ráda za dnešní téma a vítá mě u mikrofonu. Takže moc děkuji i vám, Maruško. A teď už divoký horský tymián, Žalman a spol nám budou hrát a zpívat.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Ano, před chvíli byla půlnoc a my jsme se přesunuli do středy 22. července. Dnešní noční linka je o osudu a já se vás ptám, jestli věříte v osud. Řekli jste si někdy, že tuto situaci nebo tohoto konkrétního člověka vám do života osud postavil? V jaké souvislosti to bylo? Co vám tato konkrétní situace do života přinesla? Říkám, podělte se s námi ostatními o váš osudový příběh. Jako tak třeba učinil pan Josef, paní Emma, Marie, Eliška, Lenka či pan Robert. Tak a já vám přečtu zprávu, kterou mi poslala paní Jana. A to přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Dobrý večer linkařům, dnes hlavně vám, paní Jano. Téma mi připomnělo dávnou vzpomínku. Je tomu asi 40 let, měla jsem tetu z druhého kolena, prostě vzdálená rodina. Ale padli jsme si do oka a měli se rádi. V létě se mi zvala k nám, pobyla 2 až 3 týdny a byla vděčná, že není sama. Krátce po svých 85. narozeninách odešla na věčnost a všechno zdědila neteř nejbližší příbuzná. Měla jsem si něco vybrat na památku a tak jsem si vzala tetin vyšívaný obraz a 3 knihy. Po čase se neteř ozvala a chtěla se sejít. Totiž teta měla vkladní knížku na heslo a chtěla peníze vybrat, ale heslo neznala. Dnes by to už nebylo možné. Dala vkladní knížku mě, ať si poradím. Přemýšlela jsem nad heslem a zkusila jsem jméno jejího manžela, mého strýce. Nic. Oni byli taková věrná dvojka. Tak jsem příště zkusila ty a já, nic. Příště naopak, já a ty, nic. Pak jsem kontaktovala neteř, že to vzdávám. Skončilo to tak, že neteř si vzala porcelán a doma při pečlivé prohlídce našla v jednom šálku papírek. Tam bylo jediné slovo – osud. Napadlo jí, že to je heslo. Tak jsem už naposledy šla do spořitelny a toto heslo jsem uvedla. Bingo. Bez problému mi vyplatili asi 17 tisíc, tehdy to byla slušná částka. Že jsem za to koupila nábytkovou stěnu i se skříní a prádelníkem do obýváku a konferenčním stolkem. Na tetu si velmi často vzpomenu. Na to, jak ona se prala s nelehkým životem, samotou i zdravotními komplikacemi a tak vlastně chápu, proč si za heslo do vkladní knížky vybrala slovo osud. Zdraví Jana. Paní Jano, moc krát děkuju za váš příběh, který jste nám napsala do noční linky. Teď už Věra Martinová nám bude zpívat Harlekín.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční linka je o osudu a dovolala se do noční linky na číslo 731 800 900 paní Iveta z Poděbrad a jak mi řekla během písničky, není to její osudový příběh, ale strýce, pokud se nepletu. Je to tak? Dobrý večer, paní Iveto.
1: Dobrý večer všem. No, je to nejmladší bratr mého dědy. Když se můj děda vrátil v 20. roce z první světové války, a tenkrát mu bylo asi 23 a 20 roku, tak přišel domů a tam se batoval 3letý chlapeček. A to byl jeho nejmladší bratr. Když přišla druhá světová válka, tak tenhle ten tenkrát 3letý chlapeček odešel balkánskou cestou, odešel do Anglie a tam bojoval v RAF.
0: Ano.
1: A mezi tím se tam teda oženil, měl syna, po válce se vrátil sem do Čech. Prostě bojoval na špatné straně barikády podle tehdejších názorů. A takže on byl odměněn tím, že se dostal do Jáchymova a rozvedli je a jeho ženu Angličanku i se synem poslali do Anglie. Zůstal tady sám. Když se konečně dostal na svobodu, tak si tady teda našel paní, měli spolu syna. Teta umřela, syn mu zemřel, opět zůstal sám. A tak nějak se prosloukal životem a měl úžasnou jaksi filozofii, že co je za mnou, je za mnou. Já se na to ošklivý neobracím. Já koukám, aby to, co je přede mnou, bylo vždycky lepší.
0: Úžasný člověk.
1: A je to taková věc, která i mě pomáhá v životě a říkám, je to můj obrovský vzor. A teď si představte, že tenhle ten člověk se dostal do nemocnice a tam chodila taková sestřička a on furt po ní pokukoval a pak ji říká, sestři, vy mi tak strašně připomínáte moji první lásku. A taky se jmenovala stejným přesným jménem jako vy. No a tahle ta sestřička se na něj usmála a říká, no jestli to tam nebude tím, že jsem to já.
0: To je krásné.
1: Představte si, že oni byli z Prostějova nebo od Prostějova a potkali se v Praze. No a tak ona v té době už byla vdova, tak jako spolu dlouho spolu kamarádili. A my jsme vždycky říkali, Tondo, vem si libušku. Prosím tě, já se v 80 letech nebudu ženit, nebázněte. No, dopadlo to tak, že se u mě stavil a říká, ty se mi budeš smát, ale já jsem se oženil.
0: Krásný.
1: A my jsme všichni jenom řekli, no konečně.
0: To je hezké.
1: Říkám, žili spolu snad 20 let, takhle, jak se říká, na psí knížku. A když se konečně vzali, tak se strýc hrozně těšil, jak oslaví svoji 90. A bohužel teda 6 týdnů předtím zemřel. Ale prostě ta jeho peripetie životní, ten osud.
0: By vydal na román.
1: Ten se konečně dostal ke své první lásce. A myslím si, že spolu prožili hezkých 20 let.
0: A to je úžasné, paní Iveto. Že jo. Krásný příběh. Takže, moc krát vám za něj děkuju.
1: Já si myslím, že takovej přístup k životu. Já jsem v životě neviděl, že by se mračil, že by se rozčiloval, že by prostě skuhral na osu. A že měl jaksi důvod na něj kolikrát skuhrat. A vždycky říká, ne, to, co je za mnou, to je za mnou.
0: Je paní Iveto, to přijde, že, promiňte, že vám skáču do řeči, že lidi, kteří opravdu zažili jako šílené věci, tak mají takovýhle náhled na život. Je to zvláštní.
1: Já tady mám jeho fotografii a vždycky, když jsem úzkej, když mě opravdu tak jako tesklo a úzko, tak se vždycky podívám na tu fotku a říkám, Tondo, co by si mi řekl, že se mám na to vybrdnout, viď?
0: Tak.
1: On by to řekl, já dám nic teda.
0: Rozumím. Moc krát děkuju.
1: Tak já jdu dělat něco užitečného.
0: Jo. Děkuju, paní Iveto.
1: Aby viděli vždycky to světílko a nedívali se do té tmy.
0: Děkuju,
1: dobrou
0: Přeju vám
1: noc. Hezký den. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Ještě, že tě lásko mám, Petr Kolář nám bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční jelince se vás ptám, jestli věříte v osud. A vyptávat se budu i paní Jiřiny, která nám volá z od Bzence. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, ještě jednou. Já, tato písnička tak trošku pasovala na nás. Vždycky by měl můj manžel 86 roků. Ale v roce 2008 zemřel chudáček, našla jsem ho v koupelně mrtvého, už mu nebylo pomoci. Ale prožili jsme spolu velice krásné roky.
0: Ano.
1: A měl mě strašně rád. Postavili jsme spolu baráček, vilku, dvě děti krásné, syn už má 66. Já má 62. Jsou zaopatření velice dobře se mají. A mě ta dcera, protože bývá se mnou, tak mě opatruje příkladně teda. Musím říct, já jezdím s chodítkama.
0: Ano.
1: Mám dvě. Protože, aby dcera nezdělávala to chodítko se schodka důle, tak mám dvě tam vždycky sami, jak dostanu tomu druhému chodítko. Vyjdu aspoň před naše, sednu si tam a sedím a dívám se na svět kolem sebe. Jezdí u vlaky, to vidím všecko. Ale lidi spíš bylo v té, jak to mám říct, ulici našej.
0: Ano.
1: Tolik lidí. Teď tam nevidíte živáčka, tak tam sedím opravdu sama.
0: A paní Jiřino, jestli tomu dobře rozumím, tak váš osudový muž byl taky váš manžel.
1: Ano, a velice, velice hodný a mě velice rád. Co to pomůže? Seznámili jsme se. Já jsem prodávala stupenky na zábavu a on došel hned ty první pohledy se na mě vstřetli. Já jsem byla jeho první láska, on byl moja první láska. A tak to s náma zatočilo.
0: A vydrželo to, že jo? Vzali jste se a vydrželo vám to, ta první láska.
1: No, skládali jsme si, že budeme uděláme zlatou svatbu. No,

0: А за тим, вже за тих свадьбів пожит, то сім'я наскаданий так, був пожит, ну.
1: Bohužel, bohužel, jak se tady dneska už zaznělo, že i se narodíme, i se musíme smířit s tou smrtí, i když ne vždycky je to lehké. Nedávno jsem mému kamarádovi psala, víš, jako já vím, že to je prostě náš osud jakoby lidstva, člověka, ale chtěla bych, aby někteří lidé tady byli s námi navždy. A on mi odepsal, to je sice krásné, ale je to, Jano, nerealistické. A je to pravda, prostě bohužel tak to je. Mockrát vám děkuju, paní Jiřino, a zdravím vás do Bzence. Dobrou noc.
0: No, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, kde se vás dnes ptáme, jestli věříte v osud, a vyptávat se budu i paní Ludmily. Dobrý večer, paní Ludmilo.
1: Dobrý večer. Tak, mám začat?
0: Paní Ludmilo, určitě, jsme ve vysílání. No vás poprosím, jestli máte zapnuté rádio, prosím, vypněte ho nebo běžte do jiné místnosti, aby tam nebyla ozvěna. Děkuju.
1: Tak, jako mladá jsem byla zaměstnaná v JZD a tam nás poslali na rekreaci do Vysokých Tater. Měli jsme ještě jedna svobodná holka a jedna paní s náma. No, byli jsme tam ubytovaní, bylo nás tam 60, většina mladých lidí. Hezký to bylo, už 3 dny jsme tam byli, jako, ale moc jsme se neseznámili s nikými. My jsme seděli u stolu s jinýma lidima, s cizíma.
0: Ano.
1: A byl tam jeden pán a ten si večer šel, nebo jako muži, že si šli na pivo a ano. Vykládali si, kdo co dělá.
0: Ano, ano.
1: A on že mu řekl, je u mojeho stolu, co je slečna a ta má stejné zaměstnání, jak vy. No a to já jsem ale nevěděla. No druhý den jsem potkala toho pána a on mě povídá, slečno, my prý máme stejný zaměstnání.
0: A jaké to bylo, a paní Ludmilo?
1: No, dělal jsem JZD zootechničku.
0: Ano, ano.
1: A on taky. A tak jsme se domluvili, začali jsme, tak to už byl 3. den, nebo 4. den, byli jsme tam na týden, tak zkrátka dobře, 4 dny jsme tam ještě prožili, myslím. A teď jsme to, jeli jsme domů vlakem, ale my jsme to měli 100 kilometrů od sebe, jako. Manžel byl od Brna, já od Kroměříže. A no tak, jsem si říkala, kdo ví, jak to dopadne. No ale manžel mě, nebo manžel to ještě nebyl,
0: ano, ano.
1: Napsal mě, za měsíc za mnou přijel a takhle potom, já nevím, asi 6x za mnou byl po měsíci a jak bylo teplo, tak přijel na motorce, tak jestli jsme se viděli celkem 14x a v říjnu jsme se vzali.
0: Aha,
1: jako. A žili jsme 55 roků spolu. Jo? Takže,
0: osudové takže, setkání na dovolené.
1: Ale kdyby ten pán mu neřekl o mně,
0: ano.
1: Tam bylo děvčat všelijakých, tam bylo hodně mladých, to nebylo tak jednoduchý. Tam, ale on mu o mně řekl a ukázal mu, která jsou to, že tam sedím u stolu s ním, víte, tak takhle si mě vybral. No.
0: Krásné osudové setkání, paní Ludmilo, moc krát děkuji za vaše vyprávění. Dobrou noc.
1: No. Dobrou noc.
0: Přidám zprávu, kterou napsal pan Mojmír ze Svitav. Ten si vybral k tomu adresu linka@rozhlas.cz. Jsem kněz, takže znám řadu příběhů, kdy se jak na kom osud projevil. Pokud se nic takového nestalo mně, je to proto, že jsem nikdy neudělal nic tak dobrého, abych za to očekával odměnu. Ale žil jsem si celkem spokojeně. Cestoval jsem po světě a moc se mi to líbilo. Teď jsem zestárl a zdraví se zhoršilo, ale budu dál plnit své povinnosti, dokud budu schopen. Přeji štěstí, zdraví a splnění všech dobrých přání vám i všem, kteří vám volají. Moc krát děkuju za sebe i za volající, pane Mojmíre.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jestli pak věří v osud paní Božena ze Zásmuk, to se dozvíme na lince 731 800 900 právě teď. Krásný dobrý večer, paní Boženko.
1: Dobrý večer, zdravím vás i všechny posluchače. Já bych chtěla říct osud mojí babičky a dědečka.
0: Ano, ano.
1: Chodili spolu jako svobodní, jenže babička měla nevlastní maminku, tak musela jít sloužit do Vídně. A z Vídně se vrátila po 11 letech s 9letým synem, protože jí tam manžel zemřel, aha, tak přijela zpátky do Čech. A šla navštívit kamarádku v Kouřimi a můj dědeček jel z návštěvy ze Zásmuk do Libice a stavil se u sestřenice a to byla ta její kamarádka.
0: Aha.
1: A oni se tam po těch 11 letech potkali. Dědeček byl vdovcem se 4 dětma.
0: Pane, jo.
1: Manželka mu v lednu zemřela, oni se tam v letě nějak potkali. A moji maminku už vedla do první třídy v září do školy.
0: Mm-hmm.
1: Vzali se, vychovali 5 dětí. Maminka říkala, já jsem nepoznala hodnější mámu, než byla ona. A sice měla syna, který se teda nevoženil, ten mm-hmm. její syn.
0: Mm-hmm.
1: A potom prosila maminku moji, říkala, prosím tě, nenechávej Lojzíčka na starý kolena, postarejte se o něj. Tak maminka moje jí to slíbila, taky to splnila.
0: Uh-huh.
1: V trejdu jsme tady měli 5 let, jenže maminka už byla nemocná, tak jsem to splnila já za ní. Posloužili jsme mu, protože říkala, to, co ona pro nás udělala, pro 4 děti, to by vlastní máma neudělala.
0: To je úžasné, paní Boženko. Když se to no, takhle no. zadaří, že jo? Když je ta žena na pravém místě a není to macecha, je tak, jako mluvila paní Eliška o té, že některou si vzali její tatínek a musela chudáky ty sourozence se o ně starat ve 12 letech a podobně.
1: No, protože ona to zažila sama na sobě, že vlastně ta nevlastní matka ji vyštvala z domova, protože se maminka ji umřela, tatínek se oženil a s tou druhou manželkou se jim narodila dcera, jenže nebyla úplně zdravá.
0: Aha.
1: A ona prostě žárlila na ní, protože Maruška byla hezká a tuhle tu dceru měli prostě postiženou. Ona potom jako i snad asi ve 30 letech zemřela.
0: Aha.
1: Jo, no, ale stejně prostě Maruška musela z domova.
0: Strašně.
1: Jo, no a takhle prostě se s tím stejně se spolu vzali a vychovali prostě, ona mu pomohla vychovat ty 4 děti a no.
0: No, jak to říkáte, paní Boženko, možná, že si to zažila sama na sobě, jaké to je,
1: ano.
0: Když ta macecha je zlá a vlastně nepřijme to, že prostě tady nějaké dítě je, tak buď to do toho s tím jdu, anebo ne, že jo?
1: Ano, ano, ano.
0: Hmm. Tak hlavně, že to mělo dobrý konec pro vás, ano, i pro maminku. Moc krát děkuju, paní Boženko, a zdravím do Zásmuk.
1: Jo, taky všechno, hlavně hodně zdravíčka.
0: Přesně
1: vám.
0: Tak.

0: 36 minut po půlnoci a stále si povídáme na osudové téma a povídat si budu v tuto chvíli s panem Václavem, který mi volá ze Středočeského kraje. Krásný dobrý večer, pane Václave.
1: Já bych chtěl popřát všem krásný večer a chtěl bych povídat o takové krátké osudové chvíli, která se stala, už je to 41 let.
0: Ano.
1: V 83. roce jsem byla taková zvláštní osoba, byl jsem rozvedený a měl jsem ve vlastní péči 8-letého syna a 11-letou dceru.
0: Uh-huh.
1: 17 let jsem byl máma, táta.
0: Ano.
1: A ten mladší, ten syn chodil do školy a do družiny. A většinou jsem tak ho vodila dcera, která je o 4 roky starší. A jednou dcera byla někde na výletě a bylo potřeba, aby jsem pro něj prošel já. Tak jsem pro něj šel a s paní vychovatelkou jsem si chtěl povídat o takové věci. Já jsem kdysi dávno dělal na nějakém obecním úřadě nebo národním výboru. Stavili jsme školku a podepisoval jsem faktury za milion. A synovi jsem napsal jednou žádost o to, aby opustila s dcerou z družiny. Paní učitelka, ona řekla synovi, to není podpis. Mm-hmm. Syn přišel domů a plakal a paní učitelka řekla, že to není podpis. Tak jsem tam jednou prostě šel. Povídal jsem si chvilku s paní učitelkou na chodbě. Musím říct, já jsem byl 17 měsíců, máma, táta a paní učitelka 14 let vdova.
0: Uh-huh.
1: A začali jsme si tak spolu povídat nejenom o tom podpisu, ale dostali jsme se na knihy. Pak jsem jednou na chodbě počul kapesníka, tohle to všechno. A já měl vůči těm svým dětem takový závazek. Musel jsem jim slíbit, potom se všechno prožili, že dřív než jim bude 18 let, že se neožení.
0: Aha.
1: A paní učitelka k nám přišla jednou, dvakrát.

0: na procháze, na večeři nebo na návštěvu, měla sebou ještě psa pudla, to byl takový jeden z největších signálů pro to, pro všechno. A pak přišel Silvestr, my jsme si s paní učitelkou řekli, že ho spolu osavíme. Děti byly u mé babičky na vesnici a protože jsem dětem slíbil, že se nebojíme. A tohle to všechno, tak jsme přijeli za maminkou mou, povídali jsme si, děti byly u sestry, která žila v domě vedle, pak přišli s klinou verandou a teďko řekli věc, která tenkrát byla úplně jiná. Otevřeli dveře, řekli, je soudružka učitelka. A tak jsme začali spolu žít, musím říct, jsme manželé 41 let. Vychovali jsme 4 děti.
1: Ano.
0: A musím říct, že skvělá manželka, skvělý pedagog. Občas se mi zdálo, že i na ty děti kapánek přísná, skoro až bych řekl, tak někdy trošku krutá, ale ono to bylo potřeba. Já jsem byl přece jenom měkčí na tu výchovu tím, že ty děti jsem dostal do péče a chtěl jsem je tak jako opatrovat a obalovat všem dobrým.
1: Rozumím. Manželka.
0: Tak, a takže můžu říct, že všechny 4 děti jsou velice dobře postavení do života a my jsme spolu oslavili na 41 let manželství.
1: Úžasný, pane Václave.
0: Já mám oběma 80 let a můžu vám, že jedna jediná osudová chvilka, kdy jsem podepsal žádost, aby paní učitelka pustila syna s dcerou z družiny, stála za to, že se mi zásadně změnil život.
1: Perfektní.
0: Ale nejenom mě, především se změnil život těm 4 dětem. Je mezi nimi takový rozdíl. 51, 55, 60, 62 let, ale jsou všechno bratr, sestra. Jak když si vždycky patřili, manželka je pro mě od leta máma a tohle to všechno prostě báječnou rodinu.
1: Povedlo se, pane Václave.
0: A říkám, jeden obyčejný nečitelný podpis stál za to, že jsem měl člověk v životě a že si mají naše děti, všechny 4, velice krásně.
1: Moc děkuji za vaše vyprávění, pane Václave, a gratuluju. Dobrou noc přeju, zdravím vás.
0: Já přeju dobrou noc, děkuju. Já jsem kapánek do pláče.
1: Děkuju vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční linku bych nazvala osudovou a osudový bude určitě i příběh pana Olina, kterého vítám srdečně, který nám volá z Kopřivnice. Dobrý večer.
1: Já vás zdravím taky. Chtěl bych pozdravit Roberta. Ahoj, Roberte. Jestli ještě poslouchá, nebo už spí možná. Ano. Ten byl na začátku.
0: Ano, hned. Ano, hned první.
1: Paní Jiřinka z Brzence, já jsem teda z Kopřivnice, ale vyrůstal jsem v Žeravicích, takže to je 6 km od Brzence. Je takový zeměpis trošku na začátek. Jinak tady máme jasno, 16 stupňů. Příjemně venku.
0: Paráda.
1: No ten osud, to já nevím, já bych to pojmenoval jakoby zkouška pro lidi, kteří jsou v tomto okamžiku kolem toho té události účastní. Protože to je takový osud, nevím, stane se něco, někomu někdo zemře, tak je to vlastně pro ty pozůstalé takový nějaký odrazový můstek do něčeho dalšího, jestli to zvládnou nebo nezvládnou a podobně. Protože já jsem vlastně se s tím v rodině setkal taky, je to přes dva roky, kdy odešel můj syn, zůstala tady paní manželka, 3 vnuci.
0: Ano.
1: A protože to bylo takové, zemřel na takovou tu hroznou nemoc, jak se tomu říká, jak se to ani jmenovat.
0: Rozumím.
1: Trvalo to rok a půl, takže vlastně jsme s tím se připravili, tak to byla taková příprava na ten konec, no. Takže znamená, já to říkám, že znamená to, že ti lidé kolem jsou postaveni před nějakou tvrdou realitu, když to v tomto směru řeknu takhle, a musí se s tím nějakým způsobem vyrovnat. Jak říkám, trvalo to rok a půl, takže člověk to nějak tak zpracovával postupně a potom, když teda došlo k té události smutné, tak prostě jsme byli na to připraveni a vzdychnu si trošku, tak je to takové, jaké to je. Musí se s tím žít. On se totiž říká, že na světě jsou snad 2 nebo 3 místa, kde jsou takzvané palmové listy, jestli mám to něco.
0: Ano, říká. Ano, v Indii třeba.
1: Palmových listech je vlastně zaznamenané to, co
0: okazujem
1: z nás. Ale nejsou tam všechny palmové listy pro všechny, ale jsou tam pouze ty, které pro které si ty lidi přijdou. Můj tam třeba není, já tam nepůjdu.
0: Taky ne, je to, přesně
1: no
0: tak.
1: Jasně, prostě abych věděl, že tenkrát bude to a to, tak to určitě ne. Takže ty palmovilisty jsou něco takový, já bych řekl, takový strašák, že by to byl pro mě teda aspoň osobně. Takže opravdu to nechci. A to, co se stane, prostě člověk to neovlivní. Říká se o těch svíčkách, každý máme nějakou tu svíčku. Někdo má dlouhou tu svíčku, hoří mu dlouho, někdo má krátko, prostě najednou někdo sfoukne nebo něco i sfoukne. Já říkám, nic se na světě neděje náhodou, to jsem opakoval tady v tomto rádiu nebo v té noční lince už několikrát, že jsem přesvědčen, že je to nějakým způsobem dané, řízené, aniž to může být třeba z reinkarnace z minulých životů, jako máme, nebo ta duše, která v nás je, údajně váží po nějakých stejných 47 gramů nebo kolik, jak to zkoumali věci, že v okamžiku úmrtí ten člověk má určitou váhu, pak zemře, takže odejde nějaká energie zřejmě.
0: Ano.
1: Takže prostě já říkám, jsme tady na tomto světě z nějakého důvodu, plníme si svůj úkol, nebo aspoň se snažíme, aniž víme, jaký úkol, protože pokud by to šlo s tou reinkarnací, tak v minulém životě člověk, který byl, jak se říká, zlobivý, když to řeknu mírně, tak se tady v tomto životě jako by něco odskáče, nebo musí odčinit. To jako se říká takový ten vtip. Pánové nebo muži, buďte ke svým ženám vždy hodní, protože když nebudete hodní, tak v příštím životě se narodíte jako žena. Takže vlastně všechny ženy jsou muži ve výkonu trestu. To je takový trochu na odlehčení.
0: Rozumím.
1: No, jasně, no.
0: Děkuju, pane Olene.
1: Takže to bylo jenom taková úvaha prostě o tom, co prostě se kolem nás děje. Jestli to je tak, nebo není to tak. Každý se s tím musíme nějak poprat. Takže všem přeji, ať to má nějaký význam, ten jejich osud, když to teda tak nazýváme, nebo se nazývá, a jsou s tím srozumění a nějak se s tím vypořádají.
0: Děkuju vám a přeju krásnou dobrou noc do Kopřivnice. Naslyšenou.
1: Mějte se moc krásně taky, těším se na další setkání.
0: Taky.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou napsala paní Jana Zírkova. Dobrý večer, já se osudu celkem bojím. Co špatného mi může třeba přinést a na co věřím, tak to jsou boží mlejny. Že kdo mi v životě ublížil, měl by být spravedlivě potrestán a nejen v souvislosti s mou osobou. Měla by to být taková životní pravda pro každého z nás, ale bohužel se v mém životě spíše více setkávám s tím, že naopak dobrý skutek je zásluze potrestán. Takže já věřím v osud, který mi přinese právě jednou tu spravedlnost, napsala paní Jana. Paní Jano, děkuji i za váš příspěvek. Teď už nám bude zpívat Karel Zich.

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně a já už vám jenom mohu popřát krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky, a to v úterý 28. července. A zajímat mě bude, jakou roli hraje ve vašem životě sport. Dnes už kolega z naší středočeské redakce Honza Macoun, kterého bude zajímat váš nejdivnější zážitek se sousedy. Zažili jste divného souseda? Slyšeli jste něco přes zeď? Viděli jste něco z okna? Našli jste něco za dveřmi? Zmizelo vám něco ze sklepa? Vrátil se vám sousedský balík? Hlídal vás někdo z chodby? Klepal vám někdo na topení? Stěžoval si někdo na ticho? Rušil vás někdo na schvál? Přistihli jste souseda při činu? Bydleli jste vedle podivína? Pomohl vám někdy soused nečekaně? No to je otázek, co si pro vás Honza připravil. Tak já vám přeju, aby noční linka byla stejně krásná, tak jako pro mě byla ta dnešní. Dobrou noc i noční zábavu vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Tak zase dobrý večer, dámy a pánové. Vy, kteří jste si našli teď čas pro pár rozhlasových vzpomínek. Ty dnešní mají v sobě něco z neopakovatelné atmosféry přímých přenosů hudebně zábavných pořadů v 60. letech. No a samozřejmě Valdemar Matuška u toho začasté nemohl chybět.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Počkejte, na tohle potřebuju brýle. Tak 19. února 1966 se vysílalo první Rádio Nocturno z pražského divadla Rokoko na Václavském náměstí. Další z celé řady tehdejších oblíbených víkendových pořadů. Rádio Nocturno bylo zařazeno v sobotním programu a víte co? Proč bych to tady všechno opakoval, když to máme v archivu natočené i s dobovým ohlášením?
2: Přímým přenosem z divadla Rokoko budete sledovat naše první sobotní Rádio Nocturno. Připravil je Darek Vostřel, který také půl hodinku spolu s Jiřím Šaškem uvádí. Zpívají Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář. Hovoří Milan Neděla, Jiří Štuchal a Bedřich Zelenka. Hraje Big Beatová skupina Mephisto zařízení Františka Kopala. Režii má Jiří Josek.
3: Vážení přátelé, první gong, první virbel, první tóny. Dobrý večer, vy tady v sále.
4: Dobrý večer, vy doma u stolů.
3: V ušácích.
4: I v postelích.
3: Zahajujeme se slavnostními pocity a
4: slavnostními slovy.
3: První veřejnou nahrávku
4: z divadla Rokoko.
3: První Radio Nocturno.

0: těch několika úvodních větách jsme nadhodili,
1: co jsme chtěli vlastně říct daleko složitěji,
0: abychom vypadali jaksi informovanější
1: a intelektuálnější.
0: Protože to se tak vždycky dělá. Když něco nevím, tak vždycky.
1: Tak to řeknu tak, aby to vypadalo, jako že vím strašně moc.
0: A přitom nedám do placu, jak se říká, vůbec nic.
2: No, no. A lidi si pak říkají, ten ví.
0: No jo, ten ví.
2: Ten, kdyby mohl promluvit.
0: Ne, a všimněte si, že on nic neřekl a přitom ví, víte.
2: Ano,
0: on
2: a když
0: ví.
2: To rozeberete, mu vlastně říkal, on vlastně říká samý nesmysly.
0: No jo, ale takovej trouba to není, aby říkal jenom nesmysly, víte.
2: Ano, ten bude určitě mazaný.
0: No, no, a takhle chceme právě vypadat my. Úplně.
2: A protože o těch radionokturnech také nic moc nevíme.
0: Tak vám jenom chceme říct, že tedy se budou.
2: Každou sobotu, tedy sobotu co sobotu.
0: Co sobotu?
2: Sobotu co sobotu, jo, sobotu bude vysílat
0: z Rokoka.
2: Pokaždé něco jiného.
0: A pokaždé to taky bude někdo jiný konferovat.
2: To říkáme pro uklidnění našim přátelům.
0: Ano, my jsme dneska dostali slovo jenom jako domácí, tedy páni.
2: Tedy jako hostitele, aby bylo rozuměno.
0: No jo, aby si někdo nemyslel, že ten barák nám patří, že ano. Ne.
2: Takový přepěch si zase ze svých hvězdných gáží dovolit nemůžeme.
0: Tedy jako hostitelé vás taky srdečně vítáme a
2: račte do předsíně.
0: Pozor, šoupejte těma rohožkama pořádně, protože aperitiv už se podává.

0: Tak teď snad by slušnost vyžadovala.
1: A ačkoliv na to nevypadáme, slušnost to je naše.
0: Abychom představili Big Beatovou skupinu z divadla Rokoko Mephisto.
1: Pod osobním vedením tenor saxofonisty Františka Kopala.
0: Který také hrál solo na tenor saxofon.
1: Co by jeňa.
2: Z dopisu redaktora redaktorovi podepsán Josef Škvorecký. To víš o tom průšvihu, co měla minulý týden kolegyně Blumenfeldová? Vyšetřovala jí policie, protože se při revizi v antikvariátě zjistilo, že jakási Blumenfeldová prodala prodejně Partridgeův slovník anglických slangů za 250 kčs a táž Blumenfeldová ho hned zase koupila zpátky za 300 kčs údajně pro naše nakladatelství. Blumenfeldová ten machl vysvětlovala tím, že viděla slovník u sociálního důchodce Feuersteina, bývalého továrníka. A protože její redakce ten slovník potřebuje, provedla celou transakci v zájmu socialistického podniku. Socialistický podnik nesmí konat nákupy u soukromých osob. Zaplatila tedy Feuersteinovi, který je imobilní a nemohl sám dojít do antikvariátu, 250 kčs ze svého a šla slovník prodat do antikvariátu. To je podnik socialistického obchodu, tedy oprávněný prodávat národním podnikům. Okamžitě zase slovník koupila zpátky za 300 kčs, které si proti předložení stvrzenky nechala proplatit v pokladně. Blumenfeldová dokazovala, že na celé té transakci se ani ona, ani nikdo jiný neobohatil. Ovšem neodpustila si jedovatou poznámku, že okraden byl jedině stát. Tím samozřejmě upadla znovu do podezření, tentokrát vážnějšího než předtím. A trvalo jí 2 hodiny, než vysvětlila, jak to myslí. Myslela to tak. Kdyby prý naše nakladatelství mohlo koupit slovník přímo od starého Feuersteina, stálo by to státní pokladnu 250. Takhle sice antikvariát trhnul na Feuersteinovi 50 korun, jenomže tu zaplatilo naše nakladatelství, takže vlastně antikvariát jí trhnul na našem nakladatelství, tedy jeden státní podnik na jiném státním podniku, neboli tedy na státní pokladně. Tím Blumenfeldová všechno, jak se patří, zamotala. A jeden z vyšetřujících, popletený tou složitou logikou, usoudil, že o těch 50 korun trhnul stát vlastně starý Feuerstein. Protože kdyby prodal antikvariátu slovník za 200, mohl jej antikvariát prodat našemu nakladatelství za 250, tedy za sumu, za níž byl ochoten starý Feuerstein prodat slovník našemu nakladatelství přímo, kdyby se to smělo. Ten soudruh se dožadoval pohnání Feuersteina před soud. Blumenfeldce se sice nakonec podařilo spíš ho ukecat, než mu to vysvětlit, ale stejně na ní ulpělo ódium šmelinářky a tak ji přeřadili z funkce odpovědné redaktorky do funkce redakční svačinářky.
3: Hlásí se vám opět první Rádio Nocturno u mikrofonu Karolina. A jelikož vedle mě stojí Jiří Štuchal, tak vlastně by to měla být Barborka. Víte, Jiří?
4: Je Barborka. No ne, podívejte se, totiž poslouchejte, slyšíte tu rýmu, ano?
3: Ano.
4: Vidíte ty oči? Mm-hmm. Nic sentimentálního, představte si, jak by mě zčervenal nos. Žádné náhrobní kameny, žádné vzpomínky. Přikročme raději dále k dalšímu bodu programu, prosím.
3: Víte, Jiří, já jsem strašně ráda, že totiž jednou také mohu zpovídat já vás.
4: Jo, vy mě budete zpovídat, mm-hmm. Tak se ptejte na hříchy. Já se vyznám, tady jsou lidi, ty rádi by to slyšeli. No, tak
3: no,
4: se ptejte.
3: Jestli je humor váš hřích?
4: To je rafinovaná otázka. No, četla jste někdy, ne, to jste nečetla, Bibli. To je taková knížka, to už dávno vyšlo, už se to nepíše, už teď, jo, to jste četla, jo? Mm-hmm. To se rozdělím. No, teď napsalo to moc lidí dohromady, zadarmo, původně, že, a byly tam moc chytrý věci, na tu dobu moc chytrý věci, tam byla jedna věta a ta zněla: i spravedlivý 7x denně zhřeší. Jde-li o humor, tak já bych rád byl tím spravedlivým. Tak teď jsem se dostal.
3: No a kolik těchto hříchů tedy bude v našich radionekturnech?
4: Jo, to už tady jste se ptala Bedřicha Zelenky. Já vám musím říci, že nejsem odpovědný činitel, tedy redaktor, já jsem řadový činitel a jakožto takový nemohu se k ničemu zavázat. Já vás ujišťuji, že se budeme snažit o dodávky do toho Nocturna a subdodávky. No potom samozřejmě záleží na interpretech, tedy na zpracování tohoto humoru. A často se podaří někdy i ze špatné dodávky udělat 603. Tak jsem to myslel. Zase dobře, že? Zase jsme si to
3: z toho vyplul, ano. No, teď to bude horší. Teď bych se chtěla obrátit trošku přímo k vám. Jiří, vy vlastně celý život bavíte lidi. Jak to, že to na vás nemá vůbec žádný vliv? Jak to, že jste tak vážný člověk v civilu?
4: No, ona to nesouhlasí tak zcela. To je odezva dávné minulosti. Já jsem v minulosti dělal satiru jako úvazek. To znamená, že jsem se díval na pitomosti a pak jsem to zveselil. A tak, asi to je asi tak zhruba, že ano. No, to je satira. No ovšem, nebylo to dost radostné, protože vždycky se musí najít případ, který trochu bolí a zlobí. A teď už je to lepší, teď už se víc směju.
3: No, ale přece není možné, abyste se vůbec nezlobil. Co vás nejvíce rozlobilo v posledním roce?
4: No, to vám nemohu říci, protože já nemám nějak kategorizován humor. Rozumíte, že bych měl zlost pro odpoledne a jednu na ráno a takhle. Já se zlobím stejně v samoobsluze, v hospodě, doma. Mám to stejný, aby se to nepletlo. Jo, moment, ale zlobil jsem se velmi na množné číslo.
3: Na množné číslo?
4: Ano. Já to řeknu symbolicky, on když někdo nebude rozumět, tak to bude dobrý. Tak podívejte se, řeknu vám anekdotu. Chlapeček píše úkol a volá na tatínka. Tati, prosím tě, jak je množné číslo? Ty jsem to splet, máte si?
3: Ano, já totiž poslouchám, co z toho vyjde.
4: No, on se ptal, jak je jednotné číslo od zmetky? A tatínek říkal, jednotný to u nás vůbec neexistuje. Takhle, no tak. Ono bylo dobře, že měli o čem se myslet.
3: Ano, já myslím, že bych se vás raději měla zeptat na něco veselého.
4: No, prosím.
3: Čemu jste se nejvíce zasmál v minulém roce? Nebo v posledním roce?
4: Letos, hned po prvním lednu jsem se zasmál. Upřímně, srdečně bylo mi dobře, protože to, co se v loni zavedlo u nemalé zlosti nás všech, to se zase 1. ledna zrušilo.
3: A to byla výplatní střediska.
4: No ale ne úplně se to nezrušilo. Ještě něco zůstalo, abychom si tak rychle neodvykli.
3: No. Tak. A já jsem s vámi chtěla udělat takový veselý rozhovor a mám pocit, že se mě to nějak vymuklo z ruky. Řekněte na závěr něco veselého, Jiří.
4: Já bych snad bych řekl něco smutného, ale směšného. Jde o belgického státního příslušníka, takže to nebude tak špatný. Přivezl k nám stroj, takový stroj, který se u nás montoval v nějakém provozu. No a tam odborníci se k tomu sešli a on to tam měl montovat, přišel tedy v pondělí a oni, odborníci tam četli, že noviny nad těmi novinami rokovali, potom si dali kávu, pak poslali pro pivo, jemu dali taky napít piva, pak poslali pro párek, jemu dali taky ten párek, jemu dali taky napít ještě jedno pivo a tak to šlo. No a bylo úterý a zase přišel a oni tam nad těmi novinami, nad těmi čtverečky se trošičku takhle museli pobavit a podiskutovali a kafe a pivo a... Pak byl druhý den, další den a on šel k náměstkovi a povídá mu, prosím vás pěkně, nezlobte se, já umím jenom francouzsky. Já bych potřeboval něco přeložit, chtěl bych to těm pánům říct. Prosím. A přeložil mu to. A on se ptal na tuto jednoduchou větu. Pánové, já jsem s vaší stávkou solidární, ale přidat se nemůžu, já jsem Belgičan.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tak jste to sami slyšeli, Marta Kubišová Nepiš dál, ale tahle neznámá originální verze společně s Milanem Nedělou. A u něj s dovolením ještě chvíli zůstaneme. Jedno další Radio Nocturno uváděli pánové Šimek a Grossman. V klubu Olympik si už tou dobou četli své povídky sami, ale v Radio Nocturnu je tehdy zastoupil právě Milan Neděla.
2: Dobrý večer. Dobrý večer. Velmi hezký dobrý večer vám přejeme přímém přenosu z divadla Rokoko, odkud uslyšíte malou ukázku z programu divadelního klubu Olympik. Hrát vám bude beatová kapela Mephisto se svými solisty Petrem Kaplanem, Viktorem Sodomou, Jiřím Dospělem a Karlem Svobodou.
3: Slyšet byste měli povídky Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana, kteří je píšou pro divadelní klub Olympik, a měli byste také vidět a slyšet výběr z repertoáru skupiny Mephisto, která je stálým hostem divadelního klubu Olympik. Pan František Kopal, vedoucí této kapely, vybral citlivou rukou několik skladeb, které pečlivě secvičil.
2: Také bychom vás chtěli seznámit s výsledky ankety o ideální beatovou kapelu roku 1965, kterou klub Olympik tento rok pořádal. Jedním z vítězů této ankety je i zde přítomný Petr Kaplan. Nakonec jeho doprovodná kytara je natolik sugestivní a rytmus je skutečně tedy tvrdý a nekompromisní, a já bych poprosil Petra Kaplana, aby i ve skladbě Karla Svobody a Ivo Fischera Bílý měsíc to dokázal. Zpívat bude Viktor Sodoma a hrát Mephisto.

0: Milan Neděla čte povídku Moje příhody z dětství.
1: V dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejčilejším. Mé ploché nohy se jen těžko daly nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a stružky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se nedalo vůbec mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na hubertus. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si se mnou hráli rádi a dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně si vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této hře půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mne krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rozšlápl kladinu a vytrhl kruhy s kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje pověsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicinbal hluboko do parket. Snažil jsem se však vyjít s tělocvikářem v dobrém a ukázat mu, že jsem sportovec. Přihlásil jsem se proto na lyžařský zájezd pořádaný školou. Učitel tím nebyl příliš nadšen, dokonce mě varoval, že hory jsou zrádné, ale nedal jsem se odradit. Strýc truhlář přihobloval dva stoleté duby a z mladých stromků vystužených ocelí zhotovil hůlky. Pouze lyžařské boty jsem těžko scháněl, číslo 63 nebylo ten rok nějak k mání. Ale opět mi pomohl strýc a upravil mi dřeváky do řemení. Takže v pondělí ráno jsem byl na nádraží kompletně vybaven. Ohlásil jsem se profesorovi a optal se, kam si mohu uložit dvoukolák s potravinami. Učitel zrudl a vzal mě do restaurace, kde se mě snažil opít starorežnou. Když mu došly peníze, plačky mě prosil, abych zůstal doma. Řekl jsem, že chci na zdravém vzduchu zesílit. Tělocvikář zvolal, že jako golem patřím do muzea rarit a ne na zájezd. Pak mi přikázal, že se musím na horách starat sám o sebe a chodit 30 metrů za výpravou. Načež sáhl do peněz vybraných od žáků na cestu, proklel mě a opil se sám. Zajel jsem s dvoukolákem na peron. Výpravčí se mě snažil vytlačit kusem kolejnice z nádraží, ale odfoukl jsem ho. Nastal čas odjezdu, seděl jsem v přeplněném kupé, lokomotiva zabrala, ale vlak se ani nepohnul. Máme málo páry, usoudil kdosi. To dělá ten tlusťoch, šeptali jiní a ukazovali na mé kupé. Nezdržujte nás, sádlo, řekla jedna paní, pospícháme. Ani jsem se nehnul, byl jsem na podobné urážky zvyklý. Náhle se vlak dal do pohybu a jeli jsme. Ne, nejrychleji, ale pohyb to byl. Tři lokomotivy pracovaly ze všech sil a brzy jsme byli ve Špindlu. Hory byly krásné, jenom mě překvapilo, že sníh klouzal. Byl jsem tak často na zemi, že se ani nevyplatilo vstávat. Než přijel jeřáb, byl čas k obědu. Ale přece jen jsem se na horách vyznamenal. Při výletu po hřebenech, na němž jsem jen s námahou udržoval tempo spolužáku a vlekl 30 metrů za nimi svá dubiska, která měnila stezku v solidní kaňon, se nad námi náhle utrhla mohutná vrstva sněhu. Je konec, volal tělocvikář, tlusťoch utrh lavinu. To mě urazilo. Zapřel jsem dřeváky o pařez a nastavil katastrofě záda. Ucítil jsem šimravý náraz. Za chvíli jsem otevřel oči, spolužáci stáli se skupení kolem mne a učitel mi líbal ruce. Držíš lavinu, hochu? Vím, řekl jsem, a budu ji držet až do jara, abych vás zachránil. omluvte mě ve škole a přivezte mi dvoukolák s jídlem. V dubnu lavina roztála. S omluvenkou od horské služby, která potvrzovala, že jsem 6 neděl držel sněhový příval, jsem se vrátil do školy. Pan ředitel s učitelským sborem utvořili půlkruh a téměř mě objali. Na to vystoupil předseda třídy kamarád a oznámil, že mě pionýři berou mezi sebe. Postavili lešení a uvázali mi šátek spíchnutý ze dvou prostěradel. A když mě spolužáci pozvali, abych si s nimi zahrál naši nejoblíbenější hru na panáka, neznalo mé štěstí hranic. Nejdojemnější chvíle nastala však tehdy, když do místnosti vstoupil tělocvikář, přistoupil ke mně, zamáčkl slzu a zlomeným hlasem šeptl: pojď si se mnou zacvičit kostroune.
0: Poslední hit dnešního večera, tedy dnešní půlhodinky, jsme svěřili inženýru Petru Kaplanovi. Petr Kaplan je velmi populární beatová osobnost, dokonce odborníci ho považují za tak významného v oboru beatové hudby, asi tak jako je Mičurin pro pěstění a křížení různých plodin. Čili skutečně popularita jeho je nemalá.
2: A také popularita hitu je nemalá. Jedná se o hit Roll Over Beethoven.
0: Zpívá jej společně s Jiřím Dospělem.

0: Přímým přenosem z divadla Rokoko jste poslouchali Radio Nocturno. Hrála Big Beatová skupina Mephisto, zpívali Viktor Sodoma, Petr Kaplan, Karel Svoboda a Jiří Dospěl. Pořadem vás provázeli Jiří Grossman a Miroslav Šimek, kteří také dnešní půlhodinku připravili.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Divadlo pro vaše uši jsme dnes celé věnovali Radio Nocturnu, hudebně zábavným večerům 60. let, které se přímým přenosem vysílaly z pražského divadelka Rokoko. No a navzdory vzájemné konkurenci v květnu 1968 se tu se svým programem představil i Semafor a Jiří Suchý. Mimochodem, Jiří Grossman si tady už další společnou povídku napsanou s Miloslavem Šimkem přečetl sám.
3: Protože život není pouze legrace, poslechněte si teď píseň, která tragicky začíná a tragicky končí. Takovej jakýsi tradicionál, který se jmenuje Co? Kam se poděl asi?

0: protože ti ústřih v lásky.
1: Dobrý večer, paní Panírková.
2: Dobrý večer. Já jsem, víte, na začátku říkala, že dnešní Radio Nocturno je májové. Měli bychom tedy hovořit o máji, nebo alespoň o lásce. V našem věku už by to bylo trošku absurdní. A mě totiž také hlavně víc napadá otázka, jak je u vás vlastně dlouho country beat?
1: Orchestr country beat je u nás vlastně druhou sezonu už a bude u nás ještě, myslím, hodně dlouho, jestli se jim u nás bude líbit. Já jsem teď po té písničce nějaký ochraptělý, ale to přejde, víte, čas.
2: Vydejchejte se.
1: No a jestli na to máme čas, já se vydejchávám tak 5 minut vždycky, tak abychom...
2: Tak to úsporněji, prosím vás, úsporněji. No.
1: No. Tak country beat, jak jsem řekl, je u nás druhou sezonu.
2: S country beatem jste ale také získali jednu, řekla bych, rentabilní osobnost a tou rentabilní osobností je pan Grossman. To je, myslím, pro vás jako... Pro
1: ano, ano, to jste nazvala
2: vedoucího
1: správně.
2: Vedoucího divadla, nebo jak se ta funkce přesně jmenuje, velice výhodná postava, protože
1: jistě.
2: To je muž, který zpívá, hraje, píše, také to po sobě čte.
1: No, to právě obdivujeme hlavně, že? Totiž skutečně... To na to by jinde měli 4 a my máme, víte, co se tím ušetří, to, já to beru ekonomicky, víte,
2: ano,
1: tak jsem najel na nový model.
2: Už se musí pomalu.
1: No, více Grossmanů opravdu do divadel, do pražských. A
2: dnes večer tedy bude zpívat nebo po sobě číst?
1: Já myslím, že obě, jak ho znám. Já bych ho si dovolil takhle pozvat k mikrofonu, vidíte, už jde, on je takový skromný. To je Jiří Grossman.
3: Po tom, co tady říkáte, tak by lidi měli mít představu, že přijde nejméně Einstein a ono,
1: no,
3: zatím,
1: a taky?
3: Ono zatím přijde, nebo on přijde, že jo, já jsem byl vedený ke slušnosti z domova, takže nemůžu říct, co přišlo, ale přišel jsem, je tady moc hezky a já bych spíš tedy sáhl k připravovanému, nebo připravenému dílu. To je povídka, kterou jsme s panem Šimkem napsali, když jsme se nějak hnali za láskou a to děláme do dneška. My jsme taky se nás... No, to sem nepatří. On je... My jsme napsali povídku, která se jmenuje Čistá láska zvítězí. A je to zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavěru krásně tento úhlavní put všeho tvorstva popsal Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé však neuzavírají se nutkání onomu a popisují jej tak dovedně, až mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a luzné představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 220. Ten sprosták, co napsal Decameron, Hrabal Bohumil, velmi nemravný, na každé stránce dvakrát, Benjamin Klička, Divoška Jaja, kapitola 7, Zápotocký Antonín, Rudá záře nad Kladnem, k aktu dojde vždy po vyzývání k revoluci. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až 3x. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v oněch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl jsem ji však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Na taneční zábavě dívku také se mi schánět nechtělo. V potu rozdychtěných těl hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté, jak horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji pracovat do továren a polí, aby se zítra na večer znovu sešli v seníku opít blíže socialismu. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde děvčata nepodchycená svazem mládeže povalují se chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak kránu hodili do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteří jim dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam matčino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechávají jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. A u nás v tělocvičné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jediné cvičenky. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde, protože jsou to sporty cudné až puritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání. Tam je ženami předspáno, že mnohdy na bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě. A více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto a mužských diváků z dostatek. A atletika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicos a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Lucii, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu. Jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku. Jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak je u nás méně a méně Julii, Lucii, Ludmil, Božen a sousedek. Ondy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla, povoláním švadlena, čtení ani psaní nečinilo zvláštní obtíže, ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 7 generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že leco zpamatuje. A kdyby si slyšel, otče, horil jsem vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války. Sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Leč darmo mluvit. Dál tedy hledám svůj ideál a nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevystekali se dosyta 3 mušketýři, Vinetu s Old Shatterhandem, Kolbeň s Daňkem, či Stalin s Berijou. Tak vidíte, do té doby, než najdu žínku k sobě rovnou, vystačím si se Šimkem. Podzim, podzim přichází, nadělá.

Příjemný nádech nostalgie nám dnes přineslo Radio Nocturno z archivu Českého rozhlasu. Co říkáte? No, tak zase někdy v podobném duchu se naslyšenou těší vaši archiváři Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.

běžel čas a mně unikly souvislosti, no nedivte se, prosím vás. V takový krásný společnosti